0: pořadu Na cestě vrátíme už po 8. na loňský 6. ročník Mohelnického folkfestu. A začneme kapelami, které začínaly sobotní program na obou scénách. Nejprve se vydáme na scénu velkou do Mohelnických sadů, kde zahajovala kapela Hluboké nedorozumění. Klidný poslech přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc Jarka Nosková.
1: Cítíš, jak se mění svět, každý

Kapela Hluboké nedorozumění měla úkol docela nevděčný, protože muzikanti se páteční noci prohráli až skoro k sobotnímu ránu a hned na velkou scénu, ale na druhou stranu zase byli rozehraní.

Posloucháme vystoupení kapely Hluboké nedorozumění, které zaznamenal Český rozhlas Olomouc na loňském Mohelnickém folkfestu. Tato kapela není našim posluchačům neznámá, protože koncertovali i v našem studiu v rámci koncertních střed živě a domluvili jsme se právě v Mohelnici.

0: Děkujeme.
1: Ahoj.
2: Po hlubokém nedorozumění patřila velká scéna folkfestu kapele Cymbal Classic, kterou sleduju už dlouhá léta. Vlastně slaví třicetiny. Mám je ráda, dlouho jsem je živě neslyšela a nejenom proto mě jejich vystoupení potěšilo. Začneme těžkým životem muzikanta.
3: Vleze jsem do pěkné pasti, čekají mne samé strasti. Šláp se mezi hudebníky,

0: pořadu Na cestě Českého rozhlasu Olomouc posloucháme vystoupení cymbal klasiku z loňského Mohelnického folkfestu. Cymbal klasik je kapelou nadžánrovou, vytvořenou kolem Katky a Dalibora Štruncových, které možná znáte z jejich působení se sourozenci Ulrichovými anebo na brněnských divadelních scénách.
1: Potkal jsem pastýře, který tě znal, daleko od lidí, na cestě někam. Byl pro mě cizí muž, on se však smál. To ti to trvalo, léta tě čekám. Byl pro mě cizí muž, on se však smál. To ti to trvalo, léta tě čekám. Znal tvoje jméno, tvůj žár i tvůj chlad. Vyprávěl o noci stříbři tě šedé, kterou si kreslíš, když sama jdeš spát. Zatím

Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

a nejsme k sehnání. Vnoření do starostí, žijem jen budoucností.

0: do nebe zahledění,
1: do nebe zahledění,
0: dočkat se rozednění,
1: dočkat se rozednění,
0: dočkat se rozednění,
1: dočkat se rozednění,
0: do nebe zahledění.

Morava Scéna je v areálu Mohelnického kempu a diváci tady můžou sledovat program bez vstupného. Příležitost dostávají mimo jiné kapely, které si pořadatelé vybrali z konkurzu s názvem Šance, anebo taky kapely málo známé či začínající. A muzikanti pozor, do Šance se máte možnost ještě přihlásit, a to do konce května. Začínající kapela to je případ následujícího se skupení Krua. Jde o místní kapelu 3 dívek a jednoho chlapce z Mohelnické školy vodní, která je líhní mladých muzikantů.

0: Mohelnický folkfest navazuje na dlouholetou tradici dostavníků. Pořadatelství se ujala místní kapela Madalen v čele s dramaturgem Honzou Štajglem. Organizace je skvělá, hraje se na dvou scénách. Součástí je tradiční osadní oheň, program pro děti. Třeba sobota začínala na Morava scéně divadlem Loutkadlo. Nechybí muzikantské workshopy, stanové městečko, dobré občerstvení a tak dál a tak dál. A nesmím ani zapomenout na noční jamování. Berte to třeba trochu jako pozvánku na letošní už 7. ročník. A pozor, předprodej vstupenek už začal. Info na www.folk-fest.cz. Ale zpět na Morava scénu, odkud si teď poslechneme duo René Matlášek a Vič Tajgl. Ti hráli písničky z autorské dílny Reného.
1: Natrhám ze zvyku

0: A už nás čeká poslední písnička Reného Matláška s doprovodem Víti Štajgla v 8. pokračování poslechu záznamu z loňského 6. ročníku Mohelnického folkfestu, kam se budeme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc ještě několikrát vracet. Pro dnešek se ale od mikrofonu pořadu Na cestě loučí Jarka Nosková.
1: Že jsi to ty, tak ti

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijí se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
5: Začíná další díl typickou znělkou, kterou jste slyšeli. Patrik rozehnal, vítá Mirka Hanuše. Hezké odpoledne.
6: Hezké odpoledne.
5: Houpal jste se někdy v roli na lustru, když už to máme v ukázce ve znělce? Byl jste vším možným a dokázal jste všechno možné na lustru?
6: Já si myslím, že jo, že jsem se houpal na lustru. Ano, houpal jsem se na lustru, houpal jsem se na kruzích.
5: Taky.
6: A ty kruhy se mnou jeli jako nahoru, protože byly jako pověšeny na jevištním tahu, což jako a ta tyč, co umí jezdit do vejšky, visí na ní kulici. A já jsem se bál, ano, to si vzpomínám, když jsme jeli na zájezd do Plzně na festival s Boucharonem, to bylo, to když jsem byl ve Švandově divadle před lety letoucími, tak tam ve Švandově divadle to není tak vysoký ten portál, že jo? Já jsem měl jakoby odjet kamsi do nebe na těch kruzích.
5: Tak to nebylo tak vysoko.
6: No, a stejně to bylo dost vysoko, jo. A v té Plzni je prostě, to bylo ve starém divadle, ano. A to divadlo fakt je veliký, že jo, a má vysoký portál. A já jsem se chytil těch kruhů a měl jsem jako vyjet, a když jsem byl ve výšce toho portálu, tak měla svět opona. A to, jak jsem to teď říkal, úplně se potím na zádech strachy. A tam totiž je taková kabina na tom jevišti, ale to je třeba, já nevím, v 7 metrech. A tam je ten strojník takzvaný, který ovládal odtamtať ty tahy, protože tam byly tahy motorový. A tak já jsem se držel a teď už jsem byl mnohem vejš než v tom švandáku, tedy původně realistickým nebo úplně původně Švandově divadle. A teď jsem stoupal a ty ruce se mi úplně zaťaly do těch kruhů a říkala, tak to bude můj konec. Já tady teď strachy spadnu, uzrehu spadnu. A teď ono to pořád jelo. A jak jsem jel, tak jsem se dostal do výšky té kabiny, kde byl takovej strojník v monterkách, který měl otevřený okýnko, takový v tom kovovém rámu, takový okýnko. Úplně leda byl a na mě koukal, jak kdyby okolo jel nějaký kosmonaut nebo co. Ten strach můj v očích, jsem říkal, jeď už s tím dolů, bože, můj konec se blíží. A on vůbec koukal z okna, jak kdyby byl okolo vlak. Já jsem vyjel snad do 12 metrů nebo co. To můžete být rádi, že tu dneska vůbec jsem. To bylo strašný. A od té doby jsem to už nechtěl dělat. Já mám jako závrať trochu. Taky jsem mohl jet bůh ví kam. To bylo strašný.
5: Že jste to vůbec dohrál. A jste tady. Jsem moc rád. Tak začínáme.
0: Humoriáda.

0: První historku od Miroslava Hanuše máme za sebou už v úvodu a teď je třeba vybrat něco, možná i nějaké povídání nebo scénku z archivu, co to bude?
1: Tak asi tady šáhnu, to je taková výhoda, že já si můžu vybírat, že jo, zadarmo z archivu. Tak já bych si vybral třeba tady Bolka polivku, to je z Bolkovin, protože já to miluji, jak Bolek vypráví takovým podobným způsobem jako pan Menčík, že on vykládá často úplnou blbost, jako to není nic, jo? A on
0: není to nic tak zvláštního, ale
1: no
0: on to
1: nic, ale on to vypráví tím způsobem, ano. Protože výborný vyprávěč, že a když by to člověk slyšel třeba zase až po čtyřikrát to řekne a po pátý, tak už to bude polojiná historka, že jo? To se to vyvíjí. A to se mně líbí, když je někdo vypravěč. A to je Bolek.
0: A bude tam i s Václavem Havlem a povídání o tom, jak se Václav Havel učil jezdit na koni.
2: Učil se s panem prezidente jezdit na koni? No myslím ty lány a tam jako...
3: Tam bylo...
2: Kolik vlastně tam je hektarů v těch lánech? Tam se jako statkář.
3: Je třeba odlišovat Lánský park a Polesí Lány. To jsou dvě různé příspěvkové dodnes organizace. No. A co já a kůň. Tam bylo v blízkosti Lán bylo jakési družstvo, které podobně jak tady na tvé farmě prostě mělo koně. A koňské jakési družstvo.
2: Zatím družstvo nejsme.
3: Ano. A tam mi přivedli jednou koně a řekli, že se k prezidentům hodí, aby jezdili na koně a já na koni. A já jsem poprvé v životě na toho koně vysedl, teda vycpali mě tam. A o mé rovnováze už byla řeč. A já jsem samozřejmě nevěděl, co se dělá, jak se dělá. A ten kuň se rozešel. A já jsem nic nedělal, ani tak se mu v tom nebránil. On šel stále rychleji, až přešel do jakéhosi poklusu, že? A teďkon, já jsem nevěděl, jak ho zastavit. A on se normálně vydal po loukách, kolem. Jsme běhali a potom, a já jsem tak tak držel tu rovnováhu a nevěděl jsem, co jiného. Řekl jsem si, snad ho to unaví. A posléze on se rozhodl jít si prohlédnout vesnici. My jsme teda chlusali po těch lánech, on se zastavoval u různých obchodů, co se čenichá lata. A nakonec jsme se jakým si způsobem vrátili do zámku a sesadili mě z něj.
2: Já bych to chtěl vidět, tuhle historiku, nebo z hlediska toho koně. Ten kůň zase si říkal těm svým známým v Maštali, říkal, člověče, vyzvedli na mě nějakého chlapa. Já jsem se napřed, že nic neuměl, on se mě držel jako klíště. No tak mě pobízel do klusu, jak jsem klusal. A on najednou, že si prohlídne vesnici. Co on blbne po tom asfaltu, jak se mě blbě běhá po asfaltu. A on, abych zastavil u toho obchodu, nebo tam u toho. Něco si snad chtěl koupit, pak jsme odsválali domů, rozumíš. Tak, co říká domů. A potom oni ho zase sundali a on ani nedýchal.
4: Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Dramatika v sobě nezapřela, tedy Václav Havel vyprávění o koních, tak probrali jsme tedy ty kruhy, tu výšku, co koně, Mirku?
1: No koně já vím, že jsem trochu jako nešikovnej, jo, já se poměrně hodně naučím, ale když se v tom skrývá nebezpečí, jo, třeba jsem se naučil docela dobře stepovat, jo.
0: V tom není ale tolik nebezpečí.
1: No je to na zemi, že jo, můžete uklouznout nebo ztratit rytmus, jo, ale vás nezabije.
0: Se strašíte dopředu.
1: No, ale to je, já bych potřeboval kaskadéra, teď třeba mě bolí koleno, tak teď bych potřeboval kaskadéra i na chůzi, jo, protože to jsem belhavec teďka. No, ale já se třeba těch konů bojím, Mám několik kolegů, kteří si natloukli na koni, spadli a hodně se polámali. Jo. Takže tam je potřeba splynout s tím koněm.
0: No jo.
1: Což si představuji toho Václava Havla, jak splýval s tím koněm rytmem. Tak, a on, když nesplynete, tak vás to jako nadhazuje ten zadek.
0: Ano.
1: Strašně to
0: ono
1: dělá...
0: by to mělo, ale ne při každém tom zvednutí té páteře toho koně nebo těch zad.
1: No, ono to se musí s ním splynout. Že? A ano. Když chytíte jakoby protirytmus, jo? Takovou synkopu, řekl bych, hudebně, tak s každým tím dosedem ten kůň jde proti vám a je tak, když vás někdo
0: praští.
1: Nakopne. Jo? Co krok, to kop. Jo? A takhle on objel chudák ty lány. Takže já se do těch konňů
0: neženu.
1: Jo? Já myslím, že ten kůň jako tak, jako já, kdybych se měl učit na koni, tak spíš ten kůň by se měl jako naučit se mnou, ale oni ty koně, oni jsou trošku jako hajzlové, já bych řekl. Jo. Oni to poznají, že ten člověk, co na nich visí, tam nedrží. A oni třeba řeknou, to je hodnej kůň, ten bude dělat, co chcete. Ale já vím, že on by dělal, co chce on. Já na ně radši jako nelezu. Jo. Od té doby, ještě co mi řekli, že z toho koně mám slejzat, tak ne, že se postavím do toho třmenu, ale že tu nohu vizuju. A pak prostě se opřu o tu hrušku, vidíte, jak odborně o tom hovořím, že jo, což je ten předek toho sedla, že jo.
0: Ano,
1: vzepřu
0: ten výšní
1: lek
0: tam.
1: A prostě přešvihnu, že jako takovým nůžkama ten zadek od toho koně doskočím a ještě bych se měl tak po sokolsku, nebo co to dělají ty gymnasti, nebo kdo chce, tak přihlásit, že jo, když dopadnou, jakože... Docvičili. A já jsem říkal, proč to mám dělat, když tady mám, takhle vysím, je to jako schod, že prostě vysednu. A on říká, no pač ten každý kůň to jako nemá rád. A on se ten kůň někdy rozběhne, no, popoběhne a pak se vám ta noha zasekne v tom třmenu a ten kůň vás jako táhne sebou. Jo?
0: Ano.
1: A teď jsem si vzpomněl na ty, já mám rád westerny a tam co chvíli jede někdo za nohu, táhne ho splašený kůň, kaskadéra, jo. A já hned vidím, jak mám tu bujnou fantazii, jak už jedu po zádech hlavou, drkotám od dlažbu a kůň mě někam veze.
0: Ale já vás úplně vidím v tom westernu, Mirku. Byste tam šel do toho.
1: Já to mám rád, ale... A třeba teď jsem četl, že John Wayne spad kolikrát spad.
0: Ano.
1: A třeba se zlámanýma žebrama to hrál dál, strašně to bolelo, on furt lezl na ty koně. Tak já vím, že nejsem John Wayne, ale mám rád westerny.
0: Mirek Hanuš, náš host, vybral Volka Polívku, můžeme s ním pokračovat další vyprávění, tentokrát anekdot a z manéže. A nebo si dopřejeme scénku, to nabízím proti. V prodejní jízdních kol se můžeme ocitnout s Uršulou Klukovou a Miroslavem Šimkem.
1: No tak teď já zkusím to, co já vždycky zkusím ovlivnit.
0: No,
1: já zkouším, jaký mám vliv na ty posluchače.
0: O to jsme tady.
1: No jo, to právě ne. Tady nejste o to, abyste dělali vliv. Pak se s tím politici, tohle říkají, oni dělají vliv. Ne, to právě ne. Tady dělám vliv jenom já a já vám říkám, že bych chtěl ještě Volka Polívku.
0: Ačko tedy. Humor mezi ráči B90 01 04 pro SMS-kaře a volání do studia na telefon 731 800 900. Je to na vás, hlasujte a vybírejte si v Humoriádě.

0: učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vybírejte dál, tu šanci ještě máte na telefonu 731 800 900. Výběr buď Bolek Polívka anekdoty, anebo Střenka Miloslav Šimek a Uršula Kluková. Telefonní číslo sem 731 800 900. Zvedá ho i dnes se mnou Miroslav Hanuš. Kdo je tam na telefonu?
2: Tady pejskar ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím oba humoristy do humoriády.
3: Dobrý den.
2: A dáme si na zařátí polévku.
1: Dobře, ano. Varianta A tím pádem. Píšu a děkuju. Kdo další po telefonu?
4: Dobrý den, tady je Kateřina. Zdravím oba pánové a prosila bych Ačko.
3: Správně,
4: pěkný den.
3: Správně,
1: vám, ať se vydaří.
3: Je Kateřina, hura.
1: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady je Marie Sugezda u Vizovic. A já bych si prosila pana Polívku.
1: Dobře, správně. Tak jo, tak jo.
5: Zdravím kvalitního člověka.
3: Ano, ano, jsem kvalitní člověk, děkuju.
1: Kvalitní člověk vybral Bolka Polívku, vybral dobře, protože i vy jste vybrali pokračování s ním a anekdoty tady jsou.
6: Já bych se chtěl zeptat, máte, prosím, chci se jenom zeptat, máte rádi anekdoty? Máte rádi anekdoty, vtipy?
7: Ano.
6: Já ne. Já ne, protože znáte to, když někdo přijde k vám až domů. Rozumíte, já nemám, ne kvůli tomu, že kvůli tomu nebezpečí, které číhá za některými spojent. To ne. Já nemám rád proto, rozumíte, přijde někdo k vám domů, posadí se, mu něco nalijete a on říká, ty znáš to, člověče, ten folek, přijede parní válec. Normálně zajíca, jo? Přede parní válec a kolem běží liška, jo? Tak úplně má ten ohon tak očesaný, víš? A ptá se to z toho parního válca tomu, jak se tomu říká tomu. Tomu, no z toho parního válce, znáš to? A vy řeknete, člověče, ne. Tak on řekne, no, ne, je prostě normálně parní válec přijel zajíca, jo? A normálně placka z něho, kolem letí liška, odsaz voholený, víš? Plně to a říká tomu z toho parního válca, fakt to neznáš? Znáte to, jak ten chlap plave a plave a nemůže vydržet a už je strašně vysílený a myslí si už na smrt, na svůj konec? Tak chlap plave a plave a už je hrozně vysílený a myslí už na smrt, na svůj konec a najednou vidí světýlko, víc světel, potom mu hodí záchranný pás, on se toho chytne, od něho vytáhnou na palubu, kolem je ten kroužek pasažérů a námořníků a kapitán vystoupí a říká, vítám vás na palubě Titaniku.
1: Humoriáda. Mirko, taky znáte takovéhle vypravěče anekdot?
3: No, taky je znám, ale já obdivuju ty vypravěče anekdot, co na to mají tu hlavu. Jo. Já třeba patřím k těm, co milujou fory a nepamatujou si je. Jo. A vždycky si říkám, to si musím zapamatovat, to hnedka někde řeknu a nedonesu to. Takže když mě teď řeknete, jestli znám nějaký fort, tak ho neznám prostě.
1: Nebudu chtít nic takového, nebudu dusit.
3: Jo, ale jsou lidi, kteří to jako si pouzrukávají.
1: No.
3: To nevím, jestli je zrovna Bolek, ale Ale Bolek je prostě strašně vtipný sám o sobě, jo? Takže když jsme spolu točili třeba, tak on mluví o obyčejných věcech, ale vypadá to, že furt vykládá nějaký fóry. Že?
1: On má dar té kombinace, on umí i ty anekdoty, i ty historky ze života vyprávět prostě a dát tomu ten...
3: A to je z Brna, že? To má jamu. Kdo by nevěděl, tak to je takové oblíbené pošťuchování mezi komedianty.
1: Pořád se to drží.
3: No, to se pořád
1: funguje
3: drží.
1: Funguje to pořád.
3: A já jsem si vždycky myslel, že je to sranda a pak jsem potkal nějaký kolegy z Brna, který to brali úplně vážně, jako. Jo, a přitom oni si dělají se srandu z nás, jo. Že to, no, to jsou takový...
1: Byli mladší nebo stejného věku?
3: No, to je otázka, co jsem já. Jo, teď mi bude 63, tak...
1: No oproti vám, jestli to byli, já nevím, třicátníci třeba, nebo...
3: Ne, ty byli vše generací, to stále zůstává, tohleto. Jo.
1: No, kteří to třeba nepochopili, že jenom důkaz toho, že třeba ta mladší generace už to tak třeba nemá.
3: Ne,
1: to
3: ta mladší generace to má ještě víc.
1: Ještě víc, jako, jo. Se to vrací.
3: No, já jsem to zkoušel i trochu na svý studenty, když jsem učil. Měl jsem tam některý od Brna a oni tak jako zahořkli, když jsem udělal nějaký vtip, takový, třeba je takový vtip známý, jaká je platnost diplomu z JAMU, tedy Janáčkovy akademie, že my máme DAMU tady v Praze, JAMU, a říká, to platí až k 9 křížům. Ten diplom, což je teda motorest,
1: kousek.
3: Já nevím, 10 kilometrů od Brna. Že jo, to se jim řekl hned na úvod a oni se vůbec nesmáli, ale oni teda nevěděli ještě, jak byli začátečníci, tak neznali tuhle tu hru mezi divadelníkama.
1: Takže to se učí na škole už takhle?
3: No, já jsem to učila, možná proto už jsem to nechal, ale možná zase začnu.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Miroslav Hanuš, náš dnešního z Humoriády, Patrik Rozehnal teď vybízí k tomu, aby vybral další ukázku.
2: Tak zase můžu vybrat. To mám dneska štěstí. Tak vybírám, tak já šáhnu. Já jsem teď přijel z Třeboně, kde jsem byl kousek chvíli v lázních se svou ženou a tam mi pořád vyprávěli na těch procedurách, říkali, teď tu byla paní Bohdalová, já nevím, 14 dní, 3 týdny, to měla snad nějaký dárek, těm svým narozkám nebo co. Aha. A říkali, ona pořád mluví, ale ne jako, že furt mluví, no taky, ale že ona je strašně vtipná a pořád vykládá.
1: Baví pořád někoho.
2: I prostě u té masáže, i to je to komediantský duch, jak tam přijde jeden masér, no a ona má prostě diváka. Jo? A už se to koná.
1: No, říká, no nevím, jestli má v tu chvíli diváka. Při představě, že Jiřina leží zabořenou hlavu v té podložce.
2: Jo, ona mluví do té díry. A ten masér prostě nemůže masírovat, se tam klátí u toho. Že jo, no? Tak ta patří taky k těm velkým vypravěčům jako Bolek. Tak proto bych volil paní Jiřinu.
1: S Karlem Šípem, inzerát, Kohout, silvestrovské setkání a vlastně záměna některých inzerátů. Určitě tuhle scénku znáte.
3: Podívejte se, vážená paní.
4: Ano.
3: Asi takhle.
4: Asi tam.
3: Podívejte se, my jsme solidní firma.
4: Jo.
3: Já za celou dobu praxe jsem se nesetkal s jedinou reklamací, víte? To se můžete klidně přeptat jo. Na nás. To. Firma Kohout SRO, to je špička ve svém oboru. Ale jestli já tady mám, rozumíte, odvést standardní práci, tak potřebuju vytvořit aspoň minimálně dobrý podmínky, víte? A to se zatím nestalo. A přitom nezlobte se, já se vás teda nechci nějak dotknout, víte, ale to opravdu člověka překvapí, jo. Že zrovna vy si objednáte erotické služby, teda.
4: No prosím vás, to, když chci vymalovat ložnici, tak to jsou pro vás erotické služby.
3: No ne, ale tam to škrábání, jak chcete, a ta práce s tím válečkem, to už je nadstandard, víte, a to už je i na mě trošku moc, opravdu.
4: No to já vám teď vůbec nerozumím, Hrko, kde mám ty noviny, no, teď tady, no, tady se jasně píše, no, počkejte, ano, tadyhle, osamělým starším ženám, ano, nabízím služby všeho druhu, no, helejte, jestli je toho na vás moc. Jo? A nebo aby se vám to, tak já se můžu obrátit někde jinde. Drahý pane, konkurence je velká dneska, no. No, prosím. No, tady toho je. No, tenhle ten nabízí dokonce i auta spravuje, no, tady nabízím služby všeho druhu, včetně autoelektriky, no, jen se podívejte, no. Se podívejte.
3: Helejte se, máte pravdu, auto tady no, sice no, je, jo?
4: No, tak.
3: Ale není tady elektrika, ale erotika.
4: No. Tak vy nejste... Ježiš. No ale to jste to nemohli hned, když jste vešel, čím se živíte? Ukažte mi to. Ne, myslím ty noviny. Noviny. No, kde mám brýle, Ježiš, tady jsou. Tadyhle, ukažte. No, to je... Ježkovi oči. No jo, no to není ele, ale ero. Pro Krista pána tady toho je. Je. Já se stydím.
3: Co byste se...
4: No to je...
3: Pani, co byste se stydila? Hlavně, že se to vysvětlilo. Helejte se, mě vám spad kámen ze srdce. Helejte.
0: Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Co Karel Šíp, neozval se zase, že by pozvání do Všechno party?
2: Já jsem tam byl už čtyřikrát,
1: já vím,
2: nebo
1: no,
2: možná
1: vždycky
2: pětkrát.
1: S velkým úspěchem.
2: Byl jsem tam na Silvestra, že no. Dvakrát. A Vlastně musím Karlovi poděkovat, že velká část mojí popularity vznikla jako u něj, protože je řada lidí, kteří se nedívají třeba na některé pořady, ale on má tu sledovanost velkou, že jo?
1: Ano.
2: Protože on to prostě umí dělat a uvede vás do takového stavu jistoty, že se uvolníte a prostě tam povídáte, že jo? Všimněte si, že on se staví za toho blbýho, jo? Takže vy máte tu jistotu, že jste ten chytřejší a hnedka vám kohoutek naroste a hned jste jako vtipnější, ale některé ty moje vyprávěnky tam jsou prostě
1: legendární
2: na YouTube a lidi mi řeknou, já když jsem smutný, tak si to pustím, jak jste byl s tou Kvitovou, no, nebo ano. Jak jste Věru Nerušilovou na skutru, takže no, ale ono je to zas potom takový třeba na toho Silvestra, tak se očekává, že budete vtipnej prostě, že?
1: Tak to jste.
2: No jo, ale ono se tak očekává, jako, že budou ještě nějaký vtipnější. A pak, když člověk je

0: tedy snad také silné jméno, Ivana Mládka.
1: No tak teď je to, tak to je těžký, když jsem byl v těch lázních, že teda jedu z té Třeboně.
0: I Mládek.
1: Tak Ivan Mládek mi říká, tady Ivan Mládek, tady má výstavu. Tam byly zrovna výstava tři na šňůře, se to jmenovalo. Jsem říkal, to bude nějaký zájezdový představení, cirkusový nebo něco. A to byli tři výtvarníci, kteří viseli
0: na těch šňůrách,
1: viseli ve galerii. Výstavní síni. Jo. A nebyl to teda cirkus. A předevčírem jsem hrál v Lipníku nad Bečvou a paní mi říkala, teď jedu z lázní, ta pořadatelka, mám plný auto obrazu Ivana Mládka, protože zítra tady otvíráme výstavu obrazu, takže Ivan Mládek mě pronásleduje i s celou tou výstavou z Třeboně.
0: A mimochodem
1: v Třeboni jsem byl i v cirkuse, byl tam i cirkus. Ano, cirkus Bude se jmenoval a bylo to, já to mám rád, byl takový malej rodinný cirkus, co se teď toulá tam asi po jižních Čechách. Táta, syn, dcera a maminka vlastně.
0: Jak velké mají to šapito?
1: Šapito mají docela velký.
0: Jo?
1: Docela velký. Jsou to dva synové. Jeden, nevím, jestli ten dělal tam technické věci, pouštěl muziku a tak. Ten dělal nějakou takovou akrobu, takový udělaný jako chlapík. Pak slečna, která dělala všelijaký věc, jaký pejska cvičila, jo. Že tam psali, že nebudou žádná zvířata. Najednou přijel jako malý pejsek a pobíhal, dělal takový věci a ona dělala na kruzích. A pak
0: taky?
1: Jsem, no, však, taky, ale na takovýmto velkým kruhu.
0: Jo.
1: Visela různě, ano. Tam to a ten táta, s kterým jsem si povídal, říkal, jsem říkal, to je cirkus Bude, to je ten film z 50. let.
0: A říká,
1: no to je proto, že tam je takový ten vstup do toho areálu cirkusového, což vždycky bylo, když byly velký cirkusy, že tak byly dvě maringotky, byly pokladny a nad tím byl takový oblouk, to byla ta brána. On říká, ta brána patřila mýmu dědečkovi, než mu ji znárodnili. Tak to je vzpomínka na ten film.
0: Fíha.
1: No, no, a hned jsme si povídali, říkám, já jsem dělal prostě kousky s manželkou, jsme dělali na tyči, jsem jí měl na hlavě, stál jsem na dvou židlích, jo, a ona, takový ty věci, co mě se tají dech, jo, a rád se na to dívám.
0: A bolí mě z toho kolena.
1: Jo, skupina Mistrál, artistická skupina Mistrál je tam napsáno. A mě to tak jako dojímá, že já na to vždycky jdu.
0: Jo.
1: Že pořád jsou ty lidi.
0: Nebudete jako Oldřich Lipský, milovník cirkusu, který no, měl tu tématiku tak rád, že ji dávali do filmu, že byste takhle dělali i představení?
1: Ne.
0: To ne.
1: To nevím. To nevím. Já se svým kamarádem režisérem Honzou Bornou jsme říkali, že máme rád ten starý cirkus. My jdeme jako proti, jo. Tě moderní, ten nový cirkus. A my máme
0: chcete
1: rádi...
0: Chcete udržet tradice?
1: Ten, ne, to nevím, ale... Ale prostě ten nový cirkus se tváří tak víc divadelně, podle mě, ale prostě divadlo to není, jo? To se jenom tak tváří a některý umějí něco a tak se to spojí. A v tom starém cirkusu to je jako varieté třeba, to já mám rád. To jsou prostě čísla a mezi tím je nějaký borec, ten to spíkruje, pak je tam zpěvá, kouzelník, že jo. No a tyhle ty lidi prostě, ty cirkusácký, oni... To musí postavit, to je docela velký šapit. Tak jsem hned zkoumal, jak to dělají, jak dlouho to stavějí.
0: Že bych si
1: a protože principál mě jako znal a diváci mě znali, tak o pauze byla dlouhá pauza, pač my jsme si s principálem povídali všichni, ostatní byl nás třeba 80, a tak jsme si povídali a měli jsme vlastně takovou tam talk show, takovou nechtěně. Ale že on říkal, my jsme si mysleli, že už nevyjedeme po covidu, to všechno jako kleklo a nebylo možné to uživit. A oni žijou skromně a jsou pracovitý, že? Ale on říkal, stalo se to, co vždycky, že přišlo jaro
0: a
1: my jsme museli ven. My jsme jako museli ven a s nima tam byla taková starší dáma, třeba 80, tchýně, myslím. A on říkal, pejte se, tady babička tam stála, bylo to kouzlo, prodávala světelné meče. Jo, takže tam stála dáma prostě,
0: ano.
1: A měla v rukou ten blikající meč, jo, od Číňanů takový, jo, a prodávala to a taky nějaký lístky do toho.
0: Mají to v sobě ten kočovný život, no,
1: a ona taky, ona by mohla být na důchod, jo.
0: Ale nechce.
1: Ne, prostě přišlo jaro, ona si sama pořídila nějaký

0: i svůj přívěs, který prostě taky táhnou. Neměli maringotky, měli jenom přívěs, byl to malý cirkus. A jeli teď, ani prouci nepřipojovali, měli agregát, jo. A takhle, a teď tady hráli třikrát třeba a pak jeli dál a někde hráli jenom jednou a vždycky ta strašná práce, jenom to postavit, říkali 7 hodin, že to staví s klukama, ale že to jako dávají na čas. A teď, no teď, když budu vyprávět, tak už nemůže nikdo nelosovat.
1: Musíme se dostat.
0: Zase jindy to řeknu.
1: Dobře. Vážení, tak ve hře Jiřina Bohdalová, Karel Šíp. Dokončíme tuhle scénku, kdy si spletla malíře s erotickými službami, anebo Ivan Mládek a povídání o večeři Zápisky Šílencovi. Vybíráte na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě jednu ukázku musíte vybrat. Tu s Jiřinou Bohdalovou a Karlem Šípem nebo s Ivanem Mládkem. Koho vybíráte po telefonu 731 800 900?
2: Dobrý den, Karel z Bojkovic. Zdravím vás, Patriku, i vašeho hosta.
3: Dobrý den.
2: A chtěl bych Ivana Mládka.
1: Dobře, děkujeme moc. Kdo další?
4: Dobrý den, tady je Honza. Zdravím vás, pánové, oba.
3: Dobrý den.
1: Děkujeme.
4: Chtěl bych pozdravit pana Hanuše a zeptat se ho, jestli ví, když tak hovořil o tom Damu a Jamu, proč student Damu chodí do knihovny?
3: To ne, aby se dozvěděl něco o Brně?
4: Ne. Aby si půjčil knihu o tom, jak hrát, že umí číst.
3: Aha, no, já se...
4: A jinak jsem vám chtěl říct, že to je jako... I úžasně vtipnej, i úžasnej vypravěč.
1: Je to tak.
4: Tak si z toho, že máte Damu, vůbec nic nedělejte. I tak to je dobré.
3: No jo, děkuju.
1: Ačko nebo Bčko?
4: A já bych dal Bčko.
1: Dobře, děkujeme moc. Zklamu, ale ty, co hlasové pro Bčko, vyhrála Jiřina Bohdalová a Karel Šíp.
5: Teď se na mě podívejte, no, tak taky už nejsem nejmladší. O vás ani nemluvím. Já když vás viděl, mě omejvali. Já jsem si říkal, no co s tímhle budeš dělat? Paní, já když vás viděl, já jsem si připadal jak horolezec pod Mount Everestem.
6: A proč?
5: No těžko se na to leze a nikdy se nedosáhne vrcholu, víte? No nic. Tak se tady mějte pěkně a... Já jdu ještě na tu šilhavou, víte?
6: Počkejte. Na druhou stranu, když už jste tady a už na začátku jste říkal, že máte chuť na něco ostřejšího, že? No to by bylo, abych vás nepohostila, když už jste si udělal ten čas. Hlejte, pane Kohout. Víte, když už jste vešel, já vám to řeknu teda, já nevím proč, jo. Ale vy jste mi najednou byl takovej sympatický. Pane Kohout, víte, jak ženská trpí, když je sama. Jak čeká na to vlídné pohlazení, na to vlídné slovo. Moment! Teď já vás mám v horoskopu na tenhle týden. Ještě mě to hned nenapadlo. No vás mi sem poslali přímo hvězdy.
5: Prosím vás, vy věříte horoskopům?
6: No jo,
5: jsou to blbosti.
6: Dejte se, tady je to. Čeká vás osudové setkání na celý život. Chopte se své životní příležitosti. Prožijete krásný pozim života ve dvou. Váš budoucí partner žil dosud jako starý mládenec. Tak to je to jsem starý mládenec, že mě to hned nenapadlo. Chyťte svou šanci, zapače si a nepuste ji. Nemusela by se už nikdy opakovat. Pane Kohl, já na horoskopy věřím. Horoskopy nelžou. No, já teda nevím, v jakém znamení jste vy. Ale já jsem například v bejku. Čem jste vy?
5: Já jsem v prdeli.
1: Tak tímhle slovem končíme ukázky z archivu a taky dnešní humoriádu s Mirkem Hanušem.
3: A já jsem blíženec. Tak naschledanou.
1: Mějte se pěkně, bavte se a čekáme na vás i zítra u dalšího dílu humoriády a posíláme ještě písničky před

dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: V Praze dnes bude veřejné projednávání návrhu akceleračních zón. Liberecký kraj k nim má výhrady. V Turnově začalo napouštění koupaliště. Cermat dnes veřejní výsledky přijímaček na střední školy a víceletá gymnázia. Dnes bude zataženo deštivo, chladno a teploty jen mezi 11 až 14 stupni. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké ráno. Veřejnost a zástupci samospráv mohou dnes přednést své připomínky k návrhu akceleračních zón na veřejném projednávání v Praze. Návrh zón pro rychlejší výstavbu větrných a solárních elektráren zpracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj. Na jejich výstavbu by mohlo Česko získat z evropských dotací 9 miliard korun. Liberecký kraj s předloženým návrhem nesouhlasí. Podle náměstka hejtmana Jiřího Klápště z TOP 09 je celý postup uspěchaný.
2: Vláda měla schválit změnu územního rozvojového plánu, kde budou ty oblasti akcelerační v průběhu prázdnin, to znamená v srpnu by měly být tyto oblasti vymezeny, protože to jsou vlastně termíny, abychom těch 9 miliard nemuseli vracet Bruselu. Takže je tam velký časový tlak a to projednání se opravdu má odehrát pouze tímto jedním způsobem, že se potkají v Praze s obcemi, s veřejností.
0: Krkonošském národním parku přibývají další kamery kvůli pohybu aut. Správa parku kamerový systém rozšiřuje i přes kritiku některých boudařů. Ve čtvrtek přibyly kamery pod lesní boudou ve východních Krkonoších. Mluvčí správy Radek Drahný o tom informuje s tím, že systém má za úkol kontrolovat dodržování pravidel pro auta a chránit jeho nejcennější oblasti. V národním parku funguje 10 kamer. Nejvíc jich je ve středních a východních Krkonoších. Do roku 2028 by pak mohlo Národní park strážit 30 kamer. Koupaliště v Turnově se už začalo plnit vodou, informovalo o tom vedení rekreačního areálu Maškova zahrada. V následujících dnech budou pracovníci střediska zprovozňovat filtrace a tobogány. Koupaliště zahájí 11. sezónu.
3: Napouštění předcházelo několika denní čištění nerezových bazénů vysokotlakými čističi a bazénovou chemií. Městská sportovní Turnov už má s předstihem hotové i některé údržbové práce a opravy, například na tobogánech. Pracovníci upravili také dětské hřiště. Otevření plánují na 30. května. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Uchazeči o studium na středních školách se dnes dozvědí výsledky přijímacích zkoušek, budou v elektronickém systému DIPSI i na webech škol. V prvním kole se na střední školy a víceletá gymnázia přihlásilo přes 156 tisíc zájemců. Ti, kteří neuspěli, si mohou podat přihlášku do druhého kola. Proti výsledku je možné podat odvolání, to už ale neslouží k tomu, aby se uchazeč dostal na místo uvolněné jiným přijatým uchazečem.
1: Sport.
0: Jan Tomajko je novým koučem českých hokejistů do 20 let. Naposledy trénoval národní tým do 18 let, se kterým letos získal bronz na mistrovství světa. Tomajka vystřídá u reprezentační osmnáctky bývalý trenér extraligové Sparty Jaroslav Nedvěd.
1: Počasí.
0: V Libereckém kraji čekejte převážně zataženo, přidají se přehánky nebo občasný déšť, zejména na horách. K večeru by částečně srážky měly ustávat, teploty dnes 11 až 14 stupňů, na horách 7 až 10, vítr bude vát slabý proměnlivý a bio je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Jablonci nad Nisou je uzavřená silnice druhé třídy číslo 287 ulice Pražská, a to od kruhové křižovatky Nová Pražská a Turnovská směrem na Vrkoslavice. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dobrých zpráv není nikdy dost, tak společně budeme moci s jednou začít, a to je připomenutí dnešního dne, pátek. A to je velmi příjemná informace, k tomu tedy datum 15. května. A od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec vás tedy během ranní hodiny zdraví Martin Kolín. My se společně budeme moci podívat také na následující minuty ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, kdy se vydáme do Osečné na Liberecku. Ta je totiž letos bez výdejny léku. Zkrátka její provozovatelka nedosáhla na příspěvek od VZP. Hořovice. Co to tedy znamená pro místní a jak to bude s léky v Hořovice? To vše se dozvíte už za okamžik, a to v dnešní první reportáži. Přejeme tedy příjemný poslech a hlavně úspěšně zvládnutý závěr pracovního týdne.

0: Začátek pátečního dobrého rána úspěšně a také v poklidu za námi. Skupina Rangers, s nimi také píseň Vysočina. Na tom jsme se tady na okamžik také měli společně možnost přesunout. Teď v tomto směru ale zamíříme opět do Libereckého kraje. Ostatně, jak jsme před okamžikem také zmiňovali, zdravotní pojišťovny letos přispívají na provoz 113 lékáren v nedostupných oblastech. Je to zhruba o 40 víc než loni. Bonifikace se ale snížila z přibližně 55 tisíc měsíčně na zhruba 35 tisíc měsíčně. Celková roční částka rozdělována mezi lékárny tak zůstává téměř stejná. Někteří provozovatelé malých lékáren však o bonifikaci už druhým rokem přišli. Například výdej na léku v Osečné na Liberecku. Ta kvůli tomu skončila.
1: Hodně to tady chybí. Tady je lékař nahoře, takže babičky a dědečkové ty hodně tam recepty si vyzvedávaly.
2: Říká Monika Němečková z Osečné. Výdejnu léků chtěla provozovatelka Hana Bernardová zavřít už na začátku roku 2025, kdy poprvé nezískala bonifikaci. O příspěvek přišla jak v Osečné, tak v Českém Dubu, kde provozuje lékárnu.
3: Já jsem si říkala, že počkám, co ta pojišťovna vymyslí. Doufala jsem, že prostě přijdou na to, že ta lékárna by tam měla zůstat.
4: A měla jste nějaké informace o tom, že by se ta bonifikace měla pro vás zase obnovit?
3: Právě že ne, protože oni vyjeli s tím seznamem a my jsme tam zase nebyli. Já tuším, že to bylo někde na konci toho září.
2: Jedním z kritérií pro získání bonifikace je vzdálenost od nejbližší lékárny. Ta musí být víc než 10 minut cesty autem. Provozovny Hany Bernardové přišly v roce 2025 o příspěvek, protože jsou příliš blízko u sebe. V loni po zveřejnění předběžného seznamu na rok 2026 Bernardová zjistila, že na něm její pobočky opět nejsou. Proto se obrátila na pojišťovnu, aby zjistila, jestli se důvod opakuje.
3: A oni mi odpověděli, že to kvůli tomu není, že to je kvůli jiné vzdálenosti.
2: Říká Bernardová. V okolí jsou totiž lékárny v Liberci, Mnichově Hradišti a v Hodkovicích nad Mohelkou. Tam je podle Bernardové lékárna nejblíž, i tak je ale podle ní vzdálenější než 10 minut cesty autem. Bernardová se proto rozhodla výdejnu léků v Osečné k 1. prosinci zrušit. Na konci měsíce se ale dozvěděla, že lékárna v Českém Dubu nakonec příspěvek dostane. To už byla pobočka v Osečné vyklizená a bez zajištěné odborné obsluhy. Kritéria pro bonifikace pro rok 2026 se totiž měnila. Vysvětlila v písemném vyjádření důvod změny mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
5: V případě dvou provozoven stejného poskytovatele v dané oblasti se vzájemnou dojezdovou vzdáleností pod 10 minut byly posuzovány jako sloučené provozovny. V předchozích obdobích se v rámci vyhodnocení takové provozovny vzájemně vyloučily z výběru.
2: Hlavní novinka začala platit v případě žádostí o bonifikaci. Provozovatelé lékáren už o ní nemusí žádat sami, oslovují je zdravotní pojišťovny. Z Osečné Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
6: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Jaký bude pátek v Libereckém kraji? Ostatně po celý den očekáváme převážně zataženou oblohu. Ráno ještě místy, během dne už se na většině území vyskytne občasný déšť a nebo přehánky. Ojediněle by se mohla vyskytnout i bouřka. Nejvyšší denní teploty dnes mezi 11 až 14 stupni. Na horách naměříme mezi 7 až 10 stupni Celsia. Biometeorologická předpověď ale mírná, tedy na jedničce. Takové počasí nás tedy čeká v pátek 15. května.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 8 minut před 17:30 jsme se vydali na hory se skupinou Opět a Radeček. V tomto směru spíše ale zamíříme trochu do budoucna, konkrétně k dnešní 13. hodině, kdy opět otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Oba teď zdravím a ptám se, jaké téma se bude dnes rozebírat.
1: Jsme moc rádi, že posloucháte.
2: A oba vám samozřejmě přejeme pohodový den.
1: Téma zní dnes možná zvláštně, ale divili byste se, kolik lidí tím trpí a je v nepohodě. Budeme mluvit o tom, když má někdo na těle moc chlupů.
2: Nedivte se, jsou lidé, kterým rostou chlupy na celém těle, i tam, kde jiným ne.
1: Možná se vám stalo, že vám ochlupení začalo růst víc někde až teď.
2: Je zdravé se holit, zastřihávat? Nepodporujeme tím náhodou růst nebo naopak tvorbu vyrážek a ekzému?
1: Trápí vás najednou huňaté obočí, ochlupení na zádech, dámy třeba mají knírek?
2: Dejte nám o tom vědět. A to přes formulář na stránce našeho pořadu na internetu veseleazdravie.cz nebo se s námi spojte přes Facebook.
1: A klidně anonymně a jako vždy nám o svých problémech můžete povědět na záznamníku s číslem 221 553 770.
2: Opakujeme ještě jednou telefon pro vaše dotazy 221 553 770.
1: A dnes odpoledne po 13. hodině a v repríze po 20. hodině vám zkusíme poradit, co s přílišným ochlupením.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: V dalších zprávách se společně s Lenkou Markovou ještě jednou vrátíme ke krádeži lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí.
1: Bylo 17:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Sněmovnu dnes čeká hlasování o novele zákona o státní sociální podpoře. Předloha poslanců vládního hnutí ANO počítá mimo jiné se zavedením takzvané předrodičovské dávky. Tu by mohly nastávající matky čerpat 2 měsíce před porodem. Nejzajímavější produkci užitkového skla a bižuterie za poslední 3 roky vystavuje ode dneška Státní muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Do konce září si mohou návštěvníci prohlédnout nejžádanější výrobky 50 sklářských a bižuterních firem z Česka i zahraničí. Kompletní video krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném Podještědí na Liberecku zveřejnila na svém webu policie. Nahrávka zachycuje osobu, která relikvii v úterý v podvečer vzala z oltáře. Policie odcizený předmět zařadí do celosvětové databáze Interpolu. V Libereckém kraji přibývá lidí, kteří jsou ochotně častěji měnit zaměstnání. Vyplývá to z informací úřadu práce. Dynamika pohybu pracovních sil v regionu roste od začátku roku. V porovnání s loňskem se zvýšila o 10%. Čeští hokejisté se v úvodním duelu na mistrovství světa utkají ve švýcarském Friburku s Dánskem. Zápas začne ve 20 hodin a 20 minut. Dnes nás čeká převážně zataženo, přidají se i přehánky nebo občasný déšť, a to zejména v horách. Na horách se může objevit i déšť trvalejší. K večeru by pak srážky měly ustávat. Teploty 11 až 14 stupňů, na horách 7 až 10.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Jablonci nad Nisou je úplně uzavřená ulice Podhorská, a to v úseku od křižovatky s ulicí Slovenského národního povstání až po křižovatku s ulicí Mlýnská. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 2 minuty po 17:30 a za námi tedy další zprávy Lenky Markové ze studia Českého rozhlasu Liberec. Přejeme příjemný poslech, přejeme také spoustu sil do závěru pracovního týdne. Připomeňme pátek 15. května. K tomu se budeme moci už za okamžik vydat a připomenout události z Technické univerzity v Liberci. Stovky hodin stříhání, míchání zvuku a také práce se speciálními programy. Tak totiž uplynulé 2 roky vypadaly. Její experti po dohodě s Českým rozhlasem upravili legendární rozhlasovou hru Válka smloky do 3D zvukové podoby. Jak to tady vlastně zní a proč právě 3D? To vše se dozvíte už za okamžik v další reportáži pátečního Dobrého rána.

0: Václav Neckář a s ním další písnička, která nám nezestádla, Má něco s jedním pánem, jak doznělo 9 minut po půl šesté v ranním vysílání Českého rozhlasu Liberec. Je to také doba, kdy se můžeme alespoň na okamžik věnovat legendární rozhlasové hře Karla Čapka Válka smloky. Ta totiž dostala nový zvuk. Experti z Technické univerzity v Liberci ji ve spolupráci s Českým rozhlasem upravili do takzvané 3D podoby. Díky tomu mají posluchači pocit, jako by byli přímo uprostřed děje. Úprava původní nahrávky z roku 1958 trvala skoro 2 roky.
1: Za chvíli vylezl z moře jeden takový ještěrka, postavil se na zadní nožičky a kroutil celým tělem.
2: Jsme v aule Technické univerzity Liberec, kolem mě stojany s reproduktory a když si zavřu oči, tak jsem najednou přímo uprostřed války smloky. A to díky Karlu Zeidlerovi z Liberecké univerzity.
3: Původní nahrávka byla zaznamenána do mono signálu, to znamená opravdu jedna stopa, což není mnoho, ale i tak se tam dalo najít hodně zvuků, které se daly rozprostřít do prostoru. Používám k tomu spektrogram, to zkrátka vizobu, a pak poskládám do prostorového uspořádání. Slyšíte opravdu rozdělené jednotlivé hlasy, jednotlivé zvuky a jednotlivé složky hudební okolo vás.
2: Takže kolik je tam těch stop ve výsledku?
3: Postupnou prací a úpravami jsem se dostal asi na nějakých 350 stop.
2: Při té produkci je slyšet, jak se hlasy různě přibližují, vzdalují, z jedné strany mě míjí kroky, z druhé šumí moře, no a před chvílí mi jeden z mloků promluvil těsně za zády.
3: Může to být dokonce v některých okamžicích až lekavé, že se najednou objeví někdo za vámi a tak, ale i to je právě záměr, aby posluchač víc vnímal ten prostor a tyhle ty zvuky, které v té monopodobě trošku zapadnou.

0: Bondová hra Válka smoky v režii Jiřího Horčičky je z roku 1958, ale ona už tehdy byla zvukově velmi zajímavá.
1: Na tu dobu to bylo opravdu pokrokový. Pan Horčička opravdu v té době udělal neskutečnou práci. Je opravdu pestrá na tyhle ty zvuky okolní naruchy. Takže já jsem na tohleto chtěl navázat.
0: Jak dlouho trvalo všecko to vyseparovat, poskládat dohromady?
1: No, hromadu času, takže zhruba 2 roky, protože opravdu někdy to byla separace jednotlivých hlásek, souhlásek.
0: Nebylo pokušení, že byste k tomu originálu ještě třeba něco přidal, třeba nějaký sem tam cinknutí nebo bouchnutí dveří?
1: Při mě svádělo, ale ta hra musí zůstat prostě v nezměněném stavu. I z hlediska autorských práv, tak opravdu my tam nemůžeme upravovat nic.
0: Kdybychom teď tu vámi upravenou hru pustili v rozhlase, tak posluchač z toho bude mít co?
1: No, pro posluchače bohužel u rády a bude stejná. To opravdu slyšíte z jednoho bodu.
0: Takže k čemu je tohle dobré, ptám se šéfa marketingu a digitálních služeb Českého rozhlasu Jiřího Maliny.
2: Pro nás by bylo zajímavé, že bychom na Můj rozhlase, na našem audioportálu, mohli nabízet právě takhle pouzoká remastrovaný a zkvalitněný třeba audio nahrávky Českého rozhlasu.
0: Podle Maliny se nabízí i možnost veřejných poslechů takto upravených rozhlasových her. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
3: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Během pátku očekáváme převážně zataženou oblohu, ráno místy, během dne už poté na většině území, také občasný déšť nebo přehánky a ojediněle by se mohla vyskytnout i bouřka. Nejvyšší denní teploty dnes mezi 11 až 14 stupni, na horách naměříme mezi 7 až 10 stupni Celsia a k tomu slabý proměnlivý vítr. Přesně ve 6:15 vás do nového dne a do dobrého rána zdraví Český rozhlas Liberec.
0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Dobré ráno pokračuje, dobré ráno přejeme i vám, tedy našim posluchačům, a můžeme trochu polemizovat, ostatně kdyby byl bavič Zdeněk Kyzer placen od minuty vyprávěním vtipům podobných tomu následujícímu, by si vydělal Majland. Tempo řeči totiž několikrát záměrně zpomalí.
1: Havis vyhraje zajezd do Londýna a teď říká tomu Steigerovi, říká, jak já tam budu mluvit v Londýně, tak já neumím anglicky. A říká, když budeš mluvit pomálu a spisovně, oni ti budou rozumět. Tak přijede do Londýna, přijede do hospody a jsem Havis z dolu Lázy, vyhrál jsem zájezd do Londýna, dám si pivo. Sedne si ke stolu a tam už sedí jiný frajer a ten na něj kouká a říká, jsem Havis z dolu Lázy, vyhrál jsem zájezd do Londýna. A ten mu říká, jsem Havis z dolu František, jsme z jednoho kraje, nechápu, proč mluvíme anglicky.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Senice u Jablonecké přehrady bude i letos pomáhat likvidovat ultrazvuk. Dobrovolní hasiči ve Stráži Podralském na Českolipsku mají nové zásahové vozidlo za skoro 11 milionů korun. Ve Špindlerově mlýně dnes začíná třídenní úklid Krkonoš. Dnes nás čeká převážně velká oblačnost, místy s přeháňkami a teploty do 15 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké ráno. Na přehradě Mšenov v Jablonci nad Nisou bude i v letošní letní sezóně ničit nebezpečné sinice ultrazvuk. Vedení města na tom bude spolupracovat s odbornou firmou. Informovala o tom mluvčí magistrátu Jana Fričová. Metoda pomáhá vodu v přehradě čistit od roku 2019.
3: Systém bude podle vedoucí odboru městské ekologie Štěpánky Geislerové v provozu zhruba od července do září. Město za něj zaplatí 660 tisíc korun. Problémy s přemnoženými toxickými sinicemi se na přehradě v posledních letech opakují. Loni se tam lidé mohli koupat jen v červenci. Z Jablonce nad Nisou Michal Jemelka, Český rozhlas.
1: Dobrovolní hasiči ze Stráže Podralském na Českolipsku při zásahu nemusí vystupovat z auta. Jednotka má nové vozidlo Tatra Force vybavené dálkově ovládanou hasicí lafetou na předním nárazníku. Stroj za téměř 11 milionů korun má i další výhody, říká zástupce velitele Otaperný.
4: Oproti tomu staršímu vozidlu, který jsme měli, tu Tatra 815, tak je to prostě obrovský skok dopředu. Už jenom tím, že to má automatickou převodovku a to, tak odpadá strašně moc jakoby práce těm strojníkům, že se to auto ovládá prostě mnohem jednodušejc.
1: Díky dotacím Hasičského záchranného sboru, regionálního fondu nebo Libereckého kraje radnice za vozidlo zaplatila jen zhruba 700 tisíc korun. Ve Špindlerově mlýně a jeho okolí dnes začíná třídenní sbírání odpadků z krkonošské přírody. Do akce organizované správou Národního parku se ve volném čase přidávají dobrovolníci z firem, úřadů a žáci místních škol. V loňském roce se podařilo v okolí Špindlerova mlýna sezbírat přibližně 800 kg odpadu a v navazujícím projektu Čisté Krkonoše ještě pak další 3 tuny. Krátkodobé pronajímání bytů v Česku by se mohlo začít regulovat. Týkalo by se to platform jako Airbnb nebo Booking, u kterých sousedé často kritizují hluk či nedodržování pravidel. Města navíc nemají přehled o počtech pronajímaných bytů. Změnu má přinést registr e-turista, který chce Ministerstvo pro místní rozvoj spustit ještě letos. Resort zároveň připravuje další návrhy regulace.
2: Počasí.
1: V Libereckém kraji nás dnes čeká převážně velká oblačnost, odpoledne místy přehánky nebo občasný déšť, na horách pak srážky trvalejší. Večer bude déšť postupně ustávat. Teploty dnes vystoupí na 12 až 15 stupňů, na horách na 7 až 10, vítr bude vát slabý proměnlivý. Rozptylové podmínky čekejte ráno mírně nepříznivé, odpoledne převážně dobré. Biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1, to znamená mírnou zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Silnice 282 u obce Mírová pod Kozákovem na Semilsku je uzavřena v obou směrech. Je to z důvodu opravy zničeného elektrického sloupu. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: už tedy 4 minuty po 6. hodině. Dobré ráno s datem 15. května pokračuje. Hlavní informace, je tu ale pátek, takže tedy do pátečního rána popřejeme spoustu sil, hlavně tedy úspěšné zakončení pracovního týdne. A k tomu se už za okamžik vydáme za vědci, kteří chtějí vytvořit odolnější a udržitelnější městské lavičky. Pomocí speciální úpravy totiž budou zvyšovat i odolnost českého dřeva proti dešti, houbám, ale také vandalismu. Jak konkrétně tedy úpravy pomůžou a hlavně jak budou fungovat? To vše se dozvíte už za okamžik v další reportáži pátečního Dobrého rána. Martin Kolín přeje příjemný poslech.

0: naprostém poklidu s další písničkou, která nám nezestárla ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Hana Egerová, také Petr Habka, s nimi Levandulová, 12 minut po 6. hodině. Je to právě čas, kdy popřejeme příjemný poslech, hlavně tedy v tomto směru úspěšný pátek, a to 15. května. Ten nám pokračuje také ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, neboť vědci našli způsob, jak levně nahradit tropické dřevo v městských lavičkách dřevem z českých lesů. Exotické dřeviny se dnes používají hlavně kvůli své vysoké odolnosti. Výzkumníci z brněnské Mendelovy univerzity proto upravují dřevo z našich lesů tak, aby lépe odolávalo vlhkosti, houbám i dalším náročným podmínkám. A nabídli tak levnější a ekologičtější alternativu k exotickým materiálům dováženým přes půl světa.
1: Tady máme neupravený buk, který vkládáme do autoklávu.
2: Jakub Demény z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně vkládá bukovou laťku do tlakové komory.
1: Díváte se na reaktor nebo chcete-li tlakový modifikační autokláv?
3: Funguje to tedy tak, že se do toho vloží to dřevo, které chcete upravit a zodolnit. Co se následně děje?
1: Nyní musíme uzavřít celý autokláv.
3: Připevňujete velké ocelové víko.
1: Chceme nahradit exotické druhy dřev lokálním dřevem, to znamená nahradit to dřevo, které odolává ve venkovním prostředí dobře, zatímco to naše to nezvládá, takže ty jeho slabé stránky se snažíme eliminovat.
3: Tak, máme dotáhnuto, uzavřeno.
4: Zde máme zásobu látky, chemikálie, která s tím bude reagovat, kterou můžeme přepustit do tlakové nádoby.
2: Doplně ho kolega Radim Rousek. Do tlakové nádoby teď pouští speciální plyn, který při vysoké teplotě mění strukturu bukového dřeva. To pak podle vědců méně nasává vodu a lépe odolává vlhkosti, houbám nebo hmyzu, vysvětluje Štěpán Beránek z Mendelovy univerzity.
5: Dochází k nabobtnání buněčné stěny, díky tomu se snižuje absorpce vody, která ovlivňuje trvanlivost vůči biotickým škůdcům. Vlastně čím je dřevo vlhčí, tím horší má vlastně pevnost, pružnost.
3: Takže máme hotovo a nyní odkrýváme komoru.
1: Máme hotovo, všimněte si mírné změny barvy. Ta barva je tmavší v celém průřezu. Je to díky té reakce, je to díky vlastně té použité teplotě, ale pořád to má strukturu dřeva jako takovou, pořád je to puk.
2: Podle vědců by z takto modifikovaného materiálu mohly vznikat levnější a udržitelnější městské lavičky nebo další venkovní prvky.
1: Bavíme se například o terasách, bavíme se o městském mobiliáři, můžeme to využít vlastně i na fasády, které tím pádem jako vydrží mnohonásobně déle.
2: Do konce roku by podle vědců mohla před kampusem Mendelovy univerzity v Brně stát z takto upraveného dřeva první experimentální lavička. Výzkumníci pak chtějí ověřit, jak materiál obstojí i v extrémních podmínkách. Tyto lavičky pak chtějí otestovat třeba v poušti nebo za polárním kruhem. Marek Hensel, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Zatím tedy výhled na pátek, řekněme, tematický s ohledem také na zbytek týdne. Můžeme doplnit, že po celý den bude převážně velká oblačnost. Odpoledne se oblačnost lokálně protrhá a místy se vyskytnou také přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřky. Večer ale srážky budou postupně ubývat. Nejvyšší teploty dnes 12 až 15 stupňů Celsia. Na horách naměříme mezi 7 až 10 stupni, k tomu slabý proměnlivý vítr a biometeorologická předpověď mírná, tedy na jedničce.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pátek 15. května. Svátek mají Žofie a Sofie. Tady je Petr Jungmann. Jubilejní zemská výstava v Praze začala před 135 lety v roce 1891. Hlavnímu městu dala mimo jiné Petřínskou rozhlednu, dvě lanovky, výstaviště, první českou elektrickou dráhu na Letné a třeba i Křižíkovu fontánu. Před 95 lety v roce 1931 poprvé v Československém rozhlasu vystoupil Dismanův rozhlasový a divadelní soubor dětí a mládeže. První záchytka na světě byla otevřena před 75 lety v roce 1951 v Praze u Apolináře. Jejím zakladatelem byl legendární bojovník proti alkoholismu Jaroslav Skála a prvním pacientem
3: maršál Malinovský,
2: ruský námořní inženýr.
4: Kolio, ty neboj sa, hlavně nikam neuběgaj.
2: Jeden z nejkrásnějších českých filmů měl premiéru před 30 lety. Jako první a zatím poslední český získal Oscara a Zlatý glóbus.
5: Čemodán?
4: Jo, čemodán.
2: 15. května 1996 vstoupil na filmová plátna úchvatný Kolia.
4: Dřív než si pro nás přijde zubata.
2: Před dvěma lety ve slovenské Handlové po výjezdním zasedání slovenské vlády zaútočil 71-letý Juraj Cintula na slovenského premiéra Roberta Fica pěti výstřely z pistole.
6: Útok na premiéra jednoznačně útok na vnútornou bezpečnost Slovenska.
2: Kulatou 70 má dneska bývalý premiér.
4: Ve sněmovně je bordel.
2: Mirek Topolánek. V jeho případě přejeme hlavně hodně zdraví. A kulatou 40 má moderní pětibojář, zpěvák, herec Tomáš Klus. Já přeju hezký

0: Už za okamžik v dalších zprávách Dobrého rána s Lenkou Markovou připomeneme takzvaný Adraběh. O co půjde, to se za okamžik dozvíte.
1: Bylo 6:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Českolipští kriminalisté zadrželi včera v podvečer muže, kterého podezírají z krádeže lebky svaté Zdislavy. Informovala o tom jejich mluvčí Ivana Baláková. Zároveň také získali informace, kde se vzácná relikvie pravděpodobně nachází. Veřejnost a zástupci samospráv mohou dnes přednést své připomínky k návrhu akceleračních zón na veřejném projednávání v Praze. Návrh zón pro rychlejší výstavbu větrných a solárních elektráren zpracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj. Podpořit seniory a další lidi ohrožené samotou můžou zítra závodníci na takzvaném Adraběhu. Liberec se letos do celorepublikové akce zapojí po třetí. Zájemci se můžou do závodu přihlásit na webových stránkách humanitární organizace Adra. Cermat zveřejnil výsledky přijímacích zkoušek na střední školy a víceletá gymnázia. Uchazeči je najdou v elektronickém systému DIPSY i na webových stránkách škol. V prvním kole se přihlásilo přes 156 000 žáků. Novým koučem českých hokejistů do 20 let je Jan Tomajko. Naposledy trénoval národní tým do 18 let, se kterým letos získal bronz na mistrovství světa. Převážně velká oblačnost, odpoledne místy přehánky nebo občasný déšť, takové počasí nás dnes čeká v Libereckém kraji. Večer by déšť postupně měl ustávat, teploty 12 až 15, na horách 7 až 10 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřená ulice Jiráskova. Uzavírka potrvá až do září. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik tedy další zprávy Lenky Markové. Pokračuje páteční Dobré ráno, kdy už za okamžik nabídneme další přehled aktualit z Libereckého kraje. Také po 6:30 přejeme příjemný poslech.

6:40, páteční dobré ráno pokračuje také po písni Petry Janu a Petra Jandy. Není nám už 17, skutečně ten čas letí a ne tady během dnešního vysílání, ale v obecné míře. Bohužel to je komodita nezastavitelná. Na druhé straně v tomto momentě můžeme také nabídnout slibované aktuality z Libereckého kraje. Ku příkladu Lomnický spolek Akcička právě dnes a také zítra zve na festival poezie, který bude na místním zámku. Festival začíná v 15 hodin a bude plný hudby, právě zmiňované poezie, také slamu, doprovodného programu a jiných syrových zážitků. Vstupné na festival je dobrovolné a akce je vodná jak pro dospělé, tak také děti. V tomto směru tedy i s ohledem na počasí si myslím ideální trávení volného času. Přesunout se můžeme poté ještě do Městského muzea a galerie v Lomnici nad Popelkou, které

0: pořádá v neděli 17. jarní koncert jičínského sdružení pro hudbu fidle, nazvaného Do háje od lesa k lesu. Začátek je v tomto směru stanovený na 17. hodinu. Ve zcela novém pořadu zazní lidové písně, tedy nejen z kraje, i v tomto případě je vstupné na akci dobrovolné. Tak pokud ještě vymýšlíte program na víkend, věříme, že v tomto směru jsme zdravě nasměrovali potenciální kroky.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Teploty dnes v Libereckém kraji opět jarní, dnes tedy ty maximální mezi 12 až 15 stupni. Na horách se budou pohybovat mezi 7 až 10 stupni Celsia. Po celý den očekáváme velkou oblačnost. Odpoledne se oblačnost lokálně protrhá a místy se vyskytnou také přehánky nebo občasný déšť a výjimečně i bouřky. Na horách očekáváme srážky i trvalejší. Biometeorologická předpověď mírná, na jedničce a hlášený máme slabý proměnlivý vítr.

0: 15. května v kalendáři a právě na dnešek připadá také Mezinárodní den rodiny. Je i příležitostí popřemýšlet, co pro vás rodina a blízcí znamenají a rozdat jim dnes více úsměvu a samozřejmě také lásky. Teď už ale slovo předávám dětem, se kterými si povídala redaktorka Tereza Brázdová.
1: Co vás jako první napadne, když se řekne rodina?
2: Rodina. Že jsou rodiče a mají třeba nějakého pejska nebo dítě.
1: Je rodina důležitá?
3: Jo.
1: A proč?
4: Aby jsme nebyli sami.
5: Protože si máme chránit maminku a tatínka, protože oni jsou výjimeční, ale dědy si musíme chránit navždy, protože ty jsou vzácní. Protože můžou s námi chodit na houby nebo do lesa totiž. A hlavně jsou starý, ale kdo je starý, tak ten má štěstí, víte to?
1: Nevím, a proč?
5: No protože starý jsou strašně chytrý a někdy se jim to tam pomotá a někdy se to třeba to pomotaný může stát. No a proto jsou výjimeční dědové. Já mám totiž 3 dědy a 4. mě umřel, který byl strašně chytrý a měl žluté kuřátko a náplast na loketě.
1: A jak pak se jmenoval, Aneško?
5: Juleček, děda Juleček.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Bylo 7 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Kriminalisté dopadli muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Na poslání návrhu do participativního rozpočtu mají lidé v Semilech už jen 2 týdny. Poslanci by dnes měli schvalovat novelu zákona o státní sociální podpoře. Převážně velká oblačnost, místy s přeháňkami a teploty do 15 stupňů. Takové počasí nás dnes čeká v Libereckém kraji. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké ráno. Policie dopadla ve čtvrtek v podvečer muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Pachatel ji ukradl v úterý v podvečer z baziliky v Jablonném Podještědí na Liberecku.
3: Českolipští kriminalisté podezřelého 35-letého muže zadrželi ve Středočeském kraji. Zároveň se jim podařilo překazit mu další plány, které s ním měl, říká mluvčí policie Ivana Baláková.
4: Případu se věnovali s maximálním nasazením, díky kterému se jim podařilo získat cenné informace o místě, kde se vzácná relikvie pravděpodobně nachází.
3: Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl ocenil práci policistů. Katolická církev si podle něj událost připomíná 30. května na diecézní pouti svaté Zdislavy.
5: Budeme pěšky z obce Zdislava do Jablonného, což je asi 11 kilometrů, a bude taková velká bohoslužba v bazilice.
3: Další podrobnosti k případu chce policie zveřejnit dnes. David Šalek, Český rozhlas.
1: Už jen 2 týdny mají obyvatelé Semil na poslání návrhu do letošního participativního rozpočtu. Termín skončí 31. května, upozorňuje vedení města. Na projekty má připravený 1 milion korun. Lidé můžou návrhy podávat prostřednictvím formuláře na městském webu, poštou nebo osobně na podatelně úřadu.
6: Doručené návrhy radnice posoudí a ty vhodné zařadí do ankety. Lidé o nich budou moct hlasovat v listopadu. Město je pak nechá vybudovat příští rok. V minulých letech lidé v Semilech vybrali například úpravu hasičské zbrojnice v Bítouchově nebo doplnění vodního herního prvku na ostrově. Ze Semil Michal Jemelka, Český rozhlas.
1: Nejzajímavější produkci užitkového skla a bižuterie za poslední 3 roky vystavuje ode dneška Státní muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Do konce září si mohou návštěvníci prohlédnout nejžádanější výrobky 50 sklářských a bižuterních firem z Česka i zahraničí. Sněmovnu dnes čeká hlasování o novele zákona o státní sociální podpoře. Předloha poslanců vládního hnutí ANO počítá mimo jiné se zavedením takzvané předrodičovské dávky. Tu by mohly nastávající matky čerpat 2 měsíce před porodem. Dál by se mělo odložit spuštění digitalizovaného vyřizování některých dávek, protože úprava systému by se v původním termínu nestihla.
2: Počasí.
1: V Libereckém kraji nás dnes čeká převážně velká oblačnost, odpoledne místy přehánky nebo občasný déšť, na horách pak srážky trvalejší, večer by déšť postupně měl ustávat. Teploty vystoupí na 12 až 15 stupňů, na horách na 7 až 10, vítr bude vát slabý, proměnlivý. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, odpoledne čekejte převážně dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici číslo 10 u obce Frýdštejn na Jablonecku probíhá vyšetřování nehody. Srazila se tam 2 osobní vozidla, na místě policie, úsekem projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Dobré ráno pokračuje, dobré ráno přejeme i vám, tedy našim posluchačům. Teď už 4 minuty po 7 hodině 15. května v kalendáři a mám takovou lehkou obavu a pocit, že nám začíná období, kdy se z běžných fanoušků stávají odborníci na přesilové hry. Navíc má člověk pocit, že je to doba, kdy se v republice nachází 4,5 gaučových trenérů na 5 obyvatel. I já jsem tedy mezi nimi. Poznali jste správně, Češi vstupují do hokejového mistrovství světa a to právě dnes v utkání s Dánskem. Na to my se společně ve vysílání podíváme už za okamžik. Martin Kolín přeje dobré ráno.

0: S písničkou Knoflíky lásky jsme vkročili také do další části ranního vysílání Českého rozhlasu Liberec. Pokud se do něj postupně probouzíte také vy, přejeme příjemný poslech, připomínáme dnešní datum, a to 15. května. Právě dnes čeští hokejisté vstoupí zápasem s Dánskem do mistrovství světa. V roli kapitána povede národní tým ve Švýcarsku Roman Červenka, který ve stejné zemi už jednou na šampionátu hrál. Bylo to v roce 2009 a také na pro něj premiérovém mistrovství dokonce několikrát skóroval. Poprvé proti Slovensku.
1: To vím, dva góly jsem dal, to si pamatuju. A já byl nejlepší hráč. To si taky pamatuju. Jako vyhlášený, nemyslím, že bych byl, ale myslím vyhlášený.
2: Směje se Roman Červenka. Tehdy český tým skončil šestý, ale aktuální kapitán reprezentace odstartoval v roce 2009 úctyhodnou sbírku účastí na světových šampionátech. Letos bude hrát už na svém 13., což se nikomu v českém dresu v historii nepodařilo. Odehrál přes 100 zápasů, získal 4 medaile, včetně 2 zlatých, a teď se vrací do země, kde vše před 17 lety začal.
1: Samozřejmě to je jiný, tak jsem tady, dá se říct, v jiný pozici a možná to natěšení je taky ještě větší, protože, jak už jsem párkrát říkal, nikdy člověk neví, kdy to je naposled, a ta chuť po tom úspěchu pořád je, a já věřím, že i když máme podceňovaný tým, tak když se sejdou věci, tak to může dopadnout dobře. Proto jsem tady, no, takže říkám, je to rozhodně jiný, než když jsem tady byl já poprvé 22 a takový vyukaný ucho ještě.
2: Vzpomíná Roman Červenka, který je ve 40 letech nejstarším z aktuálního výběru, ale vykat mu zatím jeho spoluhráči nezačali.
1: Ne, to určitě ne. A vypadá mlaději než některý mladší, nebo říkají to teda.
2: Udržuje si dobrou náladu Roman Červenka, a to, že se letos v kabině potkává s několika o generaci mladšími hokejisty, nějak neřeší.
1: Samozřejmě je to takový osvěžení, dá se říct, z té kabiny, a já věřím, že to dáme dobře dokupy a dobře začneme. No.
2: Ten začátek přijde už ve 20 hodin a 20 minut, kdy český tým nastoupí proti Dánsku. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
4: Rich girl, she buys her dreams.

0: počasí.
1: Dnes nám pokračuje typické jarní počasí, řekněme tematické pro tento týden. Znamená to tedy teploty převážně mezi 12 až 15 stupni, na horách mezi 7 až 10 stupni a po celý den bude převážně velká oblačnost. Odpoledne se ale oblačnost lokálně protrhá a místy se také vyskytnou přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřky. Večer srážky budou postupně ustávat. Biozátěž na jedničce, tedy na mírném stupni zatížení, hlášený máme slabý, proměnlivý vítr.
2: Říká se, že cizí neštěstí potěší. To rozhodně není cílem našich krimi příběhů. Chceme informovat, co se v našem kraji děje a na čem policie právě pracuje. A taky vás trochu pobavit, protože Miroslav Holubec řeší policejní případy pokud možno s úsměvem. Krimi příběhy o věcech vážných s lehkým nadhledem. Na naší stanici denně v 8.40.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že stavění sněhuláků byla oblíbená zábava už v dávné minulosti? Neumíme přesně říci, kdo postavil prvního sněhuláka. S jistotou ale víme, že se kresbička postavy uplácané ze sněhu objevila už v holandské modlitební knížce z roku 1380, známé jako Kniha hodinek. Na samém konci 15. století vymodeloval patrně pověřen vládcem Florencie na nádvoří Medičejského paláce postavu ze sněhu sám slavný malíř a sochař Michelangelo Buonarroti. Sněhuláky najdeme i v díle věhlasného Williama Shakespearea. Psal o nich v dramatu Richard II. O lidech, jejichž oddanost je jen zdánlivá, se v něm říká, že jsou jako sněhuláci, kteří roztají na slunci. Pravé popularitě se sněhuláci začali těšit v 18. století. Často byli zobrazováni s hrozivým výrazem jako stělesnění zimy a třeskutého mrazu. V následujícím století se sněhulák stává sympatickým chlapíkem s příjemným úsměvem v dětských knížkách, na vánočních pohlednicích či ozdobách. Největšího sněhuláka na světě postavili v roce 2008 v USA. Měřil přes 37 metrů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Sněmovna se dnes vrátí k novele zákona o rozpočtové odpovědnosti. Koalice chce změnit pravidla pro výpočet maximálních schodků, aby se do nich například nezapočítávaly investice do dopravní infrastruktury. Opozice to kritizuje a varuje před vyšším zadlužováním státu. Na přehradě v Jablonci nad Nisou ve Mšeně bude i letošní letní sezóně ničit nebezpečné sinice ultrazvuk. Vedení města na tom bude spolupracovat s odbornou firmou. Informovala o tom mluvčí magistrátu Jana Fričová. Metoda pomáhá vodu v přehradě čistit od roku 2019. Na poslání návrhu do participativního rozpočtu mají lidé v Semilech už jen 2 týdny, a to do 31. května. Na projekty má město připravený 1 milion korun. Lidé můžou návrhy podávat prostřednictvím formuláře na městském webu, poštou nebo osobně na podatelně úřadu. Ve Špindlerově Mlýně a jeho okolí začíná dnes třídenní sbírání odpadků z krkonošské přírody. Do akce organizované správou Národního parku se ve volném čase přidávají dobrovolníci z firem, úřadů a také žáci z místních škol. Čeští hokejisté se v úvodním duelu na mistrovství světa utkají ve švýcarském Friburku s Dánskem. Zápas začne ve 20 hodin a 20 minut. Dnes nás čeká převážně velká oblačnost, odpoledne místy přehánky nebo občasný déšť, na horách pak srážky trvalejší a večer by déšť postupně měl ustávat. Teploty 12 až 15, na horách 7 až 10 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici 282 u obce Mírová pod Kozákovem na Semilsku je uzavřena vozovka v obou směrech, a to z důvodu opravy zničeného elektrického sloupu. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 7:32, čas, kdy pokračuje páteční dobré ráno, dnes s datem 15. května. Zdravíme vás u poslechu a zdravíme vás také do závěru pracovního týdne. Po zprávách Lenky Markové můžeme nastínit i následujících 30 minut právě ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Už za okamžik totiž společně probereme další aktuality libereckého kraje. A k tomu tedy v závěru té půl hodiny připomeneme také 10. ročník festivalu základních uměleckých škol ZUŠ Open. Dobré ráno a dobrý poslech.

0: Do další části pátečního ranního vysílání jsme vkročili po písni Valdemara Matušky, Holky, já mám všechny rád, v čase 8 minut po půl osmé, kdy se můžeme zaměřit na další aktuality a zajímavosti z Libereckého kraje. Ku příkladu Dům dětí a mládeže Smetanka v Novém Boru pořádá právě dnes pro děti od 8 let a to osobně mě docela překvapilo, soutěž v lukostřelbě. Soutěžit můžou začátečníci i středně zkušení lukostřelci. Akce proběhne na zahradě Smetanky a to mezi 14. až 17. hodinou, tak v případě, že doma máte mladého či mladou lukostřelkyni nebo lukostřelce, v tomto směru tedy můžeme nasměrovat kroky a poradit, kam tedy v tomto směru zajít, tedy své dovednosti a zkušenosti vyzkoušet. K tomu se můžeme přesunout i na web města Jablonné v Podještědí, které přijímá přihlášky stáňkařů na akci Zdislavská pouť a také městské slavnosti, která se koná 30. května. Pokud se zájemci chtějí stánkového prodeje zúčastnit, musí do 22. května vyplnit přihlášku a odeslat jí e-mailem paní Šárce Riklové nebo zaslat poštou na městský úřad v Jablonném v Podještědí. Ostatně další informace byste nalezli právě na webu, odkud jsme informaci čerpali.
1: Český rozhlas Liberec, rádi.

0: počasí.
1: 7 hodin 42 minut a to je také čas, kdy můžeme ve vysílání přivítat z Českého hydrometeorologického ústavu paní Lenku Doškovou. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Paní Došková, tak prozraďte, co jste nám naplánovali na závěr pracovního týdne?
2: Tak ty dny budou celkem podobné. Očekáváme hodně oblačnosti, ještě během dnešního dne, během odpoledne se můžou vyskytnout přehánky. Ty přehánky budou četnější na horách, může se vyskytnout i nějaká ojedinělá bouřka s nejmoc silnými projevy. Teploty očekáváme dnes mezi 12 a 15 stupni. Zítra v sobotu, ono skoro by se neřeklo, že by to bylo jako trošku přeskopírák, velká oblačnost, odpoledne nějaká možnost přehánky, zase četnější na horách, 12 až 15 stupňů ty maximální teploty. Neděle ta už bude taková trošku jako pozitivnější tím, že odpoledne nám bude ubývat oblačnost, ty srážky se opravdu vyskytnou už jenom výjimečně v podobě nějaké slabé přehánky a pak hodně záleží na tom, kolik vlastně budeme toho sluníčka, ale ty teploty by mohly být zhruba o 1 až 2 stupně vyšší než dnes a zítra.
1: Ještě před okamžikem jsem myslel, jak se optimisticky zeptám, zdali se nám to tady o víkendu zlomí, zdali tedy přijde sluníčko, krásné jarní teploty kolem 20 stupňů, ale to se tedy očividně o víkendu konat nebude tedy.
2: Bude tam ten trend zlepšování, nárůsty těch teplot během toho odpoledne, tak očekáváme už ale v první půlce pracovního týdne dalšího.
1: Tak trochu optimističtí zůstat můžeme, to je tedy nakonec dobrá zpráva. Informace právě o meteorologické situaci nám předala paní Lenka Došková z Českého hydrometeorologického ústavu. My za ně děkujeme, popřejeme krásný den a hezký víkend. Mějte se, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: také po písni Karla Zicha přejeme příjemný poslech pátečního ranního vysílání. Teď už tady v čase 12 minut před 8 hodinou. K tomu můžeme připomenout, české základní umělecké školství má dlouholetou tradici a je doslova líhní talentů v různých uměleckých oborech. Vychovávají budoucí hudebníky a zpěváky, ale také tanečníky, výtvarníky nebo herce. Jak si na tom české zušky stojí? Na to se redaktorka Jana Švecová ptala ředitele Asociace základních uměleckých škol České republiky Tomáše Kolafy.
1: Kolik dětí vlastně navštěvuje základní umělecké školy v České republice aktuálně?
2: Aktuálně je to přes 260 tisíc žáků.
1: Tak to je víc než pětina školáků a těch dětí, těch zájemců o umělecké vzdělávání podle statistik stále přibývá. My jsme se bavili o tom, že některé základní umělecké školy bohužel mají limity jak v prostorách, tak i v počtu učitelů. Tak jak je to právě s těmi uměleckými pedagogy? Máme jich v České republice dostatek?
2: Praha a dejme tomu odlehlé části příhraničí jsou na tom úplně jinak, zatímco pražské zušky mohou pořádat konkurzy na místa, která se uvolní, tak pro ředitele, který je v okresním a ještě menším městě, kde není žádné kulturní zařízení, tak je to pro ně mnohem těžší zajistit výuku aprobovaným pedagogem.
1: Takže jak potom ty zušky fungují?
2: Tak vezmu-li třeba pedagoga na dechové nástroje, tak on, dejme tomu, vystudoval klarinet a vyučuje klarinet, saxofon, ale i pustí se třeba i do fagotu, do hoboje. Je to vždycky podmínka měno tou iniciativou daného pedagoga. Ale učitelé na menších školách, na těch vesnických nebo menších obcích, musí být mnohem univerzálnější a musí ovládat třeba i víc nástrojů.
1: České základní umělecké školství má ve světě velké renomé. Začátkem června se v Praze vůbec poprvé v České republice bude konat valná hromada Evropské asociace hudebních škol a také konference o uměleckém vzdělávání. Tak je to i známkou toho, že české základní umělecké školství má ostatním zemím, ostatnímu světu co nabídnout?
2: Musím konstatovat, že Česká republika je v tuhle tu chvíli úplně na špici, nejvíce ze všech evropských zemí a má co nabídnout. A to neříkám jako frázi, ale je to z pohledu pedagogiky, vzdělání učitelů, jejich aprobaci. Musí mít i pedagogické minimum někteří, kteří přijdou, dejme tomu, jako výkonní umělci. Máme rámcové vzdělávací programy, nejsme jako hobby domy, které jsou velmi populární v rámci zájmového vzdělávání v Evropě. My skutečně jsme školou a to je pro mnohé vzorem. Například, dejme tomu, v Rakousku začaly hudební školy přijímat i žáky pro taneční obor, takže teď vzniká i celá řada takovýchto škol v Rakousku, ale i v celé Evropě, kde se přidávají další nehudební obory. A jednou z těch inspirací je právě základní umělecké vzdělávání.
1: Takže máme co Evropě nabídnout?
2: Máme. Myslím si, že je potřeba budovat i určité sebevědomí toho, co u nás funguje a co je dobré z minulosti zachovat a vzít jako příklad pro ostatní evropské státy.
0: A do pěti základních uměleckých škol v regionu se podíváme už v pondělí v prvním díle seriálu Týdne. Ten bude zároveň pozvánkou na festival ZUŠ Open, který začal tuto středu a na různých místech České republiky potrvá až do června.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Proč se z Tondova kamaráda Matěje stal estébák a jak se v rodině Franců ocitla Jiřinka? Seriál vyprávěj. ČT2. Los Angeleský detektiv odkrývá dávná tajemství nacistů. Premiéra politického thrilleru Tajný vzorec. A ČT Art uvede přímý přenos koncertu 18. ročníku pražských svatojánských slavností. Navalis 2026, koncert na hladině Vltavy pod Karlovým mostem. Páteční večer s Českou televizí.
1: Bylo 8 hodin.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Praze dnes bude veřejné projednávání návrhu akceleračních zón. Liberecký kraj k nim má výhrady. Dobrovolní hasiči ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku mají nové zásahové vozidlo. Krna prošiřuje svůj kamerový systém. Do roku 2028 by v Národním parku mohlo být 30 kamer. Dnes nás čeká převážně velká oblačnost, místy s přeháňkami a teploty do 15 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké ráno. Veřejnost a zástupci samospráv mohou dnes přednést své připomínky k návrhu akceleračních zón na veřejném projednávání v Praze. Návrh zón pro rychlejší výstavbu větrných a solárních elektráren zpracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj. Na jejich výstavbu by mohlo Česko získat z evropských dotací 9 miliard korun. Liberecký kraj s předloženým návrhem nesouhlasí. Podle náměstka hejtmana Jiřího Klápště z TOP 09 je celý postup uspěchaný.
3: Vláda měla schválit změnu územního rozvoje plánu, kde budou ty oblasti akcelerační v průběhu prázdnin, to znamená v srpnu by měly být tyto oblasti vymezeny, protože to jsou vlastně termíny, abychom těch 9 miliard nemuseli vracet Bruselu. Takže je tam velký časový tlak a to projednání se opravdu má odehrát pouze tímto jedním způsobem, že se potkají v Praze s obcemi, s veřejností.
1: Dobrovolní hasiči ze Stráže pod Ralskem na Českolipsku při zásahu nemusí vystupovat z auta. Jednotka má nové vozidlo Tatra Force, vybavené dálkově ovládanou hasicí lafetou na předním nárazníku. Stroj za téměř 11 milionů korun má i další výhody, říká zástupce velitele Ota Perný.
4: Oproti tomu staršímu vozidlu, který jsme měli, tu Tatra 815, tak je to prostě obrovský skok dopředu. Už jenom tím, že to má automatickou převodovku a to, tak odpadá strašně moc jakoby práce těm strojníkům, že se to auto ovládá prostě mnohem jednodušejc.
1: Krkonošském národním parku přibývají další kamery kvůli pohybu aut. Správa parku kamerový systém rozšiřuje i přes kritiku některých boudařů. Dnes přibyly kamery pod lesní boudou ve východních Krkonoších. Mluvčí správy Radek Drahný o tom informuje s tím, že systém má za úkol kontrolovat dodržování pravidel pro auta a chránit jeho nejcennější oblasti. V národním parku teď funguje 10 kamer, nejvíc jich je ve středních a východních Krkonoších. Do roku 2028 by jich pak mohlo být až 30. Podle Drahného za porušení vjezdu do zakázaných oblastí hrozí řidičům pokuty v hodnotě až desítek tisíc korun. Střední školy mohou ode dneška zveřejňovat výsledky společné části maturitní zkoušky. Studenti se dozví, jestli uspěli nebo neuspěli u didaktického testu z českého jazyka a literatury a dále z matematiky nebo cizího jazyka. Ke státním maturitám se letos poprvé přihlásilo více než 84 tisíc středoškoláků. Žáci, kteří u didaktických testů neuspěli nebo se ze zkoušky řádně omluvili, můžou zkoušku opakovat v podzimním termínu.
2: Počasí.
1: V Libereckém kraji nás čeká převážně velká oblačnost, odpoledne místy přeháňky nebo občasný déšť. Večer pak bude déšť postupně ustávat. Teploty 12 až 15, na horách 7 až 10 stupňů, vítr bude vát slabý proměnlivý. Rozptylové podmínky ráno čekejte mírně nepříznivé, odpoledne převážně dobré a bio je dnes na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Jablonci nad Nisou jsou kvůli práci na inženýrských sítích uzavřené ulice Liberecká a Polní. Objížďka vede Tovární ulicí. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: 15. května v kalendáři. Od mikrofonu vás tedy s tímto datem pár minut po 8. hodině zdraví do nového dne Martin Kolína. Pokračuje nám tedy páteční dobré ráno, ve kterém se už za okamžik společně vydáme do Jablonného v Podještědí. Tam se totiž konala první bohoslužba právě po krádeži lebky svaté Zdislavy z Lemberka. Tak v jakém duchu se nesla, na to se společně zaměříme už za okamžik v další reportáži pátečního ranního vysílání. Přejeme příjemný poslech.

0: bránit myšlence vrátit se o nějakej ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Přejeme dobré ráno a také příjemný poslech Českého rozhlasu Liberec. Ostatně na vlnách Českého rozhlasu Liberec pokračujeme také s datem 15. května. To bude mimochodem doba, kdy se společně budeme mít možnost už za okamžik vrátit také ke včerejšku, ke čtvrtku. A to myslím si z celkem prostého důvodu. Zamíříme totiž do Jablonného v Podještědí. Lebku svaté Zdislavy z baziliky totiž policie možná brzy najde. Právě včera v podvečer zadržela podezřelého muže z její krádeže. Policie spolu s kriminalisty téměř jistě vědí, kde se lebka nachází. Za nalezení vzácné relikvie patronky rodiny nemocných a chudých ze 13. století se modlili věřící.
2: I přes krádež vzácné relikvie se v bazilice svatého Vavřince a svaté Zdislavy nezměnil program bohoslužeb. Věřící mají slavnost na nebe vstoupení páně. Pomodlili se samozřejmě také za navrácení lebky svaté Zdislavy.
3: Pravidelně každý týden v neděli.
2: Je to první bohoslužba od úterní krádeže a výjimečně se na ní vydala i paní Jonášová, která jinak chodí na bohoslužbu jen v neděli.
3: Je to strašná škoda, ta se nenahradí už.
2: Lebka svaté Zdislavy byla ve dvou relikviářích. Ty mají sice alarm, ale byl zrovna vypnutý. A toho pravděpodobně zloděj využil. Rozbil sklo a s lebkou uprchl ven z kostela. Jediným svědkem byl vikář Štěpán Mária Filip.
4: Ještě jsem tomu byl jako přítomen, no, to bylo, nejprve jsem slyšel ten hluk, ne, veliký řinčení, to bylo úplně jako, jak jsem říkal, co se děje, až pak jsem zjistil, vlastně vychází od toho oltáře a v té chvíli taky se mihla černá postava, která velmi rychle jako odešla, jako no, nebo byla pryč.
2: Pro věřící má relikvie nevyčíslitelnou a historickou hodnotu, říká představený a děkan baziliky Pavel Mária Majer.
5: Máme radost z té zprávy, kterou zveřejnila policie, že byl dopaden pravděpodobný pachatel. A těšíme se, že další pátrání, tak že dojde i k tomu objevení lebky svaté Zdislavy.
2: Policie dopadla 35-letého muže ve Středočeském kraji a podle policejní mluvčí Ivany Balákové vědí téměř s jistotou, kde se lebka nachází. Zatím není jasné, v jakém je stavu, ani jestli se jí podaří získat a vrátit zpět do baziliky. Z Jablonného v Podještědí Johana Tománková, Český rozhlas.
6: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Také dnes nás čeká o něco chladnější jarní den, na druhé straně pokračuje typický výhled tedy na tento týden. Můžeme připomenout teploty 12 až 15 stupňů Celsia. Na horách dnes naměříme mezi 7 až 10 stupni. Po celý den bude převážně velká oblačnost, odpoledne se následně oblačnost lokálně protrhá a místy se vyskytnou i přehánky nebo občasný déšť. Výjimečně k tomu také bouřky. Biometeorologická předpověď mírná na jedničce. Nahlášený máme slabý, proměnlivý vítr.
2: Říká se, vstaňte pravou nohou a den bude úspěšný. Vstaňte a poslouchejte Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec a bude platit totéž. Naladíme vás do pohody, dozvíte se, co se děje v kraji i mimo něj. Nabídneme sportovní výsledky, dopravní situaci i vývoj počasí. Navíc podrobný rozhovor s meteorologem 7.45.
0: Počasí.
2: A aktuální zprávy každou půl hodinu. Od 5. do 9. hodiny Dobré ráno s Českým rozhlasem Liberec.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Česky staromilský, přesto mezinárodně srozumitelný. Takový je film režiséra Jana Svěráka Kolia, který měl premiéru přesně před 30 lety v pražském kině Blaník. Příběh stárnoucího violončelisty a malého ruského chlapce se stal okamžitě diváckým hitem. Pro Český rozhlas na vznik filmu zavzpomínal jeho scénárista a představitel hlavní role Františka Louky, Zdeněk Svěrák.
1: Kolio, ty neboj sa, hlavně nikam neuběgaj a normálně zůstaň v metro, my si tě najdeme. Zdravstvuj!
2: Já jsem rozepsal komedii o člověku, který byl vyhozen z harmonie a hrál na pohřbech. Protože jsem byl jednou na opravdovém pohřbu a tam zpívala zpěvačka nahoře na kůru. A najednou se v tom zpěvu zadrhla, jako by jí někdo něco udělal. A já jsem si představil, to asi nějaký houslista třeba jí nazvednul sukně nebo něco. To byl impuls k tomu, proč mě tohle téma zaujal.
3: Jak ale s nápadem naložit dál, Zdeněk Svěrák nevěděl. Tu přišel publicista a Svěrákův přítel Pavel Tausik s námětem o ruském chlapečkovi, ženě, která chce emigrovat a fingované svatbě.
4: Pane Brož, já bych to bral, ten váš nápad s tou papírovou svatbou, že bych bral.
2: Vzpomínám si, že mě nejvíc toho jeho námětu zaujalo, že ten nechtěný otec toho malého chlapečka je nucený jít do kina a koupit 5 lístků, aby se promítal, protože ten chlapeček chce vidět ruský film Počkej zajíci.
1: Nehrajou. Kolik musí být diváků, aby se hrálo?
5: Nejméně 5, ale je to ruský film, pane Louka, ruský grotesky pro děti. Angelika je až zítra.
1: 5x do 10. řady.
3: Zdeněk Svěrák pak oba příběhy spojil. Vztah stárnoucího starého mládence a 5letého ruského chlapečka udělal z filmu celosvětový hit.
2: Tam asi byly nejdojemnější pro mě okamžiky, kdy se to hraní proměnilo ve skutečnou soudržnost toho cizího chlapa s tím klukem, protože třeba když já jsem mu česky vyprávěl pohádku, tak on to do té ruštiny si překládal. Aniž jsme to po něm chtěli.
1: Žili byli dědeček a babička.
6: Dědušky i babuška.
1: Ono nám to půjde.
3: V českých kinech Koliu vidělo přes 1 300 000 diváků a uveden byl i ve více než 40 zemích. Celosvětově na něj přišlo asi 15 milionů lidí. Získal Zlatý glóbus, 6 českých lvů a nakonec i Oscara.
7: The Oscar goes to the Czech Republic for Koya.
8: Dear Oscar, I was not able to sleep because of you last night.
3: Kolia dodnes zůstává jediným ryze českým filmem v historii, který si odnesl Zlatou sošku za nejlepší celovečerní neanglicky mluvený film. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jaká je aktuální situace okolo koupaliště v Turnově? To se za okamžik dozvíte ve zprávách Lenky Markové.
1: Bylo 8:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Krátkodobé pronajímání bytů v Česku by se mohlo začít regulovat. Týkalo by se platform jako Airbnb nebo Booking, u kterých sousedé často kritizují hluk či nedodržování pravidel. Města navíc nemají přehled o počtech pronajímaných bytů. Nejzajímavější produkci užitkového skla a bižuterie za poslední 3 roky vystavuje ode dneška Státní muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Do konce září si mohou návštěvníci prohlédnout nejžádanější výrobky 50 sklářských a bižuterních firem z Česka i zahraničí. Koupaliště v Turnově se už začalo plnit vodou, informovalo o tom vedení rekreačního areálu Maškova zahrada. V následujících dnech budou pracovníci střediska zprovozňovat filtrace a tobogány. Koupaliště zahájí 11. sezónu. Podpořit seniory a další lidi ohrožené samotou můžou zítra závodníci na takzvaném Adra běhu. Liberec se letos do celorepublikové akce zapojí po třetí. Zájemci se můžou do závodu přihlásit na webových stránkách humanitární organizace Adra. Novým koučem českých hokejistů do 20 let je Jan Tomajko. Naposledy trénoval národní tým do 18 let, se kterým letos získal bronz na mistrovství světa. Dnes nás čeká převážně velká oblačnost, odpoledne v Libereckém kraji místy přehánky nebo občasný déšť, večer bude déšť postupně ustávat. Teploty vystoupí na pouhých 12 až 15 stupňů, na horách na 7 až 10.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Jablonci nad Nisou je úplně uzavřená ulice Pasecká v úseku od ulice Podzimní po ulici Jitřní, a to včetně křižovatky Pasecká-Jitřní. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 8:32, tolik tedy další zprávy Lenky Markové. Páteční dobré ráno s datem 15. května pokračuje. A pokračovat bude už za okamžik také dalším krimi příběhem, který pro vás budeme mít připravený. Dnes se podíváme na policii, která hledá svědky 2 nehod na Jablonecku. Tak co konkrétně se tedy stalo a kde by případně člověk měl možnost pomoci, to se za okamžik ve vysílání Českého rozhlasu Liberec dozvíte. My mezičase trochu přeskočíme čas a vydáme se na fotbalové mistrovství do Mexika s Michalem Tučným.

0: Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec pokračuje, teď už tady v čase 8 hodin 40 minut v kalendáři 15. května. My jsme před okamžikem avizovali, slibovali jsme krimi příběh a skutečně na ten se společně už za okamžik podíváme. Ona, každá dopravní nehoda musí být řádně objasněna a policii k tomu slouží jednak důkazy a jednak svědci. Důkazy v případě dvou nehod, ke kterým nedávno došlo na Jablonecku, tamní policie má. Teď tedy ještě hledá svědky. Pomůže jí v tom Miroslav Holubec právě v dnešním krimi příběhu.
1: Krimi příběhy.
2: Dnes tu máme pro vás dva případy trochu nestandardních nehod, u kterých by policie uvítala pomoc svědků. V takových případech se většinou jedná o situaci, kdy nějaký silniční pirát způsobí nehodu a z místa ujede, aniž by se zajímal o zdraví ostatních. O povinnostech, které na něj v takovém případě klade zákon, ani nemluvě. Naše dnešní řidiče hříšníky bych se ale výrazem pirát označit neodvážil. Posuďte sami. K první nehodě došlo v malé skále na Jablonecku. Řidič Fordu tam předjížděl cyklistku, respektive elektrocyklistku, ale i hned po předjetí musel odbočit, takže strhl volant a následně i cyklistku. Z místa nehody ale neujel, jak bohužel bývá zvykem, ale zastavil, šel se podívat, co způsobil a když zjistil, že se dáma při pádu zranila, sám ji odvezl do nemocnice, kde se také podrobil testu na alkohol. Až na tu nehodu vzorný řidič. A koho tedy policie hledá? Zatím neznámého řidiče, který se u nehody zastavil a zjišťoval, zda může pomoct. Ke druhé nehodě došlo v Jablonci u nákupního centra Rýnovka. Z parkovacího stání tam couvala řidička Toyoty a přehlédla projíždějící auto. Došlo ke střetu, ale když řidička vystoupila, aby se s poškozeným řidičem dohodla na vyřízení nehody, ten ani nezastavil a z místa ujel. Proč? O tom se můžeme jen dohadovat. Že by neměl platný řidičák? Nebo před jízdou pil? Nebo to byl terorista s autem naloženým výbušninami? Nevíme. Každopádně ho policie hledá kvůli dořešení nehodové situace. Opilec už jistě vystřízlivěl, ale řidič bez papírů se asi jen tak policii nepřihlásí. Stejně jako ten terorista.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Teploty dnes mezi 12 až 15 stupni, na horách naměříme mezi 7 až 10 stupni Celsia a po celý den bude převážně velká oblačnost. Odpoledne se oblačnost lokálně protrhá a místy se vyskytnou také přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřky. Večer očekáváme, že budou srážky postupně ustávat. Hlášený máme slabý proměnlivý vítr a biometeorologická předpověď pro dnešek mírná, tedy na jedničce. Dobré ráno přejeme ze studia Českého rozhlasu Liberec i minutu po 8:45.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

Havajský zpěvák známý právě díky hře na ukulele Israel Kamakavivole, přezdívané také IS ve vysílání Českého rozhlasu Liberec v samotném závěru pátečního Dobrého rána. Je tomu skutečně tak, páteční ráno tedy úspěšně za námi, dopoledne pod ještěrem to už je na obzoru po 9. hodině a i dnes se na vás těší Iveta Kalátová. Zítra se na vás budeme těšit během dne otevřených dveří. Loučí se Martin Kolín.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 9 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Policie dopadla podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Synice u Jablonecké přehrady bude i letos pomáhat likvidovat ultrazvuk. Elektronický systém DIPSY, kde jsou ode dneška výsledky přijímacích zkoušek na střední školy, má výpadky. Dnes nás čeká převážně velká oblačnost, místy s přeháňkami a teploty do 15 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké dopoledne. Českolipští kriminalisté zadrželi muže, kterého podezírají z krádeže lebky svaté Zdislavy. Informovala o tom jejich mluvčí Ivana Baláková. 35-letého muže podle ní policisté zadrželi včera v podvečer ve Středočeském kraji. Zároveň získali informace, kde se vzácná relikvie pravděpodobně nachází. Pachatel ji ukradl v úterý z baziliky v Jablonném Podještědí na Liberecku. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl řekl Českému rozhlasu, že církev si událost připomene 30. května. Na diecézní pouti svaté Zdislavy.
3: Budeme pěšky z obce Zdislava do Jablonného, což je asi 11 kilometrů, a bude taková velká bohoslužba v bazilice v Jablonném a máme připravené nějaké texty už teď k pobožnosti, kdybychom chtěli vlastně reflektovat tu událost.
1: Na přehradě Mšenov Jablonci nad Nisou bude i v letošní letní sezóně ničit nebezpečné synice ultrazvuk. Vedení města na tom bude spolupracovat s odbornou firmou Photon Water Technology. Informovala o tom mluvčí magistrátu Jana Fričová. Metoda pomáhá vodu v přehradě čistit od roku 2019.
4: Systém bude podle vedoucí odboru městské ekologie Štěpánky Geislerové v provozu zhruba od července do září. Město za něj zaplatí 660 tisíc korun. Problémy s přemnoženými toxickými synicemi se na přehradě v posledních letech opakují. Loni se tam lidé mohli koupat jen v červenci. Z Jablonce nad Nisou Michal Jemelka, Český rozhlas.
1: Kvůli suchu radnice v Novém Boru na Českolipsku letos omezila sekání travnatých ploch. Díky nynějšímu zlepšení situace město zahájí plošnou seč až příští týden. Doteď se udržovaly pouze plochy v centru města. Šetrnější postup by měl podle mluvčího radnice Jiřího Lebiše pomoci zachovat zeleň v dobré kondici i v dalších týdnech. Sekání za dlouhodobého sucha by totiž mohlo oslabené trávníky výrazně poškodit. Údržbu město plánuje i na základě aktuálního vývoje vegetace. Elektronický systém DIPSY, ve kterém jsou ode dneška výsledky přijímacích zkoušek na střední školy, má výpadky. Českému rozhlasu to potvrdila ředitelka organizace CERMAT Barbora Rosulková. Podle ní je systém přetížení kvůli velkému náporu.
2: Počasí.
1: Dnes nás čeká převážně velká oblačnost, odpoledne místy přehánky nebo občasný déšť, na horách pak srážky trvalejší. Večer bude déšť postupně ustávat. Teploty vystoupí na 12 až 15 stupňů, na horách na 7 až 10, vítr bude vát slabý proměnlivý. Rozptylové podmínky by měly být mírně nepříznivé, odpoledne pak už dobré a bio je na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Silnice 282 u obce Mírová pod Kozákovem na Semilsku je uzavřena v obou směrech, a to kvůli opravě zničeného elektrického sloupu. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Příjemný a dobře naladěný poslech Českého rozhlasu Liberec teď už v pravidelném čase, tedy krátce po 9. hodině, to už vám přeje Iveta Kalátová. Tak doufám, že se máte dobře a že už se těšíte i na víkend. My se také těšíme, protože zítra touto dobou už budeme finišovat s přípravami na Den otevřených dveří, ale o tom si také určitě povíme v dnešním dopolední pod Ještědem. Krom toho vás ale budeme také zvát na májový jarmark do Jilemnice anebo také třeba na burzu kostýmu u Šaldu. Budeme se ale také věnovat aktuálním informacím. Dnes v 10 hodin začne celostátní veřejné projednání tzv. Akceleračních zón. Jde o oblasti, kde by se mělo zjednodušit povolování stavby větrných a solárních elektráren. Velká část samospráv i v Libereckém kraji s návrhem nesouhlasí. Počkejte si na podrobnosti. Pěkný poslech.

0: Je tady s vámi páteční vysílání Českého rozhlasu Liberec dopoledne pod Ještědem a jak už zaznělo v úvodu této hodiny, v Praze dnes bude celorepublikové představení a projednání akceleračních zón. Týkají se i oblastí v Libereckém kraji. Sál v Radiopaláci na Vinohradské třídě má kapacitu 1000 lidí. Sledovat a klást otázky mohou lidé také online. Ve vysílání už zdravím redaktora Jiřího Jelínka, který nám k tématu poví mnohem více. Dobré dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Tak na začátek prosím připomeň, co jsou akcelerační zóny.
1: Jsou to oblasti navržené Ministerstvem pro místní rozvoj, kde by bylo jednodušší povolování instalací zdrojů obnovitelné energie, tedy větrných a solárních elektráren. V předběžném návrhu vzniklém za předchozího vedení ministerstva bylo 110 takových zón po celé republice. Aktualizovaný dokument počítá s 94 oblastmi. Přímo na území Libereckého kraje je vytipovaných 7 míst. 2 pro fotovoltaiky, 5 pro větrné parky. Konkrétně jde o plochy na území Ralska na Českolipsku, dále pak oblasti v okolí Mříčné, Nové Vsi nad Popelkou a Čisté Úhorek na Semilsku. Data Českého statistického úřadu ukazují, že loni pocházelo 70% výroby elektřiny v Libereckém kraji právě z obnovitelných zdrojů.
0: No a co na návrh dotčené samosprávy v Libereckém kraji říkají?
1: Zásadní připomínky má vedení celého Libereckého kraje. Podle hejtmana Martina Půty ze Starostů pro Liberecký kraj dokument vykazuje vážné procesní i odborné nedostatky. Navíc prý nerespektuje území, názor obyvatel, obcí ani základní principy plánování. Náměstek hejtmana Jiří Klápště za koalici Spolu k tomu dodal, že návrh nerespektuje ani krajem stanovená území podléhající ochraně životního prostředí a nezohledňuje existující dopravní koridory ani biokoridory. Kraj navrhuje ministerstvu přepracování a výjimutí konfliktních částí z dokumentu. Podobně se k dokumentu staví samotné samosprávy těch obcí, buď umístění zón ve svých katastrech zcela odmítají, nebo mají zásadní připomínky. To je příklad třeba Ralska, kde mi starosta Miloslav Tůma z Hnutí ANO popisoval, že městská komise už soubor protinávrhů připravila. Není bez zajímavosti, že v definovaných zónách je oblast, kde se už fotovoltaika v tuhle chvíli instaluje, to znamená, že jednodušší povolovací řízení investorovi už příliš nepomůže. Samosprávy i veřejnost mohou připomínky ministerstvu posílat do 1. června.
0: O plánovaných akceleračních zónách jsme mluvili s redaktorem Jiřím Jelínkem, tak veřejné projednání návrhu akceleračních zón začne v 10 hodin a sledovat je to jeho možné i online. Díky Jiří a hezký den, naslyšenou.
1: Pěkný den.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: příběh nekončí. Československá superstar ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Také tady máme takový nekončící příběh v podobě pochoutkového roku. Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden. Ale pozor, už je nepřipravují oni sami. Všech 36 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude připravovat zelné šišky se slaninou a cibulkou od Ivety Podlucké z Veselí nad Moravou, nejlepší recept roku 2020, michelinský šéfkuchař Roman Paulus. Patrik Rozehnal se zajímal, jestli to bere jako závazek předělávat po někom recept, který vyhrál.
1: A jako tak všechno je závazek, jako my ty recepty, my tam máme přidat něco navíc, jako tak já jsem se snažil, aby to tak dopadlo, aby to nebyla žádná parodie nebo nějaký schazování toho receptu, protože si myslím, že to si to určitě nezaslouží.
2: Jedná se o velmi jednoduché jídlo a tenhle recept si upravil Roman podle toho, že má rád bramborové knedlíky a taky ty chlupaté.
1: Tak jsem se rozhodl tady v tom receptu to spojit a budou to takové zelné bramborové šišky, které opeču na pánvi společně se slaninou, cibulí a zakysanou smetanou.
3: Takže ze šlíšků budou šišky.
2: Začali jsme tedy připravovat trochu obohacené těsto.
1: Já myslím, že už teď to vypadá dobře. Už teď to vypadá dobře, hle.
3: Jak má Roman radost úplně.
1: Já mám takové zkušenosti, že když to jídlo jako voní a vypadá dobře, když se připravuje, tak už potom určitě bude i chutná dobře. Patriku, dobrou chuť.
3: Já se na to tak těším.
1: Tě je milosrdný v kritice. Kdyby tady byl Jarda Sapík s náma, tak by k tomu dal ještě opečenou krkovičku.
0: Tohle jídlo nazvané zelné šlíšky, jakési šišky z brambor se zelím, je jednoduché a překvapivě dobré. Podívat se na ní můžete na stránce www.pochoutkovirok.cz a hned dostanete chuť si ho připravit. Původní recept bude spolu s těmi dalšími výherními z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let. Celý recept v podání šéfkuchaře Romana Pauluse uslyšíte už v neděli po 10. hodině a v repríze po 21. hodině v pochoutkovém roce.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Věřili byste, milí posluchači Českého rozhlasu Liberec, že této písničce už je více jak půl století, tak psal se rok 1975, kdy písnička vznikla, napsal Jiří Korn, otextoval Zdeněk Borovec a dokonce zazněla i na Děčínské kotvě. A je docela možné, že mnozí z vás, milí posluchači, máte ve vaší domácí diskotéce ještě gramofonovou desku, která mapuje Děčínskou kotvu z let 1972 až 1976. To jsme trochu zavzpomínali, ovšem máme tady přece jenom pátek 15. května, zítra už to u nás celé propukne od 10 hodin den otevřených dveří. Ostatně program si můžete pročíst i na našich webových stránkách liberec.rozhlas.cz. No a když už budete na našich stránkách, tak zde máme řadu zajímavých kulturních pozvánek, tak ty určitě zazní také už za chvíli, ale můžete se zde třeba také setkat se čtenářkou Roku ze Semil, která říká, když vám v dětství rodiče čtou, rádi se pak sami ke knížkám vrátíte. No a čeká vás zde i řada repríz pořadů, které jste možná zmeškali. Čeká vás zde třeba i repríza různých seriálů anebo hostů, kteří nás navštívili. To vše na liberec.rozhlas.cz.

0: Annie Lennoxová je ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Doufám, že písnička vám zpříjemnila to dnešní páteční dopoledne. Já už bych vás ráda pozvala na festival poezie. Tak dnes a zítra se v Lomnici nad Popelkou koná festival poezie. Program na Lomnickém zámku začíná už dnes 15 hodin. Jeho součástí bude například od 20 hodin koncert kapely Valdovy Matušky. Sobotní program odstartuje už v 9 hodin ráno a potrvá až do noci a podle pořadatelů jsou oba dny festivalu vhodné pro dospělé i pro děti. No a divadlo FX Šaldy pořádá zítra od 14 do 20 hodin a v neděli 17. května od 10 do 18 hodin burzu divadelních kostýmů, tak dobové i civilní kostýmy si můžete prohlédnout a pokud vás některý z nich zaujme, tak ho můžete i koupit v budově malého divadla. Tak více kulturních událostí nabídku najdete na liberec.rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zveme vás na Den otevřených dveří Českého rozhlasu Liberec. V sobotu 16. května mezi 10. a 16. hodinou. Prohlédnete si naše studia, poznáte moderátory, redaktory a další rozhlasové kolegy. Naše pozvání přijal Pavel Vítek, kapely Stand Band, Pohromadě na Přehradě a pěvecký sbor Gospel Jetu. Zveme vás na ochutnávku dobré kávy a den plný hudby, zábavy a světa za mikrofonem.
1: Ten, kdo nám zlomil křídla.
0: Těšíme se na vás v Českém rozhlase Liberec v Modré ulici 1048. V sobotu 16. května mezi 10. a 16. hodinou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pátek 15. května. Svátek mají Žofie a Sofie. To jméno znamená z řečtiny moudrost. Dnes je také Den rodin a tady je Petr Jungmann. Žižkov na město povýšil v roce 1881 císař František Josef I. Jubilejní zemská výstava v Praze začala před 135 lety v roce 1891. Hlavnímu městu dala mimo jiné Petřínskou rozhlednu, dvě lanovky, výstaviště, první českou elektrickou dráhu na Letné a třeba i Křižíkovu fontánu. Otec se synem Frederik a Gerard Philipsovi založili v roce 1891 v Amsterdamu rodinnou firmu, ze které se stal jeden z největších světových výrobců elektroniky. Nese jejich jméno Philips. Provoz letiště v Karlových Varech byl ještě v provizorních podmínkách zahájen před 95 lety. Už v roce 1936 bylo letiště Karlovy Vary Olšová Vrata zařazeno do sítě evropských letišť. Ve stejný den před 95 lety v roce 1931 poprvé v Československém rozhlasu vystoupil Dismanův rozhlasový a divadelní soubor dětí a mládeže. První záchytka na světě byla otevřena před 75 lety v roce 1951 v Praze u Apolináře. Jejím zakladatelem byl legendární bojovník proti alkoholismu Jaroslav Skála a prvním pacientem
3: maršál Malinovský,
2: ruský námořní inženýr.
4: Kolio, ty neboj sa, hlavně nikam neuběgaj.
2: Jeden z nejkrásnějších českých filmů, už je taky spíš filmem pro pamětníky, měl premiéru před 30 lety. Jako první a zatím poslední český získal Oscara a Zlatý glóbus.
5: Čemodán?
4: Jo, čemodán.
2: 15. května 1996 vstoupil na filmová plátna Úchvatný Kolia.
4: Dřív než si pro nás přijde zubata.
2: Před dvěma lety ve slovenské Handlové po výjezdním zasedání slovenské vlády zaútočil 71-letý Juraj Cintula na slovenského premiéra Roberta Fica 5 výstřely z pistole.
6: To je útok na každého Slováka, na každou Slovenku.
2: O politiku v život pak 5 hodin bojovali lékaři z Banskobystrické nemocnice.
7: Útok na premiéra jednoznačně útok na vnútornú bezpečnosť Slovenska.
2: Kulatou 70-ku má dneska bývalý premiér.
8: Ve sněmovně je bordel.
2: Mirek Topolánek. V jeho případě přejeme hlavně hodně zdraví. A kulatou 40 má moderní pětibojář, zpěvák, herec Tomáš Klus. Já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
9: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Policie má dnes zveřejnit další informace ke krádeži lebky svaté Zdislavy. V Praze dnes bude veřejné projednávání návrhu akceleračních zón. Liberecký kraj k něm má výhrady. Lidé v Liberci se zítra můžou zapojit do celorepublikové akce Atraběh 2026. Dnes nás čeká v Liberci převážně velká oblačnost, místy s přeháňkami a teploty do 15 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké dopoledne. Policie dnes zveřejní další informace ke krádeži lebky svaté Zdislavy. Podezřelého muže zadrželi kriminalisti včera v podvečer. Měli by mít taky informace o tom, kde vzácná relikvie je. Zloděj ukradl lebku z baziliky v Jablonném podještědí na Liberecku v úterý večer při přípravě bohoslužby. Lebku běžně hlídá alarm. Před obřadem se ale vypíná. Veřejnost a zástupci samospráv mohou dnes přednést své připomínky k návrhu akceleračních zón na veřejném projednávání v Praze. Návrh zón pro rychlejší výstavbu větrných a solárních elektráren zpracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj. Na jejich výstavbu by mohlo Česko získat z evropských dotací 9 miliard korun. Liberecký kraj s předloženým návrhem nesouhlasí. Podle náměstka hejtmana Jiřího Klápště z TOP 09 je celý postup uspěchaný.
2: Vláda neschválí změnu územní rozvojového plánu, kde budou ty oblasti akcelerační průběhu prázdnin, to znamená v srpnu by měly být tyto oblasti vymezeny, protože to jsou vlastně termíny, abychom těch 9 miliard nemuseli vracet Bruselu. Takže je tam velký časový tlak a to projednání se opravdu má odehrát pouze tímto jedním způsobem, že se potkají v Praze s obcemi, s veřejností.
0: Podpořit seniory a další lidi ohrožené samotou můžou zítra závodníci na takzvaném Adraběhu. Liberec se letos do celorepublikové akce zapojí po třetí. Běh pořádá dobrovolnické centrum humanitární organizace Adra, které výtěžkem pomůže třeba lidem v domově pro seniory. Zájemci se můžou do závodu přihlásit na webových stránkách, doplňuje vedoucí centra Adry v Liberci Radek Pospíšil.
3: Ten program začíná ve 14 hodin, start běhu je v 15 hodin u kaple Panny Marie u obrázku v Ruprechticích. Trasu si můžete vybrat buď 1 km, 3 km nebo 5 km.
0: U státních maturit letos neuspěla skoro desetina studentů. Informovalo o tom Ministerstvo školství. Didaktické testy letos poprvé psalo zhruba z 81 tisíc maturantů. Loni jich neuspělo zhruba 12%. Didaktické testy jsou pro všechny povinné z češtiny. Druhý předmět žáci vybírají mezi matematikou a cizím jazykem. Neúspěšní studenti se můžou přihlásit do podzimního kola. Každý maturant má na složení povinné zkoušky celkem 3 pokusy.
1: Počasí.
0: Dnes nás čeká převážně velká oblačnost, odpoledne místy přehánky nebo občasný déšť a na horách budou srážky trvalejší. Večer bude déšť postupně ustávat, teploty vystoupí na 12 až 15 stupňů, na horách na 7 až 10, vítr bude vát slabý, proměnlivý. Rozptylové podmínky by měly být mírně nepříznivé, odpoledne pak převážně dobré a bio je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Ulici U obrázku v Liberci probíhá vyšetřování nehody. Osobní auto tam havarovalo do lampy veřejného osvětlení. Na místě je policie. Úsekem projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Naladili jste si vysílání Českého rozhlasu Liberec a to je dobře. Zdraví vás Iveta Kalátová, pokračuje páteční dopoledne. Pod Ještědem, tak doufáme, že počasí se snad trochu umoudří i na tento víkend, protože se pro vás chystá celá řada akcí pod širým nebem. Samozřejmě den otevřených dveří není výjimkou. Ovšem, my se podíváme za chvíli do města Desná. Tak tam tento týden už pořádají 24. ročník setkání, které voní dřevem. Sympozium Desná 2026. Pily brusky, dláta, palice. palice a další nářadí v rukou umělců přetvářejí kusy dřeva v umělecká i praktická díla. A my se tam za chvíli už vypravíme s naším regionálním stopařem. A čeká vás také poslední díl seriálu, který jsme nazvali Posluchači, račte dál. Český rozhlas Liberec letos připomíná 10 let samostatného vysílání a my se tomuto jubileu věnujeme právě v tomto seriálu. A v dnešním díle oslovíme naše spolupracovníky, například herce Zdeňka Kupku nebo spisovatele a badatele Marka Řeháčka. Pěkný poslech.

0: regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Teď už to u nás tak trochu zavoní dřevem, protože pátým dnem dnes vrcholí práce dřevosochařů v zahradě Rydlovy vily v Desné. 24. ročník sympozia Desná obohatila nejen tradiční páteční ukázka dalších řemesel, ale i stavba sklářské pece na otop dřevem. A jak se dílo umělcům a řemeslníkům daří, to už nám přiblíží regionální stopař Jaroslav Hoření, který jako vždy na místě. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne z Desné. Jak asi slyšíte, tak tady se pracuje ještě stále naplno, i když jsou to, dá se říct, dokončovací práce. Je tady spousta krásných děl, všechno to tady krásně žije. Voní to dřevem, což vám zprostředkovat nemohu, ale pár obrázků vám určitě pošlu. Teďka ale už se pojďme podívat na to, co tady vzniká s Lenkou Neumanovou, vedoucí kulturního informačního střediska Desná. Tak kolik pak řemeslníků, dřevosochařů a sochařek se nám tady letos sešlo?
3: Tak letos se nám tady sešlo celkem 10 dřevosochařů a z toho jsou to dvě ženy.
2: A jaká díla tady vznikají? Já něco poznávám, moc se mi líbí třeba tamhle hotový krokodýl, nějaké smrčky, trpaslíci. Bylo nějaké téma, nebo je to libovolné?
3: Je to volné téma, protože všechny ty díla jdou do aukce a samozřejmě ty aukce prostě, ať má to větší rozsah, ať si lidi můžou vybrat, je to většinou prostě dotváří ty zahrady nebo exteriéry prostě veřejných prostranství, takže téma je volné a letos teda v dražbě vlastně budou dány do aukce sochy a draží se výtěžek z aukce, vlastně bude použit na dostavbu sklářské pece na otop dřevem a vlastně tuto akci dřevosochařskou chceme do budoucna oživit právě tím sklem, protože to sem prostě tradiční, je to tradiční prostě řemeslo, který sem patří.
2: Jednoznačně prostě Rýdlova vila, ten název je podle známého skláře Rýdla. Pojďme se podívat na to, jak se dílo daří zdejším řemeslníkům, kteří tady právě tu pec staví. Totiž původně plánováno bylo, že by snad už letos mohla být, ale ne. Teprve se dělá. Je unikátní možnost, unikátní šance během dřevosuchání, které zítra vyvrcholí, se podívat na to, jak se taková pece staví. No a za rok by se mělo slavnostně zapálit a utavit sklo. No a my už přicházíme na místo za Rýdlovou vilou, kde právě teď řemeslníci, zdá se, živě diskutují. Dobrý den, pánové, tak trošku nám přibližte tu pec, která tady vzniká.
4: Dobrý den. No vzniká nám tady sklářská pec na otop dřevem vlastně, na tavení skla. A v letošním roce chcem postavit a v příštím roce bychom vlastně během 25. ročníku dřevosochání měli mít první ročník tavení.
2: Mělo by to být, dá se říct, oživení prastaré technologie, která tady v Jizerkách vlastně byla při tom založení té sklářské tradice.
4: Je to pec vlastně, která byla na Jizerce a asi i v Desné už tady se začínalo, než začalo to dřevo plynem.
2: Tak tohle je záležitost, kterou letos unikátně můžete vidět tady v Desné na dřevosuchání. My bychom měli ještě přiblížit zítřejší program.
3: No tak on už vlastně během dnešního odpoledne vlastně máme takový doprovodný program, můžete se těšit, nebo případně návštěvníci se můžou těšit na kapelu Kompres a zítra vlastně už o 10 hodin tady jsou k vidění opravdu ty dokončovací práce řemeslníků, práce kováře, dráteníka a dalších řemesel, doprovodný program v podobě tvůrčích dílen pro děti a samozřejmě ta celá naše akce vyvrcholí právě v těch 17 hodin tou již zmíněnou aukcí dřevěných soch.
2: Tak přijďte se podívat do Desné na vrcholící dřevosuchání sympozium Desná 2026.
1: Ze zahrady Rydlovy vily v Desné se nám přihlásil regionální stopař Jaroslav Hoření. Docela ti závidím, že jsi měl možnost sledovat, jak se z takových těch beztvarých kmenů pod rukama dřevosochařů a dřevosochařek rodí krásné sochy a plastiky. Tak děkujeme a těšíme se.
2: Je to vždycky zážitek.
1: To si myslím, děkujeme se, těšíme se na určitě moc pěkné fotografie od tebe. A hezký den přejeme, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Koncerty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Jsem moc ráda, že jste s námi i dnes pátek 15. května tady s námi s Českým rozhlasem Liberec. No a pátek to znamená, že je tady také poslední díl našeho seriálu týdne. No a tento týden se věnujeme 10 letům liberecké redakce Českého rozhlasu a také dni otevřených dveří, který začne už zítra 16. května v 10 hodin dopoledne. Český rozhlas Liberec ale nestojí jenom na stálých zaměstnancích, jeho nedílnou součástí jsou i externí spolupracovníci, kteří s námi dlouhodobě spolupracují. A proto jsme se jich v posledním dílu seriálu zeptali, co pro ně liberecký rozhlas znamená.
1: Český rozhlas Liberec je srdeční záležitostí pro herce libereckého Šaldova divadla, interpreta rozhlasových audioknih a jednoho z moderátorů setkání u mikrofonu Zdeňka Kupku.
2: Český rozhlas, to je pro mě takové rodinné stříbro, taková lety prověřená značka, na kterou je spoleh. Já jsem ho kdysi začal vnímat skrze pohádky po roce 89 přes zpravodajství, no a až později jsem se stal velikým fandou jeho dramatické tvorby, na které jsem se občas mohl i podílet. Totiž na Českém rozhlase je úžasná ta jeho pestrost. Takový velký prostřený stůl, ze kterého si vybere školák, milovník vážné hudby i řidič kamionu. A když k tomu připočtu serióznost a za mě i velkou míru objektivity, tak vlastně už nejde o rodinné stříbro, ale s jistou nadsázkou o takový národní poklad. A když bylo před 10 lety znovu obnovené regionální vysílání z Liberce, tak to jsem vůbec zajásal. Totiž získal jsem tím takového milého souseda, který mě poví, jaká je nálada ve fotbalové kabině Slovanu, nebo mě pozve na krásnou výstavu, dá mi tip na hezký výlet v okolí, nebo mi pomůže rozluštit rébus libereckých silničních objížděk. Prostě takový přítel k nezaplacení, i když já si ho vlastně platím. No a jsem rád, že si ho platit mohu. Myslím totiž, že za ty necelé 2 koruny na den to stojí. Takže milý Český rozhlase Liberec, všechno nejlepší do dalších let a ať dál zníš na vlnách.
1: Dlouho a ráda s námi také spolupracuje autorka babičiných receptů a etnografka z Muzea Českého ráje v Turnově Vladimíra Jakoubějová.
3: Já s Libereckým rozhlasem spolupracuji od roku 2017, takže už je to 9 let a já za tu příležitost strašně děkuju, protože já jsem přitom, jednak jsem netušila, že to bude takhle dlouho trvat ta spolupráce, se jsem za ní hrozně ráda. Jednak jsem přitom vlastně tématu, kterým se zabývám, objevila pro sebe spoustu nových věcí. Poznala jsem spoustu zajímavých lidí a strašně jako otevřených lidí a lidí i v Českém rozhlase, i mimo ten rozhlas. Je to pro mě zase úplně jiný způsob práce, než jaký dělám po celou svoji profesní kariéru. A jsem ještě ráda za to, že vlastně to, co já zjistím při tom bádání o té tradiční stravě a o té prvorepublikové stravě a o tom všem, často jsou to i pro mě nové informace. A já jsem hrozně ráda, že ty věci, ty novoty, které vlastně zjišťuju, že je můžu předat dál, že je můžu poslat po rozhlasových vlnách k tomu posluchači, který si tím rozšíří obzory asi stejně jako já.
1: Co pro něj znamená Český rozhlas Liberec, jsme se zeptali i spoluautora Putování s Markem Řeháčkem, spisovatele, cestovatele a tajemníka jabloneckého magistrátu Marka Řeháčka.
4: Především je to skupina zajímavých lidí, kteří vlastně sdílejí takový ten pohled na tu naši krajinu. A my mezi nimi je těch 10 let docela hodně dobře, přestože se vlastně profilují s těmi svými vlastivědními tématy třeba trošku jinak než někteří další kolegové. Rozhlas sám o sobě je pro mě prostě fantastickým médiem a musím říct, že mám zkušenost

0: Z televize, mám zkušenosti dlouholeté s tištěnými médii a ten rozhlas mi prostě připadá tak jako nejvíc přitažlivý, protože ta kombinace takové té určité zvláštní psychologie těch lidí, těch rozhlasových pracovníků a toho, že vlastně člověk naplňuje tím povídáním v rozhlase vlastně takovou jako tu jinak tichou krajinu, kdy vlastně tam najednou nejsme sami, tak to mně připadá jako fantastické a to spojení mě přitahuje a jsem rád, že můžu být jeho součástí.
1: Říká náš dlouholetý spolupracovník Marek Řeháček.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

také mám. A duha zlato hřívá, mě vede zpátky k nám. Zas proletím tou brankou, až k lesu můžu jít.

Nech to být písnička, která opravdu platí v každé době, pokud jste se tady také zaposlouchali. Skupina Olympic 10 hodin 39 minut dopoledne pod ještěným pokračuje.

Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Liberec.

0: Písnička Vodopád v podání Heleny Vondráčkové nám dozněla ve vysílání Českého rozhlasu Liberec a protože už máme čas určený k receptům našich babiček, přichází ke slovu už Vladimíra Jakoubiová a Jaroslav Hoření. Tak recepty našich babiček budou dnes věnované telecímu masu, ne že by se jedlo ve venkovských světnicích, ale u bohatších byly telecí řízek či ragu oblíbené. No a naše dvojice přidá recept na méně obvyklý, a to na květák s telecím masem.
1: V našem vyprávění o dobrotách kuchyně našich babiček dnes zavítáme do města. Povíme si, proč se v kuchařských knihách z počátku 20. století věnuje tak velká pozornost telecímu masu.
2: Telecí maso mělo v prvorepublikové kuchyni velmi výsadní postavení. Bylo považováno za jemné, lehce stravitelné a zároveň dostatečně reprezentativní pro slavnostní tabule bohatých měšťanů.
1: Na rozdíl od hovězího bylo telecí světlejší, křehčí a chuťově zajímavější, což odpovídalo tehdejším gastronomickým ideálům, ovlivněným zejména vídeňskou kuchyní. O tom, kdo si mohl telecí maso dopřát, rozhodovala jeho dostupnost. Telecí nebylo úplně levné, na stole chudších rodin se objevovalo výjimečně. Přesto ale nebylo nedostupné, zejména ve větších městech byla řada řeznických krámů a restaurací, které telecí maso nabízely v různých úpravách. Oblíbený byl telecí řízek, připravovaný podobně jako vídeňský, telecí se smetanovou omáčkou s kořenovou zeleninou, telecí ragu, lehčí dušený pokrm s kořenovou zeleninou, někdy s přídavkem bílého vína, nebo plněná telecí hruď, ta se podávala při významných rodinných událostech.

0: Prvorepublikové kuchařské knihy kladly důraz na využití celého zvířete. Proto v nich najdeme i recepty na vývary a rosoly z telecích nožiček. Oblíbená byla telecí ledvina, brzlík nebo játra na cibulce, které autoři kuchařek označují jako jídlo jednoduché a rychlé.
1: Z mnoha receptů, které staré kuchařské knihy nabízejí, jsme vybrali jeden trochu neobvyklý. Květák s telecím masem.
0: Velké růže květáku se ve slané vodě vaří, postaví stranou a nechají přikryté státi, až změknou. Pak se dají na síto, pekáč se vymaže máslem a květák se do něj poskládá. Telecí maso se useká, nakrájená houska se ve mléce namočí, když nasákne, zbylé mléko se přes síto vytlačí a houska se dá na pánev. Přidá se kus másla a na ohni se rozmíchá jako míchaná vejce. Po vychladnutí se dá s usekaným masem do hmoždíře a utluče se, osolí, přimíchají se tři žloutky a zbílku sníh, sekanina se rozředí mlékem nebo silnou hovězí polévkou, přidá se ke květáku na pekáč, který se postaví nad nádobou s vařící vodou do trouby a hodinu se to peče.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Můžeš lhát, Iveta Bartošová nám zpívala 5 minut před 11. hodinou v pátečním dopolední pod Ještědem. Za chvíli už přivítáme hosta, kterým je vydavatel časopisu Véčko a měsíčníku Kalendář Liberecka, Pavel Michal. O čem bude řeč? Bude řeč o zajímavé, rozsáhlé historické výstavě nazvané Karl Hermann Frank Zrada, zločin a trest. Je to výstava, která mapuje život vzestup a pád jednoho z nejvýznamnějších nacistických zločinců a vykonovatelů teroru v českých zemích. Tak více už po 11. hodině.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim,

0: objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
0: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
3: Bylo 11 hodin.
4: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Policie zveřejní podrobnosti k případu krádeže lebky svaté Zdislavy. Na poslání návrhů do participativního rozpočtu mají lidé v Semilech už jen 2 týdny. V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo víc než 93% deváťáků. Dnes nás čeká převážně velká oblačnost, místy s přeháňkami, teploty do 15 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké dopoledne. Policie dnes odpoledne zveřejní podrobnosti k zadržení pachatele úterní krádeže lebky svaté Zdislavy. Napsala to na síti X. 35-letého muže podezřelého z krádeže policisté dopadli včera ve Středočeském kraji. Podařilo se jim taky získat informace o místě, kde se relikvie nachází. Jak na informaci reagují obyvatele Jablonného v Podještědí, to ví reportérka Jana Pavlíčková.
5: Tak já jsem zrovna v bazilice svatého Vavřince svaté Zdislavy, zrovna ta zpráva zasáhla celé Jablonné, lidé jsou velmi rádi, jedna paní mi tu říkala, že to je vlastně pro ně ta nejkrásnější zpráva, kterou vůbec mohla slyšet, protože Zdislava je opravdu s Jabloným velmi úzce spojená, je to symbol města, symbol Libereckého kraje. Lidé to také velmi oceňují rychlou práci policie, protože vlastně pachatele dopadla do 48 hodin od krádeže. Řada místních se vlastně bála, že ta lebka skončí v zahraničí nebo bude někde zničena. Podobně. Mluvila jsem tady také s panem děkanem Majerem, představeným dominikánského kláštera, ten mi říkal, že vlastně teď budou jednat se skládnou Pačinek z Kunratic u Cvikova vlastně o novém zasklení té schránky, ze které byla lebka ukradena, o tom, že by tady ten relikviát dostal nějaké lepší nerozbitné sklo. No a víc podrobností bychom se snad měli dozvědět po odpolední tiskové konferenci policie. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
3: Už jen 2 týdny mají obyvatelé Semil na poslání návrhu do letošního participativního rozpočtu. Termín skončí 31. května, upozorňuje vedení města. Na projekty má připravený 1 milion korun. Lidé můžou návrhy podávat prostřednictvím formuláře na městském webu, poštou nebo osobně na podatelně úřadu.
6: Doručené návrhy radnice posoudí a ty vhodné zařadí do ankety. Lidé o nich budou moct hlasovat v listopadu. Město je pak nechá vybudovat příští rok. V minulých letech lidé v Semilech vybrali například úpravu hasičské zbrojnice v Bítouchově nebo doplnění vodního herního prvku na ostrově. Ze Semil Michal Jemelka, Český rozhlas.
3: Ve Špindlerově mlýně a jeho okolí dnes začíná třídenní sbírání odpadků z krkonošské přírody. Do akce organizované správou Národního parku se ve volném čase přidávají dobrovolníci s firem, úřadů a žáci základních místních škol. V loňském roce se podařilo v okolí Špindlerova mlýna sesbírat přibližně 800 kg odpadu a v navazujícím projektu Čisté Krkonoše pak ještě další 3 tuny. U přijímacích zkoušek na střední školy uspělo v prvním kole více než 93% deváťáků. Je to podobné jako loni, informovala o tom státní organizace Cermat. Na preferovanou školu se dostala většina z přijatých. Neúspěšní uchazeči se můžou přihlásit do druhého kola zkoušek. To otevírají školy, kterým po prvním kole zbyla volná místa. Přihlášky je možné podávat od 19. do 25. května. Přihlášku na střední školy podalo letos více než 156 tisíc deváťáků.
4: Počasí.
3: Dnes nás čeká převážně velká oblačnost, odpoledne místy přehánky nebo občasný déšť. Večer bude v Libereckém kraji déšť postupně ustávat. Teploty 12 až 15 stupňů, na horách 7 až 10, vítr bude vát slabý, proměnlivý. Rozptylové podmínky by měly být mírně nepříznivé, odpoledne už dobré a bio na jedničce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: Na silnici 282 u Mírové pod Kozákovem na Semilsku je uzavřená vozovka v obou směrech, a to z důvodu opravy zničeného elektrického sloupu. Úsekem projíždějte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Stále příjemný a dobře naladěný poslech Českého rozhlasu Liberec, to vám teď už 5 minut po 11. hodině přeje Iveta Kalátová. Za chvíli už se přivítáme s naším dnešním hostem, kterým je vydavatel časopisu Véčko a měsíčníku Kalendář Liberecka s Pavlem Michalem. Bavit se budeme mimo jiné také o výstavě Karl Hermann Frank Zrada, zločin, trest, kterou připravuje v Paláci Liby Kalendář Liberecka a připomene Frankovo působení přímo v Liberci i všeobecně v protektorátu a říšské župě Sudety. V čem je právě tato výstava působivá a výjimečná a s jakými doprovodnými akcemi je spojená, to se dozvíme už za okamžik. Hezký poslech.

0: Hezky jsme začali s Martou Kubišovou. Magdaléna, 9 minut po 11. hodině, tady s vámi páteční dopoledne pod Ještědem, tak venku pod našimi okny už se staví stan a už se to všecko chystá na zítřejší den otevřených dveří Českého rozhlasu Liberec a už se na vás moc těšíme. Tak máme tady 10 let vysílání Českého rozhlasu Liberec, ale my se teď budeme povídat o jiných výročích, a to s naším dnešním hostem, kterým je vydavatel časopisu Véčko a měsíčníku Kalendář Liberecka, s Pavlem Michalem. Dobré dopoledne.
1: Dobré.
0: Tak vítám tě u nás ve studiu, tak tykáme si, už je to hezkých pár desítek let, co se známe.
1: Ano, no, běží to, běží
0: ano,
1: to.
0: Běží to. Tak ještě dříve, než se budeme bavit o hodně výjimečné výstavě, my trochu zavzpomínáme také na velice známý čtvrtletník Véčko. Ono už je to také nějaký ten pátek, co začal vycházet.
1: Ano, my máme teď na jaře výročí 25 let, kdy to vychází, což nás samotný překvapilo, že už je to takových let, až pořád to lidi chtějí, ale prostě 25 let.
0: No, já si tak říkám, že v tom máme možná také něco společného, protože Liberecký kraj je poměrně hodně malý, tuším nějak předposlední v té řadě krajů v České republiky, ale je hodně bohatý na osobnosti, na události, historie, tak si myslím, že to mapujete podobně.
1: Tak já si myslím, že ten náš kraj je především hrozně krásný, byť má takovou pohnutou historii, několikrát vysídlen byl, jsou tady lidé, kteří třeba neměli kořeny a je to znát, ale my jsme začali vydávat vlastně časopis Véčko, aby jsme lidem přiblížili místo, kde žijou, protože, jak jsi říkala, je tady spousta úžasných osobností, krásných přírodních památek, historických památek, ale i současné architektury. Prostě myslím si, že Liberecký kraj je krásný a my se snažíme to lidem přiblížit, protože jsme to pojali s myšlenkou, že když budu svůj kraj znát, tak se k němu budu chovat hezky, budu si ho vážit a bude se mi v něm líp žít.
0: Lépe si to říct si nemohl. Já teď listuji novým vydáním Véčka. Vidím tady třeba rozhovor s Terezou Nalezenou, což je úspěšná architektka, urbanistka na střeše farmě v Liberecké průmyslové zóně, kde pěstuje zeleninu.
1: No, je to její vlastně vysokoškolský projekt, kde spojila několik věcí dohromady, protože když se zazelení střecha, tak se i ochlazuje barák, dají se tam pěstovat saláty, takže si jíte vlastně dobrou zeleninu a pomůžete baráku. A je to hezčí, že jo? Je prostě zase o něco více zeleně.
0: No, je tady řada opravdu zajímavých osobností. V tomto novém vydání magazínu Véčka vidíme tady také obnovenou zahradu hospitálu Kux v plné kráse z ptačí perspektivy. No, je toho hodně.
1: Je tam toho hodně, tohle číslo bylo věnované zahradám, zahradničení a tak dál, protože i když lidi tvrdí, že nemáme parky, není to pravda. Třeba i v Liberci je spousta krásné zeleně, jsou tady hezký parky, jsou udržované parky, jsou některý i zanedbaný, to zase, aby jsme nelhali, ale prostě ta zeleň kolem nás je a je to krásný. Hmm.
0: Musíme ještě zmínit, ty jsi také vydavatel měsíčníku Kalendář Liberecka, ten už má za sebou řadu desetiletí.
1: Tak co jsem na světě, tak už vycházel. My jsme to potom převzali, když zanik po revoluci a vlastně děláme to taky už přes 30 let. A naštěstí stále máme své čtenáře, stále to lidi zajímá, protože ta kultura táhne.
0: Před vysíláním nebo před živým vysíláním, ještě než jsme šli do studia, tak jsme si zrovna potvrdili takovou tu známou věc, že všecko sice můžeme online sledovat, všecko v elektronické podobě, ale jak u knížek, tak u těchto různých časopisů člověk rád listuje. Je to prostě, jsme asi staromilci.
1: Jsme staromilci, ale prostě papír voní, grafika je grafika, prostě je to zážitek, není to jenom spotřeba.
0: Říká náš dnešní host, vydavatel časopisu Véčko a měsíčníku Kalendář Liberecka, Pavel Michal.

0: Hostem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec je i nadále vydavatel časopisu Véčko, měsíčníku Kalendář Liberecka Pavel Michal. Teď už se konečně dostáváme k hodně výjimečné výstavě. Výstava Karl Hermann Frank, Zrada, zločin a trest, kterou připravujete v Paláci Libik, tedy Kalendář Liberecka. Co to je za výstavu?
1: Tak je to výstava, která vznikla vlastně, my jsme k tomu přišli trošku jako slepý k houslím, protože minulý rok jsme dělali s Českým rozhlasem výstavu Srpen 68 a letos nás oslovili, jestli nechceme spolupracovat na roku Karla Hermana Franka, protože je výročí jeho popravy 80 let, k tomu se připravují pořady v Českém rozhlase, a jestli nechceme spolupracovat. A protože Liberec má hodně společného s Frankem, protože v muzeu jsou uloženy jeho soudní spisy, jeho osobní věci a tak dál. A navíc Liberec byl hlavní město sudetské župy, tak jsme na to kývli, že to uděláme, protože si myslíme, že jsou věci, na které se nesmí zapomenout. Musíme si je připomínat, protože ty dějiny se opakují a tak dál. A my jsme pohodlní a prostě teď se máme dobře. A ono to zítra tak nemusí být. Takže jsme řekli, že uděláme výstavu. Ona je velice minimalistická. Ona má vlastně 3 místnosti, 3 témata. Takže když to vezmu po pořádku, tak Zrada je místnost věnovaná Mnichovu, kde bude vystavený ten hraniční sloup, ten ocelový velký hraniční sloup. Druhá místnost se jmenuje Zločin. Tam budou plakáty propagační a vyhlášky, kdo byl popravený, a vlastně ústředním jediným artefaktem tam bude gilotýna. A třetí místnost bude trest, kde budou fotky Franka před popravou ve věznici, bude tam jeho blůza, v který byl popraven, a na další stěně prostě budou vzpomínka na muzeum nacistického barbarství, které bylo vlastně v Liberci po válce, protože se dělali, aby se na ty hrůzy nezapomnělo. Takže 3 jednoduché předměty, 3 náměty k zamyšlení. Minimalistická výstava, kde by si každý měl tak nějak srovnat myšlenky a uvědomit si, co je a co není.
0: Mm-hmm. Ty artefakty, ty jsi to sám zmínil, ty jsou depozitáři Severočeského muzea.
1: Ano, máme je zapůjčené z muzea, s kterým spolupracujeme, vyšli nám velice vstříc a je to samozřejmě všechno konzultováno s historiky, protože stále je to citlivé téma, stále vyvolává emoce a chceme, aby to prostě mělo nějakou vypovídací hodnotu.
0: Tak ty připomínky se konají na několika místech v České republice. Když jsem hledala, tak jsem našla třeba Pardubice, tam je památník Zámeček, tam mají také panelovou výstavu s názvem Když se šklebí smrt, Karl Hermann Frank před soudem dějin, která se zaměřuje na soudní proces a připomíná oběti nacistické moci. Pro koho je vlastně ta výstava určená? Samozřejmě přijde tam starší generace, ale zejména asi je to určené i pro mladou generaci.
1: My bychom chtěli, aby přišly i školy, k tomu bude vydaný komiks, bude nějaká komentovaná prohlídka po Liberci, můžou si prohlídky objednat Paláci Libik, že se jde po místech v Liberci spojených s druhou světovou válkou, protože máme tady Henleinovu vilu, máme tady místo, kde byla synagoga, máme tady budovu, kde bylo gestapo, máme prostě těch památek je hodně a my si zase říkáme, jak se říká, že to, co uvidí žáci na vlastní oči, v nich zůstane daleko víc, než když si o tom jenom přečtou. Takže má to širší přesah a myslíme si, že vlastně kdo se zajímá o historii, měli by přijít školy, může přijít kdokoliv, můžou si objednat komentované prohlídky v Libikovi a snad to k něčemu bude.
2: Zveme vás na den otevřených dveří Českého rozhlasu Liberec. V sobotu 16. května mezi 10. a 16. hodinou. Prohlédnete si naše studia, poznáte moderátory, redaktory a další rozhlasové kolegy. Naše pozvání přijal Pavel Vítek, kapely Stand Band, Pohromadě na Přehradě a pěvecký sbor Gospel je tu. Zveme vás na ochutnávku dobré kávy a den plný hudby, zábavy a světa za mikrofonem.
3: Ten, kdo nám zlomil křídla.
2: Těšíme se na vás v Českém rozhlase Liberec v Modré ulici 1048. V sobotu 16. května mezi 10. a 16. hodinou.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte páteční dopolední vysílání Českého rozhlasu Liberec. Neblahé působení K.H. Franka v Liberci si klade za cíl zmapovat. Výstava připravovaná kalendářem Liberecká jmenuje se Karl Hermann Frank, zrada, zločin a trest. Tak právě tady se Frank stal po záboru pohraničí v říjnu 1938 zástupcem sudetoněmeckého vůdce a vedoucího nacistické strany Konráda Henleina. No a po obsazení zbytku Čech se potom Frank přesunul do Prahy jako vůdce represivních jednotek a představitel nacistické moci v protektorátu. A právě o výstavě si povídáme s vydavatelem časopisu Véčko a měsíčníku Kalendáře Liberecka s Pavlem Michalem. Já bych se ještě dotkla jedné věci, a to památníku nacistického barbarství. Ten památník už dávno neexistuje.
1: Památník byl zrušen, předměty byly předány do Libereckého muzea. Byl v Henleinově vile, což je dneska proti kavárně bez konceptu, takový ten rozestavěný barák, který se představuje. A vlastně v něm byla jakoby místnost, kde se popravuje, kde byla ta gilotýna vystavená, která není originál, byla vyrobená jako replika, protože ji nechtěli z Pankráce vydat. Potom tam byl vlastně jako terezeňský dvůr a byly tam prostě artefakty vlastně z druhé světové války. Bylo to poplatné i té době, protože po válce prostě lidi chtěli se nějak vyrovnat s tou minulostí a poukázat na ty zločiny, a pak to muzeum bylo zrušeno, přešlo to pod velké muzeum vlastně do Liberce. Čímž je tam ale velmi bohatý sbírkový fond vlastně nacistik.
0: Mm-hmm. Tak ty jsi sám jen tak lehce naznačil, že tato výstava je opravdu minimalistická, protože po Frankovi se dochovalo řada i osobních předmětů, ty se tam záměrně nedávali.
1: Nedávali jsme je, jsou ve sbírkách Libereckého muzea, je tam skleněné oko, hodinky, soudní spisy, ale já si myslím, že je to spíš jako o těch myšlenkách, než o konkrétních předmětech, a víceméně ať opravdu se každý zamyslí sám nad tímto tématem, co bylo, nebylo, bude, nebude. Prostě je to chvilka k zamyšlení.
0: Mm-hmm. Tak tato výstava má ještě řadu různých doprovodných programů, tak musíme také říci, kdy vlastně začíná vernisáž výstavy.
1: Vernisáž je v 17.15, ale předtím je několik ještě akcí. Jsou to komentované prohlídky Libereckého krytu v Lucemburské ulici, což dělá Městské informační centrum. V 10 hodin od paláce Libik je komentovaná prohlídka města s kurátorem výstavy Luborem Lacinou, takže ten, co připravoval celou výstavu a procházku, tak si můžete vyslechnout přímo od něj. Potom bude možný se objednávat paláci Libik na další prohlídky už s jejich průvodci. Potom velmi zajímavá věc je projekce filmu Národní očista, což je takové zamyšlené nad tím, jestli vlastně ty retribuční procesy po druhé světové válce, jestli to byla spravedlnost, pomsta, odplata, jak to bylo. A bude tam pan režisér Kratochvíl a spolu s ním bude besedovat vlastně historik Akademie věd, pan Kincel, a budou se probírat tyto témata. Na ně naváže 16 hodin náš liberecký Ivan Rose, tábory a válečná výroba, protože málo kdo si uvědomuje, že vlastně i po Liberci bylo spousta táborů, kde byli zajatci a nasazení na práci, protože ze všech továren, továrníček vlastně vznikla válečná výroba, všude se vyrábělo pro válku a potřebovali mít soustředěnou pracovní sílu. My si to neuvědomujeme, protože známe velké koncentrační tábory, ale že byly desítky a stovky malých pobočních táborů, vlastně nám nikdy nepřišlo na mysl.

0: I nadále je naším hostem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec vydavatel časopisu Véčko a měsíčníku Kalendáře Liberecká Pavel Michal. Tak zvali jsme vás na výstavu Karl Hermann Frank Zrada, zločin a trest, kterou připravují v paláci Libik. Ovšem musíme zmínit ještě datum 23.
1: Je to sobota 23. Začínáme v 10 hodin, kdy se otvírá kryt a kdy začíná komentovaná prohlídka a pak jedeme vlastně až do 17 hodin 15, kdy se otevře nebo uvede výstava, protože bude otevřená už od pátku a přijďte.
0: No, ještě zmíníme ten přesný čas projekce dokumentárního filmu Národní očista, je to ve 14 hodin a ještě jenom časově Tábory a válečná výroba. Taktéž v 16 hodin, ne, 14 hodin je promítání filmu a v 16 hodin Tábory a válečná výroba. No a v 17.15 slavnostní zahájení vernisáže. Tak myslím si, že co bylo potřeba říci, to jsme si řekli k této výjimečné výstavě a teď už to trochu odlehčíme, protože dnes máme Mezinárodní den rodin a vy také myslíte na toto, no dalo by se říci, na tento významný den, protože pořádáte ve Vesci s rodinou do Vesce na akci.
1: Je to taková už tradiční akce, kdy se snažíme pozvat aktivní rodiny, ať se přijdou podívat, můžou vidět různé sporty, můžou si něco vyzkoušet, můžou vidět v akci složky záchranného systému. Je to bezstupného, jsme jeden z mála dětských jako festiválků takových, kde nechceme vstupné, protože chceme podpořit aktivní rodiny, protože je to hezký, když někdo někam jde se svými dětmi.
0: Mm-hmm. Dobře, a ještě něco, na co se třeba těšíš teď v tomto jarním období? Na co bys třeba i naše posluchače rád pozval?
1: Tak já se těším na všechno, protože těch akcí se tady děje opravdu strašně moc. Člověka akorát mrzí, nemůže stihnout všechno. Takže nebudu nikoho upřednostňovat. Přijďte do Vesce, přijďte na výstavu. Jo, přijďte na nějaký sport, je toho poměrně dost.
0: Dobře, takže s rodinou do Vesce od 10 do 18 hodin ve sportovním areálu Vesec v neděli 17. května. No a naším dnešním hostem byl vydavatel časopisu Véčko a měsíčníku Kalendář Liberecká Pavel Michal. Tak popřeji krásné jarní dny, ještě dlouhou řadu zajímavých událostí nejenom v našem libereckém kraji a budeme se opět někdy těšit. Naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: Jisté je, že hosta přivítáme i v pondělí 18. května po 11. hodině a naším hostem bude ředitel botanické zahrady v Liberci Václav Lenk.

Karton na obulek a taký porcelán. Som odrýba cibulka má tapety parmazán. 5 kg heráku lebo džins

0: Ach, sí.
1: Český rozhlas Liberec.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Pražské rady.
1: Chřestová sezóna klepe na dveře. Jak ho na pultech správně vybrat? Volte vždy pevný chřest, který se neohýbá a není namočený do vody. Zaručeně čerstvý chřest je takový, že se hned rozlomí a zřetelně křupne. Mladý zelený chřest nemusíte loupat. Stačí ho jen opláchnout a odstranit dřevnaté konce. Při vaření postupujte následovně. Vařte ho ve slané vodě několik minut, dokud lehce nezměkne. Uvařený chřest doporučujeme i hned schladit ledovou vodou, aby si zachoval jasně zelenou barvu. Příprava bílého chřestu je náročnější, musí se řádně oloupat a ořezat alespoň 3 cm z dolního konce. Vyžaduje další vaření a do vody je dobré přidat pár kapek citronové šťávy a kousek másla. To přebije případnou hořkost. Tuto zeleninu uchovávejte v lednici zabalenou do vlhké utěrky. Chřest se dá také zamrazit.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: pátečním dopoledním vysílání Českého rozhlasu Liberec už nás čeká setkání s Babičem Zdeňkem Izerem. Kdyby byl placen od minuty, tak vyprávěním vtipů podobných tomu následujícímu by si opravdu vydělal majlant. Tempo řeči totiž několikrát záměrně zpomalí.
1: Havis vyhraje zajezd do Londýna a teď říká tomu Steigerovi, říká, jak já tam budu mluvit v Londýně, tak já neumím anglicky. A říká, když budeš mluvit pomalu a spisovně, oni ti budou rozumět. Tak přijede do Londýna, přijede do hospody a jsem Havis z dolu Lázy, vyhrál jsem zajezd do Londýna, dám si pivo. Sedne si ke stolu a tam už sedí jiný frajer a ten na něj kouká a říká, jsem Havis z dolu Lázy, vyhrál jsem zajezd do Londýna. A ten mu říká, jsem Havis z dolu František, jsme z jednoho kraje, nechápu, proč mluvíme anglicky.
0: Tolik Zdeněk Izer, havířský vtip ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Tak o zábavu se určitě postará po 12. hodině už Filip Majsl v písničkách Na přání. Pro tuto chvíli už se s vámi loučí od mikrofonu Iveta Kalátová. Popřeji vám krásný den a zítra už se na vás budu moc těšit po 10. hodině v Modré ulici. Mějte se krásně.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Policie za hodinu zveřejní nové informace v případu krádeže lebky svaté Zdislavy. Mezinárodní trienále v Jablonci nad Nisou 2026 představuje nejlepší výrobky užitkového skla a bižuterie. Dobrovolní hasiči ve stráži pod Ralskem na Českolipsku mají nové zásahové vozidlo. A bude hodně oblačnosti s možností přehánky a teplotami do 15 stupňů. Polední zprávy připravila Lída Jiroutová. Českolipští kriminalisté za hodinu zveřejní podrobnosti o krádeži lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku. Pachatelí ukradl v úterý, policie ho zadržela včera a získala i informace, kde se vzácná relikvie nachází. To zatím neví ani představený a děkan kláštera Pavel Maria Majer.
3: My taky čekáme právě na tu 13. hodinu, abychom se dozvěděli podrobnosti a jak to vlastně s tou lebkou vypadá. No. Policie nám poslední zprávu, co máme od ní, je, že mají indici jako k tomu jaksi dosažení té lebky. No.
2: Nejzajímavější produkci užitkového skla a bižuterie za poslední 3 roky vystavuje ode dneška Státní muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Do konce září si mohou návštěvníci prohlédnout nejžádanější výrobky 50 sklářských a bižuterních firem z Česka i zahraničí. Trienále je zaměřené na komerční produkci firem, která ukazuje hlavní trendy v současném užitkovém skle a bižuterii. Dobrovolní hasiči ze stráže pod Ralskem na Českolipsku při zásahu nemusí vystupovat z auta. Jednotka má nové vozidlo Tatra Force, vybavené dálkově ovládanou hasící lafetou na předním nárazníku. Stroj za téměř 11 milionů korun má i další výhody, říká zástupce velitele Ota Perný.
4: Oproti tomu staršímu vozidlu, který jsme měli, tu Tatra 815, tak je to prostě obrovský skok dopředu. Už jenom tím, že to má automatickou převodovku a to, tak odpadá strašně moc jakoby práce těm strojníkům, že se to auto ovládá prostě mnohem jednodušejc.
2: Díky dotacím hasičského záchranného sboru regionálního fondu nebo Libereckého kraje radnice za vozidlo zaplatila jen zhruba 700 tisíc korun. Krátkodobé pronajímání by se v Česku mohlo regulovat. Dotklo by se ubytovatelů platform jako Airbnb nebo Booking, který lidé často vyčítají hluk nebo nedodržování některých pravidel, třeba požární ochrany. Města navíc nemají přehled o jejich počtech. Změnit by to mělo zprovoznění registru e-turista. Podle Ministerstva pro místní rozvoj k němu dojde letos. Informoval vládní zmocněnec pro regionální politiku a cestovní ruch Stanislav Dvořák. Do června chce rezort představit vládě i další návrhy na regulaci. Ty by pak měly jít do připomínkového řízení. Počasí. A odpoledne čekáme převážně velkou oblačnost. Během odpoledne může být oblačnosti přechodně i méně, ale ojediněle se vyskytnou přehánky nebo i bouřky. Na horách bude výskyt přeháněk četnější. Odpolední teploty dnes vystoupí na 12 až 15 stupňů. Na horách naměříme mezi 7 až 10 stupně Celsia. A vítr fouká slabý proměnlivý o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A na silnici 282 v Mírové pod Kozákovem je v tuto chvíli uzavřená silnice kvůli opravě zničeného elektrického sloupu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Krásné páteční poledne. Máme Den rodin, dokonce mezinárodní, tak to stanovila OSN na 15. května už v roce 1994. Takže vlastně ideální příležitost pozdravit maminku, chtěl jsem říct si tatínka, ale u nás na vsi se říkalo raději zdrav všechny, protože nikdy nevíš, kdo je tvůj tatínek, ale můžeme pozdravit také dědečky, babičky, strýčky, tetičky, hlavně ty bohaté v Americe a tak dále a tak dále, ale samozřejmě hlavně zdravím celou tu naší rozhlasovou rodinu. My teď dáme hlavy dohromady, spojíme síly a v následující hodině budeme tvořit to vysílání Českého rozhlasu Liberec kolektivně. Začínají nám písničky na přání a já se na vaše telefonáty a e-maily moc těším.
1: Písničky na přání s Filipem Maislem.

O bílých čárách a hlavně jejich kouzelných účincích by mohli mnozí ze showbiznisu dlouze vyprávět, ale takto poeticky o tom může zpívat jenom Věra Špinarová. 8 minut po 12. hodině, takto jsme tedy vstoupili do první odpolední hodiny dnešního dne, kterým je pátek 15. května a ta hodina pochopitelně patří vám, protože jsou tady písničky na přání. Telefonní číslo do studia 22 155 37 22. Můžete nám také napsat textovou zprávu na číslo 90 011 04, ale musí být ve tvaru Zahrajte Liberec, potom Mezera a potom váš text, anebo nám můžete napsat e-mail na adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz. Tolik možností se před vámi otevřelo, ať už zvolíte jakoukoliv, já se na vaše přání moc těším a přeju hezký poslech.

These are the days of our lives, taková trochu bilanční písnička, která vyšla až po smrti Freddieho Mercuryho, tady In Memoriam na albu Innuendo. Čili skupina Queen už je za námi, máme 12 hodin a 13 minut a pojďme splnit první přání, které do Českého rozhlasu Liberec dorazilo. Dorazilo e-mailem. Muchomůrky bílé od Maily Hlavsy. Zahrajte prosím tuto písničku pro moji babičku Věru Dosemil. Moc na ní myslím a přeju hodně zdravíčka a štěstíčka. Ať je stále tak veselá a úžasná babička. A také přeju hezký dnešní den rodiny. Vnučka Míša.

0: No vida, tak už jsme tu měli bílé čáry, teď také muchomůrky bílé. Jak budeme pokračovat, to už je samozřejmě otázka na naší první volající. Kdo se do Českého rozhlasu Liberec dovolal? Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne, Lipku, vám a všem posluchačům a písničku, já to nebudu zdržovat. Pošlu dneska pro všechny posluchače Českého rozhlasu Liberec, pro vás do rádíka. No a těším se na zítra, kdy se potkáme s vámi s moderátory a posluchači, se všemi známými, na který se těším, ale i na neznámé, jsou koktám.
0: No samozřejmě, tak všichni se těšíme i na nové tváře, ale jestli pak už jste si nastudovala repertoár Pavla Vítka, abyste si s ním mohla zaspívat, no?
1: No ježiš, to by každý utek právě, to mě vždycky trápíte, no.
0: Ne, já neříkám, že byste měla zpívat teď, my si potřebujeme ty posluchače ještě udržet, ale spíš jestli si zítra zaspíváte s Pavlem Vítkem.
1: Možná pobloukám trošičku, no, ale tak nějak, aby mě nikdo moc neslyšel. Doma mě nikdo neslyší, tak to je v pohodě, ale jinak tak to nikde radši nechtějte moc slyšet.
0: Tomu celkem rozumím,
1: mě ale... Mně se mění každou chvíli hlas, jo, takže já to mám taky takový složitější trošku.
0: Paní Božena, já to tak měl taky, ale naposledy v pubertě.
1: No, teď dělá na starý kolena, mě to dělá ta štítná žláza proti vnáma, No, ale jako nic, v pohodě úplně to bude, musí to být v pohodě a už se na vás těším moc a mějte se všichni hezky.
0: A my se moc těšíme na vás.
1: Ráno.
0: Ano, na viděnou a jinak samozřejmě také na vlnách Českého rozhlasu Liberec naslyšenou.
1: Ano, naslyšenou, děkuju.

Šel jsem světem tam a sem, nikdy rovnou za nosem. Měl jsem radost velikou, když jsem mohl jít oklikou. Já jsem viděl víc a dál, nežli kdybych v klidu stál. Jako svatý. Šel jsem světem plným chyb, pytlák snů a pytlák ryb. Někdy mlčky, jindy zas spoléhal jsem na svůj hlas. Bohu dík i bohužel za to, že jsem život měl.

Šel jsem světem podél vod, šel jsem s větrem o závod, ale čas, ten lakomec, dožene tě nakonec. Poznávám ho po hlase, když ironicky zeptá se, jak se daří. Proti času není zbraň, všichni platíme mu daň, ale proč se jen tak zdát, dokud žiju, žiju rád. S polemizí oseň, na tom se nic nemění.

hodně lásky, hodně ran, které bolí. Chodím světem dál a dál, cestou vždycky jsem si přál, aby dřív než zazní stop, po mně zůstalo pár stop. Tak jsem káru ze všech sil, podél cest jsem roztrousil.

0: Říká se, že cizí neštěstí potěší. To rozhodně není cílem našich krimi příběhů. Chceme informovat, co se v našem kraji děje a na čem policie právě pracuje. A taky vás trochu pobavit, protože Miroslav Holubec řeší policejní případy pokud možno s úsměvem. Krimi příběhy o věcech vážných s lehkým nadhledem. Na naší stanici denně v 8.40.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat?

Letitý zpěvák a hudebník světového formátu Tom Jones. Ano, i tady v Liberci na Benátské jsme se s ním mohli před pár lety seznámit téměř osobně. What's New Pussycat? Tahle písnička mě víceméně přiměla podívat se do kalendáře. Ten duševní pochod je poměrně složitý. Totiž tuhle písničku v českém znění naspíval Pavel Novák a v jeho případě se tedy ta písnička jmenuje Žofie. No a Žofie mají dnes svátek, tak se pojďme na toto původem řecké jméno, které vychází ze slova moudrost, tedy Sofia, podívat. V Libereckém kraji máme Žofii necelou stovku, ale toto jméno je na vzestupu. Jen pro srovnání, před 40 lety se v celé České republice každoročně narodilo 3, 4, 5 Sofií, zatímco v posledních letech je to už kolem stovky. Já tady všem Žofím a Žofinkám přeju jenom to nejlepší k dnešním jmeninám a posílám už zmíněného Pavla Nováka.

Tak snad jsme s touhle písničkou potěšili všechny jmenové oslavenkyně, Pavel Novák a Žofie, přesně v 12:30. My budeme pokračovat v písničkách na přání. Tentokrát se budeme věnovat e-mailu od paní Sylvie z Prahy, která reflektuje události v hudebním světě a píše: včera jsem sledovala druhé semifinále Eurovize a vím, že do sobotního finále postoupil náš Daniel Žižka se skladbou Crossroad. A tuhle písničku posílám Žofím a Sofím k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům, a těším se na zítřejší den otevřených dveří Českého rozhlasu Liberec. Letos jedu, tak se samozřejmě těšíme také. No a tady posíláme písničku od možná největšího úspěchu za poslední roky, alespoň tady na Eurovizi, Daniela Žižku a Crossroad.

Crossroads, to je písnička, se kterou momentálně Daniel Žižka boduje v soutěži Eurovision Song Contest, ale jinak to byl také film, který vznikl v roce 2002, zahrál si v něm také Britney Spears. My budeme pokračovat dál, zavolal nám pan Olda ze Semil a poprosil o písničku pro všechny lidi dobré vůle, také pro kamarádky a kamarády ze Semil, pro dvě rodiny ze Škodějova, pro naši hospůdku a také jako vzpomínka na manželku. Petr Rezek a přátelství.

každém přátelství. Pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí. Protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: přátelství, pravé přátelství, přátelství. To je někdy víc než láska, je to víra v to, že ruka svírá pevně jinou dlaň.
1: Zveme vás na Den otevřených dveří Českého rozhlasu Liberec. V sobotu 16. května mezi 10. a 16. hodinou. Prohlédnete si naše studia, poznáte moderátory, redaktory a další rozhlasové kolegy.
2: Neutíkej, pojď, pojď se klíž, ty víš, jak se mi líbí.
1: Naše pozvání přijal Pavel Vítek, kapely Stan Band, Pohromadě na Přehradě a pěvecký sbor Gospel Jetu. Zveme vás na ochutnávku dobré kávy a den plný hudby, zábavy a světa za mikrofonem.
3: Ten, kdo nám zlomil křídla.
1: Těšíme se na vás v Českém rozhlase Liberec v Modré ulici 1048. V sobotu 16. května mezi 10. a 16. hodinou.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

Marie Rotrová s vydatnou pomocí mužného hlasu Jiřího Bartošky Klíč pro štěstí. Za 2 minuty bude 1:15 a pokračujeme v písničkách na přání. Do těch nám napsala paní Milena a poprosila o krásnou, ale opravdu krásnou písničku od Karla Černocha a Petra Dvorského Láska prý a že prý jenom tak pro radost. Tak ať udělá radost samozřejmě nejenom vám, paní Mileno, ale všem, kteří poslouchají Český rozhlas Liberec.

Láska prý, Karel Černoch a Petr Dvorský. Pokračujeme dál v písničkách na přání, tentokrát tady máme narozeninový e-mail. Zahrajte prosím mému dědečkovi, panu Zdeňkovi do Vratislavic k dnešním narozeninám. Všechno nejlepší, hodně štěstí a hlavně zdraví a lásky přeje vnučka Alice. Všechno nejlepší pochopitelně přeje i Český rozhlas Liberec a tady je vybraná písnička.

Skupina Elán, Cigary idú do neba. Otázka je, jestli bychom před touto písničkou neměli vysílat varování ministerstva zdravotnictví. Nám se pomalu ale jistě chýlí k závěru dnešní písničky na přání. Za pár minut tady bude 13. hodina, pak vás čekají zprávy, dnes s Lídou Jiroutovou a po zprávách vesele a zdravě. Pořad, který se dnes bude věnovat nadměrnému ochlupení. Otázka je, co je nadměrné ochlupení, protože co je pro jednoho hodně, pro jiného může být málo. Kupříkladu před 12 lety tuzemská umělkyně Alena Kupčíková vytvořila z lidského ochlupení pubického celou československou epopej. Pravda, asi to není obraz, který byste si pověsili na jídelní stůl, ale zajímavý počin. Tak tedy pořad veselé a zdravě s Kateřinou Cajdhamlovou po 13. hodině a my se opět uslyšíme po 14. hodině. Hezký poslech Českého rozhlasu Liberec vám přeje Filip Majsl. Život plyne dál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Policie našla ukradenou lebku svaté Zdislavy. V souvislosti s oslavami německého dne otců mají strážci Národního parku České Švýcarsko až do neděle pohotovost. Meteorologové varují před vydatným deštěm v Beskydech a v Libereckém kraji bude velká oblačnost a přehánky se přidají jen ojediněle a více na horách. Teploty vystoupí na 12 až 15 stupňů. Zprávy připravuje Lída Jiroutová. Přeji hezké odpoledne. Policisté už mají lebku svaté Zdislavy ukradenou v úterý z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Dal jim je muž podezřelý z krádeže relikvie. Policie ho zadržela ve čtvrtek. Uvedla to dnes CNN, Prima News a Českému rozhlasu to potvrdila dozorující státní zástupkyně Veronika Klapková.
2: Policejní orgán má k dispozici relikvii Zdislavy z Lemberka, ale odkázala bych vám v detailech na tiskovou konferenci, kde budou sděleny podrobnosti policejním orgánem, který ve věci konal prověřování.
0: Podle policie podezřelý lebku svaté Zdislavy zalel do betonu. Odborníci zkusí vyjmout, muž nesouhlasil s vystavením lebky a chtěl jí pohřbít v řece. Do Národního parku České Švýcarsko míří na prodloužený víkend stovky saských turistů. Přijeli do vlasti už tradičně ve čtvrtek na Den otců a většinou zůstávají až do neděle. V minulosti zaznamenala správa parku v souvislosti s těmito návštěvníky problémy s alkoholem, výtržnostmi a také používáním pyrotechniky. To už by si ale neměli nakoupit ve stáncích na tržnici ve Hřensku, říká mluvčí parku Tomáš Salov.
3: My nejsme úplně schopni jako ochrana přírody zkontrolovat ten prodej té pyrotechniky. Spíš nacházíme potom zbytky odpálené pyrotechniky, buď to hozené třeba do řeky, nebo pohozené někde podél turistické trasy.
0: V Krkonošském národním parku přibývají další kamery kvůli pohybu aut. Správa parku kamerový systém rozšiřuje i přes kritiku některých boudařů. Přibyly tam kamery pod lesní boudou ve východních Krkonoších. Mluvčí správy Radek Drahný o tom informuje s tím, že systém má za úkol kontrolovat dodržování pravidel pro auta a chránit jeho nejcennější oblasti. V národním parku teď funguje 10 kamer. Nejvíc jich je ve středních a východních Krkonoších. Do roku 2028 by pak mohlo národní park strážit 30 kamer. Beskydy od zítřka zasáhnou vydatné deště. Do neděle tam může spadnout až 70 litrů vody na metr čtvereční. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí v Moravskoslezském kraji pro okolí Frenštátu pod Radhoštěm, Frýdku Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Jablunkova a Třince. Ve Zlínském kraji má vydatně pršet hlavně na Vsetínsku.
1: Počasí.
0: A odpoledne bude převážně velká oblačnost, ojediněle se přidají přehánky nebo i bouřky, na horách budou četnější. Teploty dnes vystoupí na 12 až 15 stupňů, na horách naměříme mezi 7 až 10 stupni Celsia. Vítr fouká slabý proměnlivý o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu. Rostylové podmínky jsou na odpoledne hlášeny většinou dobré. Večer čekáme mírně nepříznivé a bio je na stupni číslo 1, což značí mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A na silnici 1/13 ve Cvikově na Českolipsku se srazila dvě osobní auta. Na místě je policejní hlídka a ulice Ostaševská v Liberce kvůli rekonstrukci vodovodního řadu uzavřená. Objížďka je značená.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
4: Jsme připraveni, poradna opět v provozu, na hodinu jsme tu s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou, už na mě kouká a mikrofony zaplí. Dobrý den, paní doktorko.
5: A s Patrikem Rozehnalem, dobrý den.
4: Téma něčeho moc bude.
5: Čeho? Ano, toho, čeho my ženy se snažíme zbavit.
4: A my muži?
5: A vlastně někteří muži už se toho snaží zbavovat také.
4: Ano.
5: Patriku, jsou to chlupy.
4: Ano, takže když má někdo větší ochlupení, než by se zdálo být normálním.
5: Nebo než se mu líbí.
4: Líbí, tak to je dnešní téma ano. Tady. Ano, dobrá, jako vždycky na úvod jeden vtip můžu?
5: No, jsem s ním.
4: Trošku odvážnější. Žena přijde k doktorovi kvůli její hormonální léčbě. Doktor si i hned všimne, že ve výstřihu jí rostou chlupy a ptá se, zdá se, že vám chlupatí hrudník, jak daleko to jde? No až dolů k šourku, ale to je další věc, o kterém jsem s vámi chtěla mluvit.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě a to dnešní téma tohoto dílu je nadměrné ochlupení. Zatímco ženy často trápí pár chloupků na bradě, mužský porost na hrudi může připomínat někdy i svetr, když to takto nazvu. Naše redaktorka pořadu Vesele a zdravě Bára Kvapilová se na tohle ptala i dermatologa Petra Arenbergera.
1: Proč je někdo víc chlupatý a někdo méně?
2: Je to dáno na jedné straně geneticky, to znamená, když se podíváme na své rodiče, prarodiče a mají krásný porost, který chránil třeba běžnou populaci před několika miliony lety, aby nám nebylo zima, tak se může stát, že máme podobnou vlohu a může se nám toto ovlasení objevit i na těle, kde bychom ho nechtěli a neočekávali.
3: Tatrmane, zarostl jako Ezop.
4: Ezau, tatínku. Ezau.
3: Ten taky.
1: Asi není problém, když má víc chlupů muž, tam se to tak nějak očekává.
2: Tam jsou androgény, čili mužské pohlavní hormony a jejich jedním z úkolů je, aby doplňovalo ochlupení na těle a aby ubývaly vlasy ve kštici. Čili je to takové trochu nespravedlivé, takže pánové, kteří buď mají vyšší vnímavost k mužským pohlavním hormonům, anebo ti, kteří mají prostě vyšší hladinu mužských pohlavních hormonů, a to je většinou i argument, který pánům říkám, když se nám nedaří doplnit vlasy ve kštici, tak říkám, že zase naopak jsou to prostě statní mladí muži.
1: Zatímco s přibývajícím věkem mužům vlasy ubývají, ženám naopak chloupky přibývají.
2: Máte pravdu, ty chlupy přibývají třeba pod nosem a podobně. Po přechodu tam hrají u žen trochu více roli mužské pohlavní hormony, které se třeba tvoří v nadledvinách, a ubývají ty ženské pohlavní hormony, protože vaječníky tolik už nefungují, jako fungovaly před 50.
4: Chlupatý kaktus.
1: Pan doktor Arenberger to ale vidí optimisticky.
2: Tam se skutečně může stát, že nějaký ten chloupek přibyde, ale dneska je takových možností třeba laserové odstranění chloupku nebo takové to intenzivní pulzní světlo, to takzvané IPL, které si dokonce můžete i koupit domů, a odstraňovat si chloupky téměř definitivně. Ono to chce několik ošetření, ale v místech, kde opakovaně tohle tu metodu použijete, tak už tam potom ty chloupky tolik nerostou nebo dokonce vůbec nerostou.
5: Vesele a zdravě.
6: No, tak já bych jenom chtěla říct, že v latině nebo v medicínské literatuře jsou ty nemoci dvě. Jedna se vyskytuje u obou pohlaví a jmenuje se tak nádherně vlkodlačí syndrom. Je to takzvaný hypertrichóza, neboli zvýšený výrůst nebo růst chlupů i tam, kde nemají co dělat.
0: A kde nemají co dělat?
6: Například na čele, pod oči, nebo v podloketních a podkoleních jamkách.
0: To znamená... Pokud tam začnou růst, no máme
6: vlkodlačí syndrom, protože vlkodlák je porostlý srstí celý, že jo. Mm-hmm. A pak je takzvaný hirsutismus, a to je situace, o které mluvil teď na závěr pan doktor Arenberger, kdy u žen se začne tvořit ochlupení, jako kdyby byli muži, to znamená na těch prsou, přičemž nemají ten šourek, ale mají na prsou, na zádech, můžou mít vousy a podobně. Takže to je situace způsobená testosteronem, což je mužský pohlavní hormon, a nejčastěji se to děje právě s přechodem. Ale existují i jiné důvody. On mluvil o tom, že se mění činnost vaječníků, pokud ženy mají takzvaná policystická ovária, a to může být, a to chci varovat, někdy následek diet určených pro muže, to znamená diet bez sacharidových, takzvané keto diety, tak se vlastně začne tvořit v části vaječníků, která se jmenuje stroma, to je ta část, která nevytváří vajíčka, se začne tvořit testosteron. Stejně tak se může tvořit na ledvinách, ale to bývá z jiných důvodů.
0: A
6: začnou růst chlupy všude možně.
0: Chcete říct, že tady, kdo má větší míru ochlupení po určitém době, kdy to bylo normální, tak má ty dvě nemoci?
6: A ne, nebo... má tu nebo onu, jinak ta hypertrichóza bývá vrozená,
0: ano.
6: Ale může být i získaná.
0: I o tom si budeme povídat za malou chvíli v našem pořadu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Dnes na téma máme moc chlupů.

0: Václav Neckář v našem vysílání pořadu Vesele a zdravě, kde nám téma připomenou i dva naši posluchači, kteří pravidelně básní na to téma.
1: Zdraví Petr, byla krásné děvčátko a pak přišla zrada. Dnes je slečna huňatá, jak je tyho mladá.
2: No, to je ono přesně, ano.
0: A ještě jedna od Mirka.
3: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Že mám hodně ochlupení, prý to nic není. Takový bývají dost vášní a toho si ženy na mužích cení.
0: Souvisí s mírou ochlupení, řekněme, sexuální výkonnost?
2: Hladina testosteronu údajně souvisí, tak by to mělo souviset. Říká se, že plešatej chlap je jako lepší údajně milenec, což souvisí s tou vyšší hladinou testosteronu. Ale já nevím, já jsem z těch plešatejch vlastně...
0: Jich tolik neměl.
2: Jsem žádnýho nepoznal. Pardon. No, jinak děkujeme oběma pánům, že na toto citlivé témíčko

0: završovali ano. Každý jinak, ano, totiž. To je pravda. To je nejlepší.
1: Ano. Souvisí to třeba s mírou imunity?
0: No, testosteron by neměl souviset s mírou imunity, i když třeba kortikoidy, které rovněž jsou vylučovány v snadledvinách, souvisí, ale já si myslím, že testosteron souvisí s vnímáním bolesti, to znamená, že vlastně trošičku tu bolest potlačuje. Čili lidé, kteří mívají vyšší testosteron, tak mohou mít vlastně trošku menší citlivost k bolesti, neboli že věc je úplně tolik nebolí.
1: Mm-hmm. Je to čistě i dáno věkem, to, že nám pak začnou na některých místech růst ty chlupy a máme z toho obavy,
0: je jako, to věkem, u žen to bývá věkem, u mužů zase ty chlupy růst přestanou, pánové bohužel vlasy nenarostou, to je smůla, jakmile jednou přestanou, tak už nerostou, ale po 50. roce věku nám ženám totiž už zbyde jediný hormon a to je testosteron a údajně ženy v tom třetím stádiu vývoje, to znamená pana matka stařena, teďko se obracím ke keltské mytologii, tak stařen se prý báli i bojovníci, protože ta žena vlastně za prvé si pamatuje, její stavba mozku zůstává stejná, za druhé velmi rychle vybavuje všechny zřetězené věci, které ten člověk v dávné době udělal, no a teď má ten bojovný testosteron, takže se nebojí. No. Takže opravdu stařen se báli i mladí bojovníci.
1: Ovlivňuje to třeba i braní některých léků?
0: Ano, já tady mám celý seznam léků, asi bych spíš řekla ty skupiny, abych neříkala ty cizí názvy, ale jsou to jednoduše léky, které zvyšují tvorbu hormonů v nadledvinách, pak jsou to kortikoidy, to jsou léky, které se používají u autoimunitních nebo u nějakých dalších zánětlivých onemocnění, pak jsou to některá antibiotika, tady bych asi řekla cyklosporin, streptomycin, protože ty se berou nejčastěji. Může to být interferon alfa, který se bere při některých virózách. Prostě doporučila bych čtěte příbalové letáky, protože tam to bude napsané s tím, že ty léky často, které vedou k zvýšení tvorby těch chlupů, jsou léky, které bereme na vysoký krevní tlak, to jsou některé vazodilatátory a na fotosenzibilizaci, to znamená, to jsou léky, které vlastně zvyšují citlivost k světlu.
1: Kde je ta hranice mezi tou normálností a zvýšenou mírou ochlupení, že už bychom to měli řešit? Kromě toho, že to roste třeba na těch místech, kde to nemá, jak jste
0: ty
1: říkala?
0: Ty chlupy, které vlastně se týkají té hypertrichózy, tak ty rostou i tam, kde to nemá být. Ano. Ale u toho hirsutismu, to znamená, tam vlastně se z ženy jako kdyby stává trošku muž, ale nikdy nebude mít ty chlupy v takové míře, jakože ji nenaroste plnovous, jo, tam ty chlupy jsou na těch místech, jako mají muži, ale jsou jemnější.
1: A kdyby se začala holit?
0: No.
1: Podpoří to? Bude víc těch chloupků?
0: Obecně, jakmile začneme holit něco, tak to, co začne růst, tak to jsou vlastně ty chlupy, které my jsme usekli. Když si představíte, ten chloupek vypadá jako taková zužující se do špičky
1: bičík,
0: věc.
1: Takový.
0: A když vy to useknete, tak ono, když to dorůstá, tak to dorůstá ta nejtlustší část, čili opticky to vypadá, jakože jich roste víc. Ale ono jich roste stejné množství, akorát jsou prostě tlustší.
1: Budeme se věnovat i vašim dotazům na téma moc ochlupení a trápí vás tento problém, tak dopředu jste psali přes formulář na stránkách veseleazdravie.cz, nechali jste nám i vzkazy na záznamníku a brzy se dostane i na vaše živé dotazy a telefonáty v pořadu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
2: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z Hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: zpívající moderátorka, naše kolegyně Nachládková v písni Neptej se, a vy posloucháte pořad Veselé a zdravě s naší paní doktorkou Kateřinou Cajdamovou, už to můžu po těch letech říct, ne?
1: No ano, já jsem s velkou radostí vaše.
0: Tak téma dnes příliš ochlupení, příliš moc chlupů, tak na tohle téma se ptali i posluchači třeba v telefonátech. Tady je paní doktorko, první dotaz.
2: Dobrý den, paní doktorko. Mám 82 let. Před 4 roky proběhlo na pokožce stařecká změna, a to pyhy, a ještě se mě na obličeji začaly růst chloupky na bradě a pod ní. Nikdy jsem to neměla. Jsem po onkologické operaci, byla jsem bez vlasů. Likvidy

0: to vytrháváním, co mám dělat? Vím, že jsem stará.
1: Tak, tohle je pravděpodobně důsledek toho základního onemocnění. Nemyslím si, že to je důsledek té onkologické léčby, ale u některých nádorových onemocnění se tohleto jako vedlejší účinek objeví. Většinou to bývá zvýšená citlivost organismu na testosteron. To znamená, mělo by to s tím, jak úspěšná byla léčba, tak by to mělo pomaličku odeznít a doporučovala bych tady zkusit nějakou voskovou léčbu nebo od profesionálu, jak říkal pan profesor Arenberger, zkusit ten laser. Asi domů si kupovat ten drahý přístroj, to asi není potřeba, protože to přejde. Čili tady pravděpodobně některá z těch odstraňovacích metod, ale šla bych za profesionály, protože oni to umějí, že to nebolí tolik.
2: Stejné rady by směřovaly k posluchačce, která taky volala, ale ano, měla problém stejný, nicméně ano, po přechodu.
1: Ano, po přechodu je to častější, o tom jsme už taky mluvili, takže zase tam je ovšem vlastně ta investice do toho přístroje na delší dobu, čili určitě zase by to stálo za to.
2: Ptali jste se i přes stránky veselazdravy.cz, přes formulář.
1: Pan Jaroslav, krásný dotaz, je mu 36 let, píše tady, je pohledný muž. Na rukách, na nohách ani na hrudi mu naštěstí chlupy nerostou. Ptá se, jestli v tom není nějaký zdravotní problém. No, mohlo by to být, zejména pokud má hustou kštici, tak by to mohlo být, že třeba nemá úplně vyšší hladinu testosteronu. Šlo by to vyšetřit a zjistit. A chlupy v podpaží a na intimních partích mu rostou, tam si to holí, protože chlupy nemá rád a ptá se, jestli neškodí kůži. No kůži, to škodí samozřejmě to holení, zejména v podpaží a v oblasti genitálu je ta kůže tenčí, to znamená, že může být citlivější. Doporučuje se to dobře promazávat a pokud vlastně on píše, že mu vadí ty chlupy, tak tady bych doporučila možná zajít na nějaké trvalé odstranění toho ochlupení.
2: V dnešní době se kromě toho, že se holí klasickou cestou, ti muži tak volí i různé pasty a krémy, které tomu odpomohou po nějaké aplikaci i to setřít. Je to nebezpečnější, je to nějaký způsob chemikálie, nebo byste to doporučila?
1: Já záleží samozřejmě, jaký krém. Já bych doporučila co nejjednodušší, protože tam je podstatou to promaštění, aby ta kůže byla odolná. Jinak, pane Jaroslave, pošlete nám svůj telefon na druhý dotaz, vám odpovím, ten se netýká dnešního pořadu.
2: Ale dotaz, který se pořadu týká, je opět z telefonního záznamníku.
3: Dobrý den, všechny vás zdraví posluchačkami. Já prosím, paní doktorko, co byste poradila tamorostům, co jdou na operaci a musí být vyholeni na intimních místech, tak aby se neporanili. Jde především o ženy.
1: Ano, tak samorostům bych doporučila, aby použili vosk, protože tam potom nevadí, že ty chloupky rychle dorostou a ono to míň bolí. Navíc ten vosk vlastně se dobře nanáší, takže se nemusíte bát. Tady bych to asi neholila žiletkou, protože opravdu by se člověk mohl poranit.
2: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová, poradí i vám. Teď otevíráme naživo poradnu pořadu Veselé a zdravě na téma moc ochlupení. Jestli vás takový problém trápí, ptejte se klidně. Telefonní linka je od téhle chvíle v provozu.
4: Veselé a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Ptáte se, telefon jste využili, jenom připomínám všem, číslo sem 731 800 900 do poradny Veselé a zdravě, kde dnes řešíme přílišnou míru ochlupení, která je pro obtěžující, pro ty, kdo volají. A ptáte se, a tady je první dotaz. Dobrý den, po telefonu přejeme.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Marie od Uherského Brodu.
1: Ano.
2: Ročník narození 49.
1: Ano.
2: Narodila jsem se s výrazným ochlupením od beder.
1: Ano.
2: A jako je pravda, že už je to pase. Jestli by se jako dalo, příčina?
1: Ano, to je pravděpodobně ten vrozený hirsutismus. Vzhledem k tomu, že to je něco, co máte od mládí, tak to bude záležitost hladiny možná testosteronu. A máte to ještě někde jinde, nebo jenom na těch bedrech?
2: No, jako nohy a ruky a
1: jo,
2: obličej.
1: Máte.
2: Ale tak jako normálně klasicky, není to,
1: ano.
2: Že by to bylo úplně alarmující.
1: Ano, ano. No, takže tady bych doporučil buď ten vosk, anebo si pořídit ten přístroj, o kterém mluvil pan profesor, to znamená na to pulzní světlo, protože to se vám vyplatí.
0: Mimochodem, to se sežene ve zdravotnických potřebách.
1: Ano, tak ve zdravotnických potřebách.
0: Tak zkuste a dejte když tak zprávu, jak to dopadlo, jestli jste s tím spokojená.
1: Ano.
0: Další dotaz telefonní v pořadu Veselé a zdravě k tématu přílišné ochlupení. Kdo tam je? Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím paní doktorku i vás, pane Patriku.
0: Děkuju.
3: A mám následující dotaz. Manžel je již starší pán, celý život má chlupy po celém těle, akorát na hlavě se to pošouplo, asi směrem dolů. Jinak to bychom neřešili, ale velmi mě obtěžuje to, že má chlupy v uších, i vevnitř, nejen na bolci.
1: Uh-huh.
3: To je prostě přímo vata, která mu tam zůstá.
1: Jasně.
3: Takže když to holíme, tak to roste ještě víc, tak to zkouším vytrhávat pinzetou.
1: Jejdemane, děkujeme, že nám voláte, protože to je něco, co se opravdu nesmí. Chloupky v uších ani v chloupky v nose se vytrhávat nesmí, protože tam dochází k tvorbě různých furunklů nebo zánětů, je to traumatizace.

0: Ale nevytrhá se to, to znamená, že se to jako netraumatizuje a pak je dobrá metoda těmi vosky. Ale asi bych doporučila navštívit specializovaná pracoviště, kosmetik, které se zabývají vlastně tímhletím. Jo, to znamená, že mají ten laser nebo ty vosky a odstraňují to opatrně. Prosím, prosím, nevytrhávejte mu to.
1: Problém, no manžel bere varfarin, takže no, mobil,
0: jasně, fajn, tak prosím koupit přístroj na zastřihávání a tam bych asi doporučovala, aby se to naučil sám, protože to si musí zastřihávat obden.
2: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová poradí dalšímu, kdo je na telefonu teď v pořadu Veselé a zdravě, vítejte.
0: Dobrý den.
3: Zdravě, vítejte.
4: Dobrý den.
0: A někdo nestlumil rozhlas. Ne. Prosím,
1: okamžitě
0: stlumte, protože ano, vás slyšíme s ozvěnou. Povídejte.
4: Ano, tak já děkuji moc. Tady je posluchačka Urbanská a já mám paní doktorko velký dotaz. Já jsem dostala na léčení krevního tlaku Trixiplam a mě začaly strašně vypadávat vlasy a teď, když jsem byla u paní kadeřnice, tak mě říkala, abych s tím něco dělala, že to je určitě z nějakého léku, že už mám i lisiny místama. Jo. Dá se s tím něco dělat nebo?
0: No, pokud už jsou lisiny, tak to znamená, že tam už došlo k tomu, že ty cibulky vlasové odumřely a už neregenerují, ale existují vlastně metody implantace, kdy vám vaše vlastní vlásky z hranice na krku, kde rostou většinou po celý život, tam vlastně rostou nejlépe a mají nejzdravější, tak se přemysťují.
2: Takže takové doporučení, což je opačný problém, než dnes řešíme, ano, jenom připomínám ano, to dnešní ano. Téma. Přílišné ochlupení, jeho velká hustota, co vám prostě nedělá dobře a způsobuje třeba problémy. Ptejte se dál 731 800 900.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte doktorku Kateřinu Cejdanovou, Patrika Rozehnala a pořad Veselé a zdravě, který patří do pátečního vysílání právě v tomto čase. A dnes je to téma moc ochlupení, když to zjednoduším. Ptáte se na telefonu 731 800 900. Někdo nám taky volá. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Tady je Jaroslav Zelina z Tlumačova, rodák z Machové.
1: Ano.
2: Ne od Uherského obrodu, ne od Jarny, jasný, od Tokia.
1: Jo.
2: Od Tokia, to se mi vždycky líbí, když tady volám od a páčíte s ní, kdo to volá. Proč se za to stydět? Naši nás chtěli, sousedy a
1: ano.
2: Rodiče si nevybíráme.
1: Tak, povídejte, ne? Co nám voláte.
2: No, já jenom s tím ochlupením jako takovým,
1: ano.
2: Ne, nebo já nevím co. Vždycky se říkávalo se, když nejsou bohatí, aspoň na jsou chlupatí. No.
1: Tak moc děkujeme. No. Děkujeme.
2: Poprvní jsem se začal holit až na vojně.
0: Ano.
2: Já jsem to zdržoval vždycky do posledku, abych jako neto, protože jak se to začne, tak to potom jede, že?
1: Ano,
2: no.
1: To se...
2: A potom se taky říkávalo, nebo... že někteří jsou takový ti nechlupatí. A taky se říkávalo, když chlap nemá chlupatý prsa, tak se nemůže ani ženit.
1: No vidíte to.
0: Dobře, tak, děkujeme moc.
1: Ano,
0: tak, je to veselé a zdravé.
1: Je to veselé, děkujeme. Já jenom jako žena bych řekla radši chudá a bez chlupů teda.
0: O mužích. Máme další dotaz telefonní nad čísle 731 800 900. Povídejte.
3: Ano, děkuji. Tady Pítreková. Je mi už tady jako požehnání přes 80, ale chtěla jsem se paní doktorky zeptat, a sice, jak se tomu říká, takové ty uzličky na krku, já nevím, to se objevuje u stáří.
1: Záleží, jestli jsou červené uzlíčky, nebo jenom takové kožní výrůstečky. Ano,
3: normálně tedy jako
1: ano.
3: Pleťové,
1: ano.
3: Speciálně se tomu říká nějak nevím se vyjadřit.
1: Já bych doporučila, abyste s tím zašla na kožní, protože oni vám to umějí odstranit tak, aby tam nebyly jizvičky potom.
0: Takže to je doporučení, jo? Které dáváte takto posluchačce. Moc děkujeme a za malou chvíli nás čeká také ještě shrnutí toho dnešního tématu.
4: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: skupina Kex a ve vysílání ještě na chvíli je doktorka Kateřina Cajdomová a téma moc ochlupení. Uděláme takový závěr, rady závěrečné, paní
1: tak
0: doktorko.
1: Tak já bych jenom řekla, u kterých chorob se to snáze stane, to znamená od narození, ten hirsutismus je tam, kde je akromegalie nebo nějaká dermomyozitída, případně porfyrie, nebo kde jsou problémy se štítnou žlázou.
0: To jsou samá zaklínadla.
1: Porfyrie, to je onemocnění krve a onemocnění štítné žlázy se snížením vylučování hormonu štítné žlázy, tam se zvyšuje ta citlivost. Potom to bývá u rakoviny, nejčastěji u rakoviny plic, tlustého střeva a prsu, kromě toho ještě rakovina nadledvin. A tam, kde jsou poruchy příjmu potravy nebo podvýživa, tam to souvisí, jak už jsem říkala, s tím, zejména u žen, že vlastně se naruší činnost vaječníku. No a ty léky, to jsme povídali, a teď bych jenom chtěla moc poprosit opravdu z nosu a z uší nevytrhávat, protože to strašně traumatizuje sliznici, a zajít na specializovaná pracoviště, kde vám s tím pomohou.
0: A v jakém sledu pracovat? Holení, trhání, vosk, laser, světlo?
1: Tam záleží, od kdy to má ten člověk, to znamená, čím je mladší, tím víc se doporučuje zkusit ten pulzní, to pulzní světlo, protože ten přístroj je sice dražší, ale vy ho budete používat celý život. Jinak chloupky rostou 0,3 až 0,5 mm, takže to může být 1 až 1,5 cm za rok, teda za měsíc, na rozdíl od vlasů, které rostou pořád, tak ty chloupky, když je vytrhnete, tak 4 až 6 týdnů máte pokoji. Teda vytrhnete, odstraníte tím laserem, ne vytrhnete.
0: Moc děkuji za to dnešní povídání, téma a rady, a budu se těšit zase za týden, ať se daří.
1: Já moc děkuju, nashledanou, a bylo to dneska opravdu velmi zajímavě chlupaté.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Policie obvinila muže, kterého zadržela kvůli krádeži lebky svaté Zdislavy. Provozovatelé trailových tratí v Libereckém kraji mohou nově žádat o podporu. U přijímacích zkoušek na střední školy uspělo více než 93% deváťáků. A v sobotu čekejme pozvolné ubývání oblačnosti, méně přeháněk a teploty mezi 13 až 16 stupni. Jsou tu zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji dobré odpoledne. Policisté obvinili muže, který ukradl lebku svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podištědí na Liberecku. Ke krádeži se přiznal. Podle policie zalil lebku do betonu a chtěl ji pohřbít v řece, říká zástupce vedoucího Českolipské kriminální policie Jan Ujka.
2: Muž je obviněn z trestného činu krádež, dále z přečinu výtržnictví a přečinu poškozování cizí věci. Nejvyšší je tam zločin krádež, kde je trestní sazba 2 až 8 let odnětí svobody.
0: Liberecký kraj připravuje nový dotační program na podporu singletracků a bikeparků. Reaguje tím na zvyšující se počet těchto tratí pro rekreační i výkonnostní sportovce v regionu. Žádosti o podporu bude možné podávat od 29. června, říká krajská radní Jitka Skalická ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: Minimálně 50, maximálně 200 tisíc korun. Peníze nejsou na investice, ale jsou zejména na opravy a údržba povrchu tratí, odstranění nebezpečných překážek, instalace bezpečnostních prvků, anebo značení a navigace, ale není to na vytvoření nových tratí, jsou to už na ty stávající.
0: V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo více než 93% deváťáků, to je podobně jako loni. Přihlášku na střední školy letos podalo více než 156 tisíc žáků. Neúspěšní uchazeči se můžou přihlásit do druhého kola, to otevírají školy, kterým po prvním kole zbyla volná místa 25. května. Sněmovna schválila spornou novelu rozpočtových zákonů. Do maximálních schodků by se tak nově nemuseli počítat strategické stavby dálnic nebo železnic a výdaje na obranu na 2% hrubého domácího produktu. Opozice novelu kritizovala. Rozvolnění pravidel by podle ní znamenalo nekontrolovatelné utrácení. Chce se obrátit na ústavní soud. Novelu teď dostane k posouzení Senát. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO s kritikou nesouhlasí. Novelo mimo jiné zdůvodnila tím, v jakém stavu přebrala finance po minulé vládě.
1: Počasí.
0: A v noci bude většinou zataženo a ojediněle se vyskytnou přehánky, zejména v první polovině noci. Teploty nám poklesnou na 8 až 5 stupňů. Zítra očekáváme zataženo až oblačno, během nebude oblačnost ubývat, hlavně v západní polovině kraje. Přehánky se přidají jen ojediněle a později večer většinou ustanou. Teploty zítra vystoupí na 13 až 16 stupňů, na horách naměříme mezi 8 až 11 stupni Celsia. Vítr bude foukat slabý, postupně mírný severní až severovýchodní. Rostlové podmínky po ránu mírně nepříznivé, přes den očekáváme dobré až velmi dobré a bio bude na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A stavba okružní křižovatky omezuje dopravu v Nádražní ulici v Chrastavě na Liberecku. Do června uzavřený sjezd do ulice ze silnice číslo 35. Výjezd ve směru na Bílý kostel, Hrádek nad Nisou a Děčín je zachovaný.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Tak jste to od Lídy Routové slyšeli, rýsuje se před námi poměrně sympatický, i když ne úplně nejteplejší víkend, což samozřejmě neznamená, že byste ho nemohli strávit u vody, že? Třeba u dřezu, u pračky, u kbelíku s vodou na vytírání podlahy. No, konec konců, podle průzkumu u nás ženy tráví týdně 16 hodin úklidem, muži pouze 6 hodin, proč ne o víkendu, že? Konec konců ve Špindlerově mlýně začal velký úklid Krkonoš už dnes. Do tradiční akce nazvané Zelený špindl by se mohlo zapojit stovky a stovky dobrovolníků a desítky organizací a první dojmy a ohlasy vám nabídneme už za pár minut. Pak vás s regionálním stopařem pozveme do biografu na peróně, ale nemusíte se bát, že by vás rušilo během promítání služební hlášení z Amplionu. Ono je to totiž na historickém vlakovém nádraží v Martinicích. U mikrofonu je s vámi Filip Majsl a s Českým rozhlasem Liberec přeju hezký poslech.
5: slití jako bláznivý. Já nešitím ho ani vy,

0: 13 minut po 14. skupina Olympic, okno mé lásky. Pokud budete mít o víkendu okno, samozřejmě časové, tak si můžete udělat výlet do Pěnčína na Jablonecku, protože tam se od 10 dopoledne koná hasičská soutěž v požárním útoku. Ale jinak s vámi pochopitelně počítáme hlavně na dní otevřených dveří Českého rozhlasu Liberec a moc se na vás těšíme. Ale už dnes se můžete vypravit do Krkonoš, protože od dneška až do neděle se ve Špindlerově mlýně a okolí uklízí krkonošská příroda od smetí a poházených odpadků. Sběr organizuje správa Krkonošského národního parku a ve volném čase se přidávají i dobrovolníci. Už dnes ráno přišli pomoct místní školáci a také kolem jdoucí turisti.
1: Řekněte mi jméno.
2: Bedrichová.
1: Máte nějakou vymyšlenou trasu, kterou byste chtěla obejít?
2: Nebo... Jak, můžu jít tady dozadu?
1: Do Labáku určitě.
2: Můžu jít, jo,
1: a pak
2: jo,
1: třeba
2: jo.
1: Na dívčí lávky a v Českém
2: tady
1: zpátky.
2: Jo,
1: tak napíšem pak číslo trasy, my vám dáme rukavice, my vám dáme pytel.
3: Pan Jaroslav se do úklidu zapojuje tradičně.
4: Protože tady bydlím a mám rád, že zeleno.
3: Letos pomůže i manželka.
4: Manželka a tady jinou trasu. Aby jsme se nepohádali cestou, kdo toho má víc, tak tady jinam a my jdem tady s kolegou. Hřebeny. Jsme si vybrali na hřebeny. Jdem do té mlhy, snad tam něco najdem.
3: Jan Lukáš se svými svěřenci ze základní školy už nafasovali rukavice a pytle na odpadky a čekají přímo pod lanovkou.
5: Tu jdeme z Medvědína na silnici Masarykovu, na Mísečkách na stadion a ze stadionu půjdeme přes Asmanovu studánku do Jeleního dolů a Jelením dolem na parkoviště P1 a tam máme konec, tam složíme pytle.
3: Zatímco někteří žáci se vydávají lanovkou na hřebeny, tak další skupinka vyráží na oblíbenou turistickou a v zimě běžeckou trať, zvanou Bučfitka. Půjdeme pár metrů a už tady vidíme...
6: Odpadek!
7: Plastový víčko.
6: Nevím o čeho, ale o něčeho.
3: Tady máme nějaký víčka. Která ta místa bývají nejvíc znečištěna?
8: Tím, jak odtává sníh, tak postupně nám vylejzají i ty odpadky spod toho sněhu. Tradičně nejvíce odpadků je pod lanovkami, podél sjezdovek a podél běžeckých tratí.
3: Vysvětluje Silvie Dlouhá z místního infocentra. Při posledním velkém úklidu Krkonoš se podařilo nasbírat téměř 3 tuny odpadků. Organizátoři předpokládají, že letos to bude podobné číslo. Ze Špindlerova mlýna a okolí Kateřina Kohoutová, Český rozhlas. Ze Špindlerova mlýna a okolí Kateřina Kohoutová.
9: Také v Krkonoších máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Železniční stanici Martinice v Krkonoších se zajímavou historií a jedinečnou atmosférou čeká i letos několik jízd zábavných vlaků, ale až od června. Zítra byste ovšem v Martinicích také neměli chybět, proběhne tam historicky první promítání biografu Peron a nejen zítřejší program nám přiblíží regionální stopař Jaroslav Hoření. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne z historického Martinického nádraží. Stojíme v kolejišti mezi těmi historickými návěstidly a se zdejším panem železničářem Petrem Pěničkou hledíme na peron, kde se zítra bude promítat, ale ještě to tak vůbec nevypadá, jak to kino tady vznikne.
3: Kino vznikne pod přístřežkem naší stanice a na ten plachty. A vytvoříme takovou temnou komůrku, kde nainstalujeme techniku a budeme lavičky a budeme promítat.
2: A jaký je program toho zítřejšího premiérového promítání?
3: A začínáme ve 3 hodiny 15 minut, kdy bude vlastně zahájeno promítání pro děti, aby jsme oslovili ty nejmenší, přilákali je k nám na stanici. Potom bude pro ně připravena taková malá dílnička, takže si tady budou moc nejenom dívat, ale i hrát aktivně. Pro ty, kteří k nám přijdou později odpoledne, tak bude připraveno promítání krátkých černobílých filmů o železnici, takových instruktážních, které jsou i němé a některé jsou zajímavé z dob, kdy ještě pára byla běžným dopravním prostředkem. A na závěr celovečerní film Kalamita režisérky Věry Chytilové. Je to remastrovaná verze, zapůjčil nám jí Národní filmový archiv a bude to určitě krásná podívaná. A ještě před ní krátce, asi 4 hodiny, bude mít kolega přednášku o tom, co v tom filmu vlastně je vidět, v jakých kulisách se natáčel a kdo třeba z nádražáků v něm hraje.
2: Tak to bude určitě prima. Kdo by se nechtěl zdržet jenom na kino, tak může navštívit samozřejmě muzeum, které o víkendu funguje?
3: Ano, muzeum funguje jako vždy od začátku května, takže máme první víkend za sebou a každý víkend až do listopadu bude k dispozici.
2: A nebo se projít tady po okolí, po naučné stezce?
3: Ano, naučná stezka je opět krásná, jedna z nejhezčích v okolí. Ne, a můžete se projít samozřejmě a zjistit, co kde na té stanici je zajímavého, k čemu to kdy sloužilo a případně ještě slouží do dneška.
2: Ale už zanedlouho, 6. června se tady objeví pára a velká sláva.
3: Je to tak, je to neuvěřitelné, ale stanice Martinice je 10 let kulturní památkou a my, protože víme, jak ta památková ochrana vznikala, jak těžké to bylo, tak chceme tuto událost oslavit. Pozveme sem parní vlak, pozveme sem Krištofa Nováka, Karolínu Cingrušovou, vrchlabské Big Bandiáky a uděláme tady krásnou slávu, ale mimo jiné na lokálce budou živé obrazy z přelomu 19. a 20. století, takže kdo se sveze parním vlakem, může vidět hasiče, jak s historickou stříkačkou hasí něco, ještě nevím dneska, co budou hasit, stoch asi to nebude. Potom uvidí hraběte haracha projíždět se v kočáře, uvidí pradleny u jizery, jak máchají prádlo a bělí ho, uvidí senoseč. Možná budou svědky také honičky mezi financi a pašeráky a klub českých turistů, který vlastně tou dobou vznikal v tom konci 19. století, je přivítán ve stanici v Rokytnici. No a cestou zpátky to samý.
2: Takže to se máme rozhodně na co těšit, ale to až 6. června, ovšem už zítra, tady v Martinicích biograf na peroně a už od odpoledne promítání zajímavých filmů, včetně Večerní kalamity. Tak se přijďte podívat.
1: Do biografu nás nalákal náš regionální stopař Jaroslav Hoření. Moc krát děkujeme. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Tohle je tak notoricky známá písnička, že předpokládám, že si ji zpívali nejenom inženýři s Rangers neboli plavci 10 minut po půl třetí. Jestli pak vás někdy napadlo, kde se vzali sněhuláci? Předpokládám, že v polovině května je to celkem běžná úvaha, kterou se zabýváte, a svojí troškou do mlýna k tomuto tématu přispěje Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že stavění sněhuláků byla oblíbená zábava už v dávné minulosti? Neumíme přesně říci, kdo postavil prvního sněhuláka. S jistotou ale víme, že se kresbička postavy uplácané ze sněhu objevila už v holandské modlitební knížce z roku 1380, známé jako Kniha hodinek. Na samém konci 15. století vymodeloval patrně pověřen vládcem Florencie na nádvoří Medičejského paláce

0: příjemným úsměvem v dětských knížkách, na vánočních pohlednicích či ozdobách. Největšího sněhuláka na světě postavili v roce 2008 v USA. Měřil přes 37 metrů.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: Taková malá hudební podsta rodině Kennedyových, Neil Diamond a Sweet Caroline, 10 minut před 15. hodinou. Mimochodem, když mluvíme o rodině, tak na 15. květen, jak už určitě víte z našeho vysílání, připadá Mezinárodní den rodiny, což je příležitost popřemýšlet, co pro vás rodina a blízcí znamenají a rozdat jim dnes víc úsměvů a samozřejmě také lásky, nebo alespoň zvednout oči od telefonu a podívat se, jak nám ty děti krásně vyrostly. No a teď už slovo předávám dětem, se kterými si na toto téma povídala redaktorka Tereza Brázdová.
1: Co vás jako první napadne, když se řekne rodina?
2: Rodina. Že jsou rodiče a mají třeba nějakého pejska nebo dítě.
1: Je rodina důležitá?
3: Jo.
1: A proč?
2: Aby jsme nebyli sami. Protože si máme chránit maminku a tatínka, protože oni jsou výjimeční, ale dědy si musíme chránit navždy, protože ty jsou vzácní. Protože můžou s námi chodit na houby nebo do lesa totiž. A hlavně jsou starý, ale kdo je starý, tak ten má štěstí, víte to?
1: Nevím, a proč?
2: No protože starý jsou strašně chytrý a někdy se jim to tam pomotá a někdy se to třeba to pomotaný může stát. No a proto jsou výjimeční dědové. Já mám totiž 3 dědy a 4. mě umřel, který byl strašně chytrý a měl žluté kuřátko a náplast na lokatě.
1: A jak pak se jmenoval, Aneško?
2: Juleček, děda Juleček, byl to můj praděda.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě, u Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera ševce.

ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

večer by zněla od Mojze se melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Dnes večer v České televizi. ČT1. Proč se z Tondova kamaráda Matěje stal estébák a jak se v rodině Franců ocitla Jiřinka? Seriál vyprávěj. ČT2. Los Angeleský detektiv odkrývá dávná tajemství nacistů. Premiéra politického thrilleru Tajný vzorec. A ČT Art uvede přímý přenos koncertu 18. ročníku pražských svatojánských slavností. Navalis 2026, koncert na hladině Vltavy pod Karlovým mostem. Páteční večer s Českou televizí.
2: Dobrý den.
3: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
3: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.

0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Nejvyšší ceny benzínu i nafta zůstanou o víkendu skoro beze změny. Silnice u Jablonecké přehrady bude i letos pomáhat likvidovat ultrazvuk. Včerejší požár bateriového úložiště v Nové Pace způsobila technická závada. A zítra bude pozvolna obývat oblačnost a teploty vystoupí na 13 až 16 stupňů. Zprávy připravuje Lída Jiroutová. Přeji hezké odpoledne. Maximální ceny paliv se o víkendu změní jen mírně. Za benzín si řidiči připlatí 8 haléřů, litr bude stát 44 korun a 33 haléřů. Nafta naopak zlevní o 4 haléře na 41 korun a 99 haléřů za litr. Ceny zveřejnilo Ministerstvo financí a budou platit až do pondělí. Rezort je vypočítává z třídenního průměru velkoobchodních cen. Už jen dva týdny mají obyvatelé Semel na poslání návrhu do letošního participativního rozpočtu. Termín skončí 31. května, upozorňuje vedení města. Na projekty má připravený 1 milion korun. Lidé můžou návrhy podávat prostřednictvím formuláře na městském webu, poštou nebo osobně na podatelně úřadu.
2: Doručené návrhy radnice posoudí a ty vhodné zařadí do ankety. Lidé o nich budou moct hlasovat v listopadu. Město je pak nechá vybudovat příští rok. V minulých letech lidé v Semilech vybrali například úpravu hasičské zbrojnice v Bítouchově nebo doplnění vodního herního prvku na ostrově. Ze Semil Michal Jemelka, Český rozhlas.
1: Na přehradě Mšeno v Jablonci nad Nisou bude i v letošní letní sezóně ničit nebezpečné sinice ultrazvuk. Vedení města na tom bude spolupracovat s odbornou firmou Photovolter Technology, informovala o tom mluvčí magistrátu Jana Fričová. Metoda pomáhá vodu v přehradě čistit od roku 2019.
2: Systém bude podle vedoucí odboru městské ekologie Štěpánky Geislerové v provozu zhruba od července do září. Město za něj zaplatí 660 tisíc korun. Problémy s přemnoženými toxickými sinicemi se na přehradě v posledních letech opakují. Loni se tam lidé mohli koupat jen v červenci. Z Jablonce nad Nisou Michal Jemelka, Český rozhlas.
1: Požár bateriového úložiště v Nové Pace způsobil škodu za 10 milionů korun. Odhad zveřejnili po dnešním dopoledním ohledání vyhořelého místa požární vyšetřovatelé. Příčinou požáru byla technická závada. Sport. České hokejisty čeká na úvod mistrovství světa Dánsko. Svěřenci Radima Rolíka se utkají v severským soupeřem od 20 hodin a 20 minut. S reprezentací je na šampionátu ve Švýcarsku trojice extraligových brankářů. Na soupisce jsou aktuálně Josef Kořenář ze Sparty a kladenský Dominik Pavlát. Libereckého Petra Kváču zatím trenéři nezapsali kvůli tomu, že mají zájem o Lukáše Dostála, kterému skončila v dresu Anaheimu sezóna v NHL. Počasí. V sobotu bude zataženo až oblačno, během nečekejme ubývání oblačnosti, hlavně v západní polovině kraje. Přehánky se přidají jen ojediněle a později večer většinou ustanou. Teploty zítra vystoupí na 13 až 16 stupňů, na horách naměříme mezi 8 až 11 stupni Celsia. Vítr bude foukat slabý, postupně mírný severní až severovýchodní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A jsou to ještě informace pro řidiče. Pozor, se aktuálně dávíte v ulici Letná v Liberci. Tam se srazila dvě osobní auta, na místě je policejní hlídka.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Stále krásné, i když momentálně v Libereckém kraji lehce deštivé odpoledne. My už jsme dnes několikrát mluvili o Mezinárodní dni rodin a dnes má vlastně narozeniny jedna taková unikátní, řekněme heterogenní rodina z Třeskoprsk. Fifinka, Myšpulín, Bobík a Pindia, neboli Čtyřlístek, protože Čtyřlístek vyšel poprvé 15. května 1969, což by vás mohlo nalákat do muzea Čtyřlístků v Doksech. My pro vás ale v této hodině budeme mít jinou pozvánku. Do Lomnice nad Popelkou, konkrétně regionální stopař nás pozve na festival poezie. Nejprve se ale budeme věnovat kauze kradené lebky svaté Zdislavy v Jablonném Poděštědí. Ta totiž nabrala celkem zajímavé obrátky a aktuální informace pro nás už za pár minut bude mít kolega Jiří Jelínek. Od mikrofonu vás zdraví Filip Majsla s Českým rozhlasem Liberec. Krásné odpoledne.
0: Pohodové odpoledne s Filipem Majslem.

0: Valdemar Matuška nám připomněl jeden ze svých nestárnoucích hitů. Jen se přiznej, že ti scházím. 15 hodin 11 minut posloucháte Český rozhlas Liberec. Policie vypátrala lebku svaté Zdislavy, relikvii ukradenou v úterý z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku. Pachatel chtěl relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty pohřbít v řece. Kriminalisté to dnes oznámili na tiskové konferenci v České Lípě a byl na ní také náš reportér Jiří Jelínek, kterého vítám ve vysílání. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Jiří, tak nejprve, v jakém je lebka stavu?
1: Tak to v tuhle chvíli není možné úplně říct. Je totiž zalitá v betonu, v předmětu, který policie nechtěla kvůli průběhu vyšetřování specifikovat. To, že se objekt odpovídající ukradené relikvi v betonové mase nachází, policie předběžně potvrdila neinvazivní metodou. Lebku se z betonu snaží vyprostit restaurátoři a potrvá to nejméně několik dní. Jak uvedl velitel územního odboru policie v České Lípě Petr Reit, kdyby se pachatele včera nepodařilo vypátrat, zřejmě by relikvie byla nenávratně ztracená. Jak jsme řekli v úvodu, pachatelí plánoval pohřbít v řece.
0: A co můžeš o tom pachateli říct?
1: Tak mnoho o něm zatím nevíme, je mu 35 let, má trvalé bydliště na Českolipsku, ale zdržuje se v Mladé Boleslavi, kde ho také dopadli. K Jablonému v Podještědí má vztah, protože tam nějakou dobu přebýval. Policii vypověděl, že nesouhlasí s vystavováním ostatků v kostele, proto hodlal vykonat zmíněný v úvozovkách pohřeb. S největší pravděpodobností jednal sám. Je obviněný z krádeže, poškozování cizí věci a výdržnictví. Hrozí mu 2 až 8 let za mřížemi. V tuhle chvíli čeká v policejní cele na rozhodnutí Českolipského okresního soudu o vazbě. Celý spis nyní dostane místní státní zastupitelství.
0: A jak se vlastně toho pachatele podařilo dopadnout?
1: Zmíněný Petr Reit přiznal, že při policii stálo i štěstí. Jedním dechem ale dodává, že kriminalisté předvedli obrovské nasazení. Mluvil jsem s jedním z nich, Janem Ujkou, zástupcem velitele oddělení obecné kriminality, který vypadal, že už dlouho pořádně nespal, což mě v zápětí i potvrdil s tím, že podobně na tom jsou i jeho kolegové. Z taktických důvodů nechce policie sdělovat konkrétní stopy, které vede k dopadení pachatele, ale s informací vyplynulo, že na čin byl dobře připravený. Prakticky i hned po krádeži se například převlékl a vybral si čas, kdy v bazilice bylo minimum lidí. Ke krádeži se po nějaké době po dopadení policistům přiznal, ale nechtěl prozradit, kde relikvie je. To se policistům podařilo zjistit až po mnohahodinovém výslechu za nasazení metod, které označili za nestandardní. Opět bez bližšího vysvětlení, ale určitou roli v tom prý hrála psychologie.
0: Aktuální informace k ukradené lebce svaté Zdislavy nám přinesl náš reportér Jiří Jelínek. Jiří, moc krát děkujeme. Naslyšenou.
1: Pěkný den.
2: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Říká se, vstaňte pravou nohou a den bude úspěšný. Vstaňte a poslouchejte Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec a bude platit totéž. Naladíme vás do pohody, dozvíte se, co se děje v kraji i mimo něj. Nabídneme sportovní výsledky, dopravní situaci i vývoj počasí. Navíc podrobný rozhovor s meteorologem 7.45.
1: Počasí.
0: A aktuální zprávy každou půl hodinu. Od 5. do 9. hodiny Dobré ráno s Českým rozhlasem Liberec.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Tak v Českém rozhlase Liberec před malou chvílí dozněla Jitka Zelenková Bez lásky láska není, díky čemuž možná ve vás začaly obcovat básnické můzy a to by vás mohlo přivábit do Lomnice nad Popelkou. Tam dnes začíná třetí ročník festivalu poezie, za kterým stojí místní spolek nadšenců Akcička. Letos poprvé dvoudenní festival představí různé formy poezie, také poetické workshopy, koncerty, slam poetry i program pro dětské návštěvníky nebo bohulibou party a do Lomnice nad Popelkou se vydal také náš poeta, regionální stopař Jaroslav Hoření. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne z Lomnického zámku, z hlavního sálu, který bude tím hlavním dějištěm celého festivalu poezie. Co se tu bude odehrávat, nám přiblíží předsedkyně pořádajícího spolku Akcička Milada Burešová. Ale ještě než se pustíme na program, by mě zajímalo, proč jste se pustili do dvoudenní akce?
3: No, naše akce je specifická tím, že oni mají větší zájem účinkující než hosté velmi často, takže prostě máme těch básníků moc a museli jsme to roztáhnout na dva dny.
2: Tak to je pěkné. Program ten opravdu festivalový začíná za necelou hodinu, vlastně v 16 hodin první várkou básníků. No a co se bude odehrávat dál?
3: Tak ve 4 začnou ty básníci, to jsou takový místní, budou recitovat svoje básně. Ve 5:45 se budeme učit hrát na pilu a zpívat s Bárou Klárovou. V 6:30 to bude dneska klavírní recital Martiny Bártové. V 8 budeme malovat vlasama venku obraz.
2: Nebude-li pršet?
3: Jo, nebude-li pršet, no, krápat trošku asi může, prostě namalujeme obraz vlasama, vydražíme ho. A v 8:30 dneska Valdovy Matušky z Turnova.
2: Tak to bude určitě velký tahák, protože Valdovy Matušky to je parádní muzika, samozřejmě velký tahák, já si myslím, že na to přijde hromada lidí. No a podívejme se na zítřejší program, ten začíná, vidím dobře, už v 9 ráno.
3: Jo, v 9 ráno začneme takzvaným vystoupením z kocovinky. Kristýna Dubrovina pro nás udělá jogové uvolnění v 9 ráno. K tomu máme zajištěné i hlídání pro děti, takže to je důležitá věc. Za dobrovolný příspěvek vlastně si můžete přijít zacvičit a ještě odložit svoje děti.
2: Vy asi očekáváte večer nějakou pořádnou party teda?
3: No, něco jsme slyšeli o Valdových Matuškách, takže...
2: Ano, s nima to je dlouhé a náročné. Pojďme dál v programu.
3: No a potom vystoupení z kocovinky bude další várka básníků, takže tady máme dalších asi 8 básníků z Libereckého kraje, to bude už od 10:30 zítra. A potom po obědě třeba poetický dialog, který se jmenuje Může být Bůh Medúza Benjamina Buttona, to bude v 2:30 zítra. A potom slemeři ze slampoetry.cz, Peřinka, Tim Postovit, Katuna a Tyč. To všechno pozorňuji znovu za dobrovolný příspěvek. A večer tady bude Prapůvodní chaos a Erindor, to jsou taky básníci. Ve 7:15 Svojost, kterou si myslím, že posluchači znají. Potom Lomnický kajak Ališ, to je taky slamer. Ve 7:45 Petr Vidra, kterého možná znáte z Nastojáka, bude číst svoje knihy chvilku. A mimo jiné teda bude celý ten zítřejší den moderovat Petr Vidra. No a večer v 8:30 kapela Kaleidoskok a v 10 zítra festival zakončí black metalová kapela Kosa.
2: Tak to myslím, že bude pořádná nálož, kulturní nálož, teda především, když možná i jiná. Dvoudenní akce, dvoudenní festival poezie v Lomnici nad Popelkou začíná už za chvíli. Vy byste nám na závěr mohla říct pár veršů?
3: Řekni, že dnes, neříkej nikdy příště. To je, jako bys řekl les, to je, jako bys řekl mraveniště.
2: Hezký. Tak děkujeme. Přijďte se podívat na festival poezie do Lomnice nad Popelkou.
1: Láká nás regionální stopař pro poezii stvořený Jaroslav Hoření. Děkujeme, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: 8 minut po půl čtvrté jsme vám v Českém rozhlase Liberec připomněli jednu z těch písní, které nestárnou, Žalmana Spol, Barevný šál. A teď už vyrážíme na cesty. Pokud si odběhnete z Frýdlantu zhruba 11 km na sever, dorazíte téměř k hranicím s Polskem do obce v podhůří Jizerských hor se zhruba 400 obyvateli. A tam dnes míříme s pořadem Co je nového i my. Naším cílem jsou Habartice a na telefonu je s námi nezávislý starosta Stanislav Briestenský. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Já bych začal tím, že u vás v předchozích letech probíhal projekt Obnova v obci Habartice. Ten, jestli se nepletu, vyvrcholil loni na podzim. Jak se vydařil?
1: Myslím si, že cíle byly tak nějak splněny. Co jsme si předsevzali, tak se tak nějak udělalo. Teď se vlastně ještě dotahují drobnosti.
0: No a můžete se pochlubit nějakými dalšími úspěchy z předchozího období týdnů, měsíců?
1: Když to vemu a řeknu rok 2022, se narodil projekt, kdy vlastně na silnici 113, která vede z Liberce na hranici s Polskem, tak na křižovatce směr na Háje a Černousy, kdysi bývala ošklivá zelená zastávka autobusu a lidé tam vlastně vystupovali přímo na té jedničce. Bylo to dost nebezpečné, nelíbilo se to ani řidičům autobusu, proto jsme se zamysleli, tento projekt jsem před vlastně ukázal panu hejtmanovi, kterýmu se vlastně ten záměr líbil. No a máme rok 2026. Máme postaveno, dostavili jsme v loňském roce, ale tak, jak to bývá u nás obvykle v našich končinách nebo končinách v naší České republice, dodělávají se papíry, dodělává se katastrální mapa, ale máme hotovo a lidi už si to můžou používat a myslím si, že jsou spokojení.
0: Já myslím, že to je dobrá zpráva. A máte nějaké další podobné smělé projekty rozpracované, anebo alespoň vize?
1: Tak ty vize jsou u nás nebo u mě pořád stejný, protože si myslím, že občané by měli chodit po slušných cestách. Když se udělá pěkná silnice, tak samozřejmě dobře se potom chodí, dobře se potom jezdí a dneska v době, kdy používají se vlastně inliny a tyhle ty věci, tak se to líbí vlastně i těmhle těm lidem a hlavně vede tady cyklostezka, která vede dál směrem na obce Pertoutice, Bulovku, a což je teda další taková vize společně s pozemkovým úřadem, kdy byly dokončeny pozemkové úpravy obce Háj a chceme z té obce Háj chceme pokračovat cyklostezkou až na Pertoutice a dál na Bulovku.
0: Novina, to je víceméně taková pozvánka do Habartic pro sportovce. A jestli byste nás pozval třeba i na nějakou kulturní nebo společenskou akci, která se u vás v dohledné době bude odehrávat?
1: Tak, blíží se samozřejmě červen, dětský den. A dětský den u nás bývá docela oblíbený, nebo ne, docela moc oblíbený. Děti se sejdou, většinou zveme policisty se psy, aby nám ukázali svoji práci při vyhledávání a mapování drog a takových věcí, což jako se vždycky líbí. Samozřejmě, že musí se dodržovat nějaká bezpečnostní pravidla, ale je to krása. Přijedou koně z nedalekého zámeckého dvora s Černousí, s kterými máme velice dobrou spolupráci. A potom

0: Zveme vás na Den otevřených dveří Českého rozhlasu Liberec. V sobotu 16. května mezi 10. a 16. hodinou. Prohlédnete si naše studia, poznáte moderátory, redaktory a další rozhlasové kolegy. Naše pozvání přijal Pavel Vítek, kapely Stand Band, Pohromadě na Přehradě a pěvecký sbor Gospel je tu. Zveme vás na ochutnávku dobré kávy a den plný hudby, zábavy a světa za mikrofonem.
1: Ten, kdo nám zlomil křídla.
0: Těšíme se na vás v Českém rozhlase Liberec v Modré ulici 1048. V sobotu 16. května mezi 10. a 16. hodinou.
2: Český rozhlas Liberec.

Stále posloucháte Český rozhlas Liberec, to máme krásný čas, 15.5., 15 hodin a 50 minut. V této hodině už jsme vás pozvali třeba na festival poezie, také do Habartic na dětský den a teď tu mám ještě pozvánku na jeden nezvyklý prodej, tedy ne já, ale liberecké divadlo FX Šaldy v Liberci, tedy samozřejmě, které chystá na tento víkend. V burze nabídne asi 2000 divadelních kostýmů, pokud máte zájem obohatit si šatník o nějaký ten divadelní kousek, pak můžete přijít zítra do Malého divadla v Zejerově ulici od 14 do 20 hodin, anebo v neděli dopoledne od 10 hodin. No a ti nejodvážnější z vás pak v tom kostýmku můžou vyrazit s Českým rozhlasem Liberec na Královku 13. června. Takový pěkně utažený korzet nebo fiží pod krkem vám jistě prospěje, anebo se můžete přijít už zítra ukázat na den otevřených dveří Českého rozhlasu Liberec. Rozhodně se na vás moc těšíme.

hudebním proudu Českého rozhlasu Liberec Eva Farná, Všechno nebo nic, 6 minut před 16. hodinou. Právě za těch 6 minut usedne k mikrofonu Lída Jiroutová, bude mít pro vás čerstvé zprávy a pak se vám postarají o zábavu Patrik Rozehnal a režisérka Jitka Němcová, kteří vám budou nabízet scénky a ukázky z pořadů. To jistě znáte, jedná se o humoriádu. Na tu se můžete těšit už pár minut po 16. A my se uslyšíme zase po 17. hodině ve Dni v kraji. S Českým rozhlasem Liberec stále příjemný poslech.

0: také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Klienti Komerční banky a České spořitelny by měli počítat s výpadky nebo odstávkami systémů. Strážci Národního parku České Švýcarsko mají až do neděle pohotovost kvůli zvýšenému přílivu návštěvníků do chráněné oblasti. Slovenský premiér označil středeční ruské dronové útoky na Ukrajinu za velice znepokojivé. A zítra bude pozvolna ubývat oblačnost a teploty vystoupí na 13 až 16 stupňů. Zprávy připravuje Lída Jiroutová. Přeji hezké odpoledne. Některé banky v Česku plánují odstávky svých systémů. Například Komerční banka upozorňuje, že během pravidelné údržby od dnešních 21 hodin do zítřejších 22 hodin může docházet k dočasnému zpomalení bankovních aplikací. Podobně na tom budou taky klienti České spořitelny. Ta potvrdila odstávku internetového bankovnictví George během noci z pátku na sobotu a ze soboty na neděli a taky z neděle na pondělí. Omezení se týkají hlavně zadávání plateb, placení kartou a výběry z bankomatu budou ale fungovat bez problému po celou dobu aktualizací. Až do neděle jsou v pohotovosti strážci Národního parku České Švýcarsko. V Německu totiž mají po čtvrtečním svátku Dne otců prodloužený víkend a tak do Národního parku přijíždí zvýšený počet českých návštěvníků. Někteří z nich se podle zkušeností zprávy parku z minulých let posilňují alkoholem a odpalují petardy. V terénu tak budou všichni strážci parku, říká mluvčí zprávy parku Tomáš Salov.
4: Ti jsou v nejvyšší pohotovosti až do neděle, protože je to prodloužený víkend. Jsou tady také návštěvníci, kteří třeba si někde pronajmou nějaký rekreační objekt a máme potom třeba stížnosti i z okolí toho rekreačního objektu.
3: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou rozšířilo svůj název o slovo státní. O změnu usilovalo 8 let. Označení státní má zdůraznit, že muzeum v Jablonci nad Nisou je jedinou institucí v Česku, která má celostátní působnost v oblasti skla a bižuterie. Podle ředitelky Milady Valečkové pomůže nový název k větší prestiži při spolupráci se zahraničními institucemi.
5: Nebudeme muset nikomu vysvětlovat, s kým jedná, že nejsme žádné muzeum horní dolní, ale že jsme skutečně státní renomovaná instituce, kde jsou zaručeny standardy spolupráce, podmínky pro vystavování, odborná úroveň a podobně.
3: Slovenský premiér Robert Fico označil středeční ruské útoky na Ukrajinu za velmi znepokojivé. Jsou podle něj už velmi blízko a Slovensko musí být ostražité. Zároveň ale kritizoval přístup Evropy k řešení konfliktu. Ruské údery zasáhly před 2 dny oblast u hranic s Maďarskem a Slovenskem. Budapešť si kvůli tomu včera předvolala ruského velvyslance.
2: Počasí.
3: A v noci bude většinou zataženo, ojediněle se vyskytnou přehánky, zejména v první polovině noci. Teploty nám v noci poklesnou na 8 až 5 stupňů. Zítra očekáváme zataženo až oblačno, během nebude oblačnost ubývat, hlavně v západní polovině kraje. Přehánky se přidají jen ojediněle a později večer většinou ustanou. Teploty vystoupí na 13 až 16 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: A kvůli opravě povrchu silnice 3. třídy v Liberci Machníně uzavřena ulice Renoltická, tady úsek mezi Machnínem a Krištofovým údolím. Objížďka je značena a vede po silnici 1. třídy číslo 35 a silnicí 2. třídy 592.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
6: Pohodu si udělejte v této hodině, udělat si k nám přišla i režisérka, taky naše členka Humoriády už od začátku, Jitka Němcová. Usmívá se na mě a promluví i na vás. Ahoj, Jitko.
7: Dobrý den, já se usmívám, protože dlouho jsem Patrika neviděla a Nějak nám zhubnul, to bude tím jarem. Ale já vám něco řeknu k tomu jaru. Já jsem strašně naštvaná, protože já jdu, teď chodím s tím psem denně, že jo. Výjdu do toho parku a ty listy jsou krásný, nový, zelený,
6: šťavnatý.
7: Voňavý, šťavnatý. Každý rok a já ne a ne a ne. Nic se neděje. Žádný nový listy, žádný šťavnatý, nic prostě. Ať mě to, jaro, toto. Humoriáda.

0: Tak jo, co tedy dáme posluchačům k poslechu Jitko Němcova?
1: Nějakou srandu by to chtěl, že jo? Takže,
0: no.
1: Tak co třeba nějaký, co třeba Pitkina?
0: A anekdoty. Jo. Dobře, jsou tady.
2: Říkám, potkáváme se jenom občas, ale Milan je opravdu nepřeberná studnice vtipů. Vždycky ho potkám třeba po půl roce a řeknu, řekni mi nějaký novej, jo? A vždycky mě skácí nějak a vždycky mám připravený. Kolik máš vtipů, ty se tím nějak systematicky zabýváš?
3: 300, který používám.
2: 300 vtipů, tak řekni no, tak jako něco.
3: Jo, takhle letí chlap v letadle a spadne do pralesa. Teďka se zachrání, že, tak se vyndá mobil, že si zavolá vybitej. No tak nic, tak jde mezi těma liánama, přijde na takovou mítinu, tam metrový indiáni skáče okolo totému. Tak říká, ale prosím vás, nemáte nabíječku na té ten a nemáte mobil, že bych si zavolal jako o pomoc? No to mi tady jako, jak se dorozumíte se světem? Říká, no to my si, pane, vybubnu jen takhle a stáme toho kopce, zase oni vybubnujou a dál a potom jako tak, no tak sakra, no tak mi vybubnujte o pomoc, tak se namaluju, že jo, začnu skákat bubeník a ten tam veme to, tam taradam, taradam, taradam, taradam, jo, za 10 minut z toho kopce, tam taradam, taradam, taradam, dí, říká, co říká, je? No, že jsme se probudnovali do hlasové schránky.
2: Milan Pitkin.
4: Američani pošlou průzkumníka do Ruska, vy, tak do ty, na, tam do nějaký tý stepy, že jo, a on je oblečený, hele, kamizolku, harmoniku, vodku u sebe a vysadil z vrtulníka, on to tam mydlí těma vřízkama a potká bábu z nůží, ne? A říká, zdravstvuj, babuška. No, babuška mě dnuša zkazat, kde je z vokzál? A ona, no, saka один. Já to bys kažu, što ty netrus. Říká, já že netrus, no, babuška, pasmatry. Vypije vodku, zahraje Váňo, Váňo, Ivane, že tam co je kozáčka. Říká, no, ty sprášiveš kakrus, piješ kakrus. No, já domáš, to ty netrus. Já že ne to nakopne bábu, až jí upadne nuše, že jo. Zpátky do vrtulníku a na základnu a teďka tam pytli první bába, které mi potkala, hned věděla, že nesem Rus. A ty velice píše to a říká. Ach jo. S váma s černochama jsou pořád jenom potíže. Jak se loví jeleni? No takhle půjde, půjčku, tady chlapi půjče, že jo? A půjdeš někam do té lověny a koupíš si knížku, příručku Lovíme jeleny, že jo? No tak si nalistuješ posed nebo zapase se, bum, a je po něm, viď? No ale teďka, jak se loví tykři? A jsi šprdavý.
5: Koupím příručku.
4: Hele, ale když... Když si ušetříš na zájezd do Malajzie, půjčku samozřejmě se, a do baťou si musíš připalit. Jehlici na pletení, dvě esa z karet a příručku Lovíme jeleny, jo. Jedeš tam, ale půjdeš někam na pajdlu, kus dozadu, že hele, ten tygr si tě vyčuchá, viď? Hele, skáče po tobě, ty vyndáš jehlici na pletení, pí ho do voka, těžiš! Voko, a ty vyndáš dvě esa z karet, ale pozor, velus, jako dvě esa jsou víc, jo. A on říkal, no to jsem teda z toho jelen. No pak vyndáš tu příručku, zapasne se to, no a je pojde.
0: Pětkina, jasně, městská anekdot. Cestování do Malajzie, to nepodnikla tedy Jitka Němcová.
6: Ne.
0: Ta byla dlouho teď v Itálii, ty jsi užívala čas takhle na jihu.
6: Já jsem chtěla...
0: Ty jsi tam jela zavzpomínat na mladá léta.
6: To taky, ale chtěla jsem utíst tomu, jak je tomu jaru, který mě dělá depresi, že jo. Že jsem si říkala, to už tam už bude po jaru. Ale zavzpomínala jsem si samozřejmě... Před léto.
0: Ano.
6: A už jsem zavzpomínala jsem, protože jsem tam dlouho nebyla. Potřeba jsem navštívit hlavně jednu kamarádku, která bydlí v Římě. A jela jsem tam, já jsem tam vezla dva studenty z FAMU, tam, kteří, jeden z nich dělá takovou práci o filmovém Římě, že jo, takže jsme chodili, kde se narodil Fellini a Scorsese a tak dále a tak dále. A já jsem měla sebou samozřejmě perku, protože pak jsem pokračovala dál a oni pak odlítávali zpátky do Prahy.
0: Penku Českého Fouska, připomínám.
6: Českého Fouska, ano.
0: Ano.
6: Bylo to tak, že já jsem zavolala, ty my si voláme s tou kamarádkou a já jsem jí neřekla, že přejedu do Říma. A já jsem zavolala, hele, prosím tě, já tam mám nějaký studenty, oni pro tebe mají knížku, kterou jsem ti po nich poslala, takže když tak, kdyby na tebe zazvonili, to, a oni se možná to vyprdnou, ale kdyby na tebe zazvonili, jak jim otevře, vem si to, oni tam teď studujou, chodí tam po těch filmařích a tak dál. Takže už jsem zaparkoval auto úplně do jeho baráku. oni zazvonili, kluk s holkou, na D20. Mariana vyšla a říkala, já vám otevřu bránu, pojďte dál. A oni říkali, no my jsme tady autem, no tak tady na chvilku zaparkovat můžete. Oni to mají v centru, prostě takový dvůr, tam se nedá zaparkovat. Takže já jsem přikrčená tam najela. Oni vystoupili, ty dva mladí, jeden už byl venku, a najednou vyběhla...
0: Mí nekleplo.
6: Najednou vyběhla Perka. A ona nebyla schopná vůbec reagovat, protože ona říká, tak kde máte tu knížku? Říká, no, není to bohužel knížka, paní redaktorka vám posílá psa, víte, ona už se o něj nemůže starat. Ta byla úplně vyřízená. A já jsem, protože Perka se vrátila ke mně k autu, tak ona už začala koukat do tam. Já jsem vlastně 5 minut předtím mluvila jako s ní z Prahy, tak jsem z toho vylezla a ona říkala, že mě rozbije držku normálně.
0: Ale přežila to.
6: Přežil to, takovýhle hezký fóriček jsme si udělali.
0: Měla nakonec radost.
6: Určitě. Měla radost, jo. Perka byla skvělá, ta to tam hned prohnala, ona má plno koček, protože ona sbírá všechny kočky z Říma. A v Římě je nejvíc koček na světě a ona tak chodí a krmí je. No tak Perka měla co dělat, že jo, tam po tom dvorku.
0: Vzpomíná a tedy prozrazuje něco o své činnosti teď na jaře. Jitka Němcová vybrala nám Milana Pitkina. Můžeme s ním pokračovat povídáním o tom, jak všechno přišel, anebo Jiří Krampol zase o tom, jak jeho rodina blbla. Povídka Šimka a Grossman nebo i Jiřího Krampola. Co vyberete? Je to na vás. 731 800 900, tedy pro ty, co volají přímo do studia, je tu SMS-kové číslo ještě 90 011 04. Stačí poslat heslo Humor mezera A pro Milana Pitkina nebo Humor mezera B pro Jiřího Krampola. Je to jenom a jenom opravdu na vás. Rozhodněte. V pořadu Humoriáda.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda s Jitkou Němcovou a taky s vámi po telefonu, protože vy rozhodujete a vybíráte si teď mezi Milanem Pitkinem a Jiřím Krampolem. Na telefonu je kdo? Kdo by chtěl hlasovat? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Pavel z Chocera.
1: Ano.
2: Zdravím paní Jitku.
3: Dobrý den, zdravím Chocerady.
2: Dobrý den, ještě jednou a já bych se určitě vybral Milana Pitkina.
1: Dobře. Tak...
2: A zkazil paní Jitce, že... Voda už je na koupání.
3: Já vám děkuju.
1: Dobře, děkujeme. A šťastný dojezd také. Kdo teď je po telefonu ve spojení s Humoriádou?
4: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Němcová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Patriku, a volím pokračování.
1: Pana Pitkina, zapisuju, děkuju. Dalšímu dávám prostor.
5: Dobrý den, tady František Kralupy.
1: Ano.
5: Zdravím. Hlavně paní empatickou, paní Němcovou a Patriku vás, prosím vás, kdybyste mohli dát toho Pitkina, to nemá vadu.
1: Dobře.
5: A to se vždycky povede s váma. Díky, mějte se hezky, zdravím.
1: Taky se mějte, já myslím, že se to povedlo vám, protože jste pro něj v té převaze hlasovali a Ačko vítězí, tudíž Milan Pitkin. Teď je část toho povídání, jak jsem o všechno přišel.
6: Ale jak jsem byl to trošku opilý, tak jsem si nevšiml, že to nejsou moje housy. Kdyby byly to Stradivárky za dva miliony, houslisty hudečka, který měl nahoře na sále jako koncert. No, on si přišel o přestávce dolů do vinárny dát panáka a ty housle tam položil. No, musel jsem kvůli tomu prodat barák, aby jsem zaplatil tu škodu. No a zbylo mě už jenom to moje autíčko. No a představte si, že jsem jednou uprostřed lesa lesa vypíchnul a neměl jsem hever. No, musel jsem pěšky asi 5 kilometrů do vesnice do pneuse se servisu. No a když jsem se vrátil k mému autíčku, no tak stálo na špalkách a nemělo ani jedno kolo. Nějaká rošťáky mě je ukrat. A vy víte, co to je schánět? No, nový kola na starý MBčko. To není žádná legrace. No nakonec jsem je teda se sehnal a s kamarády jsme je jeli namontovat. No a když jsme tam přijeli, tak moje autíčko nemělo ani motor, ani převodovku, ani sedačky. No, nezlobte se, já vždycky, když se na to vzpomenu, tak z toho začnu No nakonec jsem tato auto musel nenechat, protože už nebylo ničem. No a zůstal jsem úplně bez peněz, malý garsonce, no. No a protože jsem nic neplatil, no tak mě ostřili elektriku a zavřeli mi plyn. No a protože jsem neplatil ani činži, no tak mě vysadili dveře. Nakonec mi zavřeli vodu a zabetonovali odpad, abych aby to neodtejkalo. No a potom mě ještě zazdili v okna, aby se ten smrad nedal vidět. No to mi zase až tak nevadilo. No tak jsem musel poporně ve svém životě jít do práce. Našel jsem si mi místo vrátního v jedné to továrně. Přišel jsem poporně do práce, sedl jsem si do vrátnice a asi po 10 minutách jsem najednou omdlel. Přijela sanitka, vezli mě do nemocnice a víte, na co mě přišli? No, doktoři mi řekli, že to bude nejspíš přepracování. Takže ono a ani s tou prací by se to nemělo moc přehánět. A o tom to je.
1: Humoriáda. Prací to nepřehánět. Dělá něco teď? Pracuje na něčem Jitka Němcová? Nebo zaobíráš se něčím, prosím tě, co by ti vyplňovalo čas?
3: Vyplňuje, ale s tou prací, já si teda na starý kolena myslím, že prací se nedá vydělat peníze.
1: A máš teda doporučení jak?
3: No hodit prací. Nohy na stůl a nic nedělat.
1: Jo, a tím se vydělají prachy?
3: Já myslím, že víc než v tou prací, když je to šílený, ale ne, musí lidi dělat, co je baví. Jinak je to...
1: No někdy ta cesta k tomu to najít, to, co tě baví, je dlouhá. A někdo to třeba
3: má hned.
1: To tak nepovede, no.
3: Jo, ale to nevadí. Tak si najde něco vedle, aby ho to motivoval k tomu, nebo aby zapomněl na to, že dělá nějakou blbost.
1: A co tebe na tom filmování nejvíc bavilo?
3: Filmování, no. Točení.
1: Přímo.
3: To bejt na place.
1: A co, jako dirigovat ty ostatní, no, sledovat, jak to vzniká?
3: Je to připadá si trošičku jako pán Bůh, malinko někdy, když máš 2000 lidí pod sebou a ty tím říkáš úplný blbosti v podstatě, co si tady v hlavě vymyslím, jakože pod vodou točit a oni, že půjdou zleva doprava, těch 10 000 lidí a zase doleva, zase. A teď si najednou říkáš, bože můj, oni to fakt dělají. A já nevím, když jsem si to teď před chvilkou vymyslela, jako, jak to dopadne, teď to možná bude hrozný průšvih, jo. Ale je to krásný pocit, protože, no baví tě to, je to hra, jako když hraješ šachy, no.
1: Ty ráda ovládáš lidi?
3: Ne. Ne.
1: Ne, filmuješ.
3: Filmuju ráda.
1: Jo. Je to, co tak v té hlavě a v tom mozku se odehrává? Jak ta radost z té práce se projeví?
3: Projeví se, jako ono, když točíš film, tak jako nejkrásnější na tom filmu je ta tvorba. Pak, když už sedíš v té střežně, pak když už děláš dokončovačky, pořád je to určitá tvorba, protože nastupuje jiných a jiný profese nastupují, ale ta tvorba je... To je absolutní radost.
1: Částečně tomu rozumím. Když člověk vyrazí třeba za posluchači a je tam s nimi a natáčí to, tak to je to nejhezčí. Pak to samozřejmě zpracovává domů a dává tomu nějakou formu. I to člověk těší.
3: Ale pak už to si žije svým životem.
1: Ano, ano.
3: A ty už, pak už to je hotový a nazdar, čau. Jo. Ale ta tvorba je nejhezčí proces, který ti nikdo nemůže vzít. Ten tě neveme nikdo, protože to máš v té hlavě a myslíš na to, ono tě to spaluje někdy a někdy se nenávidíš a všechno možný, ale ty emoce tam jsou.
1: Říká Jitka Němcová.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje, Seznám bohatý na jména, některá z nich teď vytáhne do éteru, jak se říká, Jitka Němcová, co to bude?
2: No ty mě tady honíš dneska teda opravdu, ale já myslím...
1: No do hodiny musíme vtěsnat co nejvíc.
2: Do hodiny musím, tak už jedeme, počkej. Já bych dala Ljubu Skořepovou.
1: Jo.
2: Jo,
1: dobře. Tak jako tehdy možná osmdesátnici ještě, co by hosta, sejdeme se na Cibulce, taky s Pepíkem Zímou a s Ivankou Devátou.
3: Je, Pepíčko, ale ten nádherný vtip, který jste říkal, já nám ho říkal v zákulisí a říkal, ten asi do vysílání říct nemůžu. Můžete.
4: Je to, proti lidskosti trošku.
3: Ne. Ten můžete
4: to,
3: potom vy, paní Lubo.
4: No to je takový ze života, no na Vinohradském zbytově takhle hezky v neděli v podvečer, dvě babičky mají tam ty svoje dva dědečky vedle sebe v hrobečkách, no tak to tam poklízej, pomodlej se, kytičky udělaj, urovnaj všechno, no a vnou se smráká, ta jedna povídá ty druhý, no tak Máňo, já už bych snad šla domů, a ta druhá jí říká, prosím tě, stojí ti to za to?
3: Ten je strašný, ale je krásné, jak Luba mluvila o tom vylepšování a omlazování, já jsem slyšel, a ten je taky decentní, jak dáma si přeje v určitém věku a od manžela dostane návštěvu toho kosmetického omlazovacího salonu. Tak tam stráví skoro celý den, manžel na ní čeká před tím omlazovacím salonem, ona vyjde po té celodenní práci mnoha lékařů a taky jako rozářená a ten manžel se na ní podívá a říká, no tak co, no, aspoň jsi to zkusila.
5: Já znám tak jeden drastický, možná, že je známý, ale on se mně teda strašně líbí, jak si stará dáma pozve svý tři přítelkyně a dcera jí všechno připraví. Mami, tady je kafe, tady máte kousky v ledničce a víno a takhle a všecko. No a teďka přijde, sedí a ona pak říká, ježiš, ani jsem vám kafe neudělal, udělá kafe. A zase sedí hodinu a pak říká, bože, já mám hlavu, teď kafe vám chci uvařit, druhý kafe, nebudu to uvařit, třetí kafe, no a oni odejdou a přijdou ven a říkají, ta je lakomá, ani kafe nám neudělá. A přijde domů ta dcera a říká, mami, teď tady máš to cukroví a víno, vy jste si to nedali. A ona říká, prosím tě, teď nepřišli.
3: Krásný. Tak, že dnešní pořad Život začíná po 80. Začneme sexem a pak si budeme vyprávět vtipy o seniorech, to bych nečekal. Tahle sestava se mi líbí, to budeme pravidelně opakovat. Ještě nějaký fórek o seniorech, napadá vás něco, když už jsme u toho?
6: Nemám.
3: Když jsme tady v té čekárně, tak prý, že sestra pravidelně vychází, ještě tady nebyla.
6: Není špatný, když člověk je někdo ne třeba v Praze úplně, aby šel ke vchodu nudistických těch.
3: Pláže.
6: A pak tam nemusí odejít, pak zase odejít, jako že si něco zapomněl. Ale ohromně to funguje tohle.
3: A k čemu je to dobrý?
6: No, že vás viděj, jak tam jdete.
3: Ano.
6: Že co tam budete dělat. Jo, a pak musíte říct, ježiš, já jsem něco zapomněl a jít domů. To já jsem dělala často tohle. A někdy jsem tam i zůstala.
3: Na nudistický
4: a to já si pamatuju, to jsme byli spolu. Já jsem to do té doby taky jsem měl k tomu takový vztah podivný, jo. Ale to jsem se nechal přemluvit, manželka už to znala. A tak jsem tam ležel na té pláži, docela se mi to zalíbilo, jo. Zvyk jsem si rychle, pak se mi podařilo usnout. A tak jsem hezky ležel, spal a když jsem se probudil, tak manželka mi říkala, člověče, to jsi měl vidět. Jak jsi tak spal, tak najednou... Tam byla taková, my jsme ji říkali, bláznivá francouzka. Taková, podívej, tak vlasy měla takhle všechno, jak udělaný malá pani. A ta tam furt chodila po té pláži. A jak ty si tam tak ležel a spal, tak si takhle najednou stoupla nad tebe. Úplně se rozkročila nad tebou. Takhle se podívala dolů a povídala, tedy francouzsky, něco jako v tom smyslu. Ale to se na to podívejme.
3: Yeah.
4: No, jo. To mě moc potěšilo.
3: Asi viděla princeznu se zlatou hvězdou a poznala vás.
4: Ovšem ve Francii to
3: ovšem ve Francii, samozřejmě. No, vypadá to, že ty historky začínají přituhovat malinko.
7: Ty jsi taky byla někdy na nuda pláži?
2: No určitě.
7: No určitě, ale no, samozřejmě. A s nima.
2: Ne, s nima ne, ale určitě to samozřejmě. Je to v podstatě normální, co jdeš. Blbý je, když potkáš svého profesora ze školy, že jo, tak mu říkáš, dobrý den, pane profesore, no. Je to takový divný, že máš, on nemá nic na sobě, ty nemáš nic na sobě.
7: A pak to ve škole pořád vidíš, tak to pak situaci.
2: Je to tak, jo. Ale myslím, že já jsem udělal jednou, bylo to v Bulharsku, zase to s Francouzem teda, byl tam takový docela hezký kluk, Francouz, moc hezky, ale on nějak byl malej, ale já jsem byla větší než on a mě ho bylo tak líto, že jsem ho zvedla. Jako, on byl takový smutek, jsem ho zvedla, on se tak urazil příšer, že jsem zvedla malýho Francouze, ale že bych z toho měla nějaké potěšení, ne, zaprvé já moc nechodím na to slunce, protože ono mě malinko, no prostě mě, na mě se to hned chytá. Hned se to na mě
7: jako
2: chytá.
7: Spálíš se?
2: Nespálím, ale prostě jsem taková přičmoudlá pak, no. A když to
7: dáme... Že by se tě mohli splést prchlíkem.
2: No samozřejmě. Takže já prostě, teď na starý koleno už vůbec ne, to nedoporučuji dámám, aby se opalovali, dávali ten obličej na sluníčko, to už pak můžou jít k indiánům, že jo?
7: Když si dávali takové ty desky odrazové, aby ještě to šlo ze spoda na ten krk.
2: To je strašný.
7: No, to jo, tak bylo.
2: Ale opravdu není to hezký, když je někdo starý. A
7: byla jsi na pláži třeba v Itálii, když tam byla?
2: No to já jsem musela na pláž, protože zaprvé jsem do té vody nevlezla, ta byla studená, ale to byl zájezd pro perku. Perka tam prostě běhala po pláži, koupala se v moři, já tam strčila prstíček, bylo to ledový, Perka proskakovala vlny, pak teda nějak si to neuměla uspořádat, takže vlna jí stáhla do moře víc, tak jsem pro ní já musela skočit, jenom jsem rychle odhodila mobil.
7: Nakonec se skoupala.
2: Nakonec jsem pro ní letěla, ona, a teď jí to vletělo do uší, to bylo zvláštní, co dělala, ona to nemohla z těch uší dostat, furt třásla tou hlavou, no dostala do držky od té vlny strašně, ale pak si dala pozor a pak už to uměla dokonale.
7: Jitka Němcová je náš dnešní host. Vybrala osazenstvo Luba Skořepová, Ivanka Devátá, Josef Zíma. Já teď vybírám Lubu Skořepovou a dám jí dohromady třeba s Milanem Nedělou, pokud budete chtít ve scénce. A nebo můžou přijít se scénkou o divadelních odbornicích Luděk Sobota, Miloslav Šimek a Petr Nárožný. To je varianta B. Ačko Luba Skořepová, Milan Neděla, Bčko Luděk Sobota, Miloslav Šimek, Petr Nárožný. Kterou tu skupinku si vyberete? Hlasujte na telefonním čísle 731 800 900 anebo pošlete SMS-ku na číslo 90 01 04. Tak do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: buď tedy Lubě Skořepové, Milanu Nedělovi, nebo Luďkovi Sobotovi, Miloslavu Šimkovi a Petru Nárožnému. Kdo nám volá do studia Humoriády v této chvíli? Vítejte u nás na telefonu.
1: Dobrý den, tady Honza z Choliny, já vás oba dva moc zdravím. Přeju vám krásný den a já bych prosím vás potřeboval Ačko.
0: Potřeboval byste Ačko, dobře. Luba Skořepová dostává bod s Milanem Nedělou. Kam půjde ten další?
2: Ano, hezké odpoledne slunečně. Přeji vám, Patriku, přeje Stanice Nová, posluchačka věrná. A srdečně zdravím paní Němcovou.
3: Dobrý den.
2: Mám je ráda.
3: Děkuju.
2: A přeji vám hodně zdraví a pohody. A vybírám Patriku Bčko.
0: Dobře, děkujeme moc. Mějte se pěkně. Kdo další? Povídejte.
4: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy a já bych si přála Bčko.
0: Dobře, taky zapisuju. Další posluchač, posluchačka.
5: Dobrý den, tady Eva z Turnova. Já bych zdravím vás oba dva do studia. Přeji vám pěkný víkend i všem posluchačům a přeju Ačko.
0: Dobře, to se nám to střídá. Moc děkuju, tady je hlas pro Lubu Skořepovou. Ještě někdo?
6: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
0: Bčko, dobře, Davide, děkujeme, děkujeme všem, uzavírám hru, druhý souboj a o pár hlasů navrch změna. Luděk Sobota, Miloslav Šimek a Petr Nárožný, tedy divadelní odborníci právě teď.
7: Na naší pouti nikdo se nemusí rmouti. To. A kdyby ho to napadlo, může hrát i divadlo. Být či nebýt, oč tu běží, Hamlet pozná jenom stěží, čaro škrtí Desdemonu. Romča líbá Julii a to všechno v režii divadelních odborníků.
8: Ano, je to pravda, vážení přátelé, je to skutečně tak, my jsme vzatí.
9: Ta kolega chce říct samozřejmě na slovo vzatý divadelní odborníci. Každého z vás, kdo se přihlásí, jsme ochotni zdarma za 5 minut přiučit divadelnímu řemeslu.
8: To znamená jevištní dikci, tak. Jevištnímu pohybu a tak silnému prožitku, že dotyční ani nebude vědět, čí je.
9: No tak přesněji řečeno, nebude vědět, jestli je figurou, kterou hraje, nebo figurou, kterou je. Prosím, je mezi vámi takový odvážlivé?
8: Ano, přátelé, za 5 minut každý z vás má možnost na tomto improvizovaném jevišti stát se Romem, Julií, Roxanou, Desdemonem, Desdemonou, Broukem, Pitlíkem a psem Baskervilským.
9: Tak no tak příležitosti je dost, hlásí se někdo dobrovolně.
8: Hlásí se někdo dobrovolně?
9: Nikdo.
8: Nikdo.
9: No, tak babilci, jdeme domů.
7: Prosím, prosím, já se hlásím. Já bych to rád zkusil.
9: Aspoň vy, mladíku, pojďte.
8: A to je dobrodruh, pojďte.
9: Vy máte odvahu, no to vítáme. Vy už jste zajímavý zjevem pro divadlo.
8: Chlapče, tak co? Máte občanský průkaz?
7: No zajisté mám, ale proč?
9: No kdybyste se do toho tak vžil, že byste tady ztratil totožnost.
7: No tak to snad ne, to
8: jo,
7: snad ne.
8: Jo, ne, to už se nám jednou stalo. No. Jednou jsme tady měli jednoho, ten se do toho tak vžil, že je kouzelník žito, že jsme ho sami museli vymlátit.
9: No vy jste jistě nechtěl dostat sepe.
7: No to bych jistě nechtěl.
8: No tak pozor na hlavu.
9: Tam už ženě byli, kolego. Všimněte si, tam je vymlácen.
8: To je hlava jako mlad. No, kolego, co byste zde doporučil adeptovi? To je adept.
9: No tak já se zeptám, o co má zájem. O co víte?
8: O klasiku?
7: No tak tedy pokud se mohu jaksi veřejně projevit, tak já tíhnu spíše ke klasice.
8: Táhne vás to k...
7: Ano. Tíhne mě to ke klasice.
9: Zatížen klasikou.
8: Tíha vás táhne ke klasice.
9: Já bych doporučil v tom případě Dostojevského.
7: No, to je,
8: aha, to je zajímavý
7: úkol.
8: To je náročný, náročný úkol. Máte na mysli přímo, kolego, máte na mysli přímo idiota?
9: Jo, dalo by se to tak říct. Myškina z idiota.
8: Tak dal byste si Myškina z idiota?
7: Volte. No ale já pokud jsem informován, tak nejznámějším idiotem jste byl vždycky vy, že?
8: No tak to je pravda.
9: No jak to, kolego, jsem taky nebyl idiot k zahození, mě to přeci řekla většina režisérů.
8: No mám dojem, že ještě řekne.
9: No já jdu.
10: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Divadelní odborníci, těhle trojka, režírovala si někdy divadlo, Jitko?
3: Já jsem nechtěla nikdy režírovat divadlo. Já na to nemám citflajš, já nemám prostě, já jsem neklidná.
0: V čem je to jiný? Tam je taky tvůrčí proces,
3: je tam
0: ne?
3: Tvůrčí proces, ale sedíš na zadku.
0: Tobě se líbí pobíhat
3: po platě. Já potřebuji běhat.

0: běhat a nejsem silná v dialozích. A divadlo je o dialogu. Mm-hmm. Já jsem silná v obraze. To znamená, že já nepotřebuju to povídání, já potřebuju ty obrázky. Já to vidím všechno přes obrazy.
1: A tak ty dialogy někdo napíše, ne?
0: Ne, ty máš divadelní hru a ty tam máš všechny, jenom na dialogy. Ale a prostě všechno je to ve slově, zatímco já jsem všechno v obraze. Já to místo toho slova to řeknu tím obrazem.
1: Byla by si šťastná v němém filmu?
0: Absolutně. Absolutně. Úplně. Jill a Jim film. Mm-hmm. Tam lidi mluví něco a odehrává se obraze úplně něco jiného. Je to moc krásný, protože oni říkají úplně něco jiného, než se v obraze odehrává. To je krásný příběh.
1: Dá se říct, že ti to slovo a dialogy vadí?
0: Já s nima neumím pracovat. Mm-hmm. Já prostě s nima neumím pracovat. Ne.
1: Prosím tě, jak tě mohli pustit ze školy?
0: Nemohli, protože jsem měla samý pětky, rozumíš? V diktátu.
1: Takže se tě zbavili. A to je jedno, pustej ji bez dialogu. Ona se nějak protluče. Jitka Němcová, náš dnešní host. A vyberte teď poslední ukázku. Tak pokud jste předtím byli pro Luďka Sobotu, Miloslava Šimka a Petra Nárožného, třeba jim dáte ještě další bod pro pokračování tohoto jejich představení z roku 78, anebo si necháme povídat o pletení z Hostince pod Gaštanom. Oldo Hlaváček a Ivan Krajíček nabízím já ještě proti jako druhou variantu B do poslední ukázky. Souboj začíná právě teď na telefonním čísle 731 800 900 a taky v SMS-kové formě na číslo 90 011 04 posílejte textovky s heslem Humor, mezera a...

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Ještě rychlý hlas pro variantu A nebo B v Moriádě. Dobrý den, přejeme si Jitku Němcovou.
2: Ačko.
1: Ačko, dobře, zapisuju, to bylo pro rychlé stručné, což je fajn. Dobrý den, kdo dál?
3: Dobrý den, tady Petr Zezdounek, zdravím vás oba. Upozornil paní režisérku, že ochotníci jsou ve zónkách, když bude vybírat, a já bych chtěl jeho pokračování.
1: Dobře, děkujeme moc. Děkujeme, ať se daří, no a já myslím, že máme rozhodnuto. Bude to pokračování, tak ještě se vrátíme za panem Šimkem, Sobotou a Nárožným.
4: Já tedy pokud bych vůbec mohl nějak zasáhnout se svým skromným podílem, já bych rád upozornil, že já mám zase připraveného, protože mojí velkou láskou, tak říkají od dětství, byl vždycky zde ten monolog z Raduza z Mahuleny. Zde, duj. Duj, vych se, boží silný orle,
5: Radus,
4: jen
5: že?
4: Vlas... Ano, Radus, vy to znáte?
5: No tady je to napsaný, Radus.
6: Ah, Radus je tam taky, samozřejmě, že to známe. Radus je hrál vždycky on, já jsem hrál tu jeho.
4: Vy?
6: Jak jsem se jmenoval? Jo, Mahulenus.
4: Mahulenus? Posíšte, to muselo být ale těžké.
6: Ne, to bylo lehký. Já jsem jí pojal jako chlapa.
4: Ach, tak.
6: To nebudeme rozbírat. Podívejte se, my bychom usedli, kdybyste domů. Protože vy to máte připraveno zjevně.
4: Já to mám.
6: A my jsme vlastně taková komise pro výběr hereckých adeptů.
4: Taková komise.
6: Vy si to tady zarecitujete a my vás posoudíme, případně
4: ano.
6: Případně vyhodíme. Že?
4: Já předpokládám, že si k tomu vždycky řeknete svoje.
6: No, samozřejmě,
7: o toho jsme tady.
4: Ano, o toho jste zde.
6: Tak si spus.
4: Já si tedy spustím.
6: No jistě, je tady vedro, spuste si, co chcete.
4: Ano. Duj. Duj, vyš se, boží seniorle, jen vlasy moje rvě a berli dechu, kež...
7: Zastav, čověče.
6: Veliký příval slov. Musíme se dohodnout, aby byla taková komunikace. No. Vždycky, když my uděláme takhle... Vždycky, když my uděláme takhle, tak ty zavřeš otvor v hlavě, jo?
4: Tak.
6: Jste domluvený.
4: Ano.
6: Něco mu chceš říct ještě, kolego?
7: Kolego, pokud by si stál o moje připomínky,
4: Já vám prosím, vysím na rtech,
7: Tak dolů. To si nedovolu. No. Podívej se, chlapče.
6: Kolega už takhle je zatížen.
7: Já tak. Podívej se, chlapče, jednu věc ti řeknu. A opravdu myslím to s tebou dobře. Jestli máš nějakou trému, já vidím, jak se třeseš jako vosika. Jako sult se nám tady klepeš. Úplně to takhle děláte stolem. Podívej se, chlapče, na všechno nech bej, jestli si někdy nějaký problémy si měl. Jestli
6: v dětství, to nám se metá,
7: nějaký to. Spalničky v dětství nebo něco a furt na to nemůžeš zapomenout. Tak to nám sem netahe.
6: Uvolni
7: všecko, odhoď.
6: Ono správně. Ano.
7: To si sebereš.
6: To si sebereš potom. Teď už spust.
4: Já pokud bych mohl připodotknout, já do toho teď dám všecko.
7: No něco si můžeš nechat. To něco mal, nějaký peníze.
6: Aby jsme měli rezervu nějakou. No. Tak jen.
4: Duj. Duj, vy jste boží silný orle. Jen vlasy moje rvě a ber mi dechu, kéž zas mám síly toho větru a všechno...
7: Jos! On je jak divej. Podívej se, já to s tebou, chlapče, věř tomu, věř mi nebo ne, jestli ne, tak jo. Já to s tebou myslím jako tvůj táta.
4: Ano.
7: Věř tomu.
4: Ano.
7: A jako tvoje máma ti říká, chlapče,
4: ano.
7: Takhle ne.
4: Ano.
7: Takhle ano. Rozhodně. Takhle ne.
0: Humoriáda.
1: A takhle vypadá konec humoriády té dnešní a páteční. Jitko, děkuji moc za návštěvu.
8: Já vám taky děkuji, pane.
1: Zase příště.
8: Zase příště, mějte se hezky, děti.
1: Ano, užívejte si jaro, užívejte si o víkendu Hvězdné návraty a v příštím týdnu zase naslyšenou u humoriády.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotek.cz.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: U přijímacích zkoušek na střední školy uspělo více než 93% deváťáků. Dobrovolní hasiči ve stráži pod Ralskem na Českolipsku mají nové zásahové vozidlo za skoro 11 milionů korun. Nejvyšší ceny benzínu a nafta zůstanou o víkendu skoro beze změny. A zítra bude pozvolna ubývat oblačnost a teploty vystoupí na 13 až 16 stupňů. Zprávy připravuje Lída Jiroutová. Přeji hezké odpoledne. V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo více než 93% deváťáků, podobně jako loni. Výsledky zveřejnila státní organizace Cermat.
3: Je to strašně super pocit. Zase nemůžu říct, že by to bylo úplně zadarmo, fakt jsem do toho dávala hodně svýho volného času.
4: Deváťačka Julie se dostala na střední školu, na kterou chtěla nejvíc, stejně jako 3/4 z přijatých. Nejvíc úspěšných uchazečů o 4leté obory je na Vysočině, nejméně v Praze, kde se na školu nedostala 1/5 z nich. Vyšší konkurence byla podle ředitelky Cermatu Barbory Rosulkové na víceletých gymnáziích.
5: Od 8letých oborů bylo přijato 47,5% uchazečů. Do 6letých gymnázií bylo přijato 35,6% a i zde je patrný takový meziroční nárůst.
4: Státní organizace Cermat zveřejnila taky výsledky společné části maturity. Neuspělo 9,5% studentů, kteří psali testy poprvé. Loni to bylo 12,3%. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
2: Dobrovolní hasiči ze stráže pod Ralskem na Českolipsku při zásahu nemusí vystupovat z auta. Jednotka má nové vozidlo Tatra Force vybavené dálkově ovládanou hasící lafetou na předním nárazníku. Stroj za téměř 11 milionů korun má i další výhody, říká zástupce velitele Ota Perný.
6: Oproti tomu staršímu vozidlu, který jsme měli, tu Tatra 815, tak je to prostě obrovský skok dopředu. Už jenom tím, že to má automatickou převodovku a to, tak odpadá strašně moc jakoby práce těm strojníkům, že se to auto ovládá prostě mnohem jednodušejc.
2: Díky dotacím hasičského záchranného sboru, regionálního fondu nebo Libereckého kraje radnice za vozidlo zaplatila jen zhruba 700 tisíc korun. V Krkonošském národním parku přibývají další kamery kvůli pohybu aut. Správa parku kamerový systém rozšiřuje i přes kritiku některých boudařů. Kamery přibyly pod lesní boudou ve východních Krkonoších. Mluvčí zprávy Radek Drahný o tom informuje s tím, že systém má za úkol kontrolovat dodržování pravidel pro auta a chránit jeho nejcennější oblasti. V národním parku teď funguje 10 kamer. Nejvíc jich je ve středních a východních Krkonoších. Do roku 2028 by pak mohlo národní park strážit 30 kamer. Maximální ceny paliv se o víkendu změní jen mírně. Za benzín si řidiči připlatí 8 haléřů. Litr bude stát 4,40 korun a 33 haléřů. Naopak zlevní nafta o 4 haléře na 41 korun a 99 haléřů za litr. Ceny zveřejnilo ministerstvo financí a budou platit až do pondělí. Rezorty vypočítává z třídenního průměru velkoobchodních cen.
1: Počasí.
2: A v sobotu bude zataženo až oblačno, během nečekejme ubývání oblačnosti hlavně v západní polovině kraje. Přehánky se přidají jen ojedinile a později večer většinou ustanou. Teploty přes den vystoupí na 13 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A v ulici u nemocnice v České Lípě kvůli práci na inženýrských sítích provoz veden jedním jízdním pruhem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
7: Krásné páteční odpoledne, 15. května jsou 4 minuty po 17. My vám přinášíme výběr toho nejzajímavějšího z našeho dnešního vysílání, čili Den v kraji, a už za chvíli nabídne Lída Jiroutová souhrn regionálních událostí. Dál, kromě toho, že budeme probírat vývoj případu ukradené lebky svaté Zdislavy a velký úklid Krkonoš, pro vás budeme mít aktuální informace k akceleračním zónám, o kterých v tuto chvíli diskutuje vláda a zástupci samospráv, a taky se začneme chystat na náš zítřejší den otevřených dveří Českého rozhlasu Liberec. Zdraví vás Filip Majsl a přeju hezký poslech.
1: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Libereckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Klidné páteční odpoledne. Lebku svaté Zdislavy mají v péči restaurátoři. Muž, který v úterý ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku, podle policie relikvii zelel do betonu. Další informace přidáme v této hodině. Liberecký kraj připravuje nový dotační program na podporu singletracku a bikeparků. Reaguje tak tím na zvyšující se počet těchto tratí pro rekreační i výkonnostní sportovce v regionu. Žádosti o podporu bude možné podávat od 29. června, uvedla Jitka Skalická z SLK.
2: Minimálně 50, maximálně 200 tisíc korun. Peníze nejsou na investice, ale jsou zejména na opravy a údržba povrchu tratí.
1: Ve Špindlerovém Mlýně a jeho okolí začalo třídenní sbírání odpadků z krkonošské přírody. Do akce organizované správou Národního parku se ve volném čase přidávají dobrovolníci z firem, úřadu, ale také žáci z místní škol. Byla u toho i naše redaktorka, více uslyšíte v této hodině. Už jen 2 týdny mají obyvatelé Semel na poslání návrhu do letošního participativního rozpočtu. Termín skončí 31. května, upozorňuje vedení města. Na projekty má připravených 1 milion korun. Nejzajímavější produkci užitkového skla a bižuterie za poslední 3 roky vystavuje ode dneška Státní muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Do konce září si mohou návštěvníci prohlédnout nejžádanější výrobky 50 sklářských a bižuterních firm z Česka i zahraničí.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Ledoví muži jsou za námi, Žofie pojala ten dnešek poměrně střídmě. Co nás v počasí čeká dál, to nám prozradí Lenka Došková z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Pojďme se nejprve podívat, co nás čeká večer, v noci a nad ránem.
2: Tak ty teploty teď aktuálně máme od 11 do 15 stupňů, už se nám bude jenom ochlazovat, budeme mít většinou hodně oblačnosti během noci. Ještě očekáváme, že teď během večera, i když těch přehánek už není tolik, jako bylo během odpoledne, tak ještě se nějaké slabé vyskytnout mohou, a to i v první polovině noci. V druhé polovině noci už očekáváme ty srážky opravdu jenom výjimečně, a ráno očekáváme ty teploty mezi 8 až 5 stupňů.
1: No a my samozřejmě doufáme, že srážky se vyřádí v noci a sobota bude beze srážek nebo s minimem srážek. Jak bude vypadat?
2: Očekáváme, že bude zase trošku více oblačnosti, hodně to bude podobné jako dnes, akorát ty srážky v podobě přeháněk během odpoledních hodin budou méně pravděpodobné než dnes, určitě se někde vyskytnou, nebudou ale tak četné, pak večer by měly ustávat, takže největší pravděpodobnost někdy v těch odpoledních hodinách nějaké slabé přehánky, a teploty budou hodně podobné jako dnes, 13 až 16 stupňů.
1: To jsou tady, řekl bych, docela dobré zprávy. A můžeme se ještě podívat na neděli 17. května, jaká bude?
2: Tak neděle zase vypadá o trošičku lépe, s tím, že zase tam je ještě menší pravděpodobnost těch přeháněk, když vyskytnou se nějaké mohou, zejména na horách během těch odpoledních hodin, ale spíš bude o oblačnosti ubývat, méně oblačnosti bude na západě Libereckého kraje, více oblačnosti na východě Libereckého kraje, ale ty teploty nám zase o něco porostou, očekáváme ty teploty až do 17 stupňů Celsia.
1: Tak to vidí Lenka Došková z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Mockrát děkujeme a naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Říká se, že cizí neštěstí potěší. To rozhodně není cílem našich krimi příběhů. Chceme informovat, co se v našem kraji děje a na čem policie právě pracuje. A taky vás trochu pobavit, protože Miroslav Holubec řeší policejní případy pokud možno s úsměvem. Krimi příběhy o věcech vážných s lehkým nadhledem. Na naší stanici denně v 8:40.
1: Český rozhlas Liberec.

0: Na svém přijímači ladíte Český rozhlas Liberec, je tady den v kraji, 8 minut před půl šestou a dnešek, který pátek, přinesl také dobré zprávy. Policie vypátrala lebku svaté Zdislavy, relikvii ukradenou v úterý z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Pachatel chtěl relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty pohřbít v řece. Kriminalisté to dnes oznámili na tiskové konferenci v České Lípě. Na té byl i náš reportér Jiří Jelínek a já jsem se ho ptal, v jakém je lebka stavu.
1: Tak to v tuhle chvíli není možné úplně říct, je totiž zalitá v betonu, v předmětu, který policie nechtěla kvůli průběhu vyšetřování specifikovat. To, že se objekt odpovídající ukradené relikvi v betonové mase nachází, policie předběžně potvrdila neinvazivní metodou. Lebku se z betonu snaží vyprostit restaurátoři a potrvá to nejméně několik dní. Jak uvedl velitel územního odboru policie v České Lípě Petr Reit, kdyby se pachatele včera nepodařilo vypátrat, zřejmě by relikvie byla nenávratně ztracená. Jak jsme řekli v úvodu, pachatelí plánoval pohřbít v řece.
0: A co můžeš o tom pachateli říct?
1: Tak mnoho o něm zatím nevíme, je mu 35 let, má trvalé bydliště na Českolipsku, ale zdržuje se v Mladé Boleslavi, kde ho také dopadli. K Jablonnému v Podještědí má vztah, protože tam nějakou dobu přebýval. Policii vypověděl, že nesouhlasí s vystavováním ostatků v kostele, proto hodlal vykonat zmíněný v uvozovkách pohřeb. S největší pravděpodobností jednal sám. Je obviněný z krádeže, poškozování cizí věci a výtržnictví. Hrozí mu 2 až 8 let za mřížemi. V tuhle chvíli čeká v policejní cele na rozhodnutí Českolipského okresního soudu o vazbě. Celý spis nyní dostane místní státní zastupitelství.
0: A jak se vlastně toho pachatele podařilo dopadnout?
1: Zmíněný Petr Reit přiznal, že při policii stálo i štěstí. Jedním dechem ale dodává, že kriminalisté předvedli obrovské nasazení. Mluvil jsem s jedním z nich, Janem Ujkou, zástupcem velitele oddělení obecné kriminality, který vypadal, že už dlouho pořádně nespal, což mě v zápětí i potvrdil s tím, že podobně na tom jsou i jeho kolegové. Z taktických důvodů nechce policie sdělovat konkrétní stopy, které vede k dopadení pachatele, ale s informací vyplynulo, že na čin byl dobře připravený. Prakticky i hned po krádeži se například převlékl a vybral si čas, kdy v bazilice bylo minimum lidí. Ke krádeži se po nějaké době po dopadení policistům přiznal, ale nechtěl prozradit, kde relikvie je. To se policistům podařilo zjistit až po mnohahodinovém výslechu za nasazení metod, které označili za nestandardní. Opět bez bližšího vysvětlení, ale určitou roli v tom prý hrála psychologie.
2: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Společnost vám i dál dělá Český rozhlas Liberec, je minuta po půl šesté, my vám stále nabízíme souhrn dnešního vysílání, tedy den v kraji. A zrovna dnes začal ve Špindlerově Mílíně a okolí úklid krkonošské přírody od smetí a poházených odpadků, který potrvá až do neděle. Sběr organizuje správa Krkonošského národního parku a ve volném čase se přidávají i dobrovolníci. Už dnes ráno přišli pomoct místní školáci a také kolemjdoucí turisti.
1: Řekněte mi jméno.
2: Fridrichová.
1: Máte nějakou vymyšlenou trasu, kterou byste chtěla obejít?
2: Nebo... Já můžu jít tady dozadu.
1: Do Labáku určitě.
2: Můžu jít, jo,
1: a pak
2: jo,
1: třeba
2: jo.
1: Na Dívčí Lávky a v Českém zpátky.
2: Jo,
1: tak napíšem pak číslo trasy, my vám dáme rukavice, my vám dáme pytel.
3: Jo. Pan Jaroslav se do úklidu zapojuje tradičně.
4: Protože tady bydlím a mám rád, když je zeleno.
3: Letos pomůže i manželka.
4: Manželka a tady jinou trasu. Aby jsme se nepohádali cestou, kdo toho má víc. Tak tady jinam a my jdem tady s kolegou, jsme si vybrali na hřebeny, jdem do té mlhy, snad tam něco najdem.
3: Jan Lukáš se svými svěřenci ze základní školy už nafasovali rukavice a pytle na odpadky a čekají přímo pod lanovkou.
5: Tu jdeme z Medvědína na silnici Masarykovu, na Mísečkách na stadion a ze stadionu půjdeme přes Asmanovu studánku do Jeleního dolů a Jeleným dolem na parkoviště P1 a tam máme konec, tam složíme pytle.
3: Zatímco někteří žáci se vydávají lanovkou na hřebeny, tak další skupinka vyráží na oblíbenou turistickou a v zimě běžeckou trať zvanou Bučfitka. Půjdeme pár metrů a už tady vidíme
6: odpadek. Plastový víčko, nevím o čeho, ale o něčeho.
3: Tady máme nějaký víčka. Která ta místa bývají nejvíc znečištěna.
7: Tím, jak odtává sníh, tak postupně nám vylejzají i ty odpadky spod toho sněhu. Tradičně nejvíce odpadků je pod lanovkami, podél sjezdovek a podél běžeckých tratí.
3: Vysvětluje Silvie Dlouhá z místního infocentra. Při posledním velkém úklidu Krkonoš se podařilo nasbírat téměř 3 tuny odpadků. Organizátoři předpokládají, že letos to bude podobné číslo. Ze Špindlerova Mlýna a okolí Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
8: Také v Krkonoších máme své reportéry. Český rozhlas Liberec,

0: Dál je s vámi Český rozhlas Liberec, máme 7 minut po půl šesté a v Praze stále probíhá celorepublikové představení a projednání akceleračních zón, tedy vymezených oblastí k rychlejší výstavbě obnovitelných zdrojů energie. Akce v Radiopaláci na Vinohradech začala představením dokumentu, popolední pokračovala zodpovídáním dotazů veřejnosti. Jak uvedla ČTK, ta odpolední část provázela rušnější atmosféra. Lidé v dotazech kritizovali záměr na zrychlenou výstavbu jako nesmyslný. Nesouhlas s odpověďmi úředníků pak často vyjadřovali výkřiky a hlukem. Návrh aktuálně zahrnuje 94 míst, ve kterých má být možné v jednodušším povolovacím řízení chystat stavby větrných a solárních elektráren. Jsou mezi nimi i místa v Libereckém kraji a podrobněji o nich dopoledne mluvil s Ivetou Kalátovou reportér Jiří Línek, který mimo jiné připomněl, co to vlastně jsou ty akcelerační zóny.
1: Jsou to oblasti navržené Ministerstvem pro místní rozvoj, kde by bylo jednodušší povolování instalací zdrojů obnovitelné energie, tedy větrných a solárních elektráren. V předběžném návrhu vzniklém za předchozího vedení ministerstva bylo 110 takových zón po celé republice. Aktualizovaný dokument počítá s 94 oblastmi. Přímo na území Libereckého kraje je vytipovaných 7 míst. 2 pro fotovoltaiky, 5 pro větrné parky. Konkrétně jde o plochy na území Ralska na Českolipsku, dále pak oblasti v okolí Mříčné, Nové Vsi nad Popelkou a Čisté Úhorek na Semilsku. Data Českého statistického úřadu ukazují, že loni pocházelo 70% výroby elektřiny v Libereckém kraji právě z obnovitelných zdrojů.
2: No a co na návrh dotčené samosprávy v Libereckém kraji říkají?
1: Zásadní připomínky má vedení celého Libereckého kraje. Podle hejtmana Martina Půty ze Starostů pro Liberecký kraj dokument vykazuje vážné procesní i odborné nedostatky. Navíc prý nerespektuje území, názor obyvatel, obcí ani základní principy plánování. Náměstek hejtmana Jiří Klápště za koalici Spolu k tomu dodal, že návrh nerespektuje ani krajem stanovená území podléhající ochraně životního prostředí a nezohledňuje existující dopravní koridory ani biokoridory. Kraj navrhuje ministerstvu přepracování a výjimutí konfliktních částí z dokumentu. Podobně se k dokumentu staví samotné samosprávy těch obcí, buď umístění zón ve svých katastrech zcela odmítají, nebo mají zásadní připomínky. To je příklad třeba Ralska, kde mi starosta Miloslav Tůma z Hnutí ANO popisoval, že městská komise už soubor protinávrhů připravila. Není bez zajímavosti, že v definovaných zónách je oblast, kde se už fotovoltaika v tuhle chvíli instaluje, to znamená, že jednodušší povolovací řízení investorovi už příliš nepomůže. Samosprávy i veřejnost mohou připomínky ministerstvu posílat do 1. června.
3: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť.

0: Vy stále posloucháte Český rozhlas Liberec, je pátek 15. května, ten dnešní den se zvolna sune k podvečernímu času a nabídl toho poměrně dost zajímavého, třeba nalezení ukradené lebky svaté Zdislavy, také probírání akceleračních zón a mimo jiné přinesl v našem vysílání také poslední díl seriálu Týdne, ve kterém jsme se věnovali 10 letům liberecké redakce Českého rozhlasu. A také dní otevřených dveří, který začne zítra 16. května v 10 dopoledne. Český rozhlas Liberec nestojí jenom na stálých zaměstnancích, jeho nedílnou součástí jsou i externí spolupracovníci, kteří s námi dlouhodobě spolupracují, a proto jsme se jich v posledním dílu seriálu o Českém rozhlasu Liberec zeptali, co pro ně liberecký rozhlas znamená.
1: Český rozhlas Liberec je srdeční záležitostí pro herce libereckého Šaldova divadla, interpreta rozhlasových audioknih a jednoho z moderátorů setkání u mikrofonu Zdeňka Kupku.
2: Český rozhlas, to je pro mě takové rodinné stříbro, taková lety prověřená značka, na kterou je spoleh. Já jsem ho kdysi začal vnímat skrze pohádky po roce 89 přes zpravodajství, no a až později jsem se stal velikým fandou jeho dramatické tvorby, na které jsem se občas mohl i podílet. Totiž na Českém rozhlase je úžasná ta jeho pestrost. Takový velký prostřený stůl, ze kterého si vybere školák, milovník vážné hudby i řidič kamionu. A když k tomu

0: tomu připočtu serióznost a za mě i velkou míru objektivity, tak vlastně už nejde o rodinné stříbro, ale s jistou nadsázkou o takový národní poklad. A když bylo před 10 lety znovu obnovené regionální vysílání z Liberce, tak to jsem vůbec zajásal. Totiž získal jsem tím takového milého souseda, který mě poví, jaká je nálada ve fotbalové kabině Slovanu, nebo mě pozve na krásnou výstavu, dá mi tip na hezký výlet v okolí, nebo mi pomůže rozluštit rébus libereckých silničních objížděk. Prostě takový přítel k nezaplacení, i když já si ho vlastně platím. No a jsem rád, že si ho platit mohu. Myslím totiž, že za ty necelé 2 koruny na den to stojí. Takže milý český rozhlase Liberec, všechno nejlepší do dalších let a ať dál zníš na vlnách.
1: Co pro něj znamená český rozhlas Liberec, jsme se zeptali i spoluautora Putování s Markem Řeháčkem, spisovatele, cestovatele a tajemníka Jablonského magistrátu Marka Řeháčka.
2: Především je to skupina zajímavých lidí, kteří vlastně sdílejí takový ten pohled na tu naši krajinu. My mezi nimi je těch 10 let docela hodně dobře, přestože se vlastně profilují s těmi svými vlastivědními tématy třeba trošku jinak než někteří další kolegové. Rozhlas sám o sobě je pro mě prostě fantastickým médiem a musím říct, že mám zkušenosti z televize, mám zkušenosti dlouholeté s tištěnými médii, a ten rozhlas mi prostě připadá tak jako nejvíc přitažlivý, protože ta kombinace takové té určité zvláštní psychologie těch lidí, těch rozhlasových pracovníků a toho, že vlastně člověk naplňuje tím povídáním v rozhlase vlastně takovou jako tu jinak tichou krajinu, kdy vlastně tam najednou nejsme sami, tak to mě připadá jako fantastické a to spojení mě přitahuje a jsem rád, že můžu být jeho součástí.
1: Říká náš dlouholetý spolupracovník Marek Řeháček.
3: A to bylo také poslední slovo z dnešního dne v kraji. Za 9 minut tady máme 18. hodinu, v 18 vás čekají zprávy. Pak zálety Aleny Zárybnické dnes se zpěvákem Danem Bártou v roli hosta. No a zítřek, ten bude v našem vysílání z velké části patřit dni otevřených dveří Českého rozhlasu Liberec. V té souvislosti chystáme speciální hned 2hodinové písničky na přání od 11 do 13 a také několik živých vstupů z akce. K tomu vás také nalákáme za sport s charitativním podtextem, zítra totiž startuje běh organizace ADRA na podporu seniorů a nevynecháme ani výlety s Pavlem Kudrnou, kromě jiného třeba se zastávkou na zámku Svatý Hubert a v labirintu v Brandýse nad Orlicí. Filip Majslov vám přeje krásný zbytek dne, vydařený víkend, v pondělí se těším na slyšenou a zítra na dní otevřených dveří na viděnou.
4: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotika.cz.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Restaurátoři se snaží zachránit nalezenou lebku svaté Zdislavy. Na poslání návrhu do participativního rozpočtu mají lidé v Semilech už jen 2 týdny. Končí připomínkové řízení k zákonu, který má změnit financování Českého rozhlasu a České televize. A zítra bude pozvolna ubývat oblačnost a teploty vystoupí na 13 až 16 stupňů. Zprávy připravuje Lída Jiroutová. Přeji hezký podvečer. Lebku svaté Zdislavy mají v péči restaurátoři. Muž, který ji v úterý ukradl z baziliky v Jablonném v Podištědí na Liberecku, podle policie relikvie zalil do batónu. Skoro 800 let staré ostatky plánoval pohřbít v řece, říká velitel územního odboru policie České Lípě Petr Rajt.
3: Šlo nám o čas a pokud by se opravdu nepodařilo pachatele zjistit včerejšího dne, tak dneska podle jeho slov už by realizoval tento svůj pohřební nějaký rituál a relikvie by byla již ztracena nenávratně.
2: Muži hrozí trest vězení na 2 až 8 let. Pachatel je v policejní cele. O vazbě rozhodne Českolipský soud. Už jen 2 týdny mají obyvatele Semil na poslání návrhu do letošního participativního rozpočtu. Termín skončí 31. května, upozorňuje vedení města. Na projekty má připravený 1 milion korun. Lidé můžou návrhy podávat prostřednictvím formuláře na městském webu, poštou nebo osobně na podatelně úřadu. Podpořit seniory a další lidi ohrožené samotou můžou zítra závodníci na takzvaném Adraběhu. Liberec letos do celorepublikové akce zapojí potřetí. Běh pořádá dobrovolnické centrum humanitární organizace Adra, které výtěžkem pomůže třeba lidem v domově pro seniory. Zájemci se můžou do závodu přihlásit na webových stránkách. Od dnešní půlnoci skončí připomínkové řízení k vládnímu návrhu zákona o médiích veřejné služby. Řada institucí a rezortů už k němu vznesla výhrady. Kritizují například nesouvislost textu nebo nejasné vymezení pojmů média veřejné služby. Předlohu kritizuje taky opozice, která ji dlouhodobě označuje za legislativní paskvil. Podle bývalého ministra kultury poslance Martina Baxy z ODS tomu odpovídá i obsah připomínek.
4: To nejsou jako běžné připomínky k návrhu zákona. Například připomínky ministerstva spravedlnosti prostě skritizovalo ten návrh fakticky od A až do Z, ale v těch principiálních věcech. To znamená, že ten zákon je špatně sestaven, že na sebe nenavazuje jednotlivé části, že tam nejsou definované klíčové pojmy. Tak znovu říkám, takový návrh podle mě není opravitelný, měl by být stažen.
2: Minister kultury Otto Klempíř za motoristy sobě připomínky očekával, zabývat se teď bude jen těmi relevantními. Poté návrh znovu předloží koaliční radě. Sport. České hokejisty čeká na úvod mistrovství světa Dánsko. Svěřenci Radima Rulíka se utkají se severským soupeřem od 20 hodin a 20 minut s reprezentací na šampionátu ve Švýcarsku trojice extraligových brankářů. Na soupisce jsou aktuálně Josef Kořenář ze Sparty a kladenský Dominik Pavlát. Libereckého Petra Kváču zatím trenéři nezapsali kvůli tomu, že mají zájem o Lukáše Dostála, kterému skončila v dresu Anaheimu sezóna v NHL. Počasí. A zítra očekáváme zataženo až oblačno, během nebude oblačnost ubývat hlavně v západní polovině kraje. Přehánky se přidají jen ojediněle a později večer většinou ustanou. Teploty vystoupí na 13 až 16 stupňů, na horách naměříme mezi 8 až 11 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A ulice Habartická v krásné Studánce na Liberecku je kvůli opravě povrchu vozovky uzavřená, objížďka je značená.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Českého rozhlasu Liberec.
5: jsou tu Zálety. Od mikrofonu Českého rozhlasová zdraví Alena Zárybnická. Patří bez pochyby mezi nejúspěšnější držitele andělů v historii české hudby. Spojuje špičkovou techniku, autenticitu a kvalitu. Umí za to vzít, ale i naslouchat. Respektován je hudebními kritiky, ale třeba i biology. Jedno ze šídel nese jeho jméno. Dan Bárta, autor několika knih a taky televizního cyklu Krajina podle Dana Bárty. A jsem ráda, že jste na vlnách Českého rozhlasu.
1: Zálety Aleny Zárybnické.

0: Pochází z Karlových Varů, po studiu rentgenologie pracoval v plzeňské nemocnici krátkou dobu, vystudoval aplikovanou ekologii. Mýlím se, když řeknu, Dane, že neumíte žít bez muziky, a to i navzdory tomu, že s věkem jste o trochu tiší ze zdravotních důvodů, než jste býval. Dobrý den.
1: Dobrý den. No, mě by se bez muziky žilo asi špatně, ale to neznamená, že si od ní neumím rád odpočnout.
0: Co anebo koho byste si teď dal pod rentgen?
1: Asi předevčírem jsem se nad tím zasek, kolik bych asi tak potřeboval času, kdyby se situace vyvinula tak, že bych se tím rentgenem musel začít znova živit. To znamená, že bych musel přijít do nějaký nemocnice, prokázat se nějakým papírem, který bych musel někde sehnat, že jsem to kdysi dávno absolvoval, tuhle tu školu. A jak dlouho by mi to trvalo, než bych do toho vplul, přičem jsem přemýšlel o tom, že ty polohy těch kloubů a kostí a orgánů při tom snímkování budou pravděpodobně stejný, tak ty bych si musel vybavit, ale celá ta technologie se změnila, což je vlastně výhoda, protože bych nemusel běhat s žádným ustalovačem a vývojkou v tmavý komoře a dělá se to celý na kompu. Takže jsem sám sobě dal takových třeba 14 dní, 3 neděle. Takže co se rentgenu týče, tak jsem někde tady. No, ale jinak, že bych teda vyloženě potřeboval někoho propálit, nevím.
0: Dane, nevím, jestli mám říkat přírodovědec, hudebník, ale každopádně člověk, který si umí poradit ve spletitém světě, a teď myslím pro mě spletitém světě tónů a hmyzu najednou. Hledáte v tom nějakou paralelu, nebo se to vylučuje?
1: To já úplně nevím, ale já bych vám to klidně brďo vrátil, protože vy taky sedíte na dvou židlích. To znamená, že jste na jednu stranu moderátorka a novinářka, a na druhou stranu meteoroložka. A nemáte tu meteorologii jen tak, jakože vyprávíte o mracích, protože vám to řekl pan režisér, ale protože to máte za sebou jako v objemu nějakých znalostí, tak jestli máte chuť moderovat, když koukáte na Ciri, anebo přemýšlíte, co si Cyrus myslí o vašem moderování, je to vlastně jako ta otázka je obtížně uchopitelná, skoro se to jako nepotkává.
0: Je to soulad, který tam musí nastat.
1: No a nebo jedno vykrývá druhý, že jo, že vlastně skrz to druhý člověk odpočívá od toho prvního a většinou tam těch paralel moc není, protože jinak by to splynulo v jedno a u vás je to mluvení o počasí a u mě zpívání o zvířatech, což není úplně takový zábavný, takže já jsem se té interdisciplinarity nedosáhl jsem jí ještě.
0: Jo, ano, no. Tak ono se na to dá dívat s různými úhly pohledu, zase nedosáhl anebo nepodal v tom pesimističtějším ohledu na svět. Dan Barta, posloucháte Závěty.

0: Mým hostem v Záletech je Dan Bárta. Je váška hrdinkou nějaké vaší skladby?
1: Myslím, že ne. Myslím, že určitě ne. Myslím, že jsem se o ně asi dvakrát nebo třikrát otřel, ale jako rozhodně to není v tom smyslu, jako, že bych skutečně mapoval její obyčejný život. To vlastně ne. Přírodovědu mám jinudy než tu muziku. Myslím, že ty části mozku, které se tím zabývají, úplně nespolupracují.
0: Vlastně jsem se nikdy nepídila potom, a protože já jsem v přírodovědě tedy hodně špatná, jaký sluch mají vášky?
1: Já se obávám, že skoro žádný, protože to vlastně nepotřebuju. Když si vlastně tu vášku vybavíte, když si vybavíte její schopnosti, její způsob vztahování se ke světu a její způsob jako žití a aktivity, tak váška s ohledem na to, že to je živočich, který má rád světlo a který je velmi aktivní, lítá a lítá ve dne v plném slunci, a podíváte se na tu její hlavu, tak tam skoro 60-70, možná 90% té hlavy jsou oči. To znamená, že váška především na hmyz jako velmi dobře vidí, používá ty oči na všechno možný. A myslím si, že i vzhledem k tomu, že ta frekvence kmitání jejich křídel při letu není nijak závratná. Ona je prostě velmi obratný letec, ale nedosahuje té rychlosti tím, že by vibrovala strašnou rychlostí. Tak vlastně jako v letu žádný zvuky moc nevydává. Oni sami jsou predátoři a orientují se zrakem, to znamená, že oni vlastně útočí na ty svoje kořisti podobně jako v ptačí říši sokol nebo tak, a i u toho sokola ta paralela tam je, že ten vidí naprosto skvěle, ale nevím, do jaký míry slyší nebo do jaký míry potřebuje slyšet a nebo poslouchat nějak. Myslím, že ten potřebuje spíš vidět a dokázat vyvinout tu obratnou rychlost tak, aby tu oběť uchvátil. A myslím si, že v tom měřítku jsou vášky vlastně draví ptáci hmyzího světa v tom metaforickým nebo analogickým tvaru.
0: Kolik druhů vážek na světě je? Bez pochyby jsou nějaké ještě nepojmenované.
1: No, to znamená, že se to neví. Já myslím, že v současné době jich popsáno třeba řekněme, teď ani nevím, jestli 5700 anebo 7500, ale ono to vlastně v podstatě fakt jako není moc důležitý. To podstatné číslo je, že vlastně se ani neví, jaký je ten poměr mezi těma popsanýma a nepopsanýma, s tím, že ještě stále pořád existuje spoustu starého naloveného materiálu v depozitářích všech možných muzeí, který ještě není popsaný, to znamená ani revidovaný, ani udělaný pořádně. S ohledem na to, že ty vášky nejsou skupinou živočichů, která by byla nějak jako brutálně pestrá nebo složitě identifikovatelné, jako jsou nějaký pakomáři nebo chvostoskoci nebo nějaký půdní roztoči nebo nevím já co. A je to v rámci toho hmyzu i v poměrně vysokém ranku, jako že o ty vášky se ty přírodovědci i amatérští zajímají, protože jsou pestrý, že jsou atraktivní, tak bych si troufal tvrdit, že většina těch druhů vážek je popsána, ale stále ještě to číslo vlastně známo není. To znamená, myslím, že takhle, popsáno je jich něco pod 6 tisíc a předpokládá se, že jich může být až 7 tisíc, ale je to střelba od boku, protože i další zmatek do toho prostě vznáší molekulární biologie, která dokáže vlastně rozpitvat tu DNA, tam se trošku i stírá už potom ta definice druhu, takže je to takový složitý, ale klidně bych si prostě troufal tvrdit, že 7 tisíc může být uspokojivý číslo pro diváky a posluchače.
0: Pro mě je váška symbolem lehkosti. Ta lehkost dává obratnost při tom pohybu. Ve větroních nebo ve vrtulníku, no. Létání bude vášku přerovnávat k vrtulníku, tak to bez pochyby tak je, čím lehčí, tím obratnější.
1: No to je ta technická součást toho stroje, té vášky, je taková, že ona má lítací svaly připojený přímo na křídla, to znamená, že tam nejsou žádný převody, kde by prostě musela jako složitě kladkovat a podobně, takže může jet rovnou a ještě navíc ty čtyři křídla svoje ovládá, nebo ty dva páry, ovládá každý křídlo zvlášť.
0: To znamená, že může měnit úhel náklonu.
1: Může měnit úhel náklonu, může měnit způsob kmitání, může měnit rovinu toho kmitání a tak dál a tím pádem ta váška může současně být jakoby všechny létací stroje najednou, záleží na tom, do jakého modu se přepne. To znamená, že umí střemhlavej let jako nějaký stíhač, řekněme, určitě umí pomalej, vytrvalej let jako nějaký bombardér, dokonce má plochu křídel vymyšlenou, takže je dokáže spojit jaksi v jednu plochu, takže může fungovat jako kluzák a vždycky určitě využívá termiku, protože příroda už je taková, že když se nemusí namáhat, tak se nenamáhá a stejně tak ta váška může startovat kolmo nahoru, může odletět dozadu, může letět do strany, může se točit na místě, to znamená, že každý to křídlo může používat vlastně jakoby vesla a stejně taky může natáčet jako listy vrtulníku. Takže váška je prostě stíhač, kluzák, bombardér, vrtulník, raketa.

0: Zveme vás na Den otevřených dveří Českého rozhlasu Liberec. V sobotu 16. května mezi 10. a 16. hodinou. Prohlédnete si naše studia, poznáte moderátory, redaktory a další rozhlasové kolegy. Naše pozvání přijal Pavel Vítek, kapely Stand Band, Pohromadě na Přehradě a pěvecký sbor Gospel je tu. Zveme vás na ochutnávku dobré kávy a den plný hudby, zábavy a světa za mikrofonem.
1: Ten, kdo nám zlomil křídla.
0: Těšíme se na vás v Českém rozhlase Liberec v Modré ulici 1048. V sobotu 16. května mezi 10. a 16. hodinou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: S Danem Bártou jsme mluvili o váškách, mluvili jsme o kmitání, vlastně jsme tak trochu mluvili i o frekvencích, čímž bychom se paralelou mohli dostat k muzice, protože každý tón má svoji frekvenci. Je nějaký, který z duše nesnášíte?
2: Nevím, ale mohl bych si to už konečně spočítat, že jsou takové rezonance, které mi teď vyloženě ničej, ale většinou se to motá kolem A, G a tak. Ale to vlastně v podstatě plácám z cesty. Když vlezete do nějaký vykachlíkovaný místnosti, která je pravouhle vymyšlená, tak jak je našinec zvyklý, tak se tam některé frekvence začnou zdvojovat a točit a to, když člověku se vmačkne do ucha, tak to bolí. Takže tyhle ty frekvence to jsou, ale že bych to měl spočítaný, stačí si dát prostě na záchod koberec anebo tapety anebo si to vyštukovat nějakou ozdobou a hned se to změní.
1: Když vám hlavou běží nějaká melodie, jako co si ji představíte? Nebo jakým způsobem ji zapíšete tak, abyste si ji znova po nějaké době vybavil?
2: Noty, protože je neumím, tak si to musím zapamatovat anebo si to nahrát do telefonu. To znamená, že někdy si to zapamatuju a někdy si to nahraju a skoro vždycky to mám tak, že když se opravdu dotknu něčeho zajímavějšího než řekněme takového jako svého vlastního klišé, tak si to radši nahraju, ale většinou si to i zapamatuju. To znamená, že tu nahrávku mám jenom takovou jistotu, kdybych byl jako opravdu za popletu. Takže si to většinou spočítám a nahraju si to v nějakém timu, abych věděl. Ale je fakt, že když na to zapomenu a ty nahrávky jsou starý, tak fakt nevím, jak jsem to myslel. To znamená, že spousta toho jako odpadne jako nějaký balast, což znamená, že vlastně možná, že by bylo daleko nejlepší si to fakt do těch not zapsat, anebo to prostě jít rovnou do nějakého studia zpracovat, ale takový život, abych prostě jenom chodil po světě a okamžitě zaznamenával a komodifikoval svoje perfektní nápady jeden každý, tak takový bezvadný život nežiju a velmi pravděpodobně ani žít už nebudu.
1: Jak dlouhá je doba od toho prvotního, jakkoliv zaznamenaného nápadu do momentu, že si řeknete, tak tohle je hotovo?
2: Když to dělám, tak jakože si doma nahrávám nějaký demáč. Ještě prostě pod to hledám nějakou harmonii, kterou jsem tam předtím slyšel, nebo která by se tam vešla. Když to ještě potřebuju otextovat, ještě se potřebuju přestat bát, abych to pustil kamarádům a kamarádi se potřebují přestat vytahovat a připustit prostě, že tohle je věc, kterou mají jenom zpracovat jako nástroje a že nějaký spolutvůrčí pnutí od nich nečekám, pokud něco nenabídnou tak intenzivně, že mi nic nezbývá, k tomu může trvat i roky. Ale zase na druhou stranu, když potom hrajem s triem třeba Roberta Balce na nějaký volnější tvar na koncertě a můj úkol v tu danou chvíli je mít open solo, to znamená, že vlastně si můžu dělat, co chci, jenom v rámci těch mantinelů, který dostanu právě tím rytmem a tou harmonií, tak já se tam můžu pustit na špacíra v tu chvíli vlastně vymýšlím jakoby novou písničku na doprovod tý starý a to znamená, že tam je to vlastně v reálném čase, že pracuju s tím nápadem. A leckdy některý muzikanti to fakt dělají tak, že si nahrávají ty koncerty, nahrávají si ty improvizace a z toho potom zpětně jako vystřihávají nějaký věci, které jsou pro ně zajímavé a znova z toho sestavujou, jakože to najednou použijou jako kostky nějakého lega a znova z toho sestavujou něco, co pro ně dává potom smysl v nějakým delším oblouku a tak dál. Konec konců, když jsme s Mírou Chyškou dělali On My Head, tak on mi pustil ten základ. Já jsem zpíval několik melodií za sebou, prostě jsem to tak jako volně proimprovizovával a Míra Chyška si potom z těch asi 6 nebo 7 jetí vlastně vybral ty fráze, které se mu nejvíc líbí, naskládali za sebe. A já jsem to potom ještě vyčistil, zaspíval jsem to v nějakým kontinu a tak vznikla ta melodie, což se vlastně ukázalo jako docela dobrý způsob s ohledem na to, kolikrát se ta písnička hrála. Ale jako do téhle míry ta spolupráce funguje. S Filipem Jelínkem Filu Statosféře to děláme hodně podobně, že vlastně on udělá nějaký základ a nechá mě do toho zpívat, zahrát to solo a tím pádem já tu melodii udělám jakoby na jeho písničku. Ale kdy to dělám, je tak, že já mám nějakou melodii a dám to Filipovi nebo Robertovi Balcarovi takzvaně zharmonizovat. To znamená, že oni si to přepíšou do not, poslechnou si, jak to je a píšou pod to kila, jako akordy, a je to, vzniká to tímto způsobem. A dost často je tahle ta spolupráce, pokud vlastně tam je to otevřený pole a ta věc je tak jako na stole a lidi k ní můžou jako různě přistupovat, tak je relativně rychlá. No. Myslím, že když to dělá člověk sám, tak to trvá díl.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Dan Bárta, můj dnešní host v Záletech. Vaše spolupráce s Alžbětou, vaší ženou, která je jazykovou teoretičkou i praktičkou. Změnilo se na tom něco od doby, kdy jsem si i s ní asi o tom povídala, jak vznikají vaše texty a vaše písně, že jsou obě dvě varianty, že buď vznikne vaše melodie a pak její text a že existuje i cesta obrácená. Zůstává to pořád stejně?
2: No tak od té doby, co máme prťata, tak ta spolutvorba jako mírně drhne, ale to neznamená, že by nemohla znova se jako resuscitovat, ale pořád to bude to stejný. To znamená, že jakmile Bětka napíše text, tak já ho mile rád zpracuju jako melodii a vice verza. Takže to normálně děláme, protože to patří k věci jako k lesu strom.
1: Když se teď na i vysílání České televize můžeme přehrát kterýkoliv díl Krajiny Dana Bárty, doporučujete, Dane, začínat jedničkou, tedy Mívalem a Akáty a končit Krajinou s novými cestami, nebo to můžeme vzít na přeskáčku, nebo podle tématu, které nás na první pohled přitáhne?
2: No,
1: třeba Bílý tygr?
2: Jak kdo chce?
1: Být autorem námětu a scénáře takové disciplíny, jako je televizní cyklus, je nejenom, že myšlenkově náročné, ale i časově náročné. Dokáže si představit možná jenom maličko, kolik času jste vlastně s přípravou celého cyklu strávil. Navíc ta autorská muzika, která je tam nesmírně důležitá. Dokážeme to nějak sečíst, popsat pro představu našich posluchačů?
2: No, když to vemu, kolik času jsme se Zdeňkem věnovali tomu, se Zdeňkem Suchým, který byl jako je spoluautor vlastně i toho námětu, i scénáře a režisér té věci. A vlastně i jako koproducent, tak to byly jako nekonečný týdny a dny, měsíce, to je strašně práce. To když vlastně legračně řešeno si člověk představí nějakou výplatu za nějaký natáčecí den, tak tam to ještě vypadá jako, že to jsou easy money, jo. Ale když si vlastně vemete, že jeden každý natáčecí den znamená 10 u stolu, kdy se prostě, no jasně, že jo, tak z toho najednou jako to není taková legrace, ale ten proces, to, že to je někdy fakt jako porod patama napřed a bez medikace, to jako to všechno hraje roli v tom, že to je dost stressful job, jako, takže vlastně my jsme zjednodušeně řečeno, rok je příprava, rok je nějaká jako realizace na papíře a to natáčení, to už je jenom takový cukrblik jako na závěr. Jo. A pak nastane další teror a to je střih a postprodukce a znova se na sebe dívat a zjišťovat, co všechno jsme udělali jako v cihlu vedlejc, než jsme měli a tak dále. To je další věc. No a pak samozřejmě musí člověk diskutovat s nějakým chytrolínem, který si připravuje schvalovací propisovačku a je mazaný jak kolomas a našinec by ho nejradši dekapitoval.
1: Který díl byl s nějakým přívlastkem jakože nejoblíbenějšího anebo nejcitovanějšího u veřejnosti? Který díl diváky překvapil?
2: Tady je vždycky jako ta síla toho prvního dílu, to prostě nikdo nikdy nepřekoná. Jo. A ještě navíc my jsme začali invazí, začali jsme v zahraničí, začali jsme v Hamburku, začali jsme ve velkým přístavu, který vlastně symbolizuje tu bránu. Ten přístav funguje jako nějaká rána, jako otevřená brána infekce, kdy tam tudy prostě proudí ten biologický materiál do toho vnitrozemí tou děrou. Jo. Ten první díl udělal přesně to antré, že to potom jako spělo samo a to, co jsme tam jako doplňovali z té druhé strany, tak to teprve pomocí nějakých jako odkazů drží při sobě. Takže si myslím, že ta jednička asi. No.
1: Dan Bárta, posloucháte Zálety.

Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: S Danem Bártou dnes moc ráda mluvím v Záletech a tak nějak se pořád točíme na různých tématech k hudbě samotné. Jsme se vlastně skoro vůbec nedostali, tak to teď při předposlední možnosti našeho rozhovoru zkusím částečně napravit. O které skladbě víte, že mezi lidmi se málo ví, že je vaše?
2: Kéž by takových bylo co nejvíc, ale nemůžu si teďko vlastně žádnou vybavit, kterou bych jako třeba napsal a nespíval, což je jedna mazaná kamufláž, tak ano. Těch taky bohužel moc není. A nebo že bych jí zpíval a někdo mě u toho nepoznal, tak v tom případě klidně brďo můžu říct, že skladeb, o který lidi nevědí, že jsou moje, tak je drtivá většina, protože se většinou nehrajou v žádným médiu. A musel by někdo jít mi naproti do té míry, že si prostě koupí tu desku a pustí si ji doma sám. Takže bohužel ta smutná a zoufalá a beznadějná odpověď do zpěváka těsně před 60 zní, že většina mých skladeb je veřejnosti neznámá.
1: Dobře, akceptuju.
2: To byl dobrý pohled.
1: Akceptuju tuhle formu odpovědi, protože vyloudila úsměv na mojí tváři. S tou 60 bych to ještě nepřeháněla, byť už máme nad 55 a blížíme se oba dva k té 60, ale ještě chvilku k ní máme. Ale každopádně už je po stříbrné svatbě. Turné, které běželo v dubnu na mnoha místech v České republice. Předpokládám, že na léto budou festivaly a na podzim se vrátíte zase do konkrétních míst s konkrétním projektem?
2: No, protože nám to hraní s Kristýnou Mihalovou a s Kubou Šedivým jde a baví nás to a můžeme tam tak jako hezky pěkně dost zajímavým, zábavným a sexy způsobem zrecyklovat ty věci, které jsme už napsali. Tak si zahrajem na Smetanově Litomyšli třeba, kam nás pozvali, což je skvělý. Zahrajeme si takovou šňůru, kterou pojedem v druhý půlce listopadu, na přelomu listopadu prosince, kde ještě dojedem ty věci, které jsme nehráli na podzim 25 a na jaře 26, takže to bude fajn. A je to vlastně, to spojení je skvělý. Já jsem rád, že to můžu zažít, že si můžu zaspívat s člověkem, který má podobný typ, řekněme, hudebního vztahování se ke světu a ještě se prostě něco naučit. Je to fajn. A myslím si, že ta kapela je taky ráda, že nemusí doprovázet jenom mě.
1: A že tedy na pódiu spolu s vámi je i Kristýna Mihalová. Píše se, že patří k nejvýraznějším talentům současné evropské scény. Čeho si na ní nejvíc vážíte při té vzájemné spolupráci? Na jakém principu to funguje?
2: Já mám rád, že má takový starosvětský přístup k tomu, že ctí řemeslo. To je jako, že to nehoní nějak.

0: nějakým výrazem anebo nějakou, nějakou vizuální šokézností anebo těmhle s těma blbinama, že vlastně je taková v uvozovkách jako spíš myš, jako když je v normálním tvaru. A když vyleze na pódium, tak je zpěvačkou a zpívá tak, jak si myslí, že to má být. To znamená, že zodpovědně přistupuje k rytmu, k té melodii, ty noty, jako vyzobává, žije je nějakým způsobem a snaží se, myslím, že té muzice rozumí. Je fakt jako v tomhle tom je i výborná.
1: Dan Barta, posloucháte Zálepy.

0: Dan Bárta, můj dnešní host v Záletech. Nesmí na závěr Záletu chybět otázka od umělé inteligence. Nestresujeme se z ní, na druhou stranu dáváme jí prostor nakonec i v meteorologii, aby nám pomohla porovnávat. To je tak jediné, s čím nám zatím meteorologii může pomáhat. A Dana Bárty se umělá inteligence ptá takto. Je nějaká písnička, kterou byste nikdy dobrovolně nezaspíval, ale kdyby přišlo na tu nutnost, na věc, tak byste ji přece jenom dal?
1: No, já se u některých písniček dost kroutím, ať už to je prostě Happy Birthday to you, nebo tak, milá umělá inteligence, děkuju za otázku. Ale do jistý míry by si zpěvák mohl myslet, že třeba takový otázky nejsou, ale nebo takový písničky jako nejsou, ale třeba přijít teďko na sjezd motoristů sobě a zpívat internacionálu nebo ruskou hymnu, to by jsem si radši fakt nechal dát pěstí do obličeje, takže to vždycky to záleží na tom kontextu. A stejně tak některé písničky, protože jsou hloupý, anebo protože jsou sprostý, protože jsou urážlivý a protože prostě už v tom dnešním kontextu jako těžko obstojí jinak, než jako historizující humor, tak tam bych se na tyhle k těmhle tenkým ledům radši ani nepřibližoval, natož na ně vstupoval. Ale samozřejmě, kdyby mi někdo nabídl 280 milionů na ruku, tak bych možná zaváhal.
0: A zase byste řekl, že ne.
1: A zase bych, no, nevím. Aby si někdo nemyslel, že jsem nějaký úplně super zásadový chlápek, ale vždycky záleží na kontextu, ale upřímně řečeno, vlastně jsem radši, když si ten playlist můžu udělat sám, protože to je součástí té práce muzikantské a té svobodné tvorby, že si rozhoduju o tom, co budu zpívat, ale když někdo slušně požádá, tak mu slušně zkusím říct, že příště.
0: Moc si přeju, Dané, abyste si playlisty svého nejenom hudebního života dokázal tvořit vždycky tak, aby vám i vašemu okolí dělali radost.
1: Děkuju pěkně.
0: Krásnou neděli vám všem.
1: Taky, mějte se hezky.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Policie nalezla ukradenou lepku svaté Zdislavy. Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou rozšířilo svůj název. V polských Tatrách blesk zasáhl dva turisty. Jeden z nich je vážně zraněný. A zítra bude pozvolna ubývat oblačnost a teploty vystoupí na 13 až 16 stupňů. Zprávy připravuje Lída Jiroutová. Přeji hezký večer. Lepka svaté Zdislavy se vrátí do baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. V úterý tam ukradl 35-letý muž, kterého policie včera dopadla. Pachatel, kterému teď hrozí až 8 let za mřížemi, nesouhlasí s vystavováním svatých ostatků a hodlá relikví soukromně pohřbít v řece.
2: Šlo nám o čas a pokud by se opravdu nepodařilo pachatele zjistit včerejšího dne, tak dneska podle jeho slov už by realizoval tento svůj pohřební nějaký rituál a relikvie by byla již ztracena nenávratně.
3: Říká ředitel Českolipského územního odboru policie Petr Reit. Relikvii, kterou pachatel zalil do betonu, teď mají v péči restaurátoři. Po jejím návratu do baziliky v Jablonném v Podještědí by se měla zlepšit i bezpečnost, jak říká představený kláštera dominikánů Pavel Mária Majer.
4: Budeme jednat právě o tom, jak si novém zasklení obou relikviářů.
3: Nové sklo by mělo být nerozbitné. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou rozšířilo svůj název o slovo státní. O změnu usilovalo 8 let. Označení státní má zdůraznit, že muzeum v Jablonci nad Nisou je jedinou institucí v Česku, která má celostátní působnost v oblasti skla a bižuterie. Podle ředitelky Milady Valečkové pomůže nový název i k větší prestiži při spolupráci se zahraničními institucemi.
5: Nebudeme muset nikomu vysvětlovat, s kým jedná, že nejsme žádné muzeum horní dolní, ale že jsme skutečně státní renomovaná instituce, kde jsou zaručeny standardy spolupráce, podmínky pro vystavování, odborná úroveň a podobně.
0: Liberecký kraj připravuje nový dotační program na podporu single tracků a bike parků. Reaguje tím na zvyšující se počet těchto tratí pro rekreační i výkonnostní sportovce v regionu. Žádosti o podporu bude možné podávat od 29. června, uvedla krajská radní Jitka Skaliská ze Starostů pro Liberecký kraj. Na vrcholu hory Gjewod v polských Tatrách zasáhl blesk dva lidi ze skupiny turistů. Oba jsou zranění. Podle polské televize TVON 24 těžce raněného naložili záchranáři horské služby do vrtulníku a připravili do nemocnice. Druhého lehce zraněného snesli do údolí. Poté ho do nemocnice převezli terénním vozem. Tři zbývající turisté jsou v pořádku. Minulou sobotu zasáhl blesk v rakouských Alpách 28-letou Češku a vážněji zranil.
1: Počasí.
0: A v sobotu bude v Libereckém kraji zataženo až oblačno. Během nečekejme ubývání oblačnosti, hlavně v západní polovině kraje. Přehánky se přidají jen ojedinělé a později večer většinou ustanou. Teploty zítra vystoupí na 13 až 16 stupňů, na horách naměříme mezi 8 až 11 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A kvůli opravě povrchu silnice 3. třídy v Liberci Machníně je uzavřena ulice Rynoltická, a to úsek mezi Machnínem a Krištofovým údolím. Objížďka je značena a vede po silnici 1. třídy číslo 35 a 2. silnici 592.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Paní magistra dnes přišla doslova udivená. Říkala, co se to s těmi lidmi děje. Oni začali psát všechno zvlášť. No jak jste to myslela? Dobrý den.
2: Dobrý den. Máme v češtině sice nevelkou skupinu slov, ale přece jenom jich pár je, pár typů, která vznikla skládáním neboli spojením dvou různých slovních základů. No a tahle slova v poslední době vídám napsaná zvlášť, nevím proč.
1: Tak buďme konkrétní, ve kterých případech teď v poslední době chybujeme, co se má psát dohromady a píšeme to chybně zvlášť.
2: Neříkám, že je to nějaký častý jev, ale zkrátka objevuje se taková slova jako velkolistý, stále zelený nebo drobnohled, tak zvěrolékař, ta se objevují rozpojená.
1: Jak to ale poznat? Protože některá slova zase píšeme zvlášť, nejsou to složeniny a některá mají dokonce možnost, že je můžeme psát dvěma variantami.
2: Tam samozřejmě nejlepší je se podívat do nějaké jazykové příručky a ověřit si to. Souvisí to totiž trochu s tím, že některé ty složeniny vznikly už rovnou jako složená slova a právě z takových slov jako zvěrolékař to poznáme, protože je nám jasné, že tím vznikl nový význam, tudíž je to jedno slovo. Ale pak jsou slova, která se původně psala zvlášť a ta tendence je, protože už dnes je bereme také jako se samostatným významem obě dohromady, tak postupně začít je psát dohromady. Ale máme slova v takové té přechodné fázi, například voděodolný, což není příliš frekventované slovo, ale tam si můžeme stále ještě vybrat, jak to napíšeme. A asi nejběžnější výraz, u kterého také ještě máme volbu, je takzvaný.
1: Jak jsme na tom vlastně v češtině s těmi složeninami, cizím slovem kompozity? Máme jich míň nebo víc než jiné jazyky? Taková němčina, ta je na to expertka. Tam se složí, co se dá dohromady.
2: Němčina je převážně takzvaný syntetický jazyk, to znamená, že ta slova skládá z různých základů. Češtině říkáme flexivní neboli ohebný jazyk, to znamená, že přidáváme něco před slovo, něco za slovo, předpony, přípony a ty pak ohýbáme a to je ten produktivní nebo nejběžnější způsob, jak slova v češtině vznikají.
1: Jestli pak se s vámi rozloučím někdy jako s jazykoporadkyní, nebo tohle se nespojí, jazyková poradkyně?
2: Já myslím, tak za 50 let to probereme.
1: No, ale ne my dva.
2: To není úplně optimistický závěr.
1: No, buďte realistka.
2: Možné je všechno.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že stavění sněhuláků byla oblíbená zábava už v dávné minulosti? Neumíme přesně říci, kdo postavil prvního sněhuláka. S jistotou ale víme, že se kresbička postavy uplácané ze sněhu objevila už v holandské modlitební knížce z roku 1380, známé jako Kniha hodinek. Na samém konci 15. století vymodeloval, patrně pověřen vládcem Florencie, na nádvoří Medičejského paláce postavu ze sněhu sám slavný malíř a sochař Michelangelo Buonarroti. Sněhuláky najdeme i v díle věhlasného Williama Shakespearea. Psal o nich v dramatu Richard II. O lidech, jejichž oddanost je jen zdánlivá, se v něm říká, že jsou jako sněhuláci, kteří roztají na slunci. Pravé popularitě se sněhuláci začali těšit v 18. století. Často byli zobrazováni s hrozivým výrazem jako stělesnění zimy a třeskutého mrazu. V následujícím století se sněhulák stává sympatickým chlapíkem s příjemným úsměvem v dětských knížkách, na vánočních pohlednicích či ozdobách. Největšího sněhuláka na světě postavili v roce 2008 v USA. Měřil přes 37 metrů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Sendung Nachbarn, die den Deutschen in Tschechien gewidmet ist. Aus dem Rundfunkstudio in Karlsbad begrüßt Sie der Mola Richard und aus dem Studio in Aussig an der Elbe Veronika Kindlova.
1: Dnešního vydání Sousedů připravil kolega Richard Čulko rozhovor s Josefem Šorfou, kolegou z Českého rozhlasu Karlovy Vary, kde připravuje seriál Sudetské stopy.
2: Český rozhlas Karlovy Vary vysílá od února nový seriál Sudetské stopy. Ten připomíná zapomenuté příběhy, pamětihodnosti i osobnosti spojené s původními obyvateli Karlovarského kraje. Nový seriál se zaměřuje na historii pohraničí, která byla poznamenána druhou světovou válkou a poválečným odsunem obyvatel. Právě tyto události dodnes ovlivňují vztah lidí ke krajině i k místům, kde žijí. Sudetské stopy chtějí nabídnout širší a klidnější pohled na společnou česko-německou minulost a ukázat, že region má co objevovat i dnes. Minulost zdejšího regionu vůbec typická není a vztah k němu si vlastně vytváříme teprve v posledních letech. Je co objevovat, uvedl autor seriálu Josef Šorfa. Josefa Šorfu jsem si v rámci autorského čtení na zámku Štědrá vyspovídal. Pane Šorfo, jak jste k tomuto tématu vůbec přišel?
3: No, možná to téma spíš přišlo ke mně, protože sudetské stopy, to je věc, na kterou narážíte, ať už tady v Karlovarském kraji, kde vysílám, jedete v podstatě kamkoliv. Do hor, do lesů, do města.
2: Kolik pořadů už bylo vysíláno?
3: Tak zatím bylo odvysíláno 13 pořadů, ať už jde třeba o povídání s autorkou knížky Jitkou Blaškovou, Anetchen, děvčátku ze Sudet, povídání o starých mapách, o chebském knoflíku, o téměř zapomenutém fenoménu, o tom, že přijedete někam na místo, kde si domluvíte sraz na náměstí v Lauterbachu, a to samozřejmě znalci vědí, že tam už žádné náměstí není, ale je to jakási plocha, kde jsou pozůstatky kostela, pozdější čisté tedy, kde je parta lidí, kteří se o to místo starají, a takových témat jsou desítky. Já mám zatím plán na 20 dílů, které mám rozpracované, a minimálně dalších 20 určitě se ty témata najdou. Bohužel jsem limitovaný jenom krátkou dobou, těmi 3 až 5 minutami. Ty příspěvky se objevují jak v Českém rozhlase v tom klasickém vysílání každý čtvrtek, nebo potom i na webu, na Facebooku, kde dávám tu zvukovou stopu delší.
2: Které téma bylo z těch 13 nejzajímavějších, nebo které vás překvapilo?
3: Člověk má povědomí o řadě věcí, kdy já vlastně ta témata skládám jako mozaiku. Těch témat jsou desítky, ale možná zůstanu hned u toho prvního, kde jsem se věnoval soše františkolázeňského Františka, respektive jeho autorovi. To je socha františkolázeňského Františka, je socha, kterou zná v západní Čechách, řekl bych skoro v celé republice, úplně každý. Jo. Osud Gustava Adolfa Majerla už téměř nikdo, a o to mi to více přišlo překvapivé, ten kontrast, že zatímco Františka zná každý, tak to, že pan Majerl musel odejít do Německa a z žalu roztloukl všechny malé podobizny, které měl, tak to bylo hodně překvapivé.
2: Vy jste díky nejen tohoto seriálu pohybujete denně v Sudetech nebo v Egerlandu. Co říkáte na aktivity vládní strany SPD ohledně sudetoněmeckého dne v Brně?
3: Mně to přijde za prvé hodně nešťastné, protože téma sudetských Němců tady nejčastěji zvedají populisti před volbami. Mně to přijde naprosto neuvěřitelné v tom, že kdyby tihle lidé začali brojit třeba proti česko-německé pouti ve Skokách, kam desítky let jezdí a kde se setkávají sudečtí Němci úplně v pohodě, kam jezdí si zavzpomínat na víceméně nevinné setkání, a je to hrozně, hrozně milé a příjemné setkání, tak ti lidé, kteří brojí a straší sudeckými Němci, by tam ani jet nemohli, protože by byli za kašpary. Jo. A doufám, že tak budou

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Sněmovna dnes schválila změny rozpočtových pravidel. Zástupci státního podniku Diamo zvažují obnovení těžby zlata na Jesenicku. A počasí zítra bude rozdílné, od polojasna na západě republiky po zataženost deštěm na východě. Maxima kolem 14 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Poslanci schválili změny rozpočtových pravidel. Část výdajů by se podle návrhu nově nezapočítávala do maximálního povoleného schodku státního rozpočtu. Opozice to kritizuje.
2: Vládní koalice návrh prosadila až na několikátý pokus díky pevnému času hlasování. Opozice totiž chtěla dál obstruovat. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib varoval před dalším zadlužováním země.
3: Není možné, aby si tady z toho Alena Schillerová udělala politické kasino z rozpočtu a ten účet poslala mladým a rodinám s dětmi.
2: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO počítá s tím, že seznam povolených výdajů rozšíří třeba o dopravní stavby. Upozorňuje, že maximální povolené schodky, jak je dojednala minulá vláda, nejsou reálné. V příštím roce by to znamenalo deficit 150 miliard korun.
4: Jak bychom to asi udělali z roku na rok, když nám tady nechali díru za rok 25 skoro 300 miliard.
2: Opozice avizovala, že se kvůli návrhu obrátí na ústavní soud. Teď změny posoudí Senát. Z Poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
0: Už pouze dva týdny mají obyvatelé Semil na poslání návrhu do letošního takzvaného participativního rozpočtu. Termín skončí 31. května. Město má na projekty připravený 1 milion korun.
5: Doručené návrhy radnice posoudí a ty vhodné zařadí do ankety. Lidé o nich budou moct hlasovat v listopadu. Město je pak nechá vybudovat příští rok. V minulých letech lidé v Semilech vybrali například úpravu hasičské zbrojnice v Bítouchově nebo doplnění vodního herního prvku na ostrově. Ze Semil Michal Jemelka, Český rozhlas.
0: Pracovníci státního podniku Diamo zpracovávají studii proveditelnosti obnovení těžby zlata u Zlatých hor na Jesenicku. Dokumenty posoudí z hlediska ekonomiky, dopadů na životní prostředí a také na obyvatele regionu. V červnu studii projedná dozorčí rada Diama. Potvrdil to vedoucí odboru hornictví tohoto státního podniku Karol Šmehel.
6: Studie proveditelnosti je proces, při kterém simulujeme potenciální těžbu a zpracování toho nerostu. Teď aktuálně budeme předkládat dozorčí radě státního podniku Diamo tuto první etapu studie proveditelnosti v červnu a následně budeme očekávat jejich rozhodnutí a samozřejmě rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu o tom, zdali a jak budeme pokračovat v návazných krocích.
1: Sport.
0: Čeští hokejisté přibližně za 16 minut nastoupí ke svému úvodnímu zápasu na letošním mistrovství světa ve Friburgu se střetnou s Dánskem. Už odpoledne Finsko porazilo Německo 3-1 a Kanada zdolala Švédsko 5-3.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme regionálně velmi rozdílné počasí. Zataženo s občasným deštěm, místy trvalejším čekáme hlavně na východě republiky, ojediněle také bouřky. V severozápadní polovině Čech přehánky jen ojediněle, na západě může být až polojasno. Maxima zítra mezi 9 a 14 stupni, v severozápadní polovině Čech mezi 12 a 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 směr Brno-Praha popojíždí kolona před sjezdem na Větrný Jeníkov. Ve stoupání na kilometru 105 je zúžení do jednoho pruhu a potrvá do neděle. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už máme pro vás reprízu pořadu Vesele a zdravě. Dobrý večer a přejeme příjemný poslech.
1: Vesele a zdravě.
7: Jsme připraveni, poradna opět v provozu, na hodinu jsme tu s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou, už na mě kouká a mikrofony zaplí. Dobrý den, paní doktorko.
8: A s Patrikem Rozehnalem, dobrý den.
7: Téma něčeho moc bude.
8: Čeho? Ano, toho, čeho my ženy se snažíme zbavit.
7: A my muži?
8: A vlastně někteří muži už se toho snaží zbavovat také.
7: Ano.
8: Patriku, jsou to chlupy.
7: Ano, takže když má někdo větší ochlupení, než by se zdálo být normálním.
8: Nebo než se mu líbí.
7: Tak to je dnešní téma tady. Ano, dobrá. Jako vždycky na úvod jeden vtip můžu?
8: No, jsem s ním.
7: Trošku odvážnější. Žena přijde k doktorovi kvůli její hormonální léčbě. Doktor si i hned všimne, že ve výstřihu jí rostou chlupy a ptá se, zdá se, že vám chlupatí hrudník, jak daleko to jde? No až dolů k šourku, ale to je další věc, o kterém jsem s vámi chtěla mluvit.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě a to dnešní téma tohoto dílu je nadměrné ochlupení. Zatímco ženy často trápí pár chloupků na bradě, mužský porost na hrudi může připomínat někdy i svetr, když to takto nazvu. Naše redaktorka pořadu Vesele a zdravě Bára Kvapilová se na tohle ptala i dermatologa Petra Arenbergera. Chlupatý kaktus
1: mám tak rád. Proč je někdo víc chlupatý a někdo méně?
2: Je to dáno na jedné straně geneticky, to znamená, když se podíváme na své rodiče, prarodiče a mají krásný porost, který chránil třeba běžnou populaci před několika miliony lety, aby nám nebylo zima, tak se může stát, že máme podobnou vlohu a může se nám toto ovlasení objevit i na těle, kde bychom ho nechtěli a neočekávali.
3: Tatrmane, zarostl jako Ezop.
4: Ezau, tatínku. Ezau.
3: Ten taky.
1: Asi není problém, když má víc chlupů muž, tam se to tak nějak očekává.
2: Tam jsou androgény, čili mužské pohlavní hormony a jejich jedním z úkolů je, aby doplňovalo ochlupení na těle a aby ubývaly vlasy ve kštici. Čili je to takové trochu nespravedlivé, takže pánové, kteří buď mají vyšší vnímavost k mužským pohlavním hormonům, anebo ti, kteří mají prostě vyšší hladinu mužských pohlavních hormonů, a to je většinou i argument, který pánům říkám, když se nám nedaří doplnit vlasy ve kštici, tak říkám, že zase naopak jsou to prostě statní mladí muži.
1: Zatímco s přibývajícím věkem mužům vlasy ubývají, ženám naopak chloupky přibývají.
2: Máte pravdu, ty chlupy přibývají třeba pod nosem a podobně. Po přechodu tam hrají u žen trochu více roli mužské pohlavní hormony, které se třeba tvoří v nadledvinách, a ubývají ty ženské pohlavní hormony, protože vaječníky tolik už nefungují, jako fungovaly před 50. Chlupatý kaktus
1: mám tak rád. Pan doktor Arenberger to ale vidí optimisticky.
2: Tam se skutečně může stát, že nějaký ten chloupek přibyde, ale dneska je takových možností, třeba laserové odstranění chloupku nebo takové to intenzivní pulzní světlo, to takzvané IPL, které si dokonce můžete i koupit domů, a odstraňovat si chloupky téměř definitivně. Ono to chce několik ošetření, ale v místech, kde opakovaně tohle tu metodu použijete, tak už tam potom ty chloupky tolik nerostou nebo dokonce vůbec nerostou. Vesele a zdravě.
5: No, tak já bych jenom chtěla říct, že v latině nebo v medicínské literatuře jsou ty nemoci dvě. Jedna se vyskytuje u obou pohlaví a jmenuje se tak nádherně vlkodlačí syndrom. Je to takzvaný hypertrichóza, neboli zvýšený výrůst nebo růst chlupů i tam, kde nemají co dělat.
0: A kde nemají co dělat?
5: Například na čele, pod očima, nebo v podloketních a podkoleních jamkách.
0: To znamená, pokud tam začnou růst, no máme vlkodlačí syndrom.
5: No proto vlkodlačí syndrom, protože vlkodlák je porostlý srstí celý, že jo. Mm-hmm. A pak je takzvaný hirsutismus, a to je situace, o které mluvil teď na závěr pan doktor Arenberger, kdy u žen se začne tvořit ochlupení, jako kdyby byli muži. To znamená na těch prsou, přičemž nemají ten šourek, ale mají na prsou, na zádech, můžou mít vousy a podobně. Takže to je situace způsobená testosteronem, což je mužský pohlavní hormon, a nejčastěji se to děje právě s přechodem. Ale existují i jiné důvody. On mluvil o tom, že se mění činnost vaječníků, pokud ženy mají takzvaná policystická ovária, a to může být, a to chci varovat, někdy následek diet určených pro muže, to znamená diet bez sacharidových, takzvané keto diety, tak se vlastně začne tvořit v části vaječníků, která se jmenuje stroma, to je ta část, která nevytváří vajíčka, se začne tvořit testosteron. Stejně tak se může tvořit na ledvinách, ale to bývá z jiných důvodů.
0: A začnou růst
5: chlupy všude možně.
0: Chcete říct, že tady, kdo má větší míru ochlupení po určitém době, kdy to bylo normální, tak má ty dvě nemoci?
5: Jinak ta hypertrichóza bývá vrozená,
0: ano.
5: Ale může být i získaná.
0: I o tom si budeme povídat za malou chvíli v našem pořadu Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Dnes na téma máme moc chlupů.

0: Václav Neckář v našem vysílání pořadu Vesele a zdravě, kde nám téma připomenou i dva naši posluchači, kteří pravidelně básní na to téma.
1: Zdraví Petr, byla krásné děvčátko a pak přišla zrada. Dnes je slečna huňatá, jak je tyho mladá.
2: No, to je ono přesně, ano.
0: A ještě jedna od Mirka.
3: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Že mám hodně ochlupení, prý to nic není. Takový bývají dost vášní a toho si ženy na mužích cení.
0: Souvisí s mírou ochlupení, řekněme, sexuální výkonnost?
2: Hladina testosteronu údajně souvisí, tak by to mělo souviset. Říká se, že plešatej chlap je jako lepší údajně milenec, což souvisí s tou vyšší hladinou testosteronu. Ale já nevím, já jsem z těch plešatejch vlastně...
0: Jich tolik neměla.
2: Jsem žádnýho nepoznal. Pardon. No, jinak děkujeme oběma pánům, že na toto citlivé témíčko završovali každý jinak,
0: ano,
2: totiž. To je nejlepší. Ano.
0: Souvisí to třeba s mírou imunity?
2: No, testosteron by neměl souviset s mírou imunity, i když třeba kortikoidy, které rovněž jsou vylučovány v snadledvinách, souvisí, ale já si myslím, že testosteron souvisí s vnímáním bolesti, to znamená, že vlastně trošičku tu bolest potlačuje. Čili lidé, kteří mívají vyšší testosteron, tak mohou mít vlastně trošku menší citlivost k bolesti, neboli že věci je úplně tolik nebolí.
0: Mm-hmm. Je to čistě i dáno věkem, to, že nám pak začnou na některých místech růst ty chlupy a máme z toho obavy?
2: Je to věkem, u žen to bývá věkem, u mužů zase ty chlupy růst přestanou, pánové bohužel vlasy nenarostou, to je smůla, jakmile jednou přestanou, tak už nerostou, ale po 50. roce věku nám ženám totiž už zbyde jediný hormon a to je testosteron a údajně ženy v tom třetím stádiu vývoje, to znamená pana matka stařena, teďko se obracím ke keltské mytologii, tak stařen se prý báli i bojovníci, protože ta žena vlastně za prvé si pamatuje, její stavba mozku zůstává stejná, za druhé velmi rychle vybavuje všechny zřetězené věci, které ten člověk v dávné době udělal, no a teď má ten bojovný testosteron, takže se nebojí. Jo. Takže opravdu stařen se báli i mladí bojovníci.
0: Ovlivňuje to třeba i braní některých léků?
2: Ano. Já tady mám celý seznam léků. Asi bych spíš řekla ty skupiny, abych neříkala ty cizí názvy, ale jsou to jednoduše léky, které zvyšují tvorbu hormonů v nadledvinách, pak jsou to kortikoidy, to jsou léky, které se používají u autoimunitních nebo u nějakých dalších zánětlivých onemocnění, pak jsou to některá antibiotika, tady bych asi řekla cyklosporin, streptomycin, protože ty se berou nejčastěji. Může to být interferon alfa, který se bere při některých virózách. Prostě doporučila bych čtěte příbalové letáky, protože tam to bude napsané s tím, že ty léky často, které vedou k zvýšení tvorby těch chlupů, jsou léky, které bereme na vysoký krevní tlak, to jsou některé vazodilatátory a na fotosenzibilizaci, to znamená, to jsou léky, které vlastně zvyšují citlivost k světlu.
0: Kde je ta hranice mezi tou normálností a zvýšenou mírou ochlupení, že už bychom to měli řešit? Kromě toho, že to roste třeba na těch místech, kde to nemá, jak jste
2: ty říkala? Ty chlupy, které vlastně se týkají té hypertrichózy, tak ty rostou i tam, kde to nemá být. Ano. Ale u toho hirsutismu, to znamená, tam vlastně se z ženy jako kdyby stává trošku muž, ale nikdy nebude mít ty chlupy v takové míře, jakože ji nenaroste plnovous. Jo? Tam ty chlupy jsou na těch místech, jako mají muži, ale jsou jemnější.
0: A kdyby se začala holit?
2: No.
0: Podpoří to? Bude víc těch chloupků?
2: Obecně, jakmile začneme holit něco, tak to, co začne růst, tak to jsou vlastně ty chlupy, které my jsme usekli. Když si představíte, ten chloupek vypadá jako taková zužující se do špičky
0: bičík,
2: věc.
0: Takový.
2: A když vy to useknete, tak ono, když to dorůstá, tak to dorůstá ta nejtlustší část, čili opticky to vypadá, jakože jich roste víc. Ale ono jich roste stejné množství, akorát jsou prostě tlustší.
0: Budeme se věnovat i vašim dotazům na téma moc ochlupení a trápí vás tento problém, tak dopředu jste psali přes formulář na stránkách veseleazdravie.cz, nechali jste nám i vzkazy na záznamníku a brzy se dostane i na vaše živé dotazy a telefonáty v pořadu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
4: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: zpívající moderátorka, naše kolegyně Nachládková v písni Neptej se, a vy posloucháte pořad Vesele a zdravě s naší paní doktorkou Kateřinou Cajdamovou. Už to můžu po těch letech říct, ne?
1: No ano, já jsem s velkou radostí vaše.
0: Tak téma dnes příliš ochlupení, příliš moc chlupů, tak na tohle téma se ptali i posluchači třeba v telefonátech. Tady je paní doktorko, první dotaz.
2: Dobrý den, paní doktorko. Mám 82 let. Před 4 roky proběhlo na pokožce stařecká změna a to pyhy, a ještě se mě na obličeji začaly růst chloupky na bradě a pod ní. Nikdy jsem to neměla. Jsem po onkologické operaci, byla jsem bez vlasů. Likviduji to vytrháváním. Co mám dělat? Vím, že jsem stará.
1: Tak, tohle je pravděpodobně důsledek toho základního onemocnění. Nemyslím si, že to je důsledek té onkologické léčby, ale u některých nádorových onemocnění se tohleto jako vedlejší účinek objeví. Většinou to bývá zvýšená citlivost organismu na testosteron. To znamená, mělo by to s tím, jak úspěšná byla léčba, tak by to mělo pomaličku odeznít, a doporučovala bych tady zkusit nějakou voskovou léčbu nebo od profesionálu, jak říkal pan profesor Arenberger, zkusit ten laser. Asi domů si kupovat ten drahý přístroj, to asi není potřeba, protože to přejde, čili tady pravděpodobně některá z těch odstraňovacích metod, ale šla bych za profesionály, protože oni to umějí, že to nebolí tolik.
0: Stejné rady by směřovaly k posluchačce, která taky volala, ale měla problém stejný, nicméně po přechodu.
1: Ano, po přechodu je to častější, o tom jsme už taky mluvili, takže zase tam je ovšem vlastně ta investice do toho přístroje na delší dobu, čili určitě zase by to stálo za to.
0: Ptali jste se i přes stránky Vesele a zdraví.cz, přes formulář.
1: Pan Jaroslav, krásný dotaz, je mu 36 let, píše, tady je pohledný muž. Na rukách, na nohách ani na hrudi mu naštěstí chlupy nerostou. Ptá se, jestli v tom není nějaký zdravotní problém. No, mohlo by to být, zejména pokud má hustou kštici, tak by to mohlo být, že třeba nemá úplně vyšší hladinu testosteronu. Šlo by to vyšetřit a zjistit. A chlupy v podpaží a na intimních partích mu rostou, tam si to holí, protože chlupy nemá rád, a ptá se, jestli neškodí kůži. No, kůži to škodí samozřejmě, to holení, zejména v podpaží a v oblasti genitálu je ta kůže tenčí, to znamená, že může být citlivější. Doporučuje se to dobře promazávat, a pokud vlastně on píše, že mu vadí ty chlupy, tak tady bych doporučila možná zajít na nějaké trvalé odstranění toho ochlupu.
0: V dnešní době se kromě toho, že se holí klasickou cestou, ti muži tak volí i různé pasty a krémy, které tomu odpomohou, no, po nějaké aplikaci i to setřít. Je to nebezpečnější, je to nějaký způsob chemikálie, nebo byste to doporučila?
1: Já záleží samozřejmě, jaký krém. Já bych doporučila co nejjednodušší, protože tam je podstatou to promaštění, aby ta kůže byla odolná. Jinak, pane Jaroslave, pošlete nám svůj telefon, na druhý dotaz vám odpovím, ten se netýká dnešního pořadu.
0: Ale dotaz, který se pořadu týká, je opět z telefonního záznamníku.
3: Dobrý den, všechny vás zdraví posluchačka Mia. Prosím, paní doktorko, co byste poradila tamorostům, co jdou na operaci a musí být vyholeni na intimních místech, tak aby se neporanili? Jde především o ženy.
1: Ano, tak samorostům bych doporučila, aby použili vosk, protože tam potom nevadí, že ty chloupky rychle dorostou a ono to míň bolí. Navíc ten vosk vlastně se dobře nanáší, takže se nemusíte bát. Tady bych to asi neholila žiletkou, protože opravdu by se člověk mohl poranit.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová poradí i vám. Teď otevíráme naživo poradnu pořadu Vesele a zdravě na téma moc ochlupení. Jestli vás takový problém trápí, ptejte se klidně. Telefonní linka je od téhle chvíle v provozu.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Ptáte se, telefon jste využili, jenom připomínám všem, číslo sem 731 800 900 do poradny Veselé a zdravě, kde dnes řešíme přílišnou míru ochlupení, která je pro obtěžující, pro ty, kdo volají. A ptáte se, a tady je první dotaz. Dobrý den, po telefonu přejeme.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Marie od Uherského Brodu.
1: Ano.
2: Ročník narození 49.
1: Ano.
2: Narodila jsem se s výrazným ochlupením od beder.
1: Ano.
2: A jako je pravda, že už je to pase. Jestli by se jako dalo, příčina?
1: Ano, to je pravděpodobně ten vrozený hirsutismus. Vzhledem k tomu, že to je něco, co máte od mládí, tak no. To bude záležitost hladiny možná testosteronu a máte to ještě někde jinde nebo jenom na těch bedrech?
2: No, jako nohy a ruky a
1: jo,
2: obličej,
1: máte.
2: Ale tak jako normálně klasicky, není to,
1: ano.
2: Že by to bylo úplně alarmující.
1: Ano, ano. No, takže tady bych doporučila buď ten vosk, anebo si pořídit ten přístroj, o kterém mluvil pan profesor, to znamená na to pulzní světlo, protože to se vám vyplatí.
0: Mimochodem, to se sežene ve zdravotnických potřebách.
1: Ano, ve zdravotnických potřebách.
0: Tak zkuste a dejte, když tak zprávu, jak to dopadlo, jestli jste s tím spokojená.
1: Ano.
0: Další dotaz telefonní v pořadu Veselé a zdravě k tématu přílišné ochlupení. Kdo tam je? Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím paní doktorku i vás, pane Patriku.
0: Děkuju.
3: A mám následující dotaz. Manžel je již starší pán, celý život má chlupy po celém těle, akorát na hlavě se to pošouplo, asi směrem dolů. Jinak to bychom neřešili, ale velmi mě obtěžuje to, že má chlupy v uších, i vevnitř, nebo na bolci. To je prostě přímo vata, která mu tam zůstá.
1: Jasně.
3: Takže když to holíme, tak to roste ještě víc, tak to zkouším vytrhávat pinzetou.
1: Jejdemane, děkujeme, že nám voláte, protože to je něco, co se opravdu nesmí. Chloupky v uších ani v chloupky v nose se vytrhávat nesmí, protože tam dochází k tvorbě různých furunklů nebo zánětů, je to traumatizující. Jo? Takže opravdu ne, prosím ne. Buď se to zastřihává, jsou na to speciální zastřihovací přístroje, které se vnoří dovnitř a vlastně mají správný tvar, to znamená,
0: je to, jako
1: to tam zastřihnou.
0: Punty do uší a stačí, ano, nám
1: ano.
0: To holí.
1: Ale pak na permanentní je laser. Tam vlastně dochází k tomu, že se zničí ten základ, ta cibulka toho chloupku, ale nevytrhá se to, to znamená, že se to jako netraumatizuje a pak je dobrá metoda těmi vosky. Ale asi bych doporučila navštívit specializovaná pracoviště, kosmetik, které se zabývají vlastně tímhletím. Jo, to znamená, že mají ten laser nebo ty vosky a odstraňují to opatrně. Prosím, prosím, nevytrhávejte mu to.
3: Jediný problém, manžel bere varfarin. Takže
1: no, jasně, fajn. Tak prosím koupit přístroj na zastřihávání a tam bych asi doporučovala, aby se to naučil sám, protože to si musí zastřihávat obden.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová poradí dalšímu, kdo je na telefonu teď v pořadu Veselé a zdravě. Vítejte.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den.
1: A někdo nestlumil rozhlas. Prosím,
4: okamžitě
1: stlumte, protože vás slyšíme s ozvěnou. Povídejte.
4: Ano, tak já děkuji moc. Tady je posluchačka od Blanska a já mám paní doktorko velký dotaz. Já jsem dostala na léčení krevního tlaku Trixiplam a mě začaly strašně vypadávat vlasy a teď, když jsem byla u paní kadeřnice, tak mě říkala, abych s tím něco dělala, že to je určitě z nějakého léku, že už mám i lisiny místama. Dá se s tím něco dělat nebo?
1: No, pokud už jsou lisiny, tak to znamená, že tam už došlo k tomu, že ty cibulky vlasové odumřely a už neregenerují. ale existují vlastně metody implantace, kdy vám vaše vlastní vlásky z hranice na krku, kde rostou většinou po celý život, tam vlastně rostou nejlépe a mají nejzdravější, tak se přemysťují.
0: Takže takové doporučení, což je opačný problém, než dnes řešíme, ano, jenom připomínám to dnešní téma. Přílišné ochlupení, jeho velká hustota, co vám prostě nedělá dobře a způsobuje třeba problémy. Ptejte se dál 731 800 900.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Posloucháte doktorku Kateřinu Cejdanovou, Patrika Rozehnala a pořad Veselé a zdravě, který patří do pátečního vysílání právě v tomto čase. A dnes je to téma moc ochlupení, když to zjednoduším. Ptáte se na telefonu 731 800 900. Někdo nám taky volá. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Tady je Jaroslav Zelina z Tlumačova, rodák z Machové.
1: Ano.
2: Ne od Uherského Brodu, ne od, já nevím, já stají od Tokia. Od Tokia, to se mi vždycky líbí, když tady volám od a páčíte s ní, kdo to volá. Proč se za to stydět? Naši nás chtěli, sousedy a rodiče si nevybíráme.
1: Tak, povídejte, co nám voláte.
2: No, já jenom s tím ochlupením jako takovým,
1: ano.
2: Nebo já nevím co. Vždycky se říkávalo se, když nejsou bohatí, aspoň na jsou chlupatí. No.
1: Tak moc děkujeme. Děkujeme.
2: Poprvní jsem se začal holit až na vojně. Ano. Já jsem to zdržoval vždycky do posledku, abych jako neto, protože jak se to začne, tak to potom jede, že?
1: Ano,
2: no,
1: to se...
2: A potom se taky říkávalo, nebo... že někteří jsou takový ti nechlupatí. A taky se říkávalo, když chlap nemá chlupatý prsa, tak se nemůže ani ženit.
1: No vidíte to.
0: Dobře, tak, děkujeme moc.
1: Ano,
0: je to veselé a zdravé.
1: Je to veselé, děkujeme. Já jenom jako žena bych řekla radši chudá a bez chlupů teda.
0: A muži. Máme další dotaz telefonní na čísle 731 800 900. Povídejte.
3: Ano, děkuji. Tady Pítreková. Je mi už tady jako požehnání přes 80, ale chtěla jsem se paní doktorky zeptat, a sice, jak se tomu říká, takové ty uzličky na krku, já nevím, to se objevuje u stáří.
1: Záleží, jestli jsou červené uzlíčky nebo jenom takové kožní vyrůstečky. Ano,
3: Normálně tedy jako
1: ano.
3: Pleťové,
1: ano.
3: Speciálně se tomu říká nějak nevím se vyjádřit.
1: Já bych doporučila, abyste s tím zašla na kožní, protože oni vám to umějí odstranit tak, aby tam nebyly jizvičky potom.
0: Takže to je doporučení, jo? Které dáváte takto posluchačce. Moc děkujeme a za malou chvíli nás čeká také ještě shrnutí toho dnešního tématu.
4: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Skupina Kex a ve vysílání ještě na chvíli doktorka Kateřina Cajdamová a téma moc ochlupení. Uděláme takový závěr, rady ano. Závěrečné, paní
1: tak
0: doktorko.
1: Já bych jenom řekla, u kterých chorob se to snáze stane, to znamená od narození, ten hirsutismus je tam, kde je akromegalie nebo nějaká dermomyozitída, případně porfyrie, nebo kde jsou problémy se štítnou žlázou.
0: To jsou samá zaklínadla.
1: Porfyrie, to je onemocnění krve a onemocnění štítné žlázy se snížením vylučování hormonu štítné žlázy, tam se zvyšuje ta citlivost. Potom to bývá u rakoviny, nejčastěji u rakoviny plic, tlustého střeva a prsu, kromě toho ještě rakovina nadledvin. A tam, kde jsou poruchy příjmu potravy nebo podvýživa, tam to souvisí, jak už jsem říkala, s tím, zejména u žen, že vlastně se naruší činnost vaječníku. No a ty léky, to jsme povídali, a teď bych jenom chtěla moc poprosit opravdu z nosu a z uší nevytrhávat, protože to strašně traumatizuje sliznici, a zajít na specializovaná pracoviště, kde vám s tím pomohou.
0: A v jakém a sledu pracovat? Někdo... Holení, trhání, vosk, laser, světlo?
1: Tak, tam záleží, od kdy to má ten člověk, to znamená, čím je mladší, tím víc se doporučuje zkusit ten pulzní, to pulzní světlo, protože ten přístroj je sice dražší, ale vy ho budete používat celý život. Jinak chloupky rostou 0,3 až 0,5 mm, takže to může být 1 až 1,5 cm za rok, teda za měsíc, na rozdíl od vlasů, které rostou pořád, tak ty chloupky, když je vytrhnete, tak 4 až 6 týdnů máte pokoji. Teda vytrhnete, odstraníte tím laserem, ne vytrhnete.
0: Moc děkuji za to dnešní povídání téma a rady a budu se těšit zase za týden, ať se daří.
1: Já moc děkuju, nashledanou, a bylo to dneska opravdu velmi zajímavě chlupaté.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas zprávy.
2: V Praze se dnes veřejně projednávalo vymezení takzvaných akceleračních oblastí. Policie vypátrala ukradenou lebku svaté Zdislavy a počasí v Česku zítra od polojasná na západě republiky po zataženo s vydatným deštěm na východě. Maxima většinou kolem 13 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Ve vypjaté atmosféře sledovali stovky lidí v Praze veřejné projednávání návrhu tzv. Akceleračních oblastí. Jedná se o území s možností rychlejší výstavby větrných nebo solárních elektráren. Experti a úřady v těchto oblastech předem zhodnotili desítky typů dopadů na lidi nebo na krajinu.
3: Snahu zástupců ministerstev celý proces veřejně vysvětlit část lidí v pražském radiopaláci od začátku přerušovala.
4: My potřebujeme konfrontovat to, co připravili, že jsou lži.
3: Říká účastnice, která si nepřála uvést jméno. Věcné dotazy pokládali například starostové obcí. Podle Reného Neděli z ministerstva průmyslu a obchodu mělo veřejné projednání smysl.
5: Vysvětlit i ty některé obavy a některé ty mýty typu, že vám někdo postaví větrnou elektrárnu ve prostřed vesnice. To se prostě nemůže stát.
3: Česko v rámci Evropské unie výrazně zaostává především v rozvoji větrné energetiky. Z pražského radiopaláce Jan Kaliba, Český rozhlas.
2: Policisté vypátrali ukradenou lebku svaté Zdislavy. Pachatel vzácnou relikvii zalil do betonu a chtěl ji pohřbít v řece. Hrozí mu za to až 8leté vězení. Lebku ukradl, protože nesouhlasil s vystavováním svatých ostatků.
6: Šlo nám o čas a pokud by se opravdu nepodařilo pachatele zjistit včerejšího dne, tak dneska podle jeho slov už by realizoval tento svůj pohřební nějaký rituál a relikvie by byla již ztracena nenávratně.
7: Říká ředitel Českolipského územního odboru policie Petr Reit. Relikvii, kterou pachatel zalil do betonu, teď mají v péči restaurátoři. Po jejím návratu do baziliky v Jablonném Podještědí by se měla zlepšit i bezpečnost, jak říká představený kláštera dominikánů Pavel Mária Majer.
8: Budeme jednat právě o tom, jak si novém zasklení obou relikviářů.
7: Nové sklo by mělo být nerozbitné. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: Moravské Beskydy o tomto víkendu zasáhnou vydatné deště. Do neděle tam může spadnout až kolem 70 litrů vody na 1 metr čtvereční. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí v Moravskoslezském kraji pro okolí Frenštátu pod Radhoštěm, Frýdku Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Jablunková také Třince. Ve Zlínském kraji má vydatně pršet hlavně na Vsetínsku.
1: Počasí.
2: V noci na sobotu čekáme v Česku převážně zataženo, zpočátku ojedinělé postupně od jihovýchodu s občasným deštěm, v severozápadní polovině Čech přehánky ojedinělé, na západě až polojasno. Ranní minima mezi 9 a 5 stupni, na západě Čech při malé oblačnosti až plus 1, místy také přízemní mrazíky. Zítra přes den velká oblačnost, místy déšť i trvalý, to na východě republiky ojedinělé i bouřky. Na severozápadě Čech přehánky pouze ojedinělé a na západě i polojasno. Maxima zítra mezi 9 a 14 stupni. Vítr zpočátku slabý, postupně mírný od severu až severovýchodu. Bude večer na Moravě a ve Slezsku dál zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Začíná víkendová uzávěra na hlavním tahu číslo 38 na obchvatu Jihlavy. Tunel je tam neprůjezdný obousměrně kvůli plánované údržbě. Aktuálně projedete bez kolon. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná country dostavník Mirka Černého. Přejeme příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

nabídkou Spolu budeme plout řekou otevřela naše dnešní setkání ve své době výrazná bluegrazová formace Wabank Unit a otevřela další z našich pravidelně nepravidelných setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými harcovníky naší country, folku a tramské písně. A chvíle my také zaskočíme mezi hitparádové jedničky.

tak mi nic nikdo nenakuká. Nejdřív utek syn mý tety a pak další vzali mety.

Loreta Linová a životopisné vzpomínky horníkovy dcery z vrcholu hitparády 1970, které o 21 let později nabídl Honza Vyčítal s ryze osobními vzpomínkami pošmistravic kluka. A teď se vrátíme do času po roce 1988, kdy kytarista Marek Mikuláš založil bluegrazový kvartet Wabank Unit. Ten vydal v roce 1996 album Tajemství s přiznáním Petra Kuse Moc rád se toulám.

Vedoucí tandem bývalé sestavy Vabank Unit Marek Mikuláš a Jarda Teska, tentokrát už s Martinem Mikulášem, Jardou Štěrbou, Igorem Hlubem a steel kytarou Petra Cloudy v sestavě elitní party moderní country Blueground. Ta vznikla už v roce 2001 a první album s písničkou Co z toho mám nabídla před rovnými 10 lety. A rychle do Brna za Tramp Evergreen Bandem a písničkou legendárního Pepy Blažejovského Zase ti chytěj dálky se solovou Janou Radovou.

My to vydržíme, we're gonna hold on, zpívali ještě v roce 1973 George Jones s Tammy Wynettovou, ale uplynuli dva roky a jejich manželství bylo minulostí. O 22 let později se na stejné melodii vydal Pavel Bobek s Ivone Přenosilovou Cestou dlouhou.

slavnou I Still Miss Someone Johnnyho Cashe přinesli do dnešního Country dostavníku Vítě Vondrášek, Břetislav Con, Josef Kachlík a Mirkové Urbánek a Huml, tedy veskrze amatérští, tak trochu trampští a místy silně countryoví trapeři z Rakovníka. Vznikli před rovným půl stoletím a k ozdobám jejich protlachů patřila celých 30 let písnička Je cizí.

0: Zuzana Burianová s Jiřím Grossmanem a country beatem Jirky Brabce 1972. A ano, pane Jiří, zdařilá česká verze tehdy už čtyřleté a jediné hitparádové jedničky člena nešvilské Grand Ole Opry Roy Draskyho s Priscilou Mitchellovou. V jejím originálu nebyl pan Jiří, ale pan Peters.
1: Hello?

Početná parta vytrvale střežící odkaz trampské písně brněnský Tramp Evergreen Band, který založil už v roce 1988 populární Joška Joe Jäger, a písnička díky detektivkám kapitána Kida nejspíš ještě populárnějšího Savi Slima Klimeše Chicago. Ze stejných pramenů je i tahle píseň Lampáře.

Václav Rajneš, Jana Zuzka Radová, Sava Slim Klimeš, Jiří Havon Alina, Luboš Krmíček, Vítěz Nevajs a Kamil Mazálek. Brněnský tramp Evergreen v sestavě, v níž v roce 2006 nahrál nejen tuhle píseň Lampáře, ale celé album, které se jmenovalo Tak trochu jinak. Díky všem, kteří jste jeli i dnes se mnou, hezký zbytek večera a klidnou dobrou noc.

0: rozladí.
1: Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas zprávy.
2: U didaktických testů letos v Česku neuspěla téměř desetina všech maturantů. Požár bateriového úložiště v Nové Pace na Jičínsku způsobil škodu zhruba za 10 milionů korun. A zítřejší počasí od polojasna na západě republiky po zataženo s vydatnějším deštěm na východě. Maxima kolem 13 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. U státních maturit letos neuspěla téměř desetina studentů. Didaktické testy psalo zhruba 81 tisíc maturantů. Loni jich neuspělo přibližně 12%.
3: Největším problémem byla letos pro maturanty matematika. Didaktický test nezvládlo téměř 13% studentů. U českého jazyka a literatury neuspělo přibližně 6% maturantů a u angličtiny asi 3%. Pokračuje ředitelka Cermatu Barbora Rosůlková.
4: Tradičně je neúspěšnost nižší u gymnazistů. Dále pak u licejí. Střední odborné školy byly lehce nad republikovým průměrem.
3: Pokud maturanti s výsledkem nesouhlasí, můžou ve škole do testu nahlédnout, radí předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová.
5: A můžou případně podat na ministerstvo školství, pokud tam najdou nějakou chybu, třeba v hodnocení, žádost o přezkum.
3: Výsledky znají taky uchazeči o studium na středních školách. V prvním kole přijímaček uspělo přes 93% deváťáků, podobně jako loni. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
2: Požár bateriového úložiště v Nové Pace na Jičínsku způsobil škodu zhruba za 10 milionů korun. Odhad zveřejnili vyšetřovatelé po dnešním dopoledním ohledání vyhořelého místa. Příčinou požáru byla technická závada. Potvrdila to mluvčí královéhradeckých krajských hasičů Martina Gecová.
6: Podle zjištěných informací bylo to bateriové úložiště ve výstavbě, kompletováno bylo v souladu s projektovou dokumentací a nebylo dosud uvedeno do provozu. Uvnitř byly požárem zasaženy stovky bateriových článků, které se postupně vlivem vysokých teplot zahřívaly jedna po druhé a požár se tak šířil dominovým efektem.
2: Ve Zlínském kraji přestal platit zákaz rozdělávání ohňů ve volné přírodě. Rozhodl o tom hejtman Zlínského kraje Radim Holiš z hnutí ANO na návrh ředitele krajských hasičů. A to kvůli změně počasí a ukončení výstrah Českého hydrometeorologického ústavu. Opatření platilo ve Zlínském kraji od 6. května kvůli suchu a zvýšenému počtu požárů.
1: Sport.
2: Čeští hokejisté dnes večer vstoupili do letošního mistrovství světa a zatím si vedou velmi dobře. Po dvou třetinách vedou nad Dány 2-0. Už odpoledne Kanada porazila Švédsko 5-3 a Finsko si poradilo s Německem 3-1.
1: Počasí.
2: V noci čekáme v Česku převážně zataženo, zpočátku ojediněle, postupně od jihovýchodu občasný déšť, v severozápadní polovině Čech přehánky ojediněle, na západě až polojasno. Nejnižší teploty kolem 8 stupňů, na západě Čech při zmenšené oblačnosti až plus 1, místy přízemní mrazíky. Zítra velká oblačnost, občasný déšť, místy i trvalý, zejména na východě republiky, ojediněle bouřky, na severozápadě Čech přehánky ojediněle, na západě až polojasno. Maxima zítra kolem 14 stupňů. V severozápadní polovině Čech mezi 12 a 16. A vítr zpočátku slabý bude v průběhu dne dál zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D7 na příjezdu do Slaného od Prahy se bouralo na konci dálnice. Je to kilometr 16,5, průjezdný je jeden pruh. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak doufám, že jste se na to dnešní divadlo oblékli, jak se říká, stylově. Nějaká slušivá večerní roba, taky by se hodil šálek dobrého anglického čaje. A to všechno právě proto, že naším hostem dnes bude ctěný a vážený mistr z té staré herecké školy, jeden z těch pánů, kterým se tak rádo přezdívá Frakman, což je asi nejvýstižnější pojmenování muže, vždy elegantního, jak se patří, a taky vybraného chování. Zkrátka pan Svatopluk Beneš.
8: Dejte si tu pozor.
9: Nehádejte se, prosím vás.
8: Teď. Bu, kdo se hádá?
9: Já to nejsem. Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned. Přes zubu, kdo tam půjde?
10: Já tam nejdu.
9: Jděte tam vy.
8: Tam jde on.
9: No tak budeš nebo nepůjdeš?
8: Nebudu.
9: No tak páni, tak se o tom dohodneme po půlnoci.

co se strážníci před strážnicí hádali. Zloději se opatrně na strážnici vkrádali. Lehli si do postelí a dlouho, dlouho mysleli, proč, že se asi ti strážníci nehádají na strážnici, zatímco se zloději

0: pozor.
1: Nehádejte se, prosím vás.
2: Nehádejte se, prosím vás.
0: Nehádejte se, prosím vás, teď. Bu, bu, bu. Kdo se hádá?
1: Já to nejsem. Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned. Přes zubu. Kdo tam půjde?
3: Já tam nejdu.
1: Jděte tam, vy.
0: A tam nebo.
1: No tak půjdeš, nebo nepůjdeš?
0: Nepůjdu.
1: No tak páni, tak se

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Kdykoliv slyším tuhle rozpustilou Ježkovu písničku o třech strážnících, nevím vám proč, ale hned mám před očima buď nějakou americkou filmovou grotesku, anebo si představím anglické policisty v takové té parádní uniformě. To víte, pana Svatopluka Beneše jsem měl pokaždé za typ právě anglického gentlemana, i když on se celoživotně taky snažil na jevišti téhle nálepky zbavit. Ale na druhou stranu jako vyhlášený milovník anglického humoru patřil k těm nejlepším interpretům podobného druhu literatury, a tedy i Jirotkova Saturnina.
2: Dědečkův dům se otřásal v základech. Po okenních tabulích tekly proudy deště. Teta Kateřina se po každém zablesknutí pokřižovala, podívala se starostlivě k oknu a zase mluvila dál. Venku zaburácel hrom a teta Kateřina vykřikla. Potom pravila, že komu není rady, tomu není pomoci. Ona ho varovala, ale kdepak, je jako malé dítě. Žádala, aby jí někdo řekl, jaký to má smysl. Celé dny sedí doma, ale jak začne takové dopuštění, tak zrovna musí jít ven. Všechno to povídání se týkalo dědečka. On totiž má Boušku vášnivě rád. A jak začne venku třískat hrom, nikdo ho doma neudrží. Vezme si gumový plášť, klopený klobouk do deště a v jutových botách brouzdá venku tak dlouho, až ten ohňostroj skončí. Doktor Vlach říká, že to je odbornický komplex a že se dědeček chodí dívat, jak dělá elektřinu konkurence. Pokoj příjemně stichl a já jsem toužil, aby se otevřely dveře a vstoupila slečna Barbora. Dveře se opravdu otevřely a vstoupil Milouš. Měl na sobě jasně žlutý župan a v koutku úst nezbytnou cigaretu. Když mě uviděl, nazvedl poněkud pravé obočí a řekl mi servus. Sedl si do protějšího křesla a prohlásil, že je to strašná otrava. Nikoho nesmí ani napadnout, že se tady bude 3 neděle koukat z okna, jak venku prší. Rozhodně se vrátí do Prahy. Po obědě požádá Barboru, aby ho zavezla na nádraží. Snad to ten most ještě vydrží. Ptal jsem se ho, koho že míní požádat. A on řekl znovu, Barboru. Tázal jsem se, jestli mu slečna Trybová dovolila, aby ji nazýval křestním jménem. Podíval se na mě schovývavě, pousmál se jako filmový světák a pravil, abych nebyl labuť. Naznačil, že má na slečnu Barboru zálusk a nevybíravým způsobem promlouval o jejich tělesných půvabech. Potom postřehl mé pobouření, pobaveně přivřel jedno oko a sevřeným palcem a ukazováčkem si půvabně přejížděl horní red. Tím přestíral, že má knírek. Pravil, že netušil, že bych se já ve svém věku mohl také zajímat o slečnu Barboru. Aby bylo jasno, podotýkám, že je mi 30 let. Milouš vyznává jakousi zmatenou teorii, podle níž mám život za sebou. Řekl, že se mu nyní zdá, že pobyt v tomto hnízdě přece jenom nebude tak nudný, jak se domníval. Nabídl mi sázku o to, kdo z nás dobude přízně slečny Barbory. Přitom označil cíl, kterého má být dosaženo. Neměl jsem Milouše nikdy rád, ale v tu chvíli jsem cítil, že jediným mým přáním je, abych toho domýšlivého slimáka zabil, zničil, roztrhal, rozbil na kusy a rozšlapal. Vyrazil jsem z křesla jako šílenec a skočil bodem. Můj útok bohužel skončil v polovině vzdálenosti mezi mým křeslem a Miloušem, protože jsem už podruhé toho dne zapomněl na poraněný kotník. Zelený bolestí a vztekem seděl jsem na koberci a cítil jsem, jak mi na čele vyrazil pot. Noha mne bolela tak, že jsem stěží potlačoval za úpění. Saturnin přiběhl a dopravil mne zpět do křesla. Bylo zřejmo, že nechápe, jak jsem se octl na koberci a proč mi Milouš nepomohl sám, ale byl příliš distinguovaným sluhou, než aby se vyptával. Požádal jsem Saturnina, aby se posadil do protějšího křesla a tázal jsem se ho, je-li v mých službách spokojen. Pravil, že je velmi spokojen. Ptal jsem se ho, jak by si počínal, kdybych mu dal rozkaz poněkud neobvyklého druhu. Rozářil se a řekl, že vždycky toužil potom, aby mu někdo dával rozkazy neobvyklého druhu, ale že se mu to bohužel nikdy nesplnilo. Chtěl jsem vědět, zda by měl výčitky svědomí, kdyby mému bratranci, honosícímu se jménem Milouš, někde za rohem jednu pořádně vrazil. Potom jsem Saturnina zavázal slavnou přísahou, že bude Milouše neúprosně stíhat na zemi, na vodě i ve vzduchu tak dlouho, dokud já nebudu sto postavit se na obě nohy a trestat ho sám. Saturnin pod dojmem slavné a nezapomenutelné chvíle povstal z křesla a opakoval pomalu a zřetelně všechno, k čemu se zavazoval. Do jeho slov se mísilo burácení vzdalující se bouře a já jsem neodolal a povstal jsem také. Stál jsem sice jen na jedné noze, ale stál jsem v pozoru. Posvátnost chvíle byla přerušena příchodem tety Kateřiny. Dveře se rozlétly, jako by za nimi vybuchl granát, a teta vpadla dovnitř. Zvolala něco naprosto nesrozumitelného a vrhla se do křesla. Saturnin si dovolil poznamenat, že to snad není možné. Teta pravila, že je tomu bohužel tak. Saturnin mínil, že se jistě všechno vysvětlí. Teta řekla, že měla zlý té noci sen. Saturnin se tázal, zda šla dceruška k vodě ven. Teta se na ně nechápavě podívala a ptala se, jaká dceruška. Místo odpovědi se Saturnin tázal, jestli tedy pana Miloušek jezeru co snutí, nic doma, nic mu pochutí. Teta chtěla vědět, jestli Milouš něco takového říkal a kde to jezero je. Měl jsem dojem, že se oba zbláznili. Ptal jsem se Saturnina, co tetu pobouřilo a co to vykřikla, když přiběhla do pokoje. Saturnin pravil, že nemá nejmenšího tušení, protože jí vůbec nerozuměl. Chytil jsem se za hlavu a tázal jsem se, o čem tedy s ním mluvil. Odpověděl, že je to osvědčený způsob uklidňování rozčílených osob. Teta vyskočila a pravila, že ona není pro nás žádná osoba. Chlácholil jsem ji a pak jsem se jí zeptal, co se tedy vlastně stalo. Tu se do její tváře opět vloudil výraz strachu a rozhlédla se po pokoji, jako by očekávala, že uvidí strašidlo. Pak řekla přiškrceným hlasem, že kuchařka i služebná Marie zmizely. Doktor Vlach prohlásil, že ho ani tak nezajímá osud kuchařky, jako co bude s obědem, když dědeček vstoupil. Teta Kateřina se mu s výkřikem vrhla vstříc a zahrnula ho přívalem něžných výčitek, aby bylo patrno, jak se strachovala o jeho zdraví. Snažila se ho zabalit do přikrývky z velbloudí srsti, ačkoliv měl na sobě ještě mokrý gumový plášť. To neměla dělat. Nejen, že je nesmysl balit někoho do přikrývky i s kloboukem, ale dědeček to mimo to nemá rád. Snad by se byl dědeček tak nerozlobil, kdyby jeho ješitnost nebyla dotčena tím, že tato příhoda měla tolik svědků. Jediný Milouš, který stál za jeho ramenem, měl větší zájem o kolena slečny Barbory než dojemnou péči, kterou teta projevovala dědečkovi. V koutku úst měl cigaretu a tvářil se, jako by přivíral oči před jejím dýmem, ale mne neoklamal. Nevím, jestli se vám už někdy stalo, že jste si sotva stačili pomyslet nějaké přání a už se vám splnilo. Pamatuji si, že jsem prudce zatoužil dát Miloušovi pár facek, když v tom se stalo toto. Dědeček nevrle zabručel a prudce rozhodil rukama, aby se zbavil přikrývky, kterou ho teta Kateřina omotávala. Přitom udeřil Milouše hřbetem ruky do obličeje a připlácel mu zbytek hořící cigarety na to, čemu Milouš říkal knírek. Milouš zažval a dědeček vyjekl, protože se spálil a zároveň lekl. Blesku rychle se otočil a dal Miloušovi pohlavek. Než se mohl někdo vzpamatovat, zasáhl Saturnin. S poděšeným výkřikem vyrval tetě Kateřině z rukou přikrývku, hodil ji Miloušovi přes hlavu, strhl ho k zemi a mačka jemu vší silou houni na obličej volal: chytli mu vousy! celá společnost se dívala ohromena na Saturninovo počínání. Teta hystericky volala, aby někdo přinesl vodu. Saturnin křičel, vodu ne, písek. A doktor Vlach si pro sebe bručel, chytli mu vousy, zaplať pámbu. Když konečně Saturnin Milouše pustil, mysleli jsme, že mezi nás přišel šílenec. Otáčel pomalu hlavu na všechny strany, zaklonil se a já jsem se nemohl zbavit dojmu, že začne kokrhat. Teta se k němu vrhla a ptala se, co se mu stalo. Posadila ho do křesla a chtěla ho balit do přikrývky jako prvé dědečka. Jakmile Milouš uviděl přikrývku, vyrazil ze sebe jakési zakviknutí a vyběhl z pokoje. Teta běžela za ním. Chvilku bylo ticho a pak řekl doktor Vlach, že doufá, že nebude nutno chlapci knírek amputovat. Slečna Barbora si přitiskla kapesník k ústům a myslím, že se tiše smála. Dědeček odložil gumový plášť a klobouk a oznámil nám dvě závažné zprávy. Pravil, že před 10 minutami strhla voda most, který nás spojoval s ostatním světem, a že kuchařka se služebnou Marií zůstali na druhém břehu. Jeli ráno na kolech do městečka pro jakési nákupy a ve chvíli, kdy se most poroučel, stáli bezradně na protějším břehu a volali na dědečka, co mají dělat. Dědeček podotkl, že jsou obě z blízké vesnice a že se patrně vrátili domů. Potom řekl, že je rád, že se teta Kateřina vzdálila, protože se můžeme poradit, jak bychom ji zabránili, aby se ujala vaření. Pravil, že je sice starý člověk, ale kdyby měla vařit teta Kateřina, pokusil by se přeplavat řeku. Tázal se slečny Barbory, zda je ochotna nás zachránit. Barbora pokynula hlavou zrovna takovým způsobem, jako když se rozhodla vletět s rapidem na zaplavený most. Pan Saturnin, že bude tak laskav a bude jí pomáhat aspoň při stolničení. Saturnin se postavil do pozoru a zvučně přitom klepl podpatky. Podobali jsme se až na tu střechu nad hlavou velmi podivné hrstce trosečníků. Mou myslí proběhly události právě uplynulého týdne a uvědomil jsem si, že Saturnin nezahálil. Rozbil dědečku v starý automobil, poškodil přitom prodejnu tabáku, naučil dědečka jiu-jitsu, zavinil mé poranění, bez kterého by nebylo došlo k dobrodružné jízdě slečny Barbory přes zaplavený most. Měl jsem podezření, že má prsty i v té věci s kuchařkou a služebnou Marií. Myslím, že jediná věc, kterou nezavinil, byla ta povodeň. Ale nejsem si tím docela jist.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Už několikrát jsem tu v divadle pro vaše uši připomínal, a vidíte, zase ta Anglie, jak si Svatopluk Beneš zamiloval postavu Sherlocka Holmese v příbězích, které psal pan Rudolf Čechura pro rozhlasový Meteor. A tak nemůže chybět ani dnes. Vocnové se, pravda, Sherlockovi v průběhu času měnili. Asi nejčastěji jim byl Jaromír Spal, ale zahrál si ho taky Miloš Kopecký, Jiří Adamíra nebo Jiří Cízler. Ovšem v případu dvou houslistů si musel Svatopluk Beneš jako Sherlock Holmes poradit sám.
1: Je mrtvý 6 až 8 hodin, příčina smrti jasná, evidentní uškrcení holýma rukama, a to zepředu.
2: Děkuji, doktore. Chcete naznačit, že došlo k zápasu?
1: Nic nenaznačuju, říkám rovnou, že vrah stál přímo proti němu. Takže nějaký zápas tu být musel. On to byl houslista, inspektore?
2: Ano, solista, ovšem, nikterak slavný. A tedy také nikterak zámožný. Vždyť to vidíte, starý, ale nikoliv starožitný nábytek. Všechno dost omšelé, nic moc, že?
1: Třeba vrazil všechny peníze do houslí.
2: Ale kdepak?
1: No, má tady dvoje, koukám.
2: No jistě, takový člověk nemůže mít jen jeden nástroj. Ovšem ta kvalita, no, dědici asi nebudou moc nadšení.
1: Ale vy se v tom vyznáte, inspektore?
2: Oh, nijak zvlášť. Ale tolik ovšem vím, že když je v houslích cedulka Made in USA, nemůže to být žádný majstrštyk. Jo, takhle kdyby to byla výroba italská nebo i česká, takový špidlen třeba. No to už by pár tisícovek hodilo, ale americké housle...
1: Třeba tu měl ještě nějaký třetí nástroj. A kvůli tomu ho zabili.
2: Kdepak? Ještě než jste přišel, měli jsme tu jeho hospodyni. Všechno si tu prohlédla a prohlásila s naprostou jistotou, že se tu nic nestratilo.
3: My jsme hotovi, inspektore.
4: Nikde žádné otisky kromě těch jeho, nikde žádná kloudná stopa, prostě vůbec nic.
2: No dobrá, vypadá to, že jsme zas jednou v tom...
4: V koncích.
2: Ano, to jsem chtěl říct. Pojďte, doktore, jdeme. Vy tady, mládenci, počkejte, až pro něj přijedou.
4: Rozkaz, inspektore.
2: A to je asi tak všechno, co o tom vím, Holmesi. Spoléhám na vás.
5: Ano, já vím, jako obvykle. No, když už vážíte 2 hodiny cesty za mnou, nemohu vás zklamat. Ale tentokrát budu zřejmě muset jet s vámi do Londýna.
2: Nezjistíte tam nic jiného, než co jsem vám řekl. Pracovali jsme tentokrát obzvlášť pečlivě.
5: Ale jděte. Například ten váš výslech toho druhého houslisty, no, dalo by se tomu leco zvitknout.
2: Ah, neříkejte mu houslista, to je ladič, pijan.
5: To už jste říkal. Ale také jste říkal, že než oslepl, hrál znamenitě na housle. Je to tedy, řekněme, bývalý houslista. Hrát už sice nemůže, ale to neznamená, že zapomněl, jak který nástroj zní. Jestliže vám tedy pan... Jakže se jmenuje?
2: Holy.
5: Jestliže vám tedy pan Holy řekl, že z bytu zavražděného slýchal poslední dobou pravé Stradivárky, pak to nemůžete jen tak bez prozkoumání hodit za hlavu.
2: Máme přece svědectví té houslistovy hospodyně, která bezpečně ví, že Mr. Blackhorn měl jenom ty dvoje housle. Nikdy u něj žádné Stradivárky neviděla.
5: A ona by je snad poznala?
2: No, prostě je si jistá, že Blackhorn měl pouze 2 nástroje a ty tam taky zůstaly. A potom... Kde by, prosím vás, vzal chudý koncertní mistr peníze na Stradivárky? Vždyť cena takového nástroje se pohybuje ve 100 000 liber, tedy pokud vím.
5: Vy jste oba ty nástroje osobně prohlížel?
2: Samozřejmě.
5: Dokázal byste pohledem rozeznat Stradivárky?
2: No, to asi ne. Ale číst ještě umím. V obou nástrojích je štítek s firmou. No, teď si nespomenu na to jméno, ale je tam jasně napsáno Made in USA.
5: Taková cedulka se ovšem dá nalepit i do pravých Stradivárek. Jako kamufláž pro lajky, vidíte?
2: Hrome, to mě nenapadlo.
5: Nevadí, on to taky není tenhle případ. Říkáte, že je tam napsáno Made in USA. A není tam, inspektore, náhodou ještě v závorce napsáno Texas?
2: Hrome, jak jste to uhodl, Holmesi?
5: Já nehádám, Lestrade, já uvažuji. A taky občas čtu.
2: Vůbec vám nerozumím. Co tím chcete říci?
5: Že ten slepý houslista bohužel číst nemůže.
2: Umí číst slepecké písmo.
5: Ano, ale odborné časopisy v tomto písmu většinou nevycházejí.
2: No dobrá, ale kam tím k čertu míříte? Já naprosto nechápu.
5: To je v pořádku, inspektore.
2: Myslíte?
5: Ano. A teď k jiné věci. Říkal jste, že zámek bytu byl vypáčen. Co z toho lze usuzovat?
2: Že vrah vnikl do bytu násilím.
5: Znamenitý postřeh. A co ještě?
2: No, že neměl klíč.
5: Ještě lepší. A nic jiného už vás nenapadá?
2: No,
5: Nerad to říkám, ale myslím, že i Watson by dokázal vydedukovat toto. Jestliže ten člověk vnikl do bytu vypáčením zámku, předpokládal patrně, že byt je prázdný. Nešel tam tedy s úmyslem vraždit, nýbrž s úmyslem loupit. Když už ale v nenadálém střetnutí Blackhorna zabil, proč tedy pak nevzal to, pro co tam přišel?
2: Ha? To je opravdu záhada.
5: Ale není. Nevzal to proto, že to tam nebylo. Nenašel to.
2: Je mi líto, ale pořád jaksi...
5: Nechme toho, inspektore. A pojeďme do Londýna. Potřebuji si promluvit s tím slepým houslistou.
2: Ladičem.
5: No prostě s panem Houlim.
2: Neurážejte se hned, pane Houli. Nejde přece o to, že bych vám nevěřil. Pan Holmes prostě chce slyšet všechno ještě jednou přímo od vás. Tak buďte tak laskav a odpovídejte na jeho otázky podle nejlepšího svědomí.
6: Tak jsem odpovídal i vám, inspektore. Já přece nemám co tajit.
5: Ne, to rozhodně ne. Vy jste také nic nezatajil, pane Houli. Jenom jste snad na něco zapomněl. Třeba se vám to nezdálo důležité, ale my na to musíme přijít. Nezapomínejte, že jste vlastně jediný použitelný svědek.
6: Máte smůlu, že váš svědek je slepý.
5: Za to máte výtečný sluch. Nejen hudební, ale sluch obecně. V tomhle případě je to pro nás důležitější. Vrah si dával jistě dobrý pozor, aby ho nikdo neviděl. Ale nemohl si být jist, zda ho někdo neslyší. A vy přece bydlíte hned v sousedním bytě.
6: Ale to už jsem přece inspektorovi vysvětloval. Neslyšel jsem nic, takže jsem zřejmě v tu dobu nebyl doma.
5: Ano, to jste řekl. Teď už také víte, v kolik hodin přibližně k vraždě došlo. Vzpomenete si, u kterého zákazníka jste v tu dobu byl?
6: Jistě. U starožitníka Foxe. Je to tady v naší ulici. Pro mne 10 minut chůze.
5: Věděl někdo o tom, že tam v tu dobu půjdete?
6: Ne, pan Fox mě volal 30 minut předtím, abych přišel, že mu přivezli nový klavír.
5: Nový?
6: No prostě další. On se specializuje na obchod s použitými hudebními nástroji, takže tam chodím dost často. Vždycky, když koupí nějaký nový klavír nebo piano.
5: Zmínil jste se mu někdy o tom, že váš soused má podle vašeho názoru Stradivárky?
6: Ano, řekl jsem mu to asi před týdnem.
2: Ale tohle jste mi neřekl, Houli.
6: Neptal jste se na to, inspektore.
5: Vy se obvykle se starožitníkem při práci bavíte?
6: No, při práci ne. To musí mít klid. Ale vždycky prohodíme pár slov, než začnu ladit. A pak, když odcházím.
5: Ano. Tentokrát jste ladil jak dlouho?
6: Asi tak 30 minut.
5: Po tu dobu jste neslyšel Foxe promluvit?
6: Ne, ne. Až zase, když jsem odcházel.
5: Rozumím. Pane Houli, říkal jste ještě někomu jinému, že váš soused má patrně Stradivárky?
6: Ne, nikomu. A mistra Blackhorna jsem se na to také nijak nevyptával. Kdyby byl chtěl, řekl by mi o tom něco sám. On musel přece vědět, že já to po zvuku poznám. Ale my jsme se v podstatě jen zdravili.
5: Dobrá. Teď vás poprosím o spolupráci, pane Houli. Já půjdu do sousedního bytu a zahraju vám na ty housle. A vy mi řeknete...
6: Ale Stradivárky už tam přece nejsou. Prý jenom dvoje americké housle, říkal inspektor.
5: Nevadí. Zkusíme to.

0: Tak co?
1: Obyčejný, i když kvalitní nástroj. To jsou ty housle, na které Blackhorn taky občas hrával.
0: Dobrá, tak ještě jednou.

0: To je ono. To je ten božský zvuk. Skutečné Stradivárky. Poznám to přece. Tak jak to, že tam zas najednou jsou?
1: No tak vidíte, Holmesi, příznalec a nepozná nic.
2: Je mi líto, pane Houli, ale teď jsem hrál na ty druhé housle. Výrobek téže firmy z Texasu.
0: Nesmysl, nesmysl, tohle byly Stradivárky.
2: Ne, pouze dokonalá napodobení.
0: Nebuďte směšný, pane Holmesi. Napodobit zvuk Stradivárek nedokáže nikdo. Nikdo totiž ani pořádně neví, v čem vlastně to jejich tajemství spočívá. Dřevo, lak, způsob zpracování, prostě se neví. Celá věda je v tomhle bezmocná.
2: Už ne, pane Houli. To tajemství už zřejmě rozluštil jistý biochemik z Texasu.
0: Cože? Biochemik?
2: Ano. Má zvláštní jméno. Naďváry. Důkladně prozkoumal kousíček dřeva z jednoho starého violončela mistra Gwarneryho. A víte, co zjistil? Tajemství dosud nedostižných kremonských nástrojů spočívalo v mořské vodě.
0: Tomu nerozumím.
2: Víte přece, že mořská voda obsahuje nejen sůl, ale i mnohé jiné nerostné látky.
0: Ovšem.
2: No a některé z nich byly absorbovány v onom malém zkoumaném kousíčku dřeva. Ono totiž to dřevo, z něhož tenkrát houslaři v Kremoně vyráběli, se plavívalo po řece do moře a tam se pak nějaký čas povalovalo. Ve vodě. Už chápete?
0: No dobrá, Ale to je zatím jenom teorie.
2: Ale vůbec ne. Ten biochemik uměle vyrobil příslušný roztok, nasytil jim dřevo a mistr houslař už z něj vyrobil 5 nástrojů. Výsledky jsou fantastické. Hudebníci i vědci, kteří prováděli nezávislé akustické rozbory, se shodli na tom, že nové nástroje z Texasu znějí úplně stejně jako dosud nedostižné výrobky starých kremonských mistrů z 18. století. No a vy jste to také potvrdil, pane Houli.
0: To tedy znamená, že soused měl jeden z těch texaských nástrojů?
2: Řekl bych, že mu firma zapůjčila nebo snad i darovala oba nástroje k testování. Jeden obvyklý výrobek a jeden nástroj vyrobený z onoho dřeva nasyceného umělou mořskou vodou.
1: Zní to skutečně přesvědčivě, ale pořád jste mi ještě neodhalil vraha, Holmesi.
2: Jak to, že ne? Vždyť je to snad jasné. Jediný, kdo se domnívá, že Blackhorn má pravé Stradivárky, byl tady pan Houli.
0: Co? No to volte.
2: A jediný, komu to tady pan Houli řekl, byl starožitník Fox a ten je také chtěl uloupit. Vás, pane Houli, vylákal k sobě a dal vám tam práci.
0: Abych tady nebyl a nic neslyšel.
2: Ovšem. Starožitník však netušil, že Blackhorn bude doma.
0: On měl ale opravdu odjet na koncert. Teprve na poslední chvíli se to změnilo. Ale to už se starožitník nedozvěděl.
2: No, co vy na to, inspektore?
1: Děkuji, Holmesi. Ovšem, uznejte sám. Odhalil jste vraha díky tomu, že jste sám houslistou. A já hru na housle v popisu práce nemám.
2: Což je chyba. Umění totiž zjemňuje mravy a bystří rozum, čehož obého má i policista, inspektore, zapotřebí.
3: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby, proč ne a co kdyby, důkazů není. Tajemné zločiny, dál děsí metropoly, služební nadšení, nestačí k zatčení,

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Být hercem to znamená dobrovolně přijmout úděl bájného Sisyfa, který valil balvan na vysokou horu. Herecká práce je nekonečná, ale zároveň je v ní cosi obrozujícího. Věčný pramen mládí. Být hercem mnohdy znamená zapomenout na sebe sama. Tak o herectví přemýšlel pan Svatopluk Beneš na stránkách své knížky Vzpomínek. Ale abychom nekončili navážno, ještě se na chvilku zastavíme společně s Ondřejem Suchým a Svatoplukem Benešem v Nostalgickém muzeu zábavy. A pak už vám jen společně s Tomášem Rypanem za technickým pultem v režii popřejeme dobrou noc a dobré dny ve zdraví naši milí přátelé listováním zvukovými archivy.
2: Pořad Nostalgické muzeum zábavy, jak je patrno už z názvu, je pořadem zábavným. Nemohu proto jinak, než se vás ze všeho nejdřív zeptat na film Studentská máma a na vaše první setkání s režisérem Vladimírem Slavinským.
3: No to se musím přirozeně hned sám zasmát, protože se mi to rázem jako si vyjeví, to setkání se Slavinským i to filmování, protože to byl svérázný člověk. Neobyčejně svérázný. A já jsem byl strašně mladý, mě bylo tenkrát, kolik to bylo, asi 16 let, byl jsem první rok na konzervatoři a najednou jsem do Roudnice dostal se, sestra mě přinesla telegram, přišel ti nějaký telegram, tak ti ho nesu, aby si se s tím hned seznámila. Ten telegram ještě mám, náhodou jsem ho našel, čirou náhodou. Chtěl jsem to vyhodit, dělal jsem si pořádek. No a abych to tedy zkrátil, tak jsem byl pozván Slavinským do Prahy, protože byly prázdniny a já jsem tedy nechodil v té době do školy tam. A druhý den tedy, telegram přišel v sobotu, já tam byl přijel v pondělí, šel jsem do Elekta filmu, kam jsem byl pozván a tam mě seznámili s režisérem Slavinským, ten si mě prohlížel jako divný zvíře nějaký a hned mě řekl, tak tadyhle máte scénář, naučte se to do zejtřka a já vás vyzkouším a uděláme si takovou probu u mě v bytě. Tak já jsem tedy se chvěl po celém těle, protože když jsem zalistoval v tom scénáři, tak jsem viděl, že to byla dost velká role. Já jsem byl zvyklý do ateliéru jenom vstoupit jako statista v tom prvním ročníku. No tak jsem měl nesmírnou radost, ale taky strach. A Slavinský to hnedky vzal z ostra, když jsem tam přišel a začal mě režírovat, jak to mám hrát, že to je dramatická scéna, úžasně. A byl to takovej pubertální maturant, který se pořád koukal naproti do jiného okna, kde bydlela nějaká dívka, mladá studentka a samozřejmě maturita mu potom nešla. A tak teď jako tu dramatickou scénu, že mám tady udělat tak. No tak já jsem to dělal skutečně po něm. Tak, jak jsem se chtěl zavděčit, to bylo něco ukrutného. Já se dostal do takové hysterie nepřirozený, že jsem najednou omdlel a uhodil jsem se o krb do hlavy. Jo. A já jsem to ale bohužel takovým způsobem zahrál taky do toho filmu. A když jsem, Slavinský byl nadšen, jo. A když jsem to viděl jednou po mnoha a mnoha letech, tak to hráli v Iluzionu a šel jsem tam podívat, jak jsem to tenkrát vlastně hrál, jestli se mi to nezdá, že to bylo tak hrozný. No když jsem se viděl, tak jsem zaprvé nemohl pochopit, že mi ještě někdo nabít nějakou roli. A za druhý jsem prostě se ohlížel, kudy, kterou dírou vypadnout, dokud je zhasnuto v biografu na ulici. To se mně podařilo. Ovšem, já jsem v tom vypadal tak v mladistvě úžasně, že by mě asi nikdo nepoznal. Teďko už v té době, kdy jsem to viděl opakovat. No a to teda bylo moje zahájení, to byla moje první skutečná role. A já nevím, jak se to stalo, že si mě začali brát, když mě v tom viděli ti režiséři.
2: Vrátím-li se k již citovanému konstatování, že váš zjev vás předurčil k rolím milovnickým, otevírá se před námi velké téma. Miloval jste na filmovém plátně největší krásky českého filmu své doby. Jak jste se s tím vypořádával v soukromí? Byl jste někdy do některé své partnerky nešťastně, nebo třeba i šťastně, zamilován doopravdy?
3: Ajajaj, to je otázka.
2: Tu jsem vám schválně nepřečet, když se...
3: No stává se to a mně se to stávalo až příliš často. Já jsem byl vždycky mladší než ty zkušený partnerky a tak jsem nevěděl jako při té milostní scéně nějaký

0: Teď budeme si týkat, nebudeme tady dělat žádný takový, jako, jako když se vidíme z Bůh ví, jaký setkání je to. Budeme přátelé a nestýd se ničeho, je to přece jenom divadlo. Že já jsem se přitom do ní zamiloval. To bylo to divadlo potom hrozně. Ale nic se nedělo, já si netrouf, vůbec jsem si netrouf, jo. No.
1: S Lidou Bárovou jste si netrouf, nicméně. S Hanou Vítovou jste měl ve filmu Noční motýl milostnou scénu, o které se dá říci, že to byla asi vůbec první erotická scéna v českém filmu. Můžete nám prozradit, jak se tato scéna na Barrandově točila a s jakými pocity jste ji s Hanou Vítovou prožívali?
0: No tak zaprvé vyklidili celý ateliér, zůstal tam jen režisér, zůstal tam kameraman samozřejmě a hlavní osvětlovač. To bylo takový, jako když se bude dít Bůh ví co. Ale celá ta scéna se skládá z toho, že já jsem hrál tam důstojníka, který jde na frontu a prostě se rozhodl, že jako ještě dostane tuhle tu milovanou ženu a prostě doslova přepadne a téměř znásilní. Ale ono to bylo všecko jenom pocať fotografovaný, víte. Takže se nic nedělo, já nevím, proč ty lidi vyhnali z toho ateliéru, nám tam chyběli, jo, a prostě ona byla dost taková jako prudérní, Hanička.
1: Ano.
0: Hanička Vítová, takže to bylo asi na její přání, ale ta scéna dopadla docela dobře, ale nebyla to první scéna erotická ve filmu, protože v Extázi machatý Hedu Lamarr poprvé přived jaksi ovšem...
1: Ano, ale jenom samotnou.
0: Ale nahou.
1: Jednou z nejvýznamnějších rolí ve vaší filmografii je Ríša v pohádce Máje. Spolu s Natašou Golovou jste byli označováni za ideální hereckou dvojici. Jak se vám spolupracovalo s Natašou Golovou ve filmu i na divadle?
0: No tak Nataša Golová, já jsem s ní byl ve Vinohradském divadle v jednom angažmá. Tam už jsme jako spolu partnery hráli, jo. Já jsem dostal jednu z nejhezčích rolí hned na začátku jakési anglické hry, kde jsme jako byli partneři. Já jsem ještě byl mladý student Angličan, byl jsem tam jako na francouzštinu a zamiloval jsem se do ní a ona do mne. Tak a od té doby potom se odvíjelo mnoho a mnoho partnerských příležitostí. Ale v tom filmu jsme hráli asi tak po 3 letech, co jsme se znali. A ten film se skutečně, musím sám říct, vydařil, protože dodnes je živý. I když už mládež se tomu samozřejmě směje. A dokonce jsem se setkal s tím, že mě jeden takový mladý herec řekl, prosím vás, jak to, že vám to nepřišlo směšný, tohle. Já jsem ho poučil a jsem řekl, hlejte, to vám nemůže přijít směšný, to už byla taky tenkrát historie, jo. A když vám bude směšná role, tak jděte radši od toho, protože to nikoho nepřesvědčíte a budete směšnej vy. Jo, a to je pravda, člověk tomu musí věřit, herec musí věřit tomu, co dělá a musí to tak hodnověrně taky přenést na toho diváka, jinak se to zvrhne a nebo to není ke koukání.
1: Herečka, která dráždila veřejnost nejen svým krásným zjevem, ale i svým pohotovým vtipem, byla Adina Mandlová. Máte na Adinu Mandlovou nějakou úsměvnou vzpomínku, pane Beneš?
0: No, to bych se divil, kdyby tato otázka nepřišla teda na řadu. No tak s Mandlovou jsem se seznámil, když jsem dělal zkoušku na film Pacientka doktora Hegla. Ona byla o dost starší, myslím, že o 7 let. Vidíte, to už si nepamatuju. A samozřejmě jako

0: Zkoušku jsem udělal vedlení, jako s ní, jako s partnerkou, Vávra to chtěl vidět, prostě jak to, jestli nebudu moc jako mladý a tak dále, a jak to budu asi dělat. No a stalo se to, že já jsem povedal, prosím vás, odveze mě někdo z toho Barrandova. A man dva, pojď, já tě rovnou svezu, já tady mám vůz. No a tak to začalo. Tak to začalo naše přátelství a trvalo skoro rok. Byla to vysoká škola, abych tak řekl. A skutečně jsem tedy udělal prudký vývoj, jo, který mě teda umožnil se vůbec pohybovat v té filmařské společnosti. Tenkrát mě bylo 22 let, ale já jsem pořád tomu nerozuměl, co tam jako... Naučil jsem se za prvé chování, naučil jsem se dávat si pozor na to či na ono, naučil jsem se kus profese od ní, ona se to zase naučila od Huga Haase, že? A tak prostě pro mě znamenala tedy mnoho i v začátku a zabrání v mé profesi. Všecko jsem okouk, dokonce i nápoje jsem tedy poznával různé, protože ona měla vždycky ve svém baru ty nejlepší francouzské značky. Takže jsem se tímhle trošku zkazil, protože pak jsem už nechtělo pít štok.
1: No, o tom vašem přátelství, pane Beneši, pokud vím, tak se dokonce zmínila kinoreví, možná nejednou. A i fotografie se tam objevila. Mohl byste k tomu něco říct, co tam pan doktor rádl?
0: Jo, to, no, tak to je dobrý, tahle otázka.
1: No, tak, ještě, ježiš, to je. No tak ne, tak já to myslel jinak.
0: No, tak to, no tak ona měla smysl pro humor a v tom jeho domě bydlel taky rádl doktor, který byl šéfem a majitelem kinoreví a byl s námi přítel, jo. A my jsme přijeli jednou až ráno z Hradce Králové a potkali jsme se před domem, ona bydlela na nábřeží proti Manesu v domě Hlaholu a my jdeme dovnitř a vylez na nás rád, ten šel do práce, abych tak řekl, advokátský. A Adina dostala pro nějakého muzikanta Heligon, ona tam, to byla továrna na nástroje dechové, která byla dost známá, a on nám tam řekl, hele, já bych potřebovala pro jednoho muzikanta a to skutečně jako mu to chtěla dát jako dar, aby se na to zmohl. No tak já jsem to nosil, jo, tu troubu a přijel jsem tedy jako a měl jsem to takhle na krku a rád vytáhl prostě v aparát a povedal, můžu si vás děti takhle vzít, no to je rozkošný, tak nás vyblejsk a pak to uveřejnil, prosím, pěkně pod titulkem ve své kinoreví Hvězda s troubou.

že je to moc fajn nemít chyby. Každý den, když se holím, dívám se do zrcadla, jestli už náhodou nemám tu svatozář. A včera, představte si, co se mě včera stalo. Včera, když jsem si odepřel druhou vodku, tak mě vám začalo nějak svrbět na zádech. No, možná, že mi ty křídla přece jenom narostou.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Přeji vám pěkný páteční večer, vážení přátelé. Od mikrofonu z brněnského rozhlasového studia vás zdraví Borek Kapitánčik. A v tuhle chvíli, jen pár vteřin po 23. hodině, otevírám další noční linku. V jejím úvodu chci říct dvě důležité věci. Kdykoliv během následujících dvou hodin zazní slovo droga, jsou tam uvozovky, takzvaně droga. Je to, řekl bych, nejstručnější vyjádření toho, že vlastně každý může mít něco, co ho částečně poznáší, částečně odvádí od reality, částečně mu něco dodává. A inspirací k tématu dnešní noční linky bylo jedno výročí. Dnes je to totiž 75 let, co v pražské nemocnici u Apolináře zahájila provoz první protialkoholní záchytná stanice nejen v tehdejší Československé republice. Ale pozor, to byla inspirace jenom částečná. Ta věta šťastný, kdo nepozná svoji drogu, tedy věta z titulku dnešní noční linky, totiž zní v kontextu, že jsme vlastně jen lidé a že každý z nás má nějakou potenciální slabost nebo vášeň, která by ho mohla zcela ovládnout. Jde tedy o vztahy, krom jiného, jde i o adrenalin, o práci, či o opojnou moc a o to, že za šťastné se mohou považovat ti, kteří svou osudovou slabost nikdy nepotkají a nepropadnou jí. Možná se příběhy na toto téma budou týkat přímo vás. Možná jste byli svědky toho, jak někdo z vaší blízkosti propadl vášni cestovatelské, vášni nákupní, gamblerské, sběratelské, anebo té skutečné drogové. A jak mu to změnilo život? O tom, jaké štěstí mají ti, kteří nepoznali nebo odolali vášni, která by jejich život změnila k horšímu, můžete do noční linky volat na 731 800 900 a psát na web rozhlas.cz/linka. A ta druhá důležitá věc, která musí zaznít v úvodu dnešní noční linky, je, že to asi nebudou, dá-li se předpokládat, vždy příběhy jen veselé. Tak tedy šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Telefon 731 800 900. Web rozhlas.cz/linka. Můžeme začít.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Teď je 6 minut po 23. hodině, je čas noční linky Českého rozhlasu a stejně jako bych se chtěl zeptat toho každého dalšího volajícího na čísle 731 800 900, ptám se i Jardy, který je tím prvním na zmíněné lince, jestli má co říct k tématu šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Jardo, dobrý večer.
1: Taky dobrý večer, to je všechny posluchače taky noční linky. A také tak Danus Blaté si poslouchá a teď těm drogám teda, no, jako by, pešně jsem poznal, nebo nepoznal. Jako těm prčím drogám je to ta káva a vlastně alkohol. S alkoholem jsem měl velký problémy, z toho jsem se dostal jenom degustaci, což je docela dobrý pokrok. Jako skleníčka tak nějak občas, no alkoholu. Spíš k ochutání, ale co mám velký problém s takovou drogou je kouření, ten tabák, jakoby dýmkovej, no, jak jsem se zmínil už hodněkrát do šílince s tou dýmkou, furt bojuju. Umínil jsem to teda hodně, ale furt mi to, jako už rodina říká, že by to si mělo pastit úplně, ale táta říká, dokud tady nešáhne ta smrt, tak prostě asi nepřestane, no.
0: Jak dlouho kouříte tabák?
1: Jako dýmku? Asi 19 let.
0: Začal jste jakým způsobem? Bylo to, řekněme, v době, kdy jste byl v nějakém presu?
1: Ne, já jsem začínal jakoby s vářením, jsem měl doutníky a z toho jsem přešel na tuhle tu dýmku. Jakoby jako už od nějakých 18 let.
0: Takže bychom asi neřekli, že to byla nějaká berlička, která vám měla v těžké životní situaci nějak pomoct. Ono se to takhle stává většinou.
1: Ale... A mě je to dobrý, že jsem to dost omezil. Já jsem fakt vykouřil 40 gramový tabák za den, jo. Což stále dneska stojí 400 tabák, že přepočítá teda koruny. A já jsem byl schopen na další peníze, by to vyšlo skoro 15 000 za měsíc, jo. Což jakoby je úplně neúnosný, by to bylo, že jsem rád, že jsem to omezil už aspoň na ten sáček, no. A i tak je to jakoby to, ale ještě by co je teda... Pro mě to jinou, odstoupím od těch drog takovýhle a co je pro mě, mám takový problém se šopaholismem, myslím vám to, co říká, šopaholismus.
0: Že rád nakupujete.
1: To je hodně špatný, no.
0: Tak ono...
1: Není den, abych si něco nekoupil, jo.
0: Jo, děláte si tím...
1: Já to mám hlavně formou jako sběratelství, že to je prostě, asi si dovedete představit, že to u mě je jedna jedničce vypadá, no.
0: Zhruba ano. Chtěl jste, nebo zkoušel jste přestat s kouřením tabáku?
1: S kouřením tabáku, jako, nemám tu vůli, asi s tím nějakou, mě to dodává nějakou, jakoby, takovou pocit uklidnění a takový, jako, relaxace, no, že je tím třeba nahrazuju ten alkohol.
0: O škodlivosti kouření tabáku je, myslím, sice zbytečné hovořit, zejména s vámi jako s kuřákem, nicméně mělo by to zaznít. Každý bychom si měli být vědomi. A já jsem taky kuřák, takže jsem si toho vědom, že to je škodlivé a že si tím ničíme zdraví. A nejenom naše, ale taky našeho okolí.
1: Ano.
0: Jardo, už jenom ten hmotný stimul, když to takhle řeknu, tedy to, že v dobách, kdy jste kouřil jeden paklík tabáku během dne, tak ten by vás možná, který dneska vyjde na 400, jak říkáte, tak ten by vás možná mohl někam posunout. Mě tedy už trošku posunul, já to omezil, no, to je pravda, ale ne zcela.
1: Hlavně mi to třeba vycházelo, že to bylo, když to tak spočítáte, to byl jeden paklík a nacpal se z toho skoro 12 zímek, jo. A teď si tu dýmku kouříte 40 minut, to je 40 minut, tak to přičítejte, co já skoro vlastně jakoby nespal, já ten den skoro jenom pokouřil, jo.
0: Takže vy jste skoro nespal, jo?
1: No, když jste vzpomínáte 40 minut krát 12,
0: Ano.
1: To je skoro půl dne jste prokouřil, jo. Nemáte spánek, nějakou práci.
0: No, teď jsem se právě na tu práci chtěl zeptat, ano.
1: Taký záliby a jakoby to ještě naštěstí nemám rodinu, to by jakoby, jako určitě by to třeba možná donutilo nějakou tu ženu mít a nějakou rodinu a šlo by to třeba 100% stranu, že před těma dětma bych se třeba už cítil, že by mi to mohlo vadit, pak až by, no, kdyby ty děti byly, že to by asi mě to musela donutilo, nebo ta přítelkyně říká, nekruš mi tady, nebo tohle, že by to možná, že by to bylo jiný, jakoby, že by se s tím třeba dal jakoby praštit, no.
0: Já vidím jako pozitivní, že se snažíte najít aspoň cesty, jak s tím přestat. Vychodit to. No tak, Jardo, nebudu vám radit od toho, nejen, že tady nejsem, ale nejsem ten pravý, kdo by vám mohl radit. Příběhy na téma Šťastný ten, kdo nepozná svou drogu, jste ale začal, myslím si, tím, no, hodně velkým kalibrem. Myslím si, že to tady bude znít ještě několikrát.
1: Tak musím to dát, takhle.
0: Je to na každém z nás, ono je všechno v hlavě.
1: Každý určitě, ano, každý určitě nějakou tu drogu má, že to cokoliv, že jo. Někdo má třeba nějakou vášeň auta, třeba nebo nějaký koníček, no. Já teda se mám úplně jako drogu je práce, jo, že bych jako byl nějaký workaholik, jo.
0: Tak to jsme na tom podobně, protože to je jedna z mých drog, ano, moje práce.
1: Vy máte? Já ji nemám jako práci workaholik. Nejsem workaholik, já nejsem workaholik.
0: Já ano.
1: Já budu dělat, co musím a do ničeho víc se nějak nehrnu.
0: Jardo, na vaší cestě vám přeju hodně štěstí a...
1: Taky děkuju.
0: Sám víte, že by bylo dobré s tím skončit, že?
1: Ale já jsem hodně rád s tou závislostí a tou alkoholu. Myslím, že to je jako vážnější, že to jsou vážnější následky s tím alkoholem.
0: To bude zřejmě další téma, které bude znít dosti často v dnešních příbězích. Tedy pokud se noční linka vyvede, protože bez vašich příběhů, bez vaší upřímnosti by to nebylo.
1: Budu poslouchat všechny posluchače a budu poslouchat dál a přeju si to nejméně těch závislostí a nebo na těch, jak takhle, no. Tak jo, dobrou noc.
0: Dobrou noc, Jardo. Držím vám pěsti. Naslyšenou. 731 800 900, tenhle telefon budete moci využít během další písničky, ale o tom jistě velmi dobře víte a stejně tak můžete psát během celých dvou hodin noční linky na rozhlas.cz/linka. Michal z Myšlína napsal: špatným vášním jsem se naučil nepodléhat. Pomáhá mi opakovat si následující formuly. Nebuď slaboch, který se neumí ovládat. Kdo jiný než člověk jako ty by měl jít příkladem. Velmi rozšířené jsou vášně a závislosti, které lidem odčerpávají kapitál, ničí jejich zdraví, narušují vztahy. Naštěstí existují vášně, které jsou ctnostné a společnosti prospěšné. Já, pokračuje, respektive zakončuje svůj vzkaz Michal, já straním třeba vášní pro filantropii. Mým velkým životním vzorem je Američan Ronald Reed. Znovu zopakuju to, co jsem uvedl už v úvodu noční linky. Ta droga, která se nachází v titulku dnešní noční linky, je vždy s uvozovkami. Nemyslím tím jen ty chemické látky, které jsou konec konců nezákonné. Mám tím na mysli všechny vášně, které pokud nepoznáme, nebo někteří z nás nepoznají, tak jsou šťastní v životě. Tak tedy šťastný ten, kdo nepozná svou drogu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a už za pár chvil bude slyšet naše posluchačka Dana. Ještě než se tak stane, mám dvě drobné poznámky. Ona sama vlastně v řeči, kterou jsme spolu vedli těsně předtím, než vstoupíme do vysílání, místo slova droga použila vášeň. Taky by se dalo říct, že je šťastný ten, kdo nepozná svou vášeň. Ale tam už je to trošku kontraproduktivní. Záměrně jsem zvolil právě ono slovo droga, které ovšem vždy dávám do úvozovek. Opakuju to už po druhé, víckrát už to neudělám. No ale teď už, paní Dano, jste na řadě vy. Přeju vám dobrý večer.
1: Já přeju krásný večer vám, Borku. Moc ráda vás slyším po čase zase. A zdravím všechny posluchače samozřejmě.
0: Za všechny děkuji, paní Dano.
1: Od severu, západu a do všech světových stran. A teď k tomu, čemu já jsem za život podlehla, jo. V životě jsem nebyla alkoholička, to teda vůbec nemám k tomu sklony, jo, ani moji rodiče. Moji rodiče vůbec nekouřili. Tatínek si svátečně občas zapálil. Já jsem taky nekouřila, dokud jsem tady měla svoje děti a pečovala jsem o ně. A tak asi je to tak zhruba 10 let, co teda jako bohužel tomu kouření jsem podlehla, jo. Já teda nekouřím dýmku, jako já to jsem slyšela jenom čas, ale já kouřím teda, já tu mám i elektronickou cigaretu, ale ona mi to fakt nedělá dobře a když si dám kafičko, tak prostě si cigaretu potřebuju dát nutně.
0: Na tohle téma vlastně existují i filmy, Kafe a cigára, jestli jste viděla.
1: Přesně tak, no to jsem teda neviděla, ale u mě to tak je. Prostě víte co, já když se bavím a jsem mezi nekuřákama, tak kouřit nemusím vůbec. Já jsem byla třeba na srazu před nějakýma 2 týdny a s těma spolužáky a tam jsem opravdu, já jsem vykouřila za celý, já nevím, 6 nebo 7 hodin jsem vykouřila 2 cigarety a to jenom, že jsme sešli se spolužáky zakouřit ven. Že jsem si jako říkala. No ale jako říkám, alkoholu jsem nepodlehala, drogy jsem v životě nevyzkoušela. A pamatuju si, když jsem byla ještě na intru, tam se hodně kouřilo. A tenkrát byly cigarety za pár šupů, jo. Tak já jsem to v životě neochutnala. Prostě, jo, já jak někde, když mi pasávali kravičky na vesnici, tak jsem kouřila slámu. A to byl možná začátek, ale můj dědeček se dožil 90 let a kouřil dýmku. Kouřil fajku, vyloženě takovou tu zahnutou fajku. A já jsem si říkala, tyjo, prošel první světovou válkou, kouřil a já to mám. Já už jsem o tom i přemýšlela, odkud jsem to převzala, jo, protože já si myslím, že jsem to věděla po tom dědečkovi. Protože
0: v tom hrají roli i predispozice. Ano, genetika taky, dá se říct, že jo, řekl bych.
1: A víte to, jak odešly ty děti do světa, ale do světa. Jo, ty moje 3 potomci, 2 synové a dcera. No tak jako já jsem tady najednou zůstala sama a já jsem si říkala, nějakou špatnost mít musím. K alkoholu prostě netíhnou. Jo, to opravdu jednou, když si zaspívám se synem, když přijede z Prahy jednou za 2 týdny, a jinak prostě já to nepotřebuju. Já jako alkohol k životu nepotřebuju. Drogy jsem v životě nevyzkoušela, to teda můžu říct, ani Mariánku jsem nevyzkoušela, ale cigaretka a kafičko, to je moje. No.
0: Já vám vlastně rozumím. Znovu musím říct, že to, co děláte vy, i to, co dělám já si je balím, tak je nezdravé a škodí nejen nám, ale i našemu okolí.
1: My to všichni víme.
0: My to víme, ale teď bych se vlastně měl 1000krát omluvit všem, kteří poslouchají, ale nikdy nám to dělá radost, že jo?
1: No mě to dělá radost, já jsem si taky balila ještě nedávno. A když finance jako nějak, tak jako přece jenom to je do peněz, jo?
0: No to jo.
1: Ale já si říkám, nechodím po cukrárnách, nevíme tam klepy, drby, tak. Drbárny prostě tady v Blatný.
0: Omlouváme,
1: jo,
0: si to hezky.
1: Abych se dělala zákuskama, jo, abych se cítila zákuskama a pomlouvala druhý lidi, to vůbec mě nezajímá. Takže prostě nějakou špatnost mít musím a proto já to práskám, jo. Prostě kafičko a cigaretka. A když je zabalená, to vždycky, když přijede s ním, tak říkám, hele, nabalíme se, jo. Protože já už jsem ho naučila normálně kouřit. Ono je mu přes 40 a já jsem ho naučila kouřit, jo. Já vždycky prostě, když si dáme pauzu v tom zpívání, tak si prostě musíme dát to kafičko a k tomu musíme mít
0: cigaretku. To mě zajímá, co vám to dělá s hlasem? Kouření.
1: No, s hlasem právě mi to nedělá vůbec nic. Hlete, já jsem prospívala Borku nějakých, já nevím, zhruba 15 let určitě. A já jsem nekouřila tenkrát. Já jenom, když mě vnutili o přestávce, o půlnoční přestávce, nějaký hudebník mi prostě vnutil cigaretu, tak jsem a ohrnovala jsem nos, jo. Mm-hmm. A když byly děti, prostě jsem je chovala. Taky ne. No, ale s hlasem mi to nic neudělá. Naopak, já mám teďko falzet takové, jaký jsem v životě neměla, když jsem nekouřila.
0: No, máte důvod pokračovat.
1: No, je to zvláštní, ale já vám můžu říct, že já jsem zpívala alt jako hlas, takový ten hlubší, takový ten typ, jako byla Přenosilová, Kubišová a to. Mm-hmm. Já dneska zpívám falzetem a my, když se právě sezeriv se synem, tak si musíme dát to kafe a cigárko, protože prostě, aby jsme přestali vůbec zpívat, jo. Prostě, já vždycky hned postavím na kafe, jak přijde nebo on, a prostě hnedka balíme cigaretku. A prostě je to taková pauzička vynucená, ale já si myslím, že nikomu tím neškodím. Já jsem teda ohledu plnej kuřák. Já bych v životě nekouřila někde, kde jsou děti, což jsem teda dělala. A taky bych nekouřila nikomu pod nos, kdo je nekuřák. Jo. To prostě neschvaluju. A říkám, jsou daleko horší závažné věci, jako je alkoholismus. Si myslím, že z toho se těžko už člověk vymaní. A já už jako nemám důvod teď přestávat kouřit jako na svůj věk. Jo.
0: Já jsem čekal, jestli řeknete na stará kolena.
1: No, na stará kolena, dá se to tak i říct.
0: No, zníte mladě, možná, že i díky tomu kouření, tak jsem právě chtěl ten paradox trošku zvýraznit.
1: Víte co? Ono to něco do sebe má pro mě. A pro mě je to uklidňující. A já, když potřebuji něco vyřešit, tak prostě si tu cigaretku prostě dám a já jsem klidnější a pohodovější. A tak je to se vším, co já vlastně nad čím přemýšlím nebo o čem důmám a souvislosti hledám a tak dále. Mějte se krásně, Borečku.
0: Děkuju.
1: Mějte se krásně, vybrně, všichni, ať nám neprší už dlouho, protože deště bylo fakt, tak akorát bych řekla, že i u vás tam asi
0: přišlo. Jsme měli sice takovou trošku suší epizodu, v Čechách toho napršelo víc, ještě minulý týden, ale teď už to doháníme na Moravě.
1: No, a víte co, deště třeba. Je. To sucho taky není úplně nejzdravější. Já jsem fakt začala mít špilovou alergii. To jsem naposled mluvila asi s Jitkou Lukešovou, jak jsem si stěžovala, že to mě nic mě netrápí tolik jako pilová alergie, kterou mám na stáří.
0: Vlastně. No v tom jsme docela podobní, ještě navíc tomu připočtíme ten saharský prach, který ve velkých výškách doputoval
1: přesně,
0: až k nám.
1: Přesně.
0: Já jsem štěkal jak ovčácký pes. No, tak paní Dano, děkuju a mějte se hezky.
1: Mějte se nádherně a všichni posluchači, zdravíčko především a deštík tak jenom takový ten blahodárnej, májovej a ať je nám krásně.
0: Jo? Děkuju, naslyšenou.
1: Neslyšeno.
0: Šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Slyšeli jste tam tu uvozovku? Uvozovku na začátku a uvozovku na konci u drogy. Může to být tabák, může to být, jak už jsem říkal, gamblerství, může to být třeba i vášeň pro dobré skutky, která vás možná někdy zavede, neříkám do záhuby, ale až do úzkých. A ten, kdo nepozná tuhle svoji vášeň, tuhle svoji v uvozovkách drogu, ten by zřejmě byl šťastný, nebo je šťastný. O tom můžete povídat na čísle 731 800 900 až do zítřejší jedné hodiny a taky psát, tak jako napsal Pavel. Protože bydlím sám, tak mi den co den dělá společnost alespoň po telefonu má kamarádka z noční linky a jsem za to rád, protože upřímně řečeno bych si už nedokázal představit, že bych si s ní nezavolal a jistě nápodobně i ona zrovna tak. Tak to je taková má závislost.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Vážení posluchači, přeji vám dobrý večer a taky klidnou noc. A pokud možno, jakýkoliv problém při příjmu noční linky, ať nenastane. Jinými slovy, ať slyšíte všechno, co naši posluchači a posluchačky na téma šťastný ten, kdo nepozná svou drogu, řeknou. Tím dalším, kdo by tak měl učinit, je František, který čeká na telefonu 731 800 900. Zdravím do Kralup.
1: Dobrý večer všem.
0: Zdravím
1: vás. Tady Kralupy a patřím mezi ty šťastlivce, když tak poslouchám, který nekouří. Ale kouřívali jsme s manželkou, já nevím, jestli ještě existují dneska ty mentolky, ale to už je před lety. Jsme si vždycky, jak říkala paní, ke kafíčku nebo to, ale jinak jsme přestali a jsem šťastný, že vůbec nekouřím a i v rodině. Ale mám takovou zkušenost, co to stojí, kamarádi, tak když co kouřejí, co to stojí peněz hroznej dneska, že prostě zajedno si kazí zdraví, to prosím, ale že co to stojí peněz, to je to zatížení pro tu rodinu. Teďko ještě když v rodině třeba kouřejí dva, to taky byl případ takovej, to je taková finanční zátěž, že opravdu se divím těm lidem, že je to neodradí. A je to vlastně droga, no je to, jak se říká, je to droga, která prostě těžko se toho člověk zbavuje. Ale to bych si mám chtěl říct. Nedávno jsem poslouchal, Alex Minářová měla program, měla hodinový program tam s tím světoznámým fotografem. Vy určitě víte.
0: Robert Vano, myslíte? Ano.
1: Vano, přesně, výborně, jste mi pomohl. Tak ten vyprávěl, jak začínal, jeho prostě, když se dostával, jak se říká, na piedestál, když byl žádaný všude, samozřejmě vydělával těžký peníze a to. No a dopadlo to tak, že jak tyhle ty prominenti všelijaký drogy, marihuana a takovýhle. Takže normálně byl závislý, že už normálně, že se choval jako zvíře, že prostě už to nezvládal. A přátelé, nějaká rodina ho vzali jako pod křídla, jak se říká, zavřeli ho normálně na chalupě, ho zabednili, 14 dní ho tam nechali, dávali mu jenom jídlo, všecko a nechali prostě drogu, on že na ně křičel, že zabije, prostě byl, jak byl v té abstinenci, šílel úplně a jedině díky ním se z toho dostal, prostě potom, když byl zven, tak ještě jako nějak se s tím vyrovnával, ale bavil se toho, ale že těch 14 dní, možná, že to bylo i díl, možná, že jsem řekl málo, takže mu to pomohlo, ale že ta abstinence, že ten absťák, jak tomu říkají, že to je hrozný pro toho člověka, když opravdu s tím má skončit. Takže takhle, já je lituju ty lidi, kteří jsou na tom závislí. Zátěž je to finanční, zdravotní, všecko. A přál bych jim, těm, kdo jsou na tom závislí a chtějí se toho zbavit, aby se jim to povedlo. Aby měli úplně jiný život a peníze radši užívali s rodinou, tamhle jezdili na zahraniční zájezdy, užívali si života, ale ty drogy, a ať je to kouření a prostě všecko, je to zabiják lidstva. Já vám moc děkuju, že jste mě vyslechli a přeji všem, ať se toho zbaví a přeji všem stále zdraví. Díky moc.
0: Já děkuji vám, Františku. A znovu musím dodat, že kdykoliv zazní v noční lince slovo droga, tak vždycky je tím myšleno to, čemu bychom taky mohli říct, třeba vášeň, slabost, že nejde jenom o chemické látky, že nejde jenom o drogy v tom smyslu, jak jsou definovány třeba v zákoně, ať už se jedná o návykové látky, alkohol, jak vy říkáte, marihuana, nebo i tvrdší drogy, kokain a podobně, ale že jde třeba i o závislost na hrách, na hraní, gamblerství.
1: Ano.
0: Takže děkuji moc krát, jsem rád, že jste se dovolal, Františku, a přeju vám krásný víkend. Naslyšeno.
1: Já vám taky a je to úžasně přínosný program tohleto. Přál bych vám všem zdraví a hlavně mějte se dobře. Díky.
0: Díky a naslyšenou. Vaše příběhy, vaše poznámky, vaše připomínky píšete i na rozhlas.cz/linka. Tedy připomínky v tom smyslu, co ještě třeba neodeznělo. A v tomhle případě má Bohumír vlastně pravdu. Jeho dva řádky vám rád přečtu. No, to je kumšt, kdy přestat. Ono se snadno řekne, přestaň, už je toho dost, neblbni. Po dostavění rodinného domu a mým starostí s dětmi mě nahecovali známí, dej se na domácí vína. Další na sbírání bylin do čajů. A tak mě to chytlo, že nevím, čím bych měl skončit dřív. Sbíral jsem 42 druhů bylin. Známá bylinkářka mi doporučila sbírat jen polovinu. Vína už jen převážně šípková, místo tinktur raději likéry a dobrou slivovici. Ten, kdo se tomu oddá, zavčas zabrzděte, jinak dopadnete jako já. Bohumíre, děkuju za vaše upřímné psaní, škoda, že jste se nerozepsal trošičku víc, ale i tenhle vzkaz, který se týká tématu Šťastný ten, kdo nepozná svou drogu, po jedné hodině zítřejšího 16. květnového dne na webu rozhlas.cz/linka také uvidíte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu na téma Šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Nemusí to být jen chemická látka, to už jsem říkal několikrát. Může to být jakákoliv vášeň, která nám na jednu stranu možná něco přinese, ale na druhou stranu nás určitě o něco připraví. Přinejmenším o čas, jako se stalo třeba mně v dobách, kdy mi troskotalo manželství, tak jsem se až příliš oddal online hrám, strategiím a podobně. Takže vím zhruba, o čem mluvíme, pokud budeme mluvit třeba i o vášní prohry. Navíc za malou chvilku dostane další z vás znovu slovo, bude to Zdeněk, ale ještě než se tak stane, tak to, co napsal Tom teď před zhruba dvěma minutami na rozhlas.cz Lomítko Linka zazní. Dobrý den, nedávno jsem oslavil 33 let. Mojí největší drogou jsou ženy. Nevím, jestli si vynahrazují mládí, nebo jestli je to současná moderní doba plná erotiky. Jen vím, že mám rodinu a nedokážu přestat flirtovat s jinými dívkami. Děkuji a dobrou noc. Ovšem mám takový pocit, že společně se Zdeňkem se teď na telefonu 731 800 900 vrátíme k té největší droze, o které už tady bylo několikrát hovořeno. Zdeňku, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Povídejte.
1: Já chci se jenom zmínit o tom, jak jsem přestal kouřit. Asi před 50 lety, to mě bylo asi 32 nebo 33, tak jsem do té doby jsem vůbec nekouřil a najednou prostě se mi ozvalo ředitelství jednoho podniku, že potřebuju do jednoho servisu, potřebuju vedoucího, který má praxi, je v oboru vyučený a prostě má maturitu a že nemůžu sehnat, jestli to vezmu a nabídli mi dost slušný peníze, tak se jsem to vzal. A najednou jsem zjistil, že se chci uklidňovat cigaretou. Prostě měl jsem tam asi 20 loupežníků, který s autama, který montážníma a bylo třeba prostě nějak se s nima prostě bavit a prostě nějak to přežít. A najednou táta mi jednou povídá, když viděl, že mám prostě takový zahnědlý, říkal, ty kouříš? Já jsem říkal, no jenom v práci, když víš, že doma si nezapálím vůbec. On říkal, no já tě to zakazovat nebudu, ale hele, dej si na misky vah, si polož, na jednu misku si polož výhody a na druhou misku si polož nevýhody a budeš vědět hned, jak seš na tom a jestli nejseš úplně hloupý, tak to pochopíš. Mm. No samozřejmě jsem to udělal, táta byl inteligentní člověk, že jsem si nechal poradit a ovšem to nepomáhalo. Kouřil jsem dál a najednou jsem si řekl, ty vlastně máš ještě jednu možnost, ty máš možnost se vsadit s kamarádem, třeba jenom o tři piva, vsadit se s ním, že rok nebudeš kouřit a ty víš, že sázka se prostě nemá porušovat. Hmm. Tak jsem se vsadil a prostě ten rok asi dvakrát mě někdo úplně omylem, nějaký kamarád mě prostě takhle dal cigaretu a já jsem si neudělal ten šulka, jenom jsem si prostě potáhl a říkal jsem si sakra, tak já jsem to prohrál. Hmm. Takže jsem mu zaplatil ty piva a říkal jsem mu, hele, ještě jednou rok si dám. A to už prostě mi nikdo nepřesvědčí. Po tom roce jsem skutečně si nezapálil a už jsem to nepotřeboval vůbec. Hmm. Jenomže jsem měl na svatbu kamaráda do Říčan, ze kterým jsme jezdívali na vandry. A tam on říkal, ale pozor, naši kouří, tam se kouří celá rodina, takže já jsem říkal, no to nic, no a teď jsem říkal, no tak já tam mezi kuřákama, já tam budu, jak bílá vrána, já jsem říkal, tak si zkusím ten, už jsem nemusel kouřit, že ten rok jsem vydržel, jenomže prostě jsem se mi udělalo zle po první cigaretě, po druhé už mi to nechutnalo, ale nevadilo mi to a třetí už jsem kouřil normálně. Mm-hmm. Tak jsem říkal, no tak jsem ztracený. Tak jsem šel za kamarádem, říkal jsem mu, hele, ještě jednou se s tebou sadím, ale tentokrát, kdyby byl cokoliv, tak to prostě dodržím. Dodržel jsem to a po roce jsem si řekl, a to bylo důležitá podmínka, řekl jsem si, hele, teď si zapálit můžeš, protože si sázku prostě si dodržel. ale potřebuješ to dneska ještě? Už? Mm-hmm. Nepotřebuju. Tak dneska kouřit nebudu. Druhý den jsem znovu říkal, ráno jsem vstal, říkal jsem, potřebuješ si zapálit? Nepotřebuju. No tak. Mm-hmm. A po několika dnech, když jsem si uvědomil, že vlastně už vůbec nepotřebuju tu cigaretu, že mi nemám absolutní chud na ní. Od té doby 50 let nekouřím.
0: Kéž by byl

0: teplýho večera jsme si pouštili ty kroužky nahoru do nebe a nad jezerou se rozsvítily ty světílka těch chaloupek, jo, u večer. No, to byly krásné chvíle, ale nic víc. Nic víc dobrýho. Všechno ostatní špatný. Peníze, zdraví, okolí, všechno prostě na nic. Takže to je všechno, nebudu zdržovat už víc.
1: Nezdržujete, prostě... naopak, já jsem rád za každý autentický příběh, za každý opravdový příběh našich posluchačů a posluchaček. Zdeňku, a tenhle byl opravdový, děkuju.
0: Bylo opravdu, nevymyslel si nic.
1: Nikoho nepodezírám. Děkuju a mějte se hezky. Krásné jaro. Naslyšenou.
0: Mějte se fajn a držím palce všem, kteří si najdou pro sebe způsob, jak to prostě vydržet. No, to je všechno. Mějte se a nashledanou.
1: Děkuju a naslyšenou.
0: Dobrou noc.
1: Dobrou noc. Pomalu se blíží půlnoc, což bude polovina dnešní noční linky, ale pořád ještě je čas na to, abyste volali a taky psali. Číslo je 731 800 900, za chvilku ho uslyšíte znovu. A na rozhlas.cz Lomítko Linka tam také chodí vaši příběhy na téma šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. A znovu opakuju, nemusí to být jen drogy v tom klasickém slova smyslu, ale třeba i vášeň, slabost pro ženy, která už tady byla také zmíněna, ale samozřejmě i ono kouření, o kterém jsme si povídali v téhle hodince už docela hodně. Nicméně to, co napsal Honza, je zase z trošku jiného soudku. Žil jsem několik měsíců s alkoholičkou a jak se říká, všechno zlé je pro něco dobré. Já jsem takto poznal, že alkohol je daleko horší a nebezpečnější droga než jakákoliv jiná. Je to bohužel droga legální, dostupná kdekoliv a kdykoliv a ta závislost je naprosto srovnatelná s drogami nelegálními. Dokonce je ta závislost ještě silnější a s ještě horšími následky kvůli bezproblémové dostupnosti. Když se stane něco vážného a přijede policie, řeknou vám jenom, ale s tím my nic neuděláme, ona pije dobrovolně a tím neporušuje žádné zákony. To samé řeknou v nemocnici a bohužel i v psychiatrické léčebně. Na krizové lince, kde jsem to také konzultoval, mi řekli na můj přímý dotaz doslova, ano, jediná možnost je počkat, až bude ona nebo někdo jiný v ohrožení života. Prostě počkat, až se něco stane. Alkoholikovi prostě nepomůžete a on sám nikdy nepřizná, že léčbu opravdu potřebuje. A ve střízlivosti bude opakovaně slibovat, že to už bylo opravdu, ale opravdu naposled. Nebude to naposled. A nemůže být. Dokud alkohol nebude protizákonný, stejně tak jako chemické drogy. Je to osobní zkušenost z mého pohledu, z pohledu člověka, kterému záleží na ostatních, zakončuje svoje psaní Honza. A já, protože jsem něco vlastně úplně stejného zažil, podepisuju každé slovo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

třeba pálit mosty, stůj, co stůj, životy jsou plné přeletů. Jeden otisk ve mně je však tvůj, je tvůj, je tvůj.

0: Tahle nádherná verze původního Conte Partiro, tedy písnička, kterou vám zaspívali v tomto případě Lucie Bílá a Karel Gott, nás přivedla až k poslednímu telefonátu té první hodiny noční linky Českého rozhlasu. Za chviličku dostane slovo Anička z Hosološnice, takže budu zdravit na Slovensko. Ale já vám vlastně už několik těch svých přiznání předestřel, krom online strategií a třeba mého workoholismu. Já jsem vlastně, ano, tohle je moje vášeň, protože já si tím už 35 roku taky plním tak trošku sen, protože jsem vždycky chtěl dělat za mikrofonem, i když tedy v dobách, kdy jsem ještě byl o něco mladší, to byly spíš sny o tom, že sedím aspoň za mixážním pultem. No ale, jak říkám, já jsem vlastně workoholik a to je ta moje droga, rádio. Aničko, jak jste na tom vy? Poznala jste svoji drogu?
1: Dobrý večer, já vás všetkých pozdravujem.
0: Dobrý večer.
1: Tak bohužiaľ, alebo jak bych to povedala, že moja droga je to rádio.
0: Taky jo.
1: Ja zaspím s rádiom, len sa strhnem a rádio mi hraje. Bez toho ja neviem ani zaspať a ja to mám od rana do rana otvorené. Keď som na dvore, dneska som sadila paradajky už von. Mm-hmm. A som si, nemohla som tam tej záhrade byť, zapla som si rádio a išla suseda a hovorí, prosím ťa, že ťa to baví stále počúvať len rádio. Áno, ja to radšej ako televíziu.
0: No to je krásny. A kdy to na vás prišlo? Na mne to prišlo ve 14, tahle vášeň.
1: No tak mňa odkedy začali rádia takéto tranzistorové, mm-hmm, a som na chalúpe, tak vám môžem povedať, doma nebol čas, keď som chodila do školy, áno. Ale aj keď som už mala deti, že som bola vydatá, manžel ten hrával na gitare, prišli sme na chalupu, samozrejme porobili sme, rádio hralo, manžel potom sedeli sme u grilu a on zase na gitare, spievali sme si spolu. Ale rádio je moje všetko. A keď vás počúvam aj cez deň, že ste tam, už som sa potešila dneska, no Borek má dneska nočnú linku, dúfam, že sa dovolám.
0: Má to jenom jeden mírně negativní dopad, konkrétně ta dnešní noční linka, protože zítra máme v Brně na Beethovence den otevřených dveří a já jsem slíbil, že na 11. hodinu dorazím. To nevím teda, jak se probudím, ale zkusím to. No.
1: Ale viete čo, keby tu bol môj vnuk, ten išiel do Varšavy, majú koncert, spieva tam a hovorí, stará mama, ja ťa tam zoberem, hovorím, ja by som tak strašne rada išla do toho Brna na to deň otvorených dverí. Bohužiaľ sa mi to nepodarilo, no možno, že na budúci rok, alebo kedy to budete mať, že by sa mi to aj podarilo.
0: No, uvidíme, uvidíme. Teď mi napadlo, že sa ešte budú musieť oholiť, abych nevypadal úplne ako lesný muž. No, tak ďakujem, Aničko.
1: A nejaká... Počúvajte, dneska chodia tí chlapi tak zarastení, že to je úplne neskutočné, že človek nevie, či je to mladý alebo starý. No.
0: Tak u mňa už sa nespletete. Mladí je daleko pryč. Tak...
1: Ja som vás videla, nebojte sa, cez internet som vás videla.
0: No,
1: kamarátka tu mala a hovorím, ukáž všetkých redaktorov, čo sú v nočnej linke, tak som vás videla všetkých. No.
0: Aničko, a nejaká iná droga, nejaká iná vášeň, ktorú máte a třeba ste, nebo ste sa jej vyhnula? Máte nejakou?
1: Áno, keď sme s mojím bratom sme boli dvojčata, uh-huh, a mali sme 17 rokov, mama nebola doma ani otec a hovorí, vieš čo, ideme si zapaliť. On ma učil fajčiť. A ja som sa tak strašne potom rozkašľala, mne to nechutilo. Ale skús to ešte raz a v tom prišla mama, takú nám vylepila obidvom facky a hovorí, no tak fajči decka, nebudete a hotovo. A mne to nechutilo. Fakt mi to nechutilo. Ani alkohol, ani cigarety, absolútne. Čo mám ešte tak, že sladkosti, aha, ale ja si to môžem dovoliť v mojej postave, takže ja, keď ma chytí taká vášeň moja sladká, tak ja som schopná zjesť polku bomboniery.
0: Jenom půlku? To já si dám celou tabulku čokolády někdy i na spaní.
1: No.
0: Zejména v zimě teda. No, v létě mě to nenapadlo, v zimě.
1: Ano,
0: v zimě.
1: Ano. No. A rada pečem, takže samozřejmě moravské koláčiky a tak dále, kukáve a tak. No tak ale to není zas taká droga, že by som nevydržala bez toho. Ale ta čokoláda mi chutí skutočne.
0: Máme hodně společného, Aničko. Rádio i čokoládu. Mějte se hezky a přeju vám krásný květen.
1: Všechno dobré vám prajem. Všetkým posluchačům pozdravujem.
0: Děkuju a naslyšenou.
1: Aj vám.
2: Noční linka.
0: Dámy a pánové, je tu nový den, je tu další hodina Noční linky Českého rozhlasu, je tu sobota 16. května. Gratuluju všem Přemyslům, kteří dnes slaví svůj svátek. A pokračujeme v našem povídání na téma Šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Je to téma Noční linky, do které můžete volat na číslo 731 800 900 a taky psát na rozhlas.cz/linka. A tuhle hodinku bych rád otevřel jedním psaným vzkazem. Podepsán je XYZ a až jej uslyšíte, nebudete se divit. Přemýšlím, zda psát, ale třeba si to někdo přečte a někomu to pomůže. Vybavuje se mi věta Judity Čeřovské, že s alkoholikem se nedá žít a kdo tvrdí opak, nikdy to neskusil. Brali jsme se s manželkou v roce 1985. Náchylnost k alkoholu budoucího tchána mi měla být výstrahou, leč nebyla. Škoda. Manželství bylo v pohodě, a to až do revoluce. A domníval jsem se, že nastávají světlé zítřky. V roce 1990 jsme se stěhovali snad do jednoho z posledních družstevních bytů. V červnu se do toho bytu narodil první zdravý syn, o více než rok později následovala dcera. Ale ouha, přišla velmi hubená léta. Já přišel o zaměstnání, mimochodem těch jsem vyměnil nepočítaně, protože v popřevratové době se životnost zaměstnavatelů počítala na měsíce, maximálně na půl roku. A aby toho nebylo málo, manželka, která měla zaměstnání ve státní správě jisté, počala pít. Vzpomínám na tato úděsná léta velmi nerad. Manželka pro mne bez důvodu začala holdovat alkoholu čím dál tím víc. Když se vracela k večeru, kdy děti ještě nespaly, odváděl jsem je před jejím běsněním na noc ke svým rodičům. Vracela-li se v noci, kdy děti už spaly, nechal jsem ji tlouci a kopat do dveří k velké nelibosti ostatních obyvatelů domu. Únavou pak usínala na chodbě. A tak se z manželské dvojice stali nepřátelé. Manželka zanedbávala nejen úklid a povinnosti v domácnosti, takže jsem ji nakonec definitivně opustil. Na protialkoholní léčení nastoupila až poté, co jsem se definitivně odstěhoval. A nebyla na léčení jednou. A alkohol se jí stal opravdu osudným. Upila se k smrti. Já vám říkal, že příběhy, které zazní v dnešní noční lince, zřejmě nebudou vždycky veselé. Tématem je to, že je šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Máte-li k tomu co říct? Pište nebo volejte. 731 800 900. U mikrofonu je Borek Kapitančik.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Jejím tématem je pro dnešek šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. A nemusí to být jen drogy chemické, jak už jsme si několikrát říkali. Ano, i když je pravda, že mnohdy už tady byla řeč o tabáku, o alkoholu, ale mohou to být i jiné závislosti či vášně, které nás někdy můžou hodně rozvyklat. A už jsou to 3 měsíce, co jsem nemluvil s paní Evou. Já jsem se záměrně díval do svých záznamů. Bylo to 11. února, co jsme si povídali na téma, jak chcete, aby si vás pamatovali. A vy jste ta s těmi škvarkovými plackami, paní Evo, že?
1: Ano, ano, dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Srdečně zdravím a vás, pane Borku, taky.
0: Děkuji.
1: A chtěla jsem říct, že mám taky závislost a to je taková, že navštěvují vetešnictví a starožitnictví. A ve vetešnictví se dají najít poklady a jak se říká, pro jednoho odpad a pro druhého poklad. No takže dneska jsme zrovna byli v Praze a navštívila jsem vetešnictví a koupila jsem tam nějaké věci za 2500 a další moje vášeň je starožitné hodiny. Už jich mám 16 tery. Takže různé. Na zeď, jako ty krbové, jak se říká, a prostě různé hodiny, no.
0: Tak to vám řeknu, to je vášeň, kterou jsem snad ani nečekal dnes v Noční lince, ale já naprosto chápu, že to může být droga, že vám to dráždí ten váš, teď nevím, jestli to řeknu správně, limbický systém, no prostě vyvolává to vás, ve vás ty libé pocity, jo, ten endorfin, jako když narazíte na nějaké nové nástěnné hodiny historické, které jste ještě ani neviděla a musíte je mít, že jo?
1: Ano, ano, je to tak, no. Mám hodinky, které jsou asi 10 cm, možná ani ne velké, jsou to takzvané dětské hodinky, jo, a ty mě stály 10 000 tedy, jako. Takže za to dám.
0: To leze do peněz skoro jako to kouření.
1: No a chci taky říct, že jsem nikdy nekouřila a nikdy jsem nepila, ale mám 2 syny a oba jsou notorici, teda ten starší syn se mnou nemluví přes 20 let, takže nevím, jak pokračuje v pití a ten pil teda akorát tvrdý alkohol a tady ten mladší, se kterým žiju tady v domě, v Pečkách, takže ten prostě pije víno a pivo. A je agresivní, zlý, vyvolává hádky a je to prostě hrozný. Je to prostě hrozný.
0: To jsme nepozorovaně od těch méně škodlivých vášní přešli k těm hodně škodlivým.
1: Ano, má to v genech po otci a po jeho, z jeho strany jako. Ten tchán se vlastně taky upil úplně k smrti, jak se tady říkal, že ta paní se taky upila. Jak jste četl nějaký ten...
0: Ano, to byl vzkaz, který jsem před mnou chvilkou zmínil do vysílání.
1: No, takže tchán ten se upil vyloženě taky k smrti. No a čekám teda, kdy nějaká taková pohroma přijde na toho mýho syna, protože musím s ním tady žít, protože jsem prodala v Praze byt a nastěhovala jsem se, koupila jsem v Pečkách dům a tady nejsem schopná prostě žít sama.
0: Ale víte, paní Evo, že teď o něco víc rozumím té vaší sběratelské starožitnické vášni, protože to musí být pro vás příšerné, že vlastně neustále žijete se svým ženem a visí nad vámi ten Damoklův meč.
1: Ano, protože už jezdí i do práce, když jede třeba na noční, dělá dvanáctky, takže už dopoledne popíjí a až do odpoledne a potom prostě jede do práce opilý a navíc teda jako on řídí, takže... Takže...
0: Teď vám odbíjejí hodiny, jsem slyšel.
1: Ano. Ano, teď je 12:15, tak odvíjejí hodiny. A mám jedny krásné hodiny, ty jsem koupila, je to stará vídeňská práce, ty měřej přes metr a ty odbíjejí ve čtvrtinak, v půlinak, ve třičtvrtinak a v celou hodinu se to všechno jako opakuje. Jako jsou nádherný, mám z toho radost. No, takže tohle to je jediná moje radost. A knížky, vášeň, knížky a kytky. No, takže...
0: Teď už vaším vášním rozumím o něco víc, po té, co jste zmínila svoje syny.
1: No a jako už jako nemám moc sílu, ráda jsem vařila a pekla všechno možný a a už mě to ani s tím opilcem jako nebaví. Takže to je jako...
0: Nemám, co bych vám k tomu řekl. Nemám, protože v tomhle případě je každý krátký. Ale jsem...
1: Hodně síly.
0: Hodně síly.
1: Abych to zvládla. Bála jsem se dokonce, že mě i fyzicky napadne, protože to dělal i jeho otec, můj manžel. No.
0: Já bych vás nerad strašil, ale to je fáze, která jednou u alkoholika přijde. Vím to.
1: No, přijde, no. Já vím, no. Víte, já jsem žila s manželem, ten byl taky alkoholik a ty kluci to mají po něm, no, moje, naši kluci, no, takže to je, a jednomu je 55 a tady tomu alkoholikovi, se kterým žiju, tak bude 54 a je to prostě opravdu hrozný.
0: Pani Evo, jedině vám můžu popřát hodně sil, víc,
1: hodně sil,
0: nikdo
1: no.
0: z nás neudělá. Jak už bylo řečeno, taky v jednom psaní našeho posluchače, když přijde policie, tak vám řeknou, my s tím nic neuděláme, on pije dobrovolně a tím neporušuje žádné zákony.
1: No, Právě. S tím se nedá nic dělat. No, doufám, že se neupije k smrti, no, že to stane dřív rozum. No.
0: Smutné je, že je to váš syn. Evo.
1: No, je to. Ano.
0: Hodně sil vám přeji.
1: Ano, děkuju, mějte se moc hezky, vám přeju hodně zdraví a všem posluchačům hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, ať se vám všem daří. Mějte se hezky, pane Borku, nashledanou, dobrou noc.
0: I vy, naslyšenou.
1: Děkuji.
0: Posloucháte noční linku na téma Šťastný ten, kdo nepozná svou drogu, a k tomu napsala Helena. Možná by se to dalo nazvat závislostí. To, čemu podlehneme a nezmění to život zas tak moc. Myslím si, že v dnešní době je závislost na mobilech, na internetu skoro stejně nebezpečná jako skutečné drogy. Já podlehla už poměrně dávno kouření, nikdy jsem nekouřila hodně, protože mi vlastně ten smrad z cigaret vadí, takže nejvíc tak 3 až 4 cigarety za den a taky ke kafi. To je nějaká zakletá kombinace. A myslím si, že skutečnou závislost nemám, protože mi kouření přestává chutnat v poslední době. Objednávám si cigarety od kanadských indiánů a ti tvrdí, že tabák sám o sobě je prý zdravý. Oni používají 100% tabák, nic jiného prý přidané není. Tak zdraví a kouření neřeším. Spíš mám dojem, že mi někdy tahle 100% tabák cigareta pomáhá. A navíc jejich cigarety jsou levné, takže ani finanční problémy kvůli kouření řešit nemusím, napsala Helena. Heleno, děkuji za vaše psaní a vám, kteří se teprve rozhodujete, zda napsat nebo zatelefonovat, připomenu jen téma. Šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Je to na vás. Vaše příběhy tvoří Noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Šťastný ten, kdo nepozná svou drogu, to je téma noční linky, kterou právě posloucháte. A Božena k tomu zřejmě má co říct. Vítám ji na telefonu 731 800 900. Pěkný večer, paní Boženko.
1: Dobrý večer vám i všem posluchačům. Já bych jenom chtěla říct ke kouření. Moje dcera poměrně kouřila hodně a v lednu si řekla, kouřit nebudu. Došla si do lékárny, koupila si tam za 1200 prášky a prostě začala je brát, nesměl se pít alkohol žádnej k tomu, nejdřív nějak po 2 hodinách, pak po 3 hodinách a přesně nevím, jak to pokračovalo a opravdu už od toho ledna nekouří, vůbec nemá ani chuť na cigaretu, nic prostě. To a myslela jsem, že jí zdolá to před měsícem, přišla náhle o manžela, říkám, no a bude to řešit kouřením. Ne, nic, jsem ráda tomu a opravdu nekouří a říkám, mami, opravdu mě to tak pomohlo, že ani nemám chuť, i když holky kouřejí v práci a to mě nenapadne, abych si zapálila.
0: Takže ta kůra odvykací pomocí farmak byla úspěšná v případě vaší dcery.
1: Ano, ano.
0: To je dobrá zpráva pro ty, kteří třeba poslouchají a říkají si, přestanu s tím? Děkuju.
1: Ano.
0: Děkuju.
1: No a prostě řekla si, jako musí ten člověk chtít, že jo. Určitě, kdyby prostě nechtěl, tak třeba by mu ani ty prášky nepomohly, nebo, ale opravdu můžu vám říct, nekouří a i sama říká, vůbec nemám chuť na cigaretu, ani mě nenapadne a kouřila, jako bych řekla, dost nejenom, že by si dala takhle ke kafičku nebo to a opravdu nekouří.
0: No. Paní Boženo, a měla jste někdy vy, řekněme, sklon podlehnout nějaké své slabosti? Poznala jste někdy takovou svou slabost a může to být jakákoliv, to samozřejmě nemusí být jen kouření, nemusí to být alkohol, může to být třeba, no třeba sběratelství, už tady byla řeč o vetešnictví, o starožitnictví, ale třeba sázkařství. Já mám jednoho kamaráda, který měl takové období, kdy vlastně prosázel i peníze na nájem bytu.
1: No tak to jako, že jsem si vsadil, anebo když jedu do Kolína s dcerou, tak si třeba vsadím za těch 30 korun sportku, mám i 2 měsíce v peněžence. Ani nevím, jestli vyhraju, nebo ne.
0: To ani není vášní, to je vášnička taková.
1: No. No. Ale ne, nikdy mě nic takového nepřepadlo, abych prostě musela něco...
0: No, jste prostě šťastná, ani, nepoznala jste svoji drogu zřejmě ještě.
1: Ano, ani sbírání, nic prostě, něco, ne, tak nějak všecko v toleranci.
0: Dovolte, abych vám pogratuloval za celý náš vysílací tým, včetně techniků z Karlína a mějte se hezky, naslyšenou.
1: No, naslyšenou, naslyšenou.
0: Telefonovat můžete do noční linky ještě celých 35 minut. To je doba, která je ještě před námi. A s tématem šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Telefonujete na 731 800 900 a píšete na rozhlas.cz/linka. Teď zrovna jsem obnovil tuhle stránku a vidím, že tam čerstvě napsala Blanka. Cituju. Dobrý večer, mojí největší drogou je hrabat se v hlíně, čili moje vášeň je zahradničení. Miluju květiny, mám skalku a záhonky, na kterých pěstuju různé odrůdy květin. Každé jaro až do podzimu jsem na zahradě, kde ztrácím pojem o čase. Samozřejmě mám také problémy se zády, ale nevnímám to. V mládí jsem také kouřila, ale problémy s plícemi mě přiměly k tomu, abych přestala. Dnes je to 73 let a nechybí mi to. Mějte se fajn. Podepsána Blanka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu a dalším telefonujícím na čísle 731 800 900, dalším, kdo má zřejmě co říct k tématu šťastný ten, kdo nepozná svou drogu, je Jarda. Dobrý večer, Jardo.
1: Já vás zdravím.
0: Vypněte prosím rozhlasový přijímač, ono to potom dělá ten dozvuk, někdy i zpětnou vazbu a je to nepohodlné zejména pro vás.
1: Jo.
0: Děkuju.
1: Já jsem kouřil 60 cigaret denně. A jestli někdo kupuje nějaký ptakoviny na to, že se ho naučí kouřit, já to neberu. Protože já jsem, když jsem měl otevřenou tuberu, tak jsem skončil s tím. Koupil jsem si poslední krabičku, dal jsem si jednu cigaretu po obědě, jednu po večeři a tím pádem to skončilo za 10 dnů a přestal jsem kouřit. Žádný jako nějaký prášky nebo já nevím, nějaký odvykačky nebo já nevím co. Nic, to je na vůli akorát toho člověka. Buď chce, anebo nechce.
0: Můžu něco říct?
1: To je jenom...
0: Ano?
1: No.
0: Já bych chtěl říct, že v tom s vámi souhlasím, že to je na vůli každého člověka. Nicméně nesouhlasil bych s tím, že prášky jsou na nic. Každý potřebuje zřejmě jinou cestu. Nejsme všichni stejní, ale to je jenom můj drobný osobní pohled.
1: Jo, jasně, ale ono...
0: Mně jde o to, aby ti, kteří třeba teď poslouchají a uvažují třeba o tom, že to udělají podobně jako dcera paní Boženy, před malou chvílí zmíněná, tak abychom je neodradili, protože opravdu upřímně myslím, že každý k tomu cíli můžeme dojít třeba i trošku jinou cestou. Nicméně, že je to v hlavě, s tím nemůžu než souhlasit.
1: No, to je jasný.
0: Jardo, a to byla jediná vaše vášeň, kterou jste poznal a které jste podlehl? Ono kouření?
1: No tak já jsem kouřil do 40 let jako. No a říkám, jsem 60 cigaret denně jako.
0: To je hodně.
1: No a potom, když přišla ta otevřená, no tak jsem byl ve špitále, no a tak jsem si řekl, že zkusím s ním přestát, jako. Protože já jsem doma měl, ležel na posteli, měl jsem popelník na prsou, no a kouřil, čumil na televizi, jakože. Takže to bylo o něčem jinom. No ale to jsem přestal i pít. Ani pivo jsem si nedal 9 měsíců. No a tak jsem si řekl potom, je, tak abych si nedal pivo, tak to ne. Ale cigarety už v životě.
0: Ptá se vás...
1: No a drží mě to 26 let.
0: K tomu gratuluju. K tomu gratuluju, Jardo, a ptát se vás, jestli se teď cítíte líp, je, myslím si, zbytečné. Je to automatické, že?
1: No, ne, to záleží na člověku, co má v sobě, jako, a jestli si to zakaže nebo ne. No, když jsem nastoupil s tou tuberou a doktorka se mě ptala, jako... kolik piju piva, nebo to, já říkám, no tak dvě denně, no. A ona mi řekla, že jsem alkoholik.
0: Neřekla tak... náhodou, že jste takzvaně funkční alkoholik?
1: Ne. Ona mi řekla rovnou, že jsem alkoholik.
0: Rovnou, dvě piva denně je alkoholismus. No tak...
1: No, jasně.
0: Já se začínám cítit trošku nesvůj.
1: No,
0: a tak jsem se snažil, abych si ty ledviny proplachoval. No tak s tím hold budu muset přestat, no.
1: No ale já jsem 9 měsíců neměl ani birela, jako, že jsem si nedal ani nealko. No a potom, když jako mi řekli, že už nepotřebuju po 9 měsících, tak já jsem říkal, no tak to ne. Přišel jsem jako do hospody za klukama, no tam jsme se zmazali a bylo to.
0: Odříkaného chleba největší krajíc, ano. Dobře.
1: Kouřit nebudu, ale abych si odřekl i to pivo, tak to ne.
0: Tak to teda náhodou. Jardo, děkuji za vaši upřímnost, za tu vaši zpověď, kterou jste právě provedl v noční lince a přeji vám, abyste v tom vydržel, tedy v onom nekouření. No a s tím pivem, já nejsem ten, kdo by vám měl nebo mohl radit. Je to vždycky jenom na nás a na tom, co máme v hlavě a co vlastně chceme. Co doopravdy
1: ale
0: chceme.
1: Jasný, no, to je na každém jako a...
0: Přesně.
1: Říkám, jo, už to držím jako jakou dobu a v životě už dodržky vemu cigaro jako a...
0: Za to vás chválím. Jardo, děkuju, přeji vám dobrou noc. Naslyšenou.
1: Jo, taky. Naschválej.
0: Po telefonátu na čísle 731 800 900 ještě doplnění toho, co vy tak píšete na rozhlasce @lomítkolinka. Týká se to zejména, ano, těch nejběžnějších v úvozovkách drog, opět v úvozovkách. Stejně jako v případě Ivety. Zdravím vás a nespavce. Neřestí mám hodně, ale drogy k ním nepatří. Tedy nepočítám-li tu kupu léků, co mi předepisují lékaři, ale to už hold patří k tomu pokročilému věku. Musím se ale pochlubit, pokračuje Iveta, že díky svému dědečkovi nekouřím. Nebylo mi ani 5 let, když jsme měli s dědou takový nedělní rituál. Sedali jsme spolu po obědě na schodech a děda mi čítával pohádku a přitom kouřil své oblíbené globusky. Nevím proč, snad proto, že děda vypadal, že mu to chutná, jsem se ho zeptala, jaká je ta cigareta. Děda mlčky potáhl z cigarety a ten kouř na mě nečekaně vyfoukl. Já se ho nadechla a strašně se rozkašlala, až se mi obrátil žaludek. Babička mě musela převléknout a dědovi vyhubovala. Od té doby jsou cigarety můj nepřítel, ale už jsem od dědy nechtěla ani pohádku. A tak celý život tvrdím, že od 5 let nekouřím. Hezké jaro, dobrou noc, přeje Iveta.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: rád.
1: Není žádným tajemstvím a drtivá většina z vás, kteří posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, to teď možná berou jako nošení dříví do lesa, ale já to znovu zopakuju. Pro někoho je vášní třeba vášení sázkařská, pro někoho vášení sběratelská, pro někoho je takzvaně drogou, znovu opakuju, takzvaně drogou, kouření, no vlastně to je doslova droga, anebo alkohol. Pro někoho to můžou být vášně zcela jiné povahy, třeba ženy, anebo naopak pro ženy muži. A kdo ví, jak ještě tohle všechno zkombinovat. Martin o tom možná něco ví, teď nám to chce povědět. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Ostrava.
1: Zdravím vás, Martine. Tak jak je to s tím štěstím, když nepoznáte svoji drogu ve vašem případě?
2: No, když se nebudete věnovat muzice natolik, že vás to bude stát víc, než vyděláte. Říkáte obrovská vášeň. V podstatě v muzice se odráží všechno, ať už to kouření, ať už ti muži, ženy. Je to spousta věcí a obzvláště, když podporujete třeba písničkáře, takzvané no name, a děláte kulturu, která není až tak úplně do těch rádií, ale spíše jako méně mainstreamová či ne mainstreamová. A to je třeba právě můj úděl. Takže všichni, kteří nedělají do této kultury, do této muziky, tak jsou strašně šťastní, protože v podstatě jim zůstane spousta bohatství. Takhle mě zůstane bohatství ne to majetné, ale to, co je potom v těch srdcích těch kamarádů a přátel, kteří spolu se mnou občas uděláme nějaký koncert, nějakou akci a třeba někoho podpoříme. A ještě horší vášeň je neustále někomu pomáhat.
1: Takže altruista.
2: Neslyšící člověk, který vlastně ještě ztratil sluch, mám praktickou luchotu a v podstatě jsem si kolem těch věcí pořídil jedna z takových hlášek. Ty si pořizuješ takhle drahou kytaru, když neslyšíš. No jo, právě proto. Aby ji slyšel.
1: No tak paradox to je, to musíte uznat.
2: No to já to vím. Víte, třeba kolem toho kouření, kolem toho alkoholu. Já když jsem se dozvěděl, že taky ty dvě piva denně, když si dám na propláchnutí, že jsem alkoholik, tak jsem se taky vyděsil. Nicméně raději zůstanu, řekněme, že mírným alkoholikem, který to má 100% pod kontrolou, než abych měl nemocné ledvené. Nicméně kolem cigaret, já jsem kdysi kouříval možná i 20, dlouho, hodně dlouho domů jsem kouřil tak 10 denně a v podstatě dneska tím, že vlastně ještě, a to právě, to jsem se dostal z koncertu, měl jsem na autě aparaturu a měl jsem vážnou dopravní nehodu, kde to kouření totálně odpadlo, protože ještě teď mám zlámaný hrudník a kdybych si dal cigaretu, tak se tak rozkašlu, že chvíli asi ztratí bez vědomí.
1: Že si znovu polámete žebra, jo?
2: Ne, já ještě pořád do vás dostelí.
1: Takže tady aspoň tohle ale nebezpečí nehrozí.
2: Ale to nic. Většinou u těch vášní je to, že člověk si něco ochutná a chce něco zkusit, pak ho to většinou ovládne a nejdůležitější je se dostat nad tu vášní, která vám ubližuje. Já třeba mě hudba mě neubližuje, naopak to mi pomáhá. Ta mě vlastně pomáhla i k tomu, že dneska spolu můžeme hovořit přes telefon, protože já tím, že nemám ani 4% zdravého sluchu, teď s tím hraju, teď s tím ještě i někdy jsem donucen zvučit, když mi vypadne zvukař. To je prostě něco neskutečného. To mě pomohlo do života. Ale vážně, které se týkají třeba právě, které vám poškozují zdraví, tak to je dobré se dostat na dně. Nad dně, jako nahoru.
1: mít navrch nad nimi. Tak.
2: Ano. Tak. A k tomu pomůže, ať už nějaká ta berlička v třeba prášku nebo zvíkaček, nebo třeba velká berle, a to je to, když zjistíte, že vám ta vášeň opravdu ničí zdraví a potřebujete s tím přestat. To jsou velké psychologické podpory. Takže já přeji všem, kteří nás poslouchají, i těm, kteří nás neposlouchají, aby se jim ty vášně, které jim neobližují, kterým pomáhají, aby se jim udrželi, a ty, které jim obližují, aby se dokázali dostat nad ně.
1: Jako my dva s těmi pivy, že jo?
2: Ano.
1: Mějte se pěkně. Martine, přeji vám dobrou noc a hezké jaro. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, děkuji.
1: Šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Takhle to vlastně říkala moje bývalá tchýně. A měla pravdu, můžu to potvrdit. A jistě to potvrdí Jana, která napsala, Já jsem závislá na sladkém, musím ho mít denně. Na mém koníčku sběratelství, na noční linku, přes kterou jsem si našla kamaráda, se kterým si denně voláme, a také ostatní kamarády a kamarádky, se kterými si také volám nebo píšu. To je taky můj velký doping. No ale ta noční linka, tu bych neviděl jako nějak zásadně negativní doping nebo snad drogu v tom pravém slova smyslu. I když návyk to je, pro mě jo. Já už vám přiznal, že jsem na tom mikrofonu de facto závislý. Už 35 let. To je moje droga.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: V dnešní noční lince se už podruhé dívám do svých záznamů, týkajících se právě noční linky, a řekl bych, že s paní Magdalenou jsme spolu naposledy mluvili na začátku května. To bylo na téma, co se na základní škole naučíš. Jestli se tedy nepletu. Magdaleno, dobrý večer.
1: Dobrý večer vám přeju, pane Borku, a všem posluchačům.
0: Je to tak, že jsme spolu mluvili před těmi zhruba dvěma týdny?
1: Ano.
0: Je to tak?
1: Ano, je to tak.
0: A vy máte vám i co říct k tématu šťastný ten, kdo nepozná svou drogu?
1: No, dneska vítězají cigarety. Já jako sportovec jsem tvrdila ve své mládí, že můj muž nesmí kouřit, nesmí pít. Ani jsem nechodila s klukama, který kouřili nebo pili. A to jenom třeba pivo. A stalo se tak, že můj muž kouřil. A bohužel jsem této vášně podlehla. Ale mě to nechutnalo, ale protože velká frajerka, jsem nemohla zůstat pozadu, že jo?
0: No tak sportovec ten má přímo v genech to, že musí vítězit, že jo?
1: Ano.
0: Pardon za to zlehčení tedy, no.
1: A pak jsem byla obklopena kamarádkama, který všechny kouřili. A když jsme někde seděli, tak zapal si. No pochopitelně, že jo. Neměla jsem pevnou vůli. Ale když už jsem měla vlastně dceru, tak jsem říkala, u dítěte se nesmí kouřit, tak jsem řekla, a v rodině, v mé rodině nikdo nekouřil ještě ke všemu, takže jsem to musela skrývat. Tak jsem řekla, ne, nic mě to neudělalo, prostě odstrčila jsem krabičku s cigaretama a ne. Dneska, když jenom projde po chodníku kuřák, už jsem z toho nevedla. A na to, když jedu výtahem a přede mnou tam byl kuřák.
0: No ono se říká, že od naučení kuřáci jsou ti nejhorší v tom smyslu, že potom nejvíc bojí.

0: nebyla, mě to nechutnalo, bylo to prostě, a kouřila jsem velice málo. A kdo říká, že ten kafe si musí zapálit, tak mě ani to kafe nechutná. Ani mě nepomáhá, že bych prostě byla po vypití kávy nějaká čipernější. Hmm. Ale mojí vášní je, když má někdo z mých známých auto, ve kterým jsem ještě nejela, neřídila, tak prostě toho musím už kebrat a musí mě nechat svíst, protože to je moje vášeň.
1: Tak já si píšu, Magdalena ráda jezdí v autech, ve kterých ještě nejezdila, jo?
0: Ano. Jenom v počerých, ne v kradených.
1: Samozřejmě. I když je to pěkný dodatek, a jsem rád, že jste to řekla za mě, ještě dřív než já, máte větší postřeh, takže no, holce pozná sportovkyně, to já jsem v podstatě nikdy nebyl.
0: Teď bych ještě ráda sportovala, ale vůbec to nejde.
1: Hmm. A jaké sporty jste provozoval? Protože i to svým způsobem může být droga.
0: Lehkou atletiku.
1: Takže běh, skoky.
0: A pak vždycky to padou.
1: Mm-hmm. No, sportovkyně tělem i duší.
0: No, bohužel už. Teď bych to potřeba učit vnoučata a prázdniny se blížej a nemoci mě přibývají, ale myslím si, že ještě v sobě něco vydoluju, že i přes špatnou chůzi přeci jenom ještě je musím trochu potrápit, aby z nich nevyrostly takový buchty jako jejich tatínkové.
1: Jsem myslel, že řeknete jako já jsem, tedy jako Borek, že je. Protože já jsem taky dřív měl jistou vášeň taneční. Já jsem chodil dokonce do brněnského starletu, do K4, moderní výrazový tanec. Ovšem jen do té doby, než jsem si zničil kolena a teď už prostě jsem rád, že chodím. Takže Magdaleno, moc krát vám děkuju, mějte se krásně a hezké jaro přeju.
0: Vám taky přeju krásné jaro a hodně zdraví.
1: Děkuju a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: V noční lince, která už pomalu míří ke svému konci, jsme si dnes povídali o tom, že je šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Ještě jeden telefonát na čísle 731 800 900 zbývá do konce našeho povídání. A pak už můžete čekat to další téma, tu další noční linku, která začne vlastně za 22 hodin a 9 minut, počítám-li správně. Nicméně do té doby ještě nějaký čas máme, tedy než za mixážní pult usedne další průvodce noční linkou, kterým bude Jarka Barboříková, a tématem té příští noční linky budou křižovatky výchovy, jak se vyrovnáváme s úspěchy a neúspěchy našich dětí. Což mě tak napadá, že je téma, které je docela podobné tomu mému příštímu brněnskému, jablko ne a nebo padá daleko od stromu, ale to si nechme na příští týden. Teď už snad jen ten poslední telefonát na téma šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Pro jistotu raději hned, protože, jak jsem říkal, jedna hodina se blíží. Dobrý večer, kdo je prosím na telefonu?
2: Já vás taky zdravím, dobrý večer, u telefonu váš posluchač, věrný to, Radomil z Prostějova.
1: Dobrý večer, Radomile, zdravím vás, nebo dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Dlouho
2: jsme se neslyšeli a já bych to zkusil zhrknout. Mě moc fascinovala ta věta, že je šťastný ten, který nepoznal svou drogu, tak já bych řekl, že jsem šťastný, protože jsem ji poznal. Protože za drogu dneska tady už padlo spoustu různých definicí, co může být droga. A někdo může brát za drogu chemické látky, jiný nikotin, co potřebuje náš mozek. Vždycky něco potřebuje náš mozek, jo? Někdo třeba řekne čokoláda, cukr, energie, mozek pro tělo, nebo tohle všechno dohromady, jo, u čokolády. Já to mám v přírodě. Já když potřebuju něco pro svůj mozek a pro svoji duši, tak vylezu ven, co nejdál od lidí, a zastavím se, někde sednu, někam si vylezu a jako by se zastavil čas pro mě, ale když člověk může používat ten zrak a jiný smysly a dívá bystří se kolem sebe, tak může vnímat ten život těch jiných, ty zvířata, jak se to hýbe, jak vítr hraje prostě s těma rostlinama asi. Jo, někdy přijde déšť, po dešti duha, když tam sedíte hodiny, nebo trávíte v té přírodě hodiny, to je taková droga,

0: prostě kolikrát si člověk přeje, aby vlastně nepotřeboval jako civilizaci, jo, že...
1: No to, já vám ani prostě nevíte, jak já vám, promiňte, že vás přerušu, Radomila, ale vy jste mě opravdu dostal, vy ani nevíte, jak já vám rozumím. Já jsem schopen třeba hodinu ležet v houpací plachtě a při soumraku se dívat na to, jak létají netopíři.
0: Jo.
1: A to mě stačí. Mm-hmm. Jenomže potom přijde ten okamžik, kdy se podívám na hodinky a už jsem měl být v práci. Noční linka. Fofry.
0: Jo, zase to někam běží.
1: Ano,
0: zase to někam
1: ano,
0: běží.
1: Ano.
0: Čas běží jak splašený koně.
1: Jo.
0: To je jasný a teče to a pořád dopředu a nezastavíme to a ani to nespomalíme a nevrátíme. To by bylo taky někdy třeba i na škodu. Každopádně musíme jít stále dopředu a některé ty závislosti trošku potlačovat, ale některý těm bych vůbec nebránil.
1: Radomila, ještě mě zajímá jedna věc, tedy jestli můžu, jestli vás nezdržím, jestli máte ještě půl minutky. Vy říkáte, že pro svůj mozek a pro svoji duši potřebujete přírodu. Já jsem říkal, že tomu rozumím. Ale teď mi řekněte, když takhle chcete být co nejdál od lidí v takových okamžicích, nemá vás vaše okolí třeba za mizantropa, tedy za člověka, který, řekněme, nemusí moc lidi, že nemá rád lidi přímo?
0: A to bych neřekl. Já si myslím, že mě lidi nazývají různými.
1: No to mě taky, to mě taky.
0: Ale já sám o sobě říkám, protože se jmenuji Radomil a prý ten, kdo se tak jmenuje, má rád lidi. Já o sobě říkám často, že radši mám častěji zvířata než lidi, ale pak se zase říká, že kdo má rád zvířata, má rád lidi. Takže ono se to vlastně nějak furt zavírá do kolečka.
1: Ano, někdy se po té spirále dostaneme sice na stejné místo, ale někdy i o patro výš. Radomile, děkuju a přeju vám krásné jaro. Naslyšenou.
0: Nápodobně naslyšenou.
1: Možná vás inspiroval náš poslední telefonující posluchač k tomu, abyste se zítra ráno, až se probudíte, podívali ven z okna. Pokud nebude pršet, uvidíte, jak třeba slunce a vítr si pohrává s lístky na stromu, který je na dohled od vašeho okna. Takhle to mám podobně já a já se na to dívám moc rád. Tak pokud je tohle vaše droga, řekl bych, že je to jenom v pořádku. U mikrofonu byl Borek Kapitánček a pro dnešní noční linku budu muset vyhlásit definitivní konec. Ale jak už jsem říkal, ta další začíná za 22 hodin, moderovat ji bude Jarka Barboříková a tématem budou křižovatky výchovy. Já se na vás budu samozřejmě těšit v té příští brněnské noční lince, což bude ve středu 20. května a jejím tématem bude jablko nepadá daleko od stromu. Padá nebo nepadá? Ve vašem případě.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Jsou věci, které se čas od času nehodí. Člověk na ně nemá náladu, jsou drahé nebo nedostupné. Já vám nabízím něco, co je zadarmo, nikdo tím nikdy nepohrdne a ještě vám to prospěje. Takový je humor. Dobrý humor, který vám nabízím. Mé jméno je Patrik Rozehnal a za chvíli vám řeknu ještě jedno, důležitější jméno. Budeme totiž mluvit o muži, který se narodil 14. září roku 1945 v Praze na Žižkově. Takže mu letos je...
2: Tady by měl přijít na pomoc selský rozum, jo?
1: To je pravda, tak si to spočítejte sami. My si během pořadu řekneme jiné věci. Kdy se dal na dráhu umělce, kdy koho potkal a co vlastní.
2: Mám jen chatu na Sázavě a to snad...
1: To tu řešit nebudeme. Já myslel třeba, kolik písničkových titulů máte na kontě.
2: Aha, rozumím.
1: Bude to totiž vzpomínkový pořad.
2: Oč se vlastně jedná?
1: O zábavu. Prozradíme vlastně hodně věcí. Povíme si o Jaroslavu Uhlířovi. Co tomu říkáte?
2: Zrušit odchod, nazdar, těšilo mě.
1: Tak nebudeme se teď hádat, ne?
2: Co jsme si, to jsme si.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komik.

0: sín, abys dal. To prosím, abys dal.
1: Ať je všem hej a život máte s úsměvem na tváři. Přeju ještě jednou a teď už to povídání o Jaroslavu Uhlířovi, který nám dnes taky dodá ty písničky, ale i zábavu v podobě mluveného slova.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zdá se to zvláštní, ale začínal v armádní redakci tehdejšího Československého rozhlasu, která sídlila v Dykově ulici v Praze. Pracoval tam i Zdeněk Svěrák, Milon Čepelka, Karel Šebánek i režisérka Helena Filipová. Nahoře byly kanceláře, dole v místnosti piano, kde taky hráli. Nejprve u písniček spolupracoval s Milonem Čepelkou, později se Zdeňkem Svěrákem. Tak také vznikla jejich první slavná písnička Strašidýlko Emílek.

0: Ke spolupráci se Zdeňkem Svěrákem na téhle písni přesvědčil Jaroslava Uhlíře právě Miloň Čepelka. Požádal ho, jestli by nepomohl Svěrákovi zhudebnit nějaké veršíky. Tehdy se Jaroslav nedůvěřivě zeptal, a který to je? Ten modrovokej, vysvětlil Čepelka. Toho nepřesvědčilo, ale stejně se dali dohromady a vznikl tenhle velký hit. Druhým životním a profesním partnerem Jaroslava Uhlíře je Karel Šíp. A tak si teď pustíme jednu z jejich společných scének.
1: S mikrofonem jsme tedy zašli za avantgardním malířem Jaroslavem Mazalem. Mistře, hlavním námětem vašich obrazů je akt.
2: To je fakt.
1: No a také milenecká tematika. Diváky by určitě zajímalo, víte, kde berete zdroje inspirace? Protože vaše milostné motivy bývají někdy velice odvážné. Například si tak namátkou vzpomínám na obraz, který jste nazval Láska ve křoví, nebo jiný také zajímavý pohled na lásku, který jste nazval Láska klíčovou dírkou.
2: Ano, ten úhel pohledu je vždycky rozhodující. Já prostě chodím, dívám se a pak maluju.
1: Ano, vidíte, leckdy zajímavé věci. Podívejte, vaší doménou jsou ale přece jenom akty. Jak přistupujete k tomuto, řekl bych, citlivému tématu?
2: S láskou. S láskou bez této nejde. Umělec musí vzplanout, aby mohl tvořit. Já tvořím z jakéhosi vnitřního přetlaku. Jo, jakési vnitřní komprese.
1: Ano, právě proto jste také považován za zakladatele českého kompresionismu.
2: Vezměte si moje nejslavnější obrazy.
1: Tak vemu si rád, mistře, to bych ani nečekal. Vemu si tamhle ten, ten se mi líbí taky.
2: Nechte to ležet. Myslel jsem obrazně. Pane, já už maloval všemi malířskými směry. Realismus, surrealismus, během své dovolené s Čedokem v Havaně jsem zvládl i kubismus.
1: To je hezké. No a řekněte nám, co v současné době?
2: No tak já teď hodně spím a ty snové vize pak maluju. Takže momentálně se ubírám směrem, který se nazývá hajáismus.
1: No, podívejte, snad nic neprozradím, když vám prozradím, že jste pro letošní rok hlavním kandidátem na cenu nejúspěšnějšího malíře roku v anketě o Zlatého slavíčka. Takže já vám gratuluji a děkuji vám za rozhovor.
0: Tenhle slavný pořad vznikl z obyčejné pětiminutovky, kterou Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp dělali na obrazovkách Československé televize. Pokaždé si povídali s nějakým hostem. V první pětiminutovce to byl Karel Zich. Zaspíval písničku, kterou všichni znali. Je to paha!

0: potom si chvíle povídali a nakonec přidal i svou aktuální novinku. Ten pořad udělali ještě několikrát, jeden i s Petrou Janů, který pojali obzvlášť humorně. Právě po něm pak dostali šanci, aby udělali samostatný pořad, který se jmenoval O smíchu. A krátce na to přišla i nabídka na první díl hudební soutěže Hit Šaráda. S tím, že pokaždé ji ale bude dělat někdo jiný. U tohoto záměru ale nezůstalo. Sešli se ještě mnohokrát a důkazem je nakonec i ta další ukázka.
1: Před námi je teď vyhlášení nejúspěšnějšího bakalářského příběhu, jak o tom rozhodli svými hlasy televizní diváci. Ale ještě než vás seznámíme s výsledky, využijeme této příležitosti k vyhlášení nových bakalářských témat na celou další pětiletku. A teď už si poznamenejte naše nová témata. Jak jsem rozkrádal společný majetek? Jak jsem rozkrádal společný majetek? U těchto příběhů prosíme autory o úplnou adresu a přiložení výpisu z trestního rejstříku. Další téma. Vím, že přiznání je polehčující okolnost. Vím, že přiznání je polehčující okolnost. Za rok se vrátím, vrátím se zas. Za rok se vrátím, vrátím se zas. Naše parta v Pruhovaném. Naše parta v Pruhovaném. No tady malé upozornění, autory těchto příběhů nemáme v úmyslu zvát do studia na besedu ani na losování Matesa. No a téma poslední. Uteklo to, nic to není, už jsme zase napravení. Uteklo to, nic to není, už jsme zase napravení.
2: No a teď už k divácky nejúspěšnějším bakalářským příběhům uplynulého roku. Přátelé, shodou okolností vás nejvíce zaujaly příběhy na jedno jediné téma. A tak se ukázalo, že problematika alkoholismu je stále živá a aktuální. Na třetím místě se umístil příběh nazvaný Jak nám přinesli domů tatínka. Na místě druhém epizoda Moje první Vánoce na záchytce.
1: No a konečně místo první. Nejvíce diváků hlasovalo pro příběh, vlastně písničku s názvem Prolhané Karel.
0: No a jak se tihle dva seznámili, to kdysi oba společně prozradili i ve Všechno party na obrazovkách České televize v režii Viktora Polesného.
3: No je to jednoduchý, no tak jako jak jsme se seznámili. Ty jsi prostě dostal ode mě, já jsem byl kapelník skupiny a ty jsi dostal prostě takzvaně lano, že jo, tak jsem tě z lana řel. Prvně jsme se viděli a tam se rozcházíme, že jo. Ty víš, kdy jsi mě prvně viděl a čím jsem tě utkvěl?
4: Já jsem tě viděl prvně v domu dětí a mládeže Julia Fučíka v Grébovce.
3: Ano, u Pioníra jsme se potkali. Ano. Jako ne, že bychom byli členové, že ne. To byl dům,
4: to kde... byl dům, kde jsme... kde nějak prostě tam... My jsme zkoušeli třeba v Gottwaldově síni.
3: Co?
4: Se skupinou Providence.
3: Ano. Ta se rozpadla ještě dřív, než vznikla, to ano. Já vím. Tak nikdy no, ne... Vy jste jenom zkoušeli.
4: No a vy jste v opatro vejš, v mnohem menší... zkušebně jste zkoušeli s faraonama.
3: Ano,
4: a já se taky pamatuju, že
3: jsem šel a ty jsi mě viděl.
4: Na kukačku a já jsem si říkal...
3: A líbil jsem se.
4: Karel, no líbil, ne? Karel je o 3 měsíce starší než já.
3: Ano.
4: Ale já myslel, že jsi mladší o 3 roky než já.
3: Jo?
4: No, já jsem si tak říkal, to je nějaký kluk tady od těch faraonů, no, že?
3: Já
4: to
3: měl hodně vlasů, no. Jsem měl.
4: Tak takhle jsme se seznámili, no.
3: Ano, no, tak bylo to jinak, ale to jedno.
4: No tak jak to bylo jinak?
3: Bylo to tak, že já jsem požádal, aby mě s tebou seznámil svého kamaráda, který byl se mnou na vojně a s tebou chodil na základní školu.
4: Ano.
3: Já jsem chtěl znát živýho hudebního skladatele, já jsem žádnýho neznal. Já jsem psal texty a chtěl jsem...
4: Herda, Harris.
3: Ano. A ten tě skontaktoval a to...
4: Ne, ten se
3: jak potom... Jak to, že ne?
4: Ten se potom nějak vynožil, jak jsme někde hráli.
3: Nevynožil se,
4: já... jsme hráli, se Schellingrem, už jsme byli faraoni a Herdy se byl... No tak to budeme tohleto.
3: Já ti říkám, že to bylo takhle. A je to můj pořad tohle.
4: Prosím tě, já se vrátím k tomu, jak jsi mě naučil mluvit. Já se pamatuju, my jsme kdysi se Zdeňkem Sfěrákem hráli dětské divadlo.
3: Ano.
4: V Albatrosu to bylo.
3: Ano.
4: Pro 99, ani víc bych tam ani nešlo. Pavlína Filipovská.
3: Tam byla.
4: No, no. A Sfěrák.
3: Můžeš
4: a,
3: trošku na čtvrt můžeš
4: no,
3: takhle.
4: A režíroval to Láďa Smoljak.
3: Ano, ano.
4: A já ti řeknu, no, že Sfěrák už tak rezignoval, že dokonce udělal scénku. To byl desetiminutový dialog, kdy on řekl tomu publiku, těm dětem říká, prosím vás, pan Hulíš tady hraje na piano i zpívá to, některý umějí, ale on neumí mluvit.
3: No.
4: Jo? A říká, musí mít sebou tlumočníka. Toho tlumočníka já mu udělám, já osobně. A teď mě dává různý otázky a já si vzpomínám na jednu otázku a na odpověď, kdy Láďa Smoljak řekl, klidně odpověz pomalu, protože stejně nikdo nebude vědět, co to je. A šlo se, jednalo se o to, že kromě toho dialogu, tak najednou mě Sfěrák říká, Jardo, prosím tě, už se ti někdy stalo, že jsi šel po ulici a někdo si zpíval tvoji písničku? A já jsem na to řekl, veselé néci, my se asášim asátam s hazagou. A Sfěrák to přelo a říká, to znamená, ve spálené ulici, jmenuje se Já se vznáším, já si letám s Hanou Zagorovou.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: písnička Já se vnáším, já si létám. Zpěla Hanka Zagorová, to jsem, prosím pěkně,
1: já to vím.
0: Dělal já.
1: Já taky slova vím, jak si to složil. No, řekneš to tady veřejně.
0: No to může říct.
1: Ale prosím tě nějak opatrně.
0: Ne, velmi opatrně. My jsme jezdili dětská představení se Zdeňkem Svěrákem a s Pavlínou Filipovskou.
1: Mě to můžeš říct.
0: Ano, a byli jsme v Plzni na zájezdě a tam bylo dopoledne představení, pauzička na oběd a odpoledne představení. A já jsem, to mě bylo nějak kolem 30 let, já nějak snídal čokoládu a tyhle ty věci, takže jsem trpěl většinou.
1: Jako trpěl si střevní, mi si měl.
0: Střevní, no. A už na oběd, ano, a já šel na onu místnostku a radost, nic. A já říkám, to se znáším, to se lítám. Pak si mám pozor, textaři dlouhý slabiky. Já se vznáším, já si létám. Tak jsem šel k pianu na to jeviště, tam paní uklízela, ta asi 10 světků uklízela v kanceláři a já tam, asi ten referent jsem si udělal. A přišel Svěrák z toho oběda a já říkám, hej, co mám, a ty mu hraju ten referent, že se vznáším, já si létám. A nechceš si to dodělat? A on říká, když to z tebe tak pěkně vyšlo, dodělej si to sám.
2: Tak to byla historie téhle jedné písničky a o skládání písní, které naplňovaly život Jaroslava Uhlíře, teď bude řeč ve Scénkách i vzpomínkách.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Třeba tak slavná písnička, jako je Severní vítr, měla být původně zpívána Pavlem Bobkem. Ten ale v té době zpíval písně anglicky. A tak to nakonec natočil Jaroslav Uhlíř.
4: Tu s děravou patou mám horečku zlatou, jsem chudý, jsem sláv, nemocen.
2: A nápad, aby tahle skladba doprovodila slavnou scénu, kdy honí stočíšníku Josefa Abraháma, přišel od Ládi Smoljaka. Jiný režisér by k tomu nasadil honičkovou muziku, ale díky Láďovi tam zní jen pomalý severní vítr.

Tu písničku doprovází foukací harmonika a banjo, ale vůbec v ní nehraje piano. A tím je podle Jaroslava Uhlíře zajímavá. Při pěvecké přípravě té písně mu prý hodně Láďa pomohl. On sám měl tendenci to zpívat, jak Láďa říkal, jako lyrický tenor. Hlavně proto, že se nedoprovázel na klavír, ale on ho usměrnil a nakonec to naspíval úplně normálně.

0: Téma muzika bylo často námětem i společných scének s Karlem Šípem. Často se kolem toho točili a nejednou k tomu přizvali i své kolegy. Jako třeba teď, Luďka Sobotu. Je tu část rozhovoru se slavným diskžokejem.
1: Až do nedávna platilo ve světě rčení, co Čech, to muzikant. Víte, my jsme shodou okolností nedávno byli za hranicemi.
2: V Lipníku nad Bečvou.
1: Ano, to jsme byli taky. To bylo za hranicemi, na Moravě jsme byli v Lipníku. To je kousek, víte, ale já myslím jindy, když jsme byli s Čedokem za hranicemi takhle těch všedních dnů a tam jsme zjistili, že tohleto rčení už neplatí. Tak schválně řekni jim, co teď ve světě platí.
3: Dolar.
1: Já myslím to rčení. To rčení, že už neplatí, jo? Teď platí ve světě, co Čech, to... No, to D.
3: Co Čech, to dolar.
1: Ano, tak jistě, taky někdy v létě, občas, ale já jsem teď

0: na zahraniční hity jako někteří, že? To je potěšitelné. Dokonce, když jste začal svoje vystoupení, v sále to prý zašuměl.
1: Lehce jako.
2: No, ta deska zašuměla. Oni totiž ty naše gramofonové desky tak nějak šuměli.
1: Tak víte, tuhle tu výtku byste možná měl adresovat výrobcům našich desek v Loděnicích.
2: Tady...
1: No, v Loděnicích, tam my vyrábíme gramofonové desky.
2: A kde vyrábíme lodě?
0: Gramofonové desky vyrábíme v Loděnicích, to je název obce u Berouna, ale mě by spíš
1: zvládá... Ano, raději nám...
2: Takže on tam ten šum asi prolejzá z Berounky. Jestli oni by přece jenom tam neměli vyrábět ty lodě.
3: Jaroslav Uhlíř říká, že s písněmi je to jako s rostlinami. Jen fanoušci rozhodnou, že některé z nich budou trvalky. Odolné kořínky pak zapustí a ozdobou záhonu se stanou právě takové trvalky, jako je dělání, když se zamiluje kůň, nebo třeba Barbora píše z Tábora. Je jich zhruba 30, těch velkých hitů, které dali v životě dohromady Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák.
4: Přátelé, když si někdo řekne, teď půjdu domů a napíšu hit, ten hit Pambíček, to je... Prostě nenapíšete.
5: Já jsem to říkal, hit Pambíček?
4: Ano, Pambíček, no hit Pambíček, no.
5: Jako, no, no, je víc Pambíčku a jeden je jenom přes hity, jako?
4: Jenom přes hity, ano, to je
5: jsem
4: to.
5: Nevěděl.
4: No ano, a ten ti to zašprajcuje, řekne, já ti dám pochvilku hit, jo, takový jako...

0: Tak. Přátelé, teď je text výborný, ale melodie je kradená. To je Babylon, to je Babylon.
1: Babylon. Aha, tak s pozor. tímhle se my, skladatelé hitu, pereme dnes a denně.
2: S texty a písněmi se prali i právě Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák. Buď byl spokojený jeden, nebo druhý. Často to byl dlouhý tvůrčí proces a nad některými písničkami se i hodně dlouho, slušně řečeno, dohadovali. Vždycky totiž museli dospět do bodu, že budou spokojeni oba, textař i skladatel. Ale teď už se hlásí Jiřina Bohdalová.
3: Pojďte sem. Já jsem se totiž rozhodla, že tady budu zpívat. Víte?
4: Aha, tak to nám ten nový rok pěkně začíná.
3: No, ne, já jsem se rozhodla, že chci písní oslavit vstup do nového roku. No a vy mi s tím pomůžete, protože já si vás opravdu jako skladatele nesmírně vážím. No jo.
4: Já se začnu červenat.
3: Ne. Mě brouzdají pořád v uchu ty vaše melodie. Takový to se laví, tak to končívá.
4: To složil Klempíř.
3: Aha, tak promiňte, ale ta se vám povedla. Tak přijíždí poslední kauboj.
4: To složil Rytíř.
3: No jo, ono je to těžký, že jo. Rytíř, Uhlíř, Klempíř, já si všechny ty řemeslníky nějak pletu. Co si teda můžu od vás zaspívat?
4: Není nutno.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Další známá písnička Jaroslava Uhlíře je za námi a před námi další povídání a scénka.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jaroslav Uhlíř sice vždycky nosil velmi silné brýle a na texty se dokonce koukal ještě přes lupu, ale ty oči za jogurtovkami, jak se říká, měl pokaždé veselé a šibalské. Muzikanta nezapřel. Když se třeba koukl do knížky na neznámé básničky, hned se mu začaly pohybovat rty, prostě mu naskočila melodie, která by z básničky udělala písničku. Vždycky o sobě tvrdil, že není tvůrcem humoru, spíš jeho konzumentem. A občas, spíš výjimečně, vymyslí nějaký fór. Opravdový humorista podle něj musí mít v mozku šišaté zrcadlo. Takové, které tu běžnou situaci přetočí do legrace. A i jeho spolupracovníci jsou podle něj různí. Zdeněk Svěrák si dělá laskavou legraci pořád. Bolek Polívka toho vyloženě baví stále trousit vtipy. Je to živel, jako byl Vladimír Menšík. A Karel Šíp je soukromý spíš zasmušilý, i když občas řekne úžasný frk. Karla Šípa, Jaroslava Uhlíře, teď uslyšíte v další ukázce a přizvou si i dva známé herce. Ale to už nechám v průběhu scénky na nich. A abyste neřekli, že vám pořád něco zkracuju, tak ta scénka je tu celá. Jmenuje se Asanace pohádek.
2: Tak jsem zrovna tuhle vypočítával, co všechno já mám s Mozartem společného. Nebo jsem to někde čet? Teď nevím. No, to už je jedno. Ale hodně jsem toho spočítal, že máme společného. Například jemu strpčoval život ten Salieri, že?
3: Přátelé!
2: A mám ho tady taky.
3: Co pak?
2: Ale nic, lidi si mě pletou s Mozartem a pořád chtějí, abych něco zahrál, jistě to.
3: Ne. To už teďka nepřichází v úvahu. Před námi jsou důležitější úkoly. Asanace. Asanace pohádek. Proč? Kolem nás se všechno tak jako zvolna mění, ale pohádky ty si pořád jedou ve starých kolejích.
2: Člověče, na pohádky já bych nesahal. Takovou pyšnou princeznu já můžu vidět pořád.
3: Pyšná princezna už je dávno v trezoru. A nepřipadá v úvahu už dneska promítat dětem, tam se dějou věci, to by nám už nikdo neodpustil, já nevím, například, tam ten taková směšná figurka výběrčí daní, že jde vybrat daně a dostane vejprask. Myslím, že dokonce od Uhlíře. To by nám už dneska ministerstvo financí neodpustilo, takovouhle politickou satiru, ne.
2: Ale ten starý král je roztomilej, to musíš uznat.
3: Král je roztomilý, ale záporný postavy jsou tam ty jeho poradci.
2: Aha, to je pravda.

0: To je pravda, to by asi dneska neprošlo.
1: Určitě by to neprošlo. Proto my musíme pohádky nasměrovat tím správným směrem, jako aby odpovídali potřebám doby. Sami na to samozřejmě nestačíme. Chtěli jsme si pozvat pomocníky. Tak jsme chtěli vědět, kdo z herců nejčastěji stvárňuje různé pohádkové postavy. S touto otázkou jsme se obrátili na televizní komputer a paní Šeborová nám řekla jména dvou herců a proto jsme je dneska pozvali ke spolupráci. Miloš Kopecký a Roman Skamene.
0: Přátelé, klid, zápletka té naší pohádky bude velice jednoduchá. Král měl 3 dcery. Děvčata, nástup.
1: Moment. Ale my jich tady máme 6. Ale to není problém. Vraž je tam všechny do té pohádky, ať se nám tady holky nehádají. Znova.
0: Dobře. Král měl 6 dcer.
2: Moment. Já mám určitě zase rád toho nepozorného krále, že jo?
0: Správně.
2: Jo.
0: A jednoho dne se král rozhodl, ano, že ty svoje dcery provdá.
2: Tak. Úplně všechny. Nemohl bych si tady aspoň jednu z nich nechat na horší časy?
1: Ne, pane Kopecký. Ovládejte se, na trůně si to rozhodněte. Jo, tady je vaše místo. Jste král. Pojďte.
3: Hele. No, jsem. S kým on ty holky má?
4: Ježiš, tu babu bych chtěl vidět.
1: No tak to v pohádkách nebejvá, s kým je má. Jak tak koukám, je to různý, no. S kým je má?
2: Tak, dosti řeči. Dcerušky moje různé. Přijdou vaši nápadníci. Ti z nich, kteří nejlépe a nejsprávněji zodpoví mé otázky, budou po zásluze odměněni tím, že vás nedostanou. Dostanou vás tím, co prohrají. Můžu to hrát takhle?
1: Je to moderní pojetí, ale můžete. Jo. Je to modernější.
5: Já už jsem to pochopil, takhle, my tři jsme takový nápadníci. No. Tak jdeme na to, hele, já bych byla tamhle tu třetí zprava.
1: Moment.
5: Co je?
1: Ještě než se to rozjede, ta pohádka, já myslím, že bychom se měli nějak jmenovat. Jako nějaký známý pohádkový bytosti, aby nás děti měli radši.
4: My s nima stihneme mít ještě děti.
0: Ne, diváci jsou děti.
1: Diváci jsou děti, co koukají na pohádky.
0: Mohli bychom být třeba dlouhý, široký a bystrozraký.
1: Ano.
4: No.
3: Takže na mě zbyl ten dlouhý. Ano.
2: Děvčátka moje, to jsou vaši nápadníci. Ti se přišli ucházet o vaše ruce. Je tu ale jedna otázka. Kterému z nich dá ti přednost, táži se? Kterému z nich? Tady je každá rada drahá.
1: Možná byste mohl být trošku přesnější, pane Kopecký.
2: Ano, dobře. Tady je každá česká národní rada drahá.
3: Tak, pane králi, jaká je nabídka?
2: Ty bys chtěl, abych ti dal jednu ze svých dcer?
3: O, tak mě by úplně stačilo, kdyby mi aspoň jedna z vašich dcer dala. Víte, takovou možnost mi, jo, vyniknout, jak jsem chytrý, o tom jde hlavně.
2: Jak pak ti říkají?
3: Já jsem dlouhý.
2: Tady by si mohl být dokonce i ministrem. Rozumíš hospodářství?
3: Studoval jsem ekonomii.
2: No, kde?
3: V Turecku.
2: To je perfektní! Perfektní! On se mně docela líbí, musím říct. Jenom mám takový dojem, jestli on není nadlouhý a trochu krátký. Odpočiň si, chlapče. Odpočiň si. My se zatím poohlédneme, podáším.
3: Dobrá, tak já jdu na cigáro, otče, no.
2: Já ti dám cigáro.
3: Ale to budete hodný, vy máte Ameriky určitě, jak
2: takhle. Nebudu.
5: Pozor, ale pane Kopecký, já už bych dneska nezakazoval v pohádkách dokonce i kouřit.
3: No jistě, ne, samozřejmě.
5: Jinak děti vidějí, že kouření zastavuje růst.
2: Jak tak koukám na tebe, jak tak na mě civíš, ty budeš patrně bystrozraký, co?
0: No, já jsem spíš bystrý než zraký.
2: Jestli jsi bystrý, to se ještě ukáže. Jak jistě víš, dávám dnes své dcery do veřejné dražby. Podle nového zákona chtěl jsem je předat původnímu majiteli, ale nikdo se nepřihlásil.
0: Vy myslíte restituce?
3: Bacha! To mi nikdo neřekl, že ty holky jsou restitutky. No, konečně dobrá pohádka, v takový jsem nehrál.
2: Ten se vyzná v cizích slovech, ale nevidí si na špičku nosu. Podíváme se na ledví dalšímu. Ty, nemýlím-li se, budeš široký, že?
5: Ne tak docela, pane králi. Řeknu to na rovinu, ono by to stejně časem prasklo. Moje původní jméno je Plaváček. Široký je moje krycí jméno.
2: Přímo srdcerivné, jak jsi sám dobrovolně a krásně to přiznal.
0: Ani já nejsem o nic horší. Já se jmenuji princ Bajaja. Bystrozraký, to je krycí jméno, to mi vymyslela sedmihlavá saň. Prej víc hlav, víc ví, no.
3: Dobrá, krucinál. Taky se přiznám. Jsem Paleček.

0: Dlouhý mi začal říkat, protože jsou oba blbí.
1: Když jste to tak krásně sami přiznali, je to jen důkaz, že jste rovní a čestní lidé. Děvčata jsou vaše. Holky, rozeberte si je.
2: No mi vraťte.
1: Ne, to už dál koruna dobrá. Pohádkové bytosti byly konečně odhaleny a po zásluze odměněny. Nakonec se všichni šťastně vzali do vazby a pokud nezemřeli, tak šťastně žijí pod nás. A to už by byla úplně jiná pohádka.

0: Máte hvězdné návraty, příběhy českých herců a komiků.
1: Po čase se Jaroslav Uhlíř s Karlem Šípem pracovně rozešli. Nebylo to ve zlém, s Karlem měl vždycky dobré vztahy. Ale najednou začal sledovat, že žije jakýsi čtvrt život, že by toho vlastně pozbytek života moc nesložil. 14 dní bývali s Karlem na šňůře, pak týden natáčeli v televizi, takže na skládání mu zbýval jen jeden týden. A přitom už byli se Svěrákem domluveni na hodině zpěvu, ve které mělo být 8 písniček. Prostě takhle Jaroslav nemohl dál pokračovat. Tak se rozešli.
2: Jaroslavu, Kareši, kluci ani nevíte, jak já vás takhle rád vidím, takhle pohromadě. No, tak podejte si ruce, usmířte se.
3: Počkej, ale my se nemusíme nějak usmířovat, my nemáme problém, tak řekni.
4: Já taky o ničem nevím, všechno v pohodě.
2: Ale nedělejte, Ergot. S pravdou ven, no tak si to vyříkejte. Co jste si udělali, no co? Chodil jsi mu za ženou?
3: Víte, já tu jeho ani neznám.
4: No tak párkrát jste se viděli.
2: Ježišmarja, kvůli ženský se rozpadne dvojice, nebo co? Taková dvojice ještě. Hergody, ty dvojice jsou založeny na tom kontrastu. Vysoký, malý, pat patašon, Laurel Hardy. Že jo, hubený, tlustý. No, vy jste byli chytrý. No, chytrý a ten... méně chápavý.
1: Tohle byla ukázka z manéže Bolka Polívky, tedy z obrazovek České televize. Čas od času se k sobě vrací a jsou spolu kamarádi. Tak si je ještě připomeňme v jedné ze scének nazvané Sportovní lékař.
5: Naším dnešním hostem je sportovní lékař doktor Jaroslav Zinkoklich, který přivedl doslova k úžasu celou světovou medicínu. A některé jeho metody a zásady naznačují, že hranice lidských možností bude opět v nedohlednu.
6: No, nelze ovšem zapomínat na EKG.
5: Jenomže my jsme si vás pozvali, Zinkoklich, abyste pohovořil o vašich převratných zásadách správné životosprávy sportovce.
6: No, největší rozruch vyvolal hlavně můj jídelníček, který jsem rozpracoval pro jednotlivé sporty. Tak například boxerům jsem zakázal pít nápoj, který v nich podvědomně vyvolával depresivní a poraženecké nálady.
5: Jaký nápoj?
6: No, KKO. Čili obyčejné kakao. To já těm dalibákům zakázal, jo?
5: Když se to hláskuje, tak kakao. No. To je hezký nápad, ano. No, pokud vím, tak především ale váš zásah do jídelníčku atletů měl pozitivní ohlas.
6: Ano, šlo konkrétně o výškaře a tyčkaře, kterým pomáhá souli při skoku nadnášení. Proto jsem jim předepsal luštěniny, hlavně hrách a také teplý chléb.
5: To platí asi jen pro závody na otevřených stadionech. Nikoliv pro halové závody, že?
6: Samozřejmě. Sprinterům tradičně doporučuji kyselé mléko. Ono totiž umožňuje neustále trénovat onu potřebnou výbuštost.
5: No, doktore, cítím... cítím, že náš rozhovor by už měl pomalu skončit. Já vám děkuji.
1: Jaroslav Uhlíř kdysi řekl, že se díky vystupování ve dvojici s Karlem Šípem hodně naučil, i pokud jde o slovní projev. Takže za to, že nějak na pódium mluví, vděčí vedle Smoljaka i jemu. My zas tomuto muži za to, že jsme se nejen dnes mohli dobře pobavit a zasmát.
7: It's okay, hraje, že...